0: Stručně opravdu jednu hodinu mi vysvětlil tu techniku krytí, to je vlastně, pracujete jenom pravou rukou v korpuse, tvoříte ty tóny, které nejsou falikovodní řadě. A proběhl takzvaný rychlokurs, no a za týden už jsem s ním seděla na tom koncertě a hrála jsem s ním koncert. A tak vlastně to vzniklo a mě to tak fascinovalo, že se dá hrát i bez toho strojiva, že jsem u toho zůstala a vlastně dodnes se tím zabývám. Myslím si, že i způsob hry na tenhle přirozený lesní roh je trošku jiný. Je to o té uvolněnosti, přirozenosti, protože když se trošičku stáhnete nebo špatně dýcháte, tak to jenom kiksá, lezou z toho prostě strašidelné zvuky. A je to, myslím, velmi přínosné i pro to hraní na moderní hornu. Člověk se u toho tak uvolní a je to jako pro mě zpestření občas fajn. Právě na Naturhornu jsem se stala členkou v Čechách v orchestru Muzika Florea, který vede Marek Štrincl, a ráda bych vám s tímto orchestrem pustila od Jana Disma ze Zelenka vánoční mši.
1: Takže to bude Missa Nativitatis Domini D-dur, Jana Disma ze Zelenky, hraje Muzika Florea, zpívají celá řada solistů a diriguje Marek Štrincl.

0: Na stanici Český rozhlas Dédor jsme vyslechli vánoční mši pro sóla, komorní sbor a komorní orchestr Dédor Jana Dismase Zelenky. Hrála muzika Flora, ve které na lesní roh, na natur lesní roh, na přirozený lesní roh hrála naše dnešní hostitelka Jana Švarlenková. Učinkovala tam celá řada vokálních solistů a dirigentem byl Marek Štrincl.
1: Další skladbou by byla má takzvaně srdeční záležitost. Byla by to pátá symfonie od Ilji Čajkovského, kterou jsme hráli se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu a dirigoval pan Ondřej Lenárt. Když jsem vlastně nastoupila do orchestru, tak byl pan Lenárt šéfdirigentem a většina koncertů, které jsem s ním hrála, pro mě byly premiéry, to znamená, že jsem na té první horně ty skladby hrála poprvé. Asi málo kdo si to umí představit, ale na té první horně je takových pasáží, které jsou prostě strašně slyšet a když to člověk ještě nikdy nehrál a rovnou si to musí zahrát v skvělé kapele a pod taktovkou úžasného dirigenta, tak někdy jsem opravdu měla tu dušičku malinkou. Tenkrát pan Ondřej Lenárt před první zkouškou za mnou přišel, jestli bych nechtěla mu to solo zahrát, než bude ta první zkouška, protože ve volné větě je opravdu velké hornové solo. A on mě chtěl vlastně ušetřit toho stresu, který bych měla vlastně před všema těma kolegama, protože člověk nemá trému z publika, člověk má trému vesměs vlastně z těch svých kolegů. A opravdu jsme to udělali, před zkouškou jsme v ladírně se sešli spolu a já jsem mu to solo zahrála, on mi tam řekl, jak by si to představoval, jakou má vizi, aby mě nemusel potom opravovat až na té zkoušce před všema. Já jsem potom na zkoušce hrála mnohem víc v klidu. On jenom řekl, výborně, přesně takhle to má být. Tím pádem mi spadl kamen ze srdce. On mi začal i důvěřovat, že prostě dokážu zahrát to tak, jak on si představuje. A mimochodem to bylo přesně i má představa. To cítění jsme měli podobné. Takže koncert jsem si vyloženě užila a bylo to fantastický. Stejně tak jako ostatní koncerty s panem Lenárdem, protože časem jsme si začali umělecky výborně rozumět a prostě jsme si tu muziku užívali. Takže velká vzpomínka, hezká vzpomínka a Čajkovský pátá symfonie, symfonický orchestr Českého rozhlasu a Ondřej Lenárt.

0: Tak to byla pátá symfonie Petra Iliče Čajkovského v podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu, který řídil Ondřej Lenárt, a na první horně byla Jana Švadlenková, u které jsme dnes s Českým rozhlasem D-dur na návštěvě. Máte krásné vzpomínky a spoustu krásných setkání muzikantských.
1: Je to tak, potkala jsem v životě spoustu úžasných lidí, a který vlastně měli na mě takový vliv, že ten můj život vždycky určitým směrem nasměrovali, a jsem za to moc ráda. Ty vzpomínky jsou hluboké a krásné.
0: Dívám se, že se chystáte končit starými nástroji.
1: Ano, máme tady Dvořákovo Novosvětskou. Je to symfonie velmi zprofanovaná. Bohužel už se to bere jako na běžícím páse, hraje to každý druhý orchestr, hraje se to na různých turistických koncertech, hraje se to v Japonsku na turné, prostě Dvořák a Deváta. Ale já jsem vybrala nahrávku v podání muziky Florey, kde toto hrajeme na dobové nástroje, to znamená romantické nástroje. U Lesních rohů to znamená, že už máme ventily, ale jsou to jenom F-horny, nejsou to ještě kombinované rohy, a já jsem dokonce získala shodou náhod od jednoho staršího pána z malého zborečku tento nástroj, který mu ležel doma, někde ho dostal kdysi před 80 lety a opravdu hraje fantasticky ta horna. A chtěla bych posluchače trošku upozornit, že neuslyší takový to klasický, tu devátou toho Dvořáka. Hraje se to opravdu na dobové nástroje, které ne vždycky fungují tak, jak by člověk potřeboval. Takže někdy to zní trošičku jako přirozeněji, než třeba jsme teď zvyklí na ty moderní zvuky. Nicméně Marek Štrincl čaroval, kouzlil, dělal neuvěřitelné věci, vlastně vyprávěl nám k tomu ten příběh, jak to Dvořák psal, jak si to asi představoval. To téma první, jak mají ty lesní rohy, tak prý znamená mlč, buď ticho, mlč a buď ticho. To bylo ve chvíli, kdy ho nějaké děti rušily při té skladbě, takže tímhle způsobem on nás vlastně motivoval, a spousta těch frází třeba je trošičku neobvykle hraných, ale pro mě to byl fantastický zážitek a proto bych ráda se o něj s posluchačema podělila. Byl by to teda Antonín Dvořák, symfonie číslo 9 v podání muziky Florey pod vedením Marka Štrincla.
0: A součástí té muziky Florey je také Jana Švadlenková, u které jsme dnes byli na návštěvě. Paní Švadlenková, moc děkujem za krásný výběr a přeju, ať se všechno daří. Naschledanou.
1: Moc děkuji a přeji taky vše dobré. Naschledanou.

0: Dvořáková Novosvětská a soubor muzika Florea s Markem Štrinclem uzavřeli dnešní návštěvu u solohornistky Symfonického orchestru Českého rozhlasu Jany Švadlenkové. Za Český rozhlas D-dur se od mikrofonu loučí Jana Vašatová. Naschledanou.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

V dnešním závěrečném dílu Breviáře komorní hudby se spolu s Lukášem Horníkem podíváme do hudební minulosti s krédem, že jsou ohlédnutí, která nejsou na škodu.

0: Milí posluchači, zdá se, že Jiří Hlaváč přinesl do studia autentickou interpretaci, což mě Jiří překvapuje, protože myslím, že ty ses nevěnoval nikdy interpretačně tomuto oboru. Na tebou řízené škole se ani nevyučuje stará hudba, takže k čemu vděčíme za tu příležitost?
1: Já si myslím, že to není ani žádné zpytování svědomí. Jsou to takové momenty, které v životě mnohdy ukáží další cestu. Já jsem jako dárkem dostal nahrávku hráče na violu da gamba Petra Wagnera a vynikajícího čembalisty Jacquesa Ocha. A protože pana Ocha znám, potkali jsme se při několika soutěžích a byla možnost si povídat též o tom ohromném spektru raně barokní tvorby, ale mimochodem Och hraje samozřejmě i hudbu 20. století. A pana Wagnera jsem vůbec neznal a v bukletu jsem si vyčetl, že vystudoval muzikologii na Královské univerzitě v Londýně a také na Karlově univerzitě v Praze. Tak mě to samozřejmě zaujalo. A když vzpomeneš dobře, tak první díl našeho breviáře otevíral americký klarinetista Eric Hopprich, rovněž hrající na autentické nástroje a tam šlo tehdy o Mozartovu Grand Partitu. Takže mě to zaujalo s ohledem na to, že poslouchám komorní duo, které nepochybně plní veškeré požadavky dobovosti. Navíc ti hráči jsou nesmírně kvalitní oba dva. Intonování gambisty je naprosto bezchybné, sedmistrunný nástroj ovládat není snadné. A mně se navíc líbí i ta vyváženost zvuku, protože se tam neozývají u té violy da gamba žádné ty slepové tóny, takové ty přetaženosti smyčcem a tak dále. Je to velmi elegantní, je to velmi uhlazené, kultivované a přitom dle mého soudu hráčsky naprosto vyvážené, dokonalé hraní. Proto.
0: Proč na pražské AMU není katedra staré hudby?
1: Já bych řekl, že ta snaha tam samozřejmě opakovaně byla. My jsme na to téma mnohokrát mluvili s paní profesorkou Gejdre Lukšajte Mrázkovou. Možná, že ta odpověď, aby byla ryze korektní, by měla stát takto. Výuková kapacita školy při stávajících 33 oborech je nafouknuta až k prasknutí. Nezatajím, když řeknu, že se mnohdy učí i v sobotu a v neděli. A do toho všeho osadit výuku staré hudby, to neznamená jenom jeden takzvaně vyvolený nástroj. To by znamenalo skutečně otevřít ten segment ze vším všudy, byť třeba tím prvním pilotním momentem by mohl být některý z klávesových či dechových nebo strunných nástrojů. Ale jestliže uvažujeme o tom celku, pak je to skutečně v prvé řadě záležitost i kapacitních možností.
0: Vím o řadě našich kolegů, kteří o autentické interpretace ze zásady pochybují a nedávají žádnou budoucnost. Myslíš, že tato etapa už je za námi?
1: Lukáši, já se k té otázce rád vrátím, ale já bych teď nabídnul k poslechu fugu z první svity G-dur Charlese Dolleho, protože ono to tak trošku odpoví. Já se k tomu velmi rád vrátím.

0: Nuže, jak tato variace na fugovou formu z pera Charlesa Dolého, kde violončelo, tedy viola la gamba, hrála dva hlasy z těch tří, jak nám pomohla odpovědět na otázku, jestli u nás už se autentická interpretace dostala na světlo boží?
1: Lukáši, já si myslím, že pokud se těm, kteří jsou stále ještě skeptičtí a nemají důvěru, pokud se jim podaří to, co já jsem zažil tím živým setkáním s Erikem Hoprichem, když jsem viděl, jak tento člověk hraje na 3-4 klapkové klarinety, zvládá ty nejtěžší technické pasáže bez sebe menšího problému, modeluje zvuk velmi krásně v tom dynamickém spektru, co mu ten nástroj dovolí. Navíc má v sobě zvláštní druh výrazu, který je, já bych řekl, velmi ušlechtilý, je velmi kultivovaný ve zvuku, ve volbě temp je naprosto uvážlivý, není to ta rovina nějaké striktní krkolomné virtuozity a přitom to sleduje tu linku hudebního zápisu naprosto věrohodně, tak pro mě je toto setkání naprosto přesvědčivé a opomenu i to, že jsem v minulosti slyšel x kreací, kde jsem se jako posluchač skutečně ošíval, protože to distonovalo. Bohužel distonovalo i v unizonech, takže argument, že se nepoužívá temperované ladění, tady neobstojí. Unizono je unizono. A další moment, na mě to velmi často působilo dojmem chaotickým a mnohdy i hráčského neumětelství. Takže je-li toto nastavená laťka pro tuto míru mistrovství, pak jsem přesvědčen, že to je srovnatelné s jakoukoliv soudobou kreací, že to je plnohodnotné umění a že zasluhuje maximální míru pozornosti a také respektu a že sebemenší despekt není na místě.
0: Navíc myslím, že ta autentická interpretace měla velký vliv i na klasicky hrající ansámbly. Najednou jakoby se zreálnila tempa, která se třeba volí v menuetech, kdy si se hrály menuety strašně pomalu. Najednou ti autentičtí hráči objevili, že je to prostě taneční hudba. Začíná se více uvažovat o frázování, o koncích frází, o modelování melodické linky a tak dále. A myslím, že vůbec se jakoby zpřesnila kultura rytmická, že se víc hledí na přesnost, na souhru a tak dále. Myslím, že na to mají vliv nahrávky Gardinerovi a Hogwoodovi a Pinnockovi a tyto špičkové, ale že se to přenaslo i do toho běžného provozu koncertního.
1: Tam je zajímavé, Lukáši, to, co jsi teď jmenoval, jak si tu rovinu de facto symfonického projevu v případě těch dvou dirigentů, tak vlastně tady u nás zatím tato ambice není mezi dirigenty. Je to trošku upozaděno, ale neříkám, že je to věci na škodu a neříkám, že je to jaksi anomálie. Je to normální stav. Možná, že se v plejádě mladých dirigentů objeví lidé, kteří naopak půjdou v těch intencích i v rovině symfonického repertoáru a že se taky dočkáme řady překvapení. Mimochodem za touto báječnou nahrávkou, kterou posloucháme, takže hráč na violu da gamba Petr Wagner, čembalista Jacques Och, tak za touto nahrávkou je u režie ukryt Jaroslav Krček. A natáčelo se v Praze. Mimochodem jde o premiérové snímky v celosvětovém kontextu. A já se teď zaměřím na pokračování v té řadě svit Charlese Dolého. Ze druhé svity vám nabídnu poslechu fantazii.

0: vznikl tady jakýsi zmatek v pojmech, protože občas říkáme, myslím, že i já jsem toho použil, toho rčení, toho termínu, tradičně hrající ansámbly, což tím myslíme takovou tu romantickou, klasickou tradici. Přitom tato tradice autentické interpretace je jakoby mnohem starší, ale přitom ji vnímáme stále ještě jako novátorskou. Udělej v tom pořádek, prosím.
1: Lukáši, já ctím zásadu, aby byl člověk u mikrofonu vždy 100% pravdivým. Takže mohu říci, pro mě ten svět takzvaně autentické interpretace byl uzavřen až do toho setkání s Eprichem a to bylo zhruba před rokem. Mm-hmm. Samozřejmě, že jsem věděl, čemu se věnuje Pavel Klikár, že jsem věděl o Rožmberské kapele, že jsem věděl i o určité pouti historii panem profesorem Ladislavem Vachulkou a tak dál. Ale nějaké ucelené názorové spektrum jsem nepochybně neměl. A abych se vrátil k té otázce. Samozřejmě, že oproti tomu jsem měl velmi slušnou informaci o například vývojové linii českých filharmoniků od těch samotných počátků k prvnímu Talichovskému zlomu, v čem se odehrávala potom ta další fáze za účasti Karla Ančerla, co Václav Neumann a mohu pokračovat. Tak tuto přesnou informaci z hlediska historické či historicky poučené interpretace v sobě nenosím. Hmm. Ale pro mě je podstatou, já už jsem to avizoval, jestliže jsou i u nás ansámbly, které se cíleně věnovaly jednomu úseku vývoje hudebního sdělení, ať už interpretace nebo kompozice, tak já už to samotné považuji za věrohodné, teď mám na mysli kolegium flautu dolce a tak dál, protože ti lidé věnovali své schopnosti, svoje úsilí a také erudici k tomu, aby hledali. Hledali souvislosti, hledali vazby. Jestli se podařilo nebo nepodařilo, to mě věru nepřináleží, abych posoudil. Ale faktem je, že myslím, popravdě mohu říci, že i u nás byly osobnosti, které se věnovaly a věnují té historicky poučené interpretaci po desetiletí. Otázkou zní, jestli svět to zcela akceptuje, či nikoli.
0: Já myslím, že také otázka, o jakou autenticitu soubor usiluje. Tak může to být autenticita toho, co si představoval autor. Pokud autor, třeba Bach nebo jakýkoliv barokní skladatel, měl k dispozici falešně zpívající zpěváky, o tuto autenticitu asi nestojíme, že? Tehdy samozřejmě existovala personální unie autor a interpret, ale někdy to tak být nemuselo. A víme třeba dnes, když skladatel napíše skladbu, jak moc se liší první interpretace od jeho představ. A často interpret má pravdu, nikoli ten skladatel, který je někdy naivní v tempech, nereálný a tak dále.
1: Tady ti jenom doložím, že to není jen problém hudby, ale já jsem několikrát vyslechl názor vynikajících herců, kteří se věnují recitačním umění, kteří řekli přednesy, umělecké přednesy autorů básní byly příšerné. Byly příšerné. Říkali, že výjimkou byl pan Seifert, ale vše ostatní zatratili.
0: Takže kterou autenticitu? A ještě je tu třetí autenticita vnímání. Posluchač barokní, který slyšel Bachovi Matoušovi Pašije, musel být fascinován obrovitostí toho ansámblu, dva sbory a dva orchestry, dvě kontinua, spousta solistů a tak dále. Když to slyšíme dnes v původním obsazení, no tak je to komorní hudba. Nemáme náhodou způsobit posluchači ten autentický zážitek tím, že všechno zmnožíme tak, jak to udělal Mendelssohn třeba.
1: A pak je samozřejmě i ten rozměr, řekněme, hudebně filozofický, který se odehrává jak na pódiu, tak v partéru. Ale k tomu bych se rád vrátil po sarabandě Charlesa Dolého ze třetí svity A-dur pro violu a basso continuo.
0: Při ní bychom měli autenticky tančit. Smím prosit?
1: Jistě.

0: Ten problém, který jsme opustili před Doleho Sarabandou, se netýká jen interpretace, on se týká i posluchačů. Já teď předložím úsměvnou hypotetickou představu. Rád bych přijal pozvání na koncert, kde bude znít tato hudba v tomto provedení. V šatně bych dostal dobový kostým, bylo by mě nabídnuto dobové víno, nějaký zákusek, pohovořil bych o stávajících problémech politických, duchovních, možná náboženských a tak dál. A bez sebe menšího náznaku mé neurózy a neurotičnosti, s níž chodím po tomto světě, a myslím, že 99,9% obyvatel této planety, bych se posadil, nikam nespěchal a jaksi vroucím vnitřním rozpoložením bych poslouchal tuto nádhernou hudbu. Je to utopie?
1: Není, ale musel by si zvypnout mobil předtím. Myslím, že by na ten koncert přišli i mladí lidé. To se mi zdá jako velkolepý přínos autentické interpretace, že takové kolegium Marianum nebo muzika Florea kolem sebe shromažďuje mladé publikum. A tak se zdá, že ten dnešní pořad nebyl...
0: A víš, že tam figuruje Marek Štrincl a to je například absolvent naší fakulty. Tak,
1: gratuluji a zdá se, že ten dnešní pořad nebyl jen ohlédnutím, které nebylo na škodu, ale možná i pohledem vpřed.
0: Já doufám. Na závěr Carillon ze svity číslo 3 A-dur, Charlese Dolého, hrají nám už známí interpreti Petr Wagner na violu a Jacques Och basso continuo.

0: Jeremiah Clark, trumpet tune pro trubku a varhany, hraje Hakan Hardenberger na varhany Simon Preston.
1: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
0: S Evou Hazdrovou Kopeckou
1: a Lukášem Hurníkem.

Gaetano Donizetti, árie Edgara z třetího dějství opery Lucie z Lammermooru. Zpívá Placido Domingo, Los Angeles Philharmonic Orchestra řídí Carlo Maria Giulini.

Francis Poulenc a pomalá, téměř mozartovská věta z koncertu pro dva klavíry a orchestr. Hrají sestry Labekovy, Bostonský symfonický orchestr, řídí Seiji Ozawa.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Jednou z nejoblíbenějších vět Beethovenových klavírních sonát je volná věta 8. patetické sonáty C-moll. Svou krásou si přímo řekla o to, aby se dočkala nejrozmanitějších úprav pro hlasy i nástroje a dokonce pronikla i do filmů či popkultury. Dlouho se věřilo, že Beethoven svou sonátu označil za patetickou sám. Dnes převládá názor, že to byl nápad Beethovenova vydavatele, s nímž se skladatel ztotožnil. Daniel Barenboim hraje onu kouzelnou volnou větu z patetické sonáty C-moll 27-letého Ludwiga van Beethovena.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Dvořáková opera Jakobín vznikala na jeho poměry velmi dlouho. Od první črty k celku to bylo 6 let a několik let po premiéře Dvořák dílo, na němž mu velmi záleželo, ještě přepracoval. Děj nás vede na český venkov v konce 18. století v době vrcholící revoluce ve Francii. Z ní se po letech domů vracejí Bohuš a jeho žena Julie. Právě jejich árie z druhého dějství krásně ukazuje, jak úzce Dvořák vnímal a propojil představu české vlasti a české hudby. V duetu My cizinou jsme bloudili se totiž Bohuš a Julie vyznávají z lásky k zemi i k české hudbě a tyto pojmy jim vlastně splývají v jedno. Zaspívají nám Václav Zítek a Marcela Machotková. Státní filharmonii Brno vede František Jílek.

Polyfonie je důmyslná kompoziční technika, v níž skladatel souběžně vede několik hlasů, z nichž každý má svou samostatnou melodickou linku s vlastním rytmem a dynamikou. Přesto, jako zázrakem, znějí všechny dohromady a společně vytvářejí vyšší celek. Vrcholným příkladem polyfonie jsou Bachovy fugy. Bohuslav Martinů, klavírní kvintet číslo 2, hraje Ivo Kahánek a Vihanovo kvarteto.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Kdysi se ve hře na klavír utkali Ludwig van Beethoven a Johann Baptist Cramer, kteří byli oba pokládáni za jedny z nejlepších pianistů své doby. Souboj dopadl nerozhodně. Beethoven okouzlil expresivitou, Cramer dokonalou technikou. Však jí měl také na čem vycvičit. Sám napsal množství instruktivních skladeb a etýd. Toto je jedna z nich. Etýda číslo 2, E-moll, a s ní Petr Jiříkovský.

D-dur, vaše tónina. Ludwig van Beethoven, třetí věta, molto allegro, rondo, z koncertu pro klavír a orchestr číslo 2, B-dur, opus 19. Hraje Steven Lubin, Akademie staré hudby je řízena Christopherem Hogwoodem.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Josef Haydn, árie z opery L'Isolda Disabiata, tedy Opuštěný ostrov, zpívá Thomas Quasthoff, freiburský barokní orchestr řídí Gottfried von der Goltz.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Ať žije král, vive le roi, ozve se za chvíli, tedy nikoli zpěvem, ale stejnojmenou drobnou instrumentální skladbičkou renesančního skladatele Josquena de Pré. Nejprve zvonky, pak totéž téma v dechových nástrojích, které se ještě několikrát objeví, i když zabalené ve veselých fanfárách. Josquenovu skladbu Vive le roi hraje katalánský Esperion 21 Jordiho Savala.

Johann Sebastian Bach a árie Kommt ihr angefochten Sünder z kantáty číslo 30. Zpívá Magdalena Kožená, muziku Floreu řídí Marek Štrincl.

Wolfgang Amadeus Mozart, koncert pro klavír a orchestr číslo 20, D-moll. Druhá věta, romance. Hrají London Classical Players a solista Melvin Tan, řídí Roger Norrington.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Nino Rota, valčík z filmu Kmotr, hraje a diriguje André Rieu.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Náš další starý mistr, kterého uvádíme, se narodil v roce 1567 v Liberci, tedy Reichenbergu. Byl to nejen skladatel, ale také hudební teoretik a dokonce básník a spisovatel. Němec Christoph Demancius. Mimo jiné vytvořil první slovník hudebních pojmů v němčině. Působil v Lipsku, Žitavě a při Freiberské katedrále. My si z bohatého, leč jen zlomkovitě zachovaného díla tohoto Monteverdiho současníka poslechneme polský tanec a galiardu. Demanciovi tance hraje Klemenčič konsort.

Víte, v které české opeře zpívá se mimo jiné starostovi Šosákovi dělám opozici stále, agituji, kandiduji a tak dále a tak dále? To zpívá temperamentní, emancipovaná a energická Karolína, jedna ze dvou vdov, o nichž pojednává francouzská Malfiova konverzační komedie a podle ní pak Emanuelem Cinglem a Bedřichem Smetanou adaptovaná opera. Ona zmíněná árie Vdovy Karolíny je brilantním číslem, které mělo velký úspěch už při premiéře opery v roce 1874. Karolínou je teď sopranistka Lucie Kaňková, již doprovází Symfonický orchestr Českého rozhlasu s Markem Šedivým v čele.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Jean-Louis Marchand byl obdivuhodným čembalistou a varhaníkem. V čembalu prý konkuroval dokonce Françoise Couperinovi. Ve varhanách dosáhl obrovského úspěchu nejen tím, že už ve 14 letech zastával post hlavního varhaníka v katedrále v Nevers a později v několika dalších kostelích v Paříži, ale hlavně poté, co mu Ludvík XIV. Svěřil post dvorního varhaníka. Těžko říci, co je pravdy na tom, že ze strachu před přímou konfrontací s varhanními improvizacemi Johanna Sebastiana Bacha Marchand raději utekl. V každém případě pro královský nástroj zanechal fantastické kusy a toto je jeden z nich. Frédéric Desanclos hraje Marchandovu Fugu pro varhany.

0: Introdukce je úvodní hudba, která ve skladbě obvykle připravuje nástup hlavního tématu. Neočekáváme od ní, že by přinášela materiál, se kterým se bude dále pracovat. Navozuje atmosféru a pocit očekávání. Existují ale výjimečné případy, jako Čajkovského klavírní koncert bémol, kde introdukce obsahuje myšlenku, která se stane nejslavnější částí celé skladby.
1: Vždycky je osvěžující setkání s hudebním géniem. Teď přijměte pozvání k dalšímu. Toto je koncertní předhra Leonora Ludwiga van Beethovena. Gewandhaus Orchestr Lipsko, Kurt Mazur.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Vltava končí hudební program digitální stanice Českého rozhlasu D-Dur.
1: Dobré ráno, teď je 6 hodin.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
3: Některé menší toky na jihu Moravy podle povodí vyschly, dalšími protéká rekordně málo vody. V Thajsku nově platí zákon, který umožňuje amnestii za některé politicky motivované trestné činy. Studenti a pedagogové Filozofické fakulty kritizují plánované sloučení kateder a ústavů. A čekejte jasno až polojasno s nejvyššími teplotami 20 až 24 stupňů Celsia. Řekami na jižní Moravě protéká kvůli suchu málo vody. Povodí Moravy hlásí průtoky na 30, místy jen 10% běžného stavu. Meteorologové navíc v oblasti v příštích dnech nečekají intenzivnější srážky. Například tedy je u Znojma, ale zůstává pro vodáky stále splavná.
4: My jsme vyrazili s dětma podívat se na krásy nivy řeky Dyje.
5: Jsme z Brna a tady jsme na vodě poprvé. Poprvé s dětmi.
6: Novákovi a Cipriánovi mohli na Dyji u Znojma v lodích vyrazit, protože dostatečný průtok tady zajišťuje upouštění místní vodní nádrže. Jinde je vody málo a některé menší toky vyschly úplně, připouští mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová.
7: Jedná se například o Bílý potok, Říčku, Kuřimku, Bobravu nebo Semíč u obce Svitávka.
6: Na některých řekách je průtok nejnižší za 40-letou historii měření, třeba na Moravě ve Strážnici. Alena Hesová, Český rozhlas.
3: Teplo z horkovodu ve Valašském Meziříčí zdraží od září o pětinu. Zálohy se zvýší asi 5,5 tisícům domácností, které zásobuje městská společnost CZT. Firma původně plánovala nižší cenu. Situaci ale změnila krize na Blízkém východě, jak pokračuje zástupce společnosti Josef Gába.
8: Jelikož jsme počítali s tou cenou 40 eur za megawatt hodinu ze zemního plynu, že na konci roku budeme mít průměrnou roční cenu 1065 korun, tak tím, jak to od 1. března vyskočilo o těch 40% nahoru, tak nám v přepočtu to skočilo na 1295 korun.
3: Průměrná domácnost dá za celý rok za teplo navíc kolem 4000 korun. V Thajsku můžou ode dneška dostat amnestii lidé odsouzení nebo stíhaní za některé politicky motivované trestné činy, a to až za posledních 20 let. Nebude to ale platit pro paragraf 112 na ochranu krále a jeho rodiny. Právě ten přitom často kritizují lidskoprávní organizace a mnohokrát dopadl i na cizince.
9: Díky novele zákona budou omilostněni lidé, které policie zatkla a soudy odsoudili například za účast v protivládních demonstracích a pouličních nepokojích v letech 2005 až 2025. Naopak tresty pro odsouzené za hrdelní zločiny, těžké ublížení na zdraví nebo za korupci se nemění. Paragraf 112 na ochranu krále a členů královské rodiny zůstává bez změny. Právě ten je nejkritizovanější částí thajského právního systému a jeho odpůrci tvrdí, že hrozba až 15 let vězení za urážku nebo vyhrožování královskému majestátu je ve skutečnosti formou nátlaku na politické oponenty. Z Asie David Jakš, Český rozhlas.
3: Studenti a pedagogové Pražské filozofické fakulty kritizují plánované změny. O tom, že vedení chce některé katedry a ústavy od ledna sloučit, se dozvěděli na začátku léta. Z 38 pracovišť má být 33. Škola se potřebuje stabilizovat a ušetřit.
10: Fakulta počítá s propuštěním více než 50 zaměstnanců. Studenti mají právo své obory dostudovat, pokud ale nebude mít předměty kdo učit, není jasné, jak to bude vypadat, vysvětluje vedoucí katedry divadelní vědy Barbara Topolová.
11: To zatím je ještě v jednání, nevíme, zda budeme moci najímat externisty.
10: Studentům a pedagogům se taky nelíbí rychlost, s jakou se změny chystají. Mluvčí fakulty Ina Palacká nicméně zdůraznila, že změny nepřišly bez předchozí komunikace.
12: Pokud bychom tyto změny neprovedli, postupně by se naše ekonomika situace zhoršovala a v dalších letech bychom byli nuceni přijímat plošnější a bolestivější opatření. Současná struktura je totiž tvořena velkým počtem malých pracovišť.
10: Změny mají škole ušetřit desítky milionů korun ročně. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
1: Počasí.
3: Bude jasno až polojasno, v Čechách ráno ojediněle mlhy. Během dne na severu a severovýchodě bude přechodně až oblačno a později odpoledne a večer, zejména na jeho západě a jeho území, bude oblačnost částečně přibývat. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 27. V 1000 metrech na horách čekáme kolem 16. A více zpráv najdete na irozhlas.cz.
13: S kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
14: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
13: Pořádá ho Vltava se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
14: 12. září od 18 hodin.
13: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.
15: Radioservis představuje
16: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

0: Mozaika.
1: Dobré pondělní ráno, je tu nový den, nový týden, tak trochu nepopsaná kniha. I když některé stránky už můžeme znát a jiné, nás zase postupně můžou překvapovat. Někdy stačí otevřít jedny dveře, sáhnout po klíči, anebo se vydat po nové cestě a najednou se ocitáte v úplně novém světě. Tak snad to bude i s ranní mozaikou v tomto týdnu. My se vydáme do rodného domu Sigmunda Freuda v Příboře. Návštěvníci tam nahlédnou do jeho dětství. Expozice nazvaná Dům snů vám dá do ruky klíče, nechá vás postupně odemykat místnosti, skříňky a vzpomínky tohoto slavného rodáka. A přesuneme se taky do Vsetína, kde aktuálně vzniká naučná stezka, která připomíná Josefa Sousedíka. Dobové fotky, zatím nepublikované videozáznamy i kvízy vás mají provést životem muže, který výrazně ovlivnil historii města i techniky. Tak pojďte na ten malý výlet společně s námi.
2: A to i hudební výlet Nora Jones, Oskar Nedbal nebo Jan Ladislav Dusík v této hodině. Začneme s Wolfgangem Amadeem Mozartem a částí koncertu pro housle a orchestr číslo 2.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Wolfgang Amadeus Mozart v 6 hodin a téměř 12 minut.
1: Ukrajina zařadila tvůrce a distributory ruského animovaného seriálu Máša a medvěd na svůj sankční seznam. Ukrajinská ministryně kultury Tetiana Berežná seriál označuje za nástroj ruské propagandy a kulturního vlivu. Sankce se týkají 5 lidí a 4 organizací zapojených do jeho tvorby a distribuce.
0: A mají vytvořit právní základ pro omezení jeho šíření na Ukrajině i pro zapojení mezinárodních platform. Seriál patří v Rusku k nejpopulárnějším dětským pořadům.
1: Jeho epizody mají na internetu desítky miliard shlédnutí. Vysílá se přibližně ve 100 zemí, včetně České republiky. Ukrajina a některé další státy ale kritizují jeho údajné vykreslování Ruska v pozitivním světle.
0: Moskva obvinění odmítá a mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov označil postup Kyjeva za absurdní.
1: Přestože jsou ruská umělecká díla na Ukrajině kvůli bojkotům a restrikcím méně dostupná než před invazí, Máša a medvěd tam podle ukrajinských médií zůstává mezi dětmi velmi populární.

0: Alexandr Lonkich a preludie pro klavír a Olivier Messiaen. Necelá minuta zbývá do 6:45.
1: A možná jeden malý tip na výlet. Ve Vsetíně vznikla nová stezka po stopách Josefa Sousedíka.
0: Starostu a významného vynálezce, který výrazně ovlivnil podobu města, připomíná 7 kovových stojanů.
1: Na každém z nich je QR kód a po jeho načtení se zájemci dostanou k aplikaci s dobovými fotografiemi i s dosud nezveřejněnými nahrávkami.
2: Dole pod schody je nový kovový stojan, který má asi 90 cm. Je to jeden ze 7 stojanů naučné stezky. A zatímco ty stojany jsou i díky jejich tmavé barvě takové nenápadné, tak ta Sousedíkova stopa je tady ve Vsetíně velká.
3: Je velká bezesporu, on na poli tehdy dynamicky a nově se rozvíjejícího elektromagnetismu, tak odborníci hovoří o tom, že když se řekne jméno Edison, Tesla, tak Sousedík tam prostě patří taky.
2: Ze schodů Masarykova gymnázia teď se stupuju blíže ke stojanu s Daliborem Marunou, který je předsedou spolku Josef Sousedík Genius Valašska. Je s námi i autor aplikace Petr Stodůlka.
4: Vlastně bylo i to, co jsme chtěli říct, je to, že Vsetín by neexistoval v takovém rozsahu, jaký je bez něho. On se zasadil o rozvoj Vsetína, staral se tu o lidi, byl starostou, je to neuvěřitelná osobnost, ale tohle všechno bývá často opomíjeno.
2: Petr Stodůlka teď přikládá telefon k jednomu z těch QR kódů, které jsou na každém z těch 7 stojanů.
4: Vlastně návštěvník přijde ke stojanu, naskenuje QR kód, k tomu danému bodu objeví nové informace v podobě textu, fotografií dobových, dosud nezveřejněných videozáznamů, své znalosti si může zábavně ověřit pomocí kvízu, kde sbírá body a poměřovat se s ostatníma návštěvníkama.
2: My jsme se teď přesunuli do Panské zahrady. Proč jsme právě tady v parku?
3: V Panské zahradě jsme proto, že se blížíme řece Bečvě, která byla v době Sousedíka a jeho starostování zregulována. V tom se právě odráží to vizionářství, odvaha. V době, kdy byl starostou od roku 1927 do roku 1928, tak se to město dramaticky a jednou provždy proměnilo.
2: Říká Dalibor Maruna, s Petrem Stodůlkou se společně přesunujeme na vlakové nádraží. Tady je taky jeden z těch 7 stojanů. Kdyby byla tma, tak by ten stojan svítil.
4: Na stojanu je iluminační složka a vlastně ten svět tady téhle složky má symbolizovat elektřinu, která je silně spojena s Josefem Sousedíkem.
2: A konkrétně tady na nádraží si budeme moci taky přehrát hlas Josefa Sousedíka.
4: Ano, máme unikátní záznam díky Českému rozhlasu Josefa Sousedíka při otevírání železniční trasy na Horní Lideč, který je pro skalního fanouška Josefa Sousedíka až skoro dojemný a stojí za to si ho plně vychutnat.
2: Sousedíkův hlas a taky celou aplikaci si budou moci lidé poslechnout a projít na konci srpna u příležitosti slavnostního otevření nového autobusového nádraží. Gabriela Hekl, Český rozhlas.

0: Kultovní melodie i hudba z nejnovějších filmů.
1: Kristýna Šrámková a Tomáš Pilát ve světě melodií, které provázejí filmové příběhy.
0: Klapku poslouchejte během filmového léta ve všední dny po 13. hodině.
1: Na Vltavě.

0: Oskar Nedbal, Dvořákův komorní orchestr a Valčík a Kvapík z prvního dějství baletu Z pohádky do pohádky.
1: Připomenu jedno staré slovo, co to znamená, když vám někdo řekne, že lítáte a točíte se jako čamrda. Čamrda je staročeský název pro knoflík a později také pro hračku, kterou si z ní děti vyráběly. A v Brně Židenicích archeologové nedávno objevili neobvyklou stopu každodenního života před více než 100 lety.
0: Při průzkumu před stavbou bytového domu v Táborské ulici narazili na pozůstatky takzvaného čamrdářství, malé zřejmě neoficiální dílny na výrobu perlečových knoflíků.
1: V odpadních jámách našli stovky zbytků opracovaných říčních mušlí, především velevrubů, a právě jejich perleč se používala jako levnější alternativa k mořským mušlím.
0: Z nálezu archeologové usuzují, že tam na přelomu 19. a 20. století fungovala drobná dílna, která mohla dodávat knoflíky místnímu oděvnímu průmyslu.

0: Tohle je trošku jazz jako hlavolam, asi tak bychom taky mohli popsat skladbu Giant Steps Johna Coltrane'a, kterou saxofonista nahrál roku 1959. Na první poslech možná zní jako energická jazzová skladba, ale pro hudebníky je to dodnes jedna z nejtěžších zkoušek improvizace. Je 6 hodin 30 minut.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Kabinet dnes bude jednat s odbory a zaměstnavateli o růstu platů ve veřejném sektoru. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO má představit první konkrétní návrhy. Podle něj půjde o jedno z největších navýšení za poslední roky. Ode dneška můžou lidé znovu kupovat státní dluhopisy. Resort financí bude objednávky přijímat až do 4. října. Ve druhé vlně prodeje můžou lidé kupovat jenom dluhopisy s 3měsíční splatností a s pevnou roční úrokovou sazbou 3¾%. Samotné dluhopisy stát vydá 15. října. Představitele takzvané koalice ochotných čeká společné jednání u příležitosti ukrajinského dne nezávislosti. Několik státníků dorazí osobně do Kyjeva. Mezi nimi třeba britský premiér Andy Burnham nebo finský prezident Alexander Stubb. Součástí koalice zemí podporujících napadenou Ukrajinu je i Česko. V Hradci nad Moravicí skončila oprava kaple svatého Jana Nepomuckého v centru města. Památka z konce 19. století je na hlavní příjezdové cestě k tamnímu zámku a poškodily ji záplavy v roce 2024. Restaurátorům se podařilo vrátit empírové kapli původní podobu a vyčistili výzdobu a opravili všechny omítky. Ještě počasí, čekejte jasno až polojasno, v Čechách ještě ráno ojediněle mlhy. Během dne na severu a severovýchodě bude přechodně až oblačno a později odpoledne a večer, zejména na jihozápadě a jihu území, bude oblačnost částečně přibývat. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 27, v 1000 metrech na horách kolem 16. Více zpráv na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: A ještě kulturní akce nejenom pro dnešní den. V Liberci začíná šestidenní festival Crystal Valley Week s výstavami českých i zahraničních umělců. Součástí budou mimo jiné floristické instalace, workshopy, setkání s brazilským indiánským kmenem Panará, jízda křišťálové tramvaje inspirované Orient Expressem, mozaiková instalace v zoo anebo expozice v botanické zahradě.
2: V ostravském antikvariátu a klubu Fiducia zahájí výstavu Lenka Kamínková Než padne tma. Kurátorkou výstavy je Markéta Vlčková.
1: A ještě do konce prázdnin můžete zajít na výstavu Galerie hlavního města Prahy do městské knihovny s názvem Expanze přírůstky mezi lety 2013 až 2025. Představuje výběr z akviziční činnosti galerie.

0: a skříňky a taky sám objevuje vzpomínky a zážitky z dětství téhle slavné osobnosti.
1: Při prohlídce se dostane i na speciální pavlač, kde může Freudovo rané dětství poznávat skrze zvuky ukryté v nádobách.
0: A právě tam zavedla správkyně rodovného domu Lenka Žlepčíková redaktorku Ivu Havlíčkovou.
2: Co ještě zajímavého tady skýtá expozice v rodném domě Sigmunda Freuda?
3: Takovou audio pavlač, kde jsme schovali vtipným způsobem různé zvuky, se kterými se mohl setkat Sigmund Freud za jeho dětství.
2: Jste odkryla takový krajáč a uvnitř zní lidová píseň.
3: Ano, přesně tak. Je tady vysvětleno na dřevěném panelu, proč lašské nářečí, různé takové, řekněme, i nahrávky, které zpívají děti, protože jsme v kraji Leoše Janáčka. Teoreticky to byl v podstatě vrstevník Sigmunda Freuda, ale nicméně není prakticky dokázáno, že by se někdy spolu setkali. Nicméně tady v tomto kraji to byla takové typické lašské nářečí. Takže zase tady uvádíme i audio, i vizuálně vysvětlujeme různé zvuky, které mohl slýchat.
2: Tady další kamenitá nádoba. Přiblížím ucho. Posadí nás na stůl. Takže dítě tady říká nějaké říkanky, básničky, veršovánky. A tady další džbán.
3: Další zajímavou věc. Sigmund Freud měl chůvu z katolického prostředí, která ho často brávala na mši. Takže jsme tady zase opět připravili záznam latinské odčenáše.
2: To je zajímavá nádoba s takovým docela úzkým hrdlem. Krásné, když člověk přiloží ucho, všechno slyší. A tentokrát kovová nádoba.
3: Známou Šma Israel, hebrejskou, vzhledem k tomu, že Sigmund Freud byl židovského původu, tak to symbolizuje vlastně to židovství.
2: Tak zase zakryjeme nádobu a ještě tady krajáč mléka. Znovu ukolébavka.
3: Poslední jsou příborské zvony.
2: Zajímavé, audio pavlač. Tak s Lucí Žlepčíkovou jsme ještě do dalšího pokoje vstoupili.
3: Tady máme místnost, která je věnována, řekněme, vztahu Sigmunda Freuda s jeho vrstevníky, to znamená s jeho neteří a synovcem. A poté přeskočíme několik desítek let do roku 1872, kdy tady v 16 letech ještě znova přijel na návštěvu a je tady opět zase něco věnováno jeho první lásce Gisele a jeho dalším kamarádům, se kterými si intenzivně dopisoval. Takže tady se může zase návštěvník podívat i na kopie jeho dopisu. Pokud někdo umí výborně německy, tak je to teda většinou psáno v němčině.
2: Jo, velký psavec.
3: Přesně tak. On jich vlastně za svého života napsal snad tisíce.
2: Dodává Lenka Žlepčíková, správkyně rodného domu Sigmunda Freuda. Z Příbora Iva Havlíčková, Český rozhlas.

0: americký písničkář a hudebník Elliott Smith v nahrávce z poloviny 90. let. Je 6.43.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Pochopitelně jako každý všední den pro vás máme připravené dopoledne osudy. Tento týden budou vyprávět o životě filmový historik nebo filmového historika Borise Jachnina, který prožil dětství v rodině ruského lékaře. Ten před bolševiky uprchl do Prahy a jeho osud spečetila německá okupace.
0: Boris Jachnin se po studiích na FAMU ocitl v Českých Budějovicích, kde v době totality pracoval v různých dělnických profesích a do šuplíků psal knihy o filmu.
2: Teprve po listopadu 89 mohla vyjít jeho největší monografie o Waltu Disneym.
0: Tady je malá ukázka z osudů.
3: Začala okupace a nad naší rodinou už visely nějaké neznámé maléry a maminka začala zařizovat emigraci do Bruselu. Tam měla dohodnuté místo sekundáře v nemocnici pro tatínka a ona by se tam uchytla s těmi jazyky, francouzština, angličtina, němčina i ruština vlastně. No takže prostě to chystala. Tatínek to odmít, protože řekl, že nebude po druhé v životě emigrovat a že jestli tato země jako česká mu dala ten novej domov, takže on je povinen taky s ní snášet i ty horší chvíle a jemu, že se nemůže nic stát, protože je lékař a žádný mu Němci nikdy neublížil, že zůstane tady. A s ním samozřejmě my, ale věděl, že by mohly nastat nějaké komplikace s tím jeho židovským původem, ke kterému se přihlásil, tak měl jiný řešení té situace, a sice rozvod.
0: Poslechněte si osudy filmového historika Borise Jachnina v 11.30 po celý týden na Vltavě.
2: A za chviličku bude naše dnešní úvaha, kterou napsala architektka Anna Beata Háblová, patřit myšlence, velké myšlence, která, a nebudu to komplikovat, budeme se ptát na to, jestli může architektura změnit svět.

0: Letní dovolená, písčité pláže, nekonečné moře.
1: Avšak kde si pod hladinou?
0: Na bezstarostné rekreanty číhá žralok bílý.
1: Kultovní čelisti ve filmovém létě na Vltavě.
0: Poslouchejte četbu na pokračování od 27. srpna denně od 6:30 večer.
1: Nebo na vltava.rozhlas.cz.

0: Antonín Dvořák v podání České filharmonie s dirigentem Charlesem McCarrasem a legendy cyklus skladeb pro orchestr.
1: A teď už tedy dnešní úvaha na téma architektura. Co kdyby se města sama mohla přesouvat, co kdyby budovy rostly, mizely, co kdyby se měnily podle potřeby. Ono to sice zní jako science fiction, ale přitom právě takové město navrhovali v 60. letech minulého století architekti v Londýně. Teď už víc Anna Beata Háblová.
2: Vždycky mě fascinovaly utopistické architektonické projekty a návrhy. I když velké ideje s cílem vytvořit lepší svět skoro nikdy nedopadly dobře. Snaha vyřešit velké problémy lidstva jedním jednoduchým řešením, jako by byly skokem do propasti. Už když se podívám na to, proč a jak vznikla idea obchodních center, je tato zákonitost zřetelná. Na začátku této myšlenky byl vídeňský architekt Victor Green, který emigroval do Ameriky. Když viděl rozsáhlá americká předměstí, tvořená nekonečnou zástavbou rodinných domů, což byl také výsledek touhy po ideálním životě, bylo mu líto, že se jejich obyvatelé nemají kde scházet. Chtěl jim dopřát něco podobného a exkluzivního, jako jsou historická a pěší centra evropských měst. Jen s modernistickou tváří. Vznikly tím kolosy, obklopené velkými plochami parkovišť, od kterých si pozdější developeři odřezali všechny funkce s nádechem komunitních aktivit a tento model kopírovali už jen jako nástroj k vydělávání peněz. Další modernistická vize, tentokrát Le Corbusierovo nahlížení města jako stroje, také nedopadlo úplně dobře. Le Corbusier, inspirovaný průmyslovou výrobou a technickým pokrokem, věřil, že by město mělo fungovat jako mašina. Efektivní, hygienická a organizovaná. Navrhoval rozdělení ploch na funkční zóny bydlení, práce a rekreace. Výsledkem tohoto uvažování byly vysoké solitérní stavby umístěné v parku poblíž dálnic. Právě tímto typem staveb se inspirovala výstavba sídlišť. Z dnešního pohledu neměstotvorná městská struktura. Jako odpověď na jednotvárnou tvorbu modernismu vznikly další návrhy, tentokrát zcela utopistické. Před nimi představiteli radikálních neofuturistických myšlenek se stalo 6 architektů z londýnské avantgardní skupiny Archigram, která se sformovala v 60. letech 20. století. Jméno skupiny, kombinující slova architektura a telegram, mělo vypovídat o naléhavosti jejich sdělení. Jeden z jejich nerealizovatelných návrhů, kráčející město, měl být masivní, inteligentní robotickou strukturou, která by se volně procházela postapokalyptickým světem. Tato pohyblivá města by se navzájem propojovala a vytvářela kráčející metropole, nebo by se dala naopak rozptýlit, pokud by už jejich koncentrace nebyla nutná. Stejně mobilní by byly i jednotlivé budovy, aby se jejich majitelé mohli nacházet tam, kde by to právě bylo zapotřebí. Jiným utopickým návrhem Archigramu bylo město jako stroj, které by bylo tvořeno základní mřížovou strukturou, přičemž všechny ostatní rychleji stárnoucí části by byly snadno vyměnitelné. Jednotlivé městské funkce by byly poskytovány formou kapslí, které by se na základě aktuálních potřeb vsazovaly obrovskými jeřáby. Čím více utopistické návrhy byly vymyšleny, tím dále měli od řešení sice banálních, za to velmi skutečných a reálných problémů. Dokonce i myšlenka zahradního města Ebenezera Howarda, zrealizovaná v podobě lečworku na předměstí New Yorku, byla v realitě mnohem složitější a sociálním aspektům vzdálenější. Přesto si myslím, že by si lidstvo nějaké vzhlížení k ideám a ideálům mělo ponechat. Nevzdávat se naděje, že by mohl existovat svět hlavně bez násilí a nespravedlnosti. A i když toho nelze dosáhnout velkými utopiemi, možná to půjde menšími kroky, které utopické nejsou. Péčí, lidskostí a odvahou myslet jinak.
1: Utopické vize rozhodně nejsou jenom bláznivé fantazie. Proměnily podobu obchodních center, sídlišť i celých měst. A dnešní úvahu nám přinesla Anna Beata Háblová.
0: 3 minuty a kousek zbývají do 7. Hraje Horace Silver Quintet.

0: Filmové léto na Vltavě můžete nejen slyšet, ale i zažít. Dva kultovní snímky v pražských kasárnách Karlín. 24. srpna český horor Spalovač mrtvol, 31. srpna Krvavé čelisti. S úvodem moderátora Aleše Stuchlého. Letní kino s Vltavou a kasárnami Karlín. Více info na vltava.rozhlas.cz.
1: Dobré ráno, teď je 7 hodin.
0: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Slovenská vláda by měla jednat se společností ČEZ o odkupu jejího podílu v projektu nové jaderné elektrárny. Francouzský prezident Macron bude jednat o situaci na Blízkém východě s korunním princem Saúdské Arábie. V Liberci dnes začíná týdenní festival skla a bižuterie Crystal Volivík. A čekejte jasno až polojasno s nejvyššími teplotami 20 až 24 stupňů. Slovensko by dnes mělo jednat se společností ČEZ o odkupu jejího podílu ve firmě, která připravuje novou jadernou elektrárnu v Jaslovských Bohunicích. Schůzku avizoval ministr zemědělství Richard Takáč. Bratislava chce mít připravený zdroj plně ve vlastnictví státu do září. Dohodu ale brzdí spor o to, kolik má Slovensko české firmě zaplatit.
3: ČEZ vlastní 49% společnosti, která novou elektrárnu připravuje. Podle posudku auditorské firmy má jeho podíl hodnotu v přepočtu více než 4,5 miliardy korun. Slovenské ministerstvo hospodářství ale cenu spochybňuje a chce další nezávislý posudek. ČEZ se proti tomu ostře ohradil. Tvrdí, že ocenění bylo transparentní a schválili ho obě strany. Odkup mělo Slovensko dokončit už v červenci, ale ani prodloužený termín ministerstvo hospodářství nesplnilo. Premiér Robert Fico už předem zdůraznil, že s dalším odkladem souhlasit nebude. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
2: Pluto není planeta, jak rozhodla právě před 20 lety Mezinárodní astronomická unie. Na zasedání v Praze vědci poprvé v historii určili, co je planeta podle fyzikálních vlastností. Pluto a další trpasličí planety některá kritéria nesplňují.
4: Musí být kulaté, hmotnost, aby se do takového tvaru sformovalo a zároveň, aby vymetlo na podobných drahách kolem Slunce menší tělesa.
5: Popisuje Petr Šajrich z Astronomického ústavu Akademie věd. Pro tělesa, která jsou sice kulatá, ale o oběženou dráhu se dělí, vědci zavedli novou kategorii trpasličích planet.
4: Na těch jejich površích se děje řada věcí, které známe u běžných planet na Plutu. V minulosti zřejmě tekly řeky kapalného dusíku.
5: Zatím je oficiálně potvrzený pět trpasličích planet. Kromě Pluta sem patří také Ceres, která v minulosti byla planetou i planetkou. Martin Srb, Český rozhlas.
2: Saúdsko-arabský korunní princ Muhammad bin Salman bude v Paříži jednat o energetice i válce na Blízkém východě. V Elizejském paláci ho večer přijme prezident Emmanuel Macron. Včera se bin Salman ve Francii zúčastnil finále světového poháru v hraní videoher.
6: Závěrečného ceremoniálu v Paříži se saúdsko-arabský korunní princ zúčastnil s Emmanuelem Macronem. Světový pohár v e-sportu, při kterém mezi sebou lidé soutěží v hraní videoher, se letos konal poprvé v Paříži a poprvé mimo Saúdskou Arábii. Muhammad bin Salman do Paříže přicestoval v době pokračující války na Blízkém východě. Kromě konfliktu budou bin Salman a Macron jednat taky o obchodu. Zatímco z Perského zálivu míří do Francie zejména ropa, Saúdská Arábie v příštích letech nakoupí desítek letadel Airbus. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
2: Návštěvníci v Liberci a Vratislavicích nad Nisou můžou ode dneška zavítat na festival Crystal Volivík. Letos se jde o pátý ročník. Tématem je propojování kultur z celého světa. Liberec proto kromě českých sklářů a sklářských firm navštíví i brazilští domorodci z kmene Panará. Více o programu mluvčí festivalu Lucie Firstová.
7: Crystal Volivík poskytne na 36 lokacích v celém Liberci více než 80 akcí, workshopů, komentovaných prohlídek, tvoření, ale i výstav a jejich vernisáží. Kromě toho multimediální show v nově zrekonstruovaném prostoru v Lidových sadech.
0: Počasí.
2: bude jasno až polojasno, v Čechách ráno ojediněle mlhy. Během dne na severu a severovýchodě bude přechodně až oblačno a později odpoledne a večer zejména na jeho západě a jeho území bude oblačnost částečně přibývat. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 27. V 1000 metrech na horách čekáme kolem 16. A více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Příjemné pondělní ráno s datem 24. srpna. Města se mění pomalu, někdy si dokonce ani nevšimneme, kolik různých podob v sobě ukrývají, ale může je proměnit i třeba takové sklo nebo příroda. A tak se za chviličku podíváme do Liberce, kde začíná, jak už František také říkal ve zprávách, Crystal Valley Week. Botanická zahrada se na několik dní promění v galerii mezi rostlinami i v pavilonech, představuje skleněná díla 25 autorů a tvůrčích skupin. Výstava Sklo v přírodě, příroda ve skle, ta je jedním z lákadel letošního festivalu. A zajímá nás i Praha 90. let. Vrátíme se společně do doby, kdy se město po pádu komunismu rychle měnilo, kdy začaly vznikat stavby, které dnes vnímáme jako samozřejmou součást jeho novodobé tváře. Máme téměř 6 minut po 7. Ještě jednou za celý tým přejeme příjemné ráno.
2: A příjemný poslech hudebního výběru je od našeho dramaturga Jana Kincla. Johann Sebastian Bach, Bing Crosby nebo Jesmeja Horn a taky Wilhelm Friedemann Bach.
3: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: na hudba Wilhelma Friedemana Bacha v 7 hodin a 10 minut. Přejeme hezké pondělní ráno.
1: Zatím spíš přehlížené téma. Architektura 90. let byla námětem letošní výstavy v Pražském centru plánování a městského rozvoje a také knížky, která dostala název Devade.
0: Trojice autorů se zaměřila na pražské stavby realizované mezi lety 1989 a 2004. My se v mozaice postupně zastavíme u pěti z nich.
1: A začínáme monumentálním hotelem Hilton. Ten je z roku 1991. Redaktorka Alena Rokusová se setkala s jedním z autorů knížky, publicistou Matějem Beránkem.
0: A ptala se na to, kdy se začalo uvažovat o tom, že Praha potřebuje velký mezinárodní hotel tohoto typu.
2: Rozhodnutí postavit tehdy hotel Atrium na místě Florence, kousek od Těšnova, padnul někdy v polovině 80. let. A ten příběh zatím je hodně spletitý, protože původně tady mělo vzniknout středisko mezinárodního obchodu, to se potom přehodnotilo, vyhrál varianta postavit mezinárodní hotel a to rozhodnutí bylo, myslím, celkem pragmatický, protože Praze zásadně chyběly ubytovací kapacity. Byly tady moderní hotely, jako třeba Hotel Praha, ale ten většinou obývali jenom straníci. Takže Praha potřebovala pro mezinárodní delegace i pro turisty a ty kapacity zkrátka chyběly, takže bylo potřeba postavit důstojný moderní hotel, který bude dobře reprezentovat Československou republiku.
3: Kdo byl investorem?
2: Investorem byla francouzská společnost Tour Invest, což je právě ukázka toho, jak se zase víc otevíral tuzemský trh už. Nebylo vůbec zvykem, že zahraniční investoři působili v Česku a Tour Invest byla pro ten projekt zásadní v tom ohledu, že ona stavěla velkou část La Défense, pařížské obchodní čtvrti, a tady tyhle ambice vystihly následně i architekti při návrhu hotelu Atrium.
3: Z jakých návrhů investor vybíral?
2: Vybíral z návrhu Karla Pragera a kolektivu architekta Stanislava France. S tím, že ale paradoxně si vybral návrh Karla Pragera, ale na poslední chvíli do hry vstoupil jeho konkurent Stanislav France. Podle vzpomínek historičky architektury Radomíry Sedlákové Karel Prager odletěl do Paříže podepsat smlouvu a mezi tím Stanislav France zatahal za svoje vlivné stranické nitky a světe div se, projekt nakonec přistál v Klíně právě jemu.
3: Díváme se na tu obří hmotu skleněnou, podle některých předimenzovanou, tak jaká stavba tady tedy byla postavena?
2: Já bych se nebál říct, že stojíme opravdu před předimenzovanou prosklenou krabicí, která asi málo komu přiroste k srdci, jak laikům, tak odborníkům. Hotel Hilton to schytával od začátku. Kritici o něm mluvili právě jako o předimenzované monstrózní krabici, dokonce i jako o prohřešku proti městu. Ta stavba zkrátka svým měřítkem sem úplně nezapadá a to dneska jsme v úplně jiném kontextu, než jsme byli, kdy tady ještě okolní a velký administrativní budovy nestály. Takže zkrátka Hotel Hilton sem přistál jako obrovská prosklená krabice.
3: A jak se na tu stavbu díváme s odstupem těch 35 let? Došlo k nějakému přehodnocení těch postojů odborné veřejnosti?
2: V tomhle je Hotel Hilton celkem výjimka, protože to přehodnocení doteďka nenastalo a myslím si, ani nikdy nenastane. Zkrátka ta budova není moc dobře udělaná, co se týče architektury, co se týče urbanismu. Asi splňuje provozní očekávání investora, ale zkrátka jako příspěvek do města to není úplně moc dobrý dárek.
3: Pravda je, že ten hotel opravdu žije. Dveře se tu netrhnou, přijíždějí a odjíždějí auta, i turistické autobusy nakládají turisty.
2: Pořád je to jeden z největších hotelů, možná stále největší hotel v České republice. Má obrovský konferenční prostory.
3: Kapitola o hotelu Hilton otevírá vaši knihu Devade a nese název Předzvěst zlomu.
2: Tím, že se celý projekt rodil v pozdních 80. letech, tak už právě bylo vidět, že na režim to moc neutáhne, že potřebuje se otevírat tomu světu, potřebuje příliv zahraničního kapitálu, ale hlavně architektura samotná nám to vyjadřuje, jak ta společnost toužila po tom zahraničním příslibu lepšího života, lepšího světa. A stavba zkrátka vypadá jako vystřižená ať už z La Défense nebo z velkých zámořských metropolí. A nejlépe je to vidět v samotném atriu, který vlastně navrhli architekti po vzoru monstrózních konferenčních hotelů z různých velkých amerických měst.
3: Opravdu působí jako zasklené náměstí, to je obrovský prostor.
2: Je to vlastně jako kdyby jsme vstoupili úplně do jiného světa. Nad náma je obrovská skleněná pyramida, pod ním ve středu je dvouramené schodiště jako z nějakého francouzského šatočka. Po stěnách nám jezdí retrofuturistické výtahové kapsle a celkově je to takový mix chutí a nálad, ze kterého se vám dost možná zatočí hlava, ale něčím vás přiláká. To se o hotelu Hilton z vnějšku určitě říct nedá.
0: To byl díl našeho seriálu o hotelu Hilton a my se taky brzy vydáme do pražských Nebušic, do první české gated community společně s naší reportérkou Alenou Rokosovou.
1: Za chviličku se ale přesuneme na sever, totiž do Stockholmu, protože zachráněná historická bitevní loď Vasa patří k největším atrakcím tohoto města. Připomeneme si ji.

Filmové léto na Vltavě můžete nejen slyšet, ale i zažít. Dva kultovní snímky v pražských kasárnách Karlín. 24. srpna český horor Spalovač mrtvol, 31. srpna Krvavé čelisti. S úvodem moderátora Aleše Stuchlého. Letní kino s Vltavou a kasárnami Karlín. Více info na vltava.rozhlas.cz.

0: Felix Mendelssohn Bartholdy a část smyčcového kvartetu S-dur 5 minut před 7:30.
1: A je to 70 let, kdy byla objevena historická švédská bitevní loď Vasa, která ztroskotala krátce po svém spuštění na vodu v srpnu roku 1628. Nad hladinu byla tahle slavná švédská plachetnice, potom vytažena roku 1961 a teď je vystavená ve zvláštním muzeu, které patří k nejnavštěvovanějším ve Švédsku.
0: Na svou první plavbu se Vasa vydala ze stockholmského přístavu v srpnu 1628. Slavnostní událost doprovázelo nadšení davů a slavnostní salvy.
1: Jenomže rychle se to všecko změnilo v tragédii. Sotva loď vyplula, tak se do ní z boku opřel vítr. Vasa se naklonila na bok a otevřenými dělovými střílnami do ní natekla voda.
0: Čtvrt hodiny po vyplutí šla ke dnu a s ní i několik desítek námořníků.

0: klavírista Benjamin Musse nám hraje svou vlastní skladbu s názvem Le Mouche, tedy mouchy. Odlétly v 7:30. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Ministři dnes budou na zasedání vlády jednat o doplňkovém penzijním spoření. Vláda chce zatraktivnit systém soukromého zabezpečení na stáří. Podle opozice jde návrh správným směrem, nesouhlasí ale se všemi změnami. Úpravy chce navrhnout například hnutí STAN. Kabinet dnes bude jednat s odbory a zaměstnavateli o růstu platů ve veřejném sektoru. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO má představit první konkrétní návrhy. Podle něj půjde o jedno z největších navýšení za poslední roky. Spojené státy by dnes měly upřesnit, jaká konkrétní opatření se chystají zavést proti Íránu. Americký ministr financí Scott Bessent minulý týden oznámil, že Washington uvalil na Teherán nejtvrdší sankce v historii. Naznačil přitom, že toto opatření sníží nutnost dalších vojenských úderů. V Pohořelicích na Brněnsku pokračuje archeologický výzkum při proměně veřejného prostranství v lokalitě Stará obec. Odborníci tam v zemi narazili na základy novověkých domů ze zaniklé židovské čtvrti i na stavbu z 15. století. Umístění nalezených základů budov přitom přesně sedí s historickými katastrálními mapami. A čekejte jasno až polojasno, v Čechách ráno ojediněla mlhy. Během dne na severu a severovýchodě bude přechodně až oblačno a později odpoledne a večer, zejména na jihozápadě a jihu, oblačnost bude částečně přibývat. Nejvyšší teploty 20 až 24, na jižní Moravě až 27. V 1000 metrech na horách čekáme kolem 16. A více zpráv na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Co dnes, co se chystá, co podniknout? V 8:30 večer můžete v kasárnách Karlín v Praze zajít do letního kina. A to na promítání kultovní filmové verze románu Spalovač mrtvol z roku 1968. A setkáte se tam třeba s moderátorem Českého rozhlasu Rádia Wave Alešem Stuchlým.
2: Pokračuje festival Letní Letná, v 18 hodin nabídne program HAMU Open Air a představí široké spektrum současného nonverbálního umění.
1: A to od pantomimy, pohybového divadla a klaunérie přes žonglování a manipulaci s objekty až třeba po takovou akrobaci.
2: A velká akce se chystá v Liberci. V 19 hodin slavnostní zahájení 6denního festivalu Sklap, šperku a bižuterie Krystyl Volivík.

0: Johann Sebastian Bach, část svity pro orchestr číslo 1 v ranní mozaice, téměř 7 minut po půl osmé.
1: A teď budeme mluvit o krásné akci, která se ode dneška bude odehrávat v Liberci, Crystal Woolly Week. Návštěvníci botanické zahrady v Liberci můžou nově v pavilonech, ale i ve venkovních prostorách vidět skleněná díla celkem 25 tvůrců a tvůrčích skupin.
0: Jde o výstavu Sklo v přírodě, příroda ve skle, která je součástí programu festivalu Crystal Woolly Week.
1: V Liberci startuje právě dnes, navštívit ho můžete taky ve Vratislavicích nad Nisou a skončí až v sobotu.
2: Teď jsme vstoupili do pavilonu velkých kaktusů a vidíme tady stěnu doslova posetou skleněnými výtvory.
3: Tak je to instalace Jitky Skuhravé a Jitka Skuhravá tady vlastně navázala dialog s unikátní sbírkou tilancí.
2: Kurátorkou výstavy Sklo v přírodě, příroda ve skle je Lenka Patková.
3: Mimořádné dílo, které je tvořené takovými skleněnými terči, které jsou některé ryté a Jitka je vlastně navěsila přímo na tu konstrukci karisíť, kterou používá botanická zahrada pro ty tilancie.

0: což vlastně roubičkovi jsou takové highlighty té výstavy. Ti roubičkovi jsou tady proto, že právě oni byli jedněmi z iniciátorů, kteří prosazovali sklo jako výsostný materiál také pro sochařskou tvorbu a zároveň oba dva byli součástí programu vystupování ven z galerijních prostorů směrem blíže k divákovi.
1: Některá skleněná díla nejsou na první pohled dobře vidět. Příkladem jsou skleněná klubíčka, jedno červené, druhé do zeleno-žluta, které vidíme právě v pavilonu pravěku mezi jednotlivými rostlinami.
0: Pro diváky máme pomůcku nebo návod, budou mít k dispozici mapku, kde jsou orientačně jednotliví autoři nebo jednotlivá díla zaznamenáni, ale myslím, že i v tom trochu spočívá to dobrodružství, aby ti diváci si ta díla sami objevili.
2: Vystavuju soubor Trash Gems, který vznikal vlastně v posledních 2 až 3 letech.
1: Lidé na výstavě uvidí taky skleněná díla autorky Barbory Tidlitátové.
2: Je to soubor vlastně hutně tvarovaných nádob, které jsou za tepla následně spojovány s takovým jako pro mě potenciálním drahokamem budoucnosti. Vzniká vlastně technikou pat de verre z barevného sklářského odpadu, zároveň třeba různých reliktů, které nacházím v krajině Jizerských hor.
1: My tady vidíme některá díla v modré, některá v oranžové barvě. Jak jste ty barvy volila a jak to sedí k tomu tématu?
2: Tak já jsem vlastně úplně původně pracovala jenom s křišťálovým sklem a ta forma toho drahokamu je většinou vlastně šedivá nebo nějak různě zabarvená a to je dáno právě tím, že ten drahokam je vlastně ze směsi toho skla. A co se týká třeba těch oranžových nebo modrých nádob, tak už to většinou byla reakce potom přímo na nějaký relikt, třeba nalezený v té krajině.
1: Skleněná díla jsou k vidění nejen v jednotlivých pavilonech, ale i ve venkovním prostředí zahrady. Návštěvníci si můžou taky různé techniky výroby a designu skla v zahradě vyzkoušet, jak říká mluvčí festivalu Crystal Valley Week Lucie Firstová.
3: Od pondělí 24. do soboty 29. tady vedle nás pavilonku M bude každý den nějaký sklář tvořit, ukazovat svoji práci, ukazují různé technologie, současně mají sklo na prodej. Je to vlastně 4. výstava, v tuto chvíli je nejrozsáhlejší z těch, které jsme měli. Ta výstava tady bude do konce září, máme připravenou komentovanou prohlídku na 22. září.
1: Doplňuje Lucie Firstová z Liberce, Karolína Lašáková, Český rozhlas.

Bing Crosby na vlnách Českého rozhlasu Vltava a nahrávka z 50. let. Pěkné pondělní ráno, 2 minuty před 7:45.

0: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
1: Světově uznávaný český dirigent Jakub Hruša zahájí svou druhou sezónu v pozici hudebního ředitele londýnské Královské opery hned příští úterý koncertem se symfonickým orchestrem BBC v londýnské Royal Albert Hall a potom v Královské opeře nově nastuduje Parsifala od Richarda Wagnera.
2: V listopadu potom vystoupí s bamberskými symfoniky na festivalu v Brně, kde uvede mimo jiné Janáčkovu Její pastorkyně.
1: Takže Jakub Hruša v Londýně, sledujeme, mapujeme jeho kroky a další informace v průběhu podzimu budeme pochopitelně přidávat.

0: El Giardino Armonico a dirigent Giovanni Antonini v části symfonie číslo 35 od Josefa Haydna.
1: Vizitka. Dnes dopoledne bude patřit hudebníkovi, skladateli a multiinstrumentalistovi Ondřeji Kyjasovi. Vystudoval hudební vědu, hudbu ale rozhodně nepojímá jenom akademicky.
0: Zakladatel a dvorní skladatel brněnského ansámblu Opera Diverza je taky členem kapel Květy a Mucha. Stíhá i solovou dráhu s uměleckým jménem Kygis.
1: A jeho hudbu můžete slyšet v novém snímku Bohdana Karáska Mistryně. Jak vypadá tvůrčí proces při skládání opery, komorní symfonie anebo rockového šlágru?
0: Poslechněte si rozhovor s Ondřejem Kyjasem po 10. dopoledne.

0: Druhá část kvintetu pro dvoje housle, violu a dvě violončela Sergeje Tanějeva a Utrecht String Quartet.
1: Radovan Lipus, to je režisér, možná si ho většina z nás spojuje se sérií o architektuře Šumná města. Jeho schopnost dívat se na architekturu trošku jinak je úžasná. No ale teď tady je jeho další vášeň a tou je poezie. Takže pro básnění v tomto týdnu bude právě Radovan Lipus vybírat své oblíbené texty.

0: básnění.
1: Začneme od A, čili Hansem Arpem, protože Hans Arp je součástí galaxie dadaismu, velkého mocného zřídla všech možných krás, které nejenom poezie, ale i výtvarné umění a literatura a divadlo před sebou tlačili, žonglovali, kutáleli v dalších a dalších letech a vlastně pořád se to napájí z tohoto zdroje. Takže se podíváme do Hanse Arpa, kterého kongeniálně přeložil svébytný, úžasný básník Ludvík Kundera, na kterého bych tímto taky rád zavzpomínal. Hans Arp, zralý k vystoupení. Ve vagóně vlaku, který jel z A do B, kterážto jízda trvá asi 3/4 hodiny, byl sotva jediný pravý vystupující. Na konečné stanici v B vystoupili jakoby z přinucení 3 cestující. Ostatní zůstali smutně sedět. Většina tvrdila, že musí ještě aspoň 3 až 4krát jet z A do B, aby byli zralí k vystoupení. Z části byli cestující postiženi časovou nemocí, to jest byli tu a byli i tam, a hleděli truchlivýma očima do prázdna. Mezi nevystupujícími byli i takoví, kteří tvrdili, že jsou více či méně mrtví a že je vyloučeno, aby se zvedli ze sedadel. Tito cestující prosili o věnce a květinové dary. Konečně tu bylo ještě několik pasažérů a zdaleka ne nejobyčejnějšího druhu, kteří se svinuli, pevněji a pevněji se stáhli, zmáčkli, až jim pukali a praskali šaty a byli vsáty, utvořivší se živoucí koulí. S těmito nevystupujícími nebylo vůbec možno si poradit. Trvali na tom, že jsou koulemi. A tvrdli, a tvrdli, a tvrdli. Na konečné stanici je vykutáleli z vagónu a ještě delší dobu je bylo možno spatřit před nádražní budovou.
2: Divadelní, filmový a také rozhlasový režisér Radovan Lipus pro nás v tomto čase celý týden bude vybírat texty. Tentokrát jsme slyšeli báseň Hanse Arpa, zralý k vystoupení v překladu Ludvíka Kundery.
3: Spoustu dalších kulturních témat máme hned po 8. Přejeme dobré ráno v pondělí 24. srpna.

0: Přejeme hezké ráno, teď je 8 hodin.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: Studenti a pedagogové Pražské filozofické fakulty kritizují plánované sloučení kateder a ústavů. Ministerstvo průmyslu připravilo balíček opatření snižujících byrokratickou zátěž pro podnikatele. Ukrajina slaví 35. výročí nezávislosti. V Kyjevě jsou například prezidenti Finska a Litvy. A čekejte jasno až polojasno s nejvyššími teplotami 20 až 24 stupňů Celsia. Studenti a pedagogové Pražské filozofické fakulty kritizují plánované změny. O tom, že vedení chce některé katedry a ústavy od ledna sloučit, se dozvěděli na začátku léta. Z 38 pracovišť má být 33. Škola prý potřebuje šetřit a stabilizovat se.
3: Fakulta počítá s propuštěním více než 50 zaměstnanců. Studenti mají právo své obory dostudovat, pokud ale nebude mít předměty kdo učit, není jasné, jak to bude vypadat, vysvětluje vedoucí katedry divadelní vědy Barbara Topolová.
4: To zatím je ještě v jednání, nevíme, zda budeme moci najímat externisty.
3: Studentům a pedagogům se taky nelíbí rychlost, s jakou se změny chystají. Mluvčí fakulty Ina Palacká nicméně zdůraznila, že změny nepřišly bez předchozí komunikace.
5: Pokud bychom tyto změny neprovedli, postupně by se naše ekonomika situace zhoršovala a v dalších letech bychom byli nuceni přijímat plošnější a bolestivější opatření. Současná struktura je totiž tvořena velkým počtem malých pracovišť.
3: Změny mají škole ušetřit desítky milionů korun ročně. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
2: Vláda dnes projedná podnikatelský balíček Ministerstva průmyslu a obchodu, který má podnikatelům snížit administrativní zátěž. Podle šéfa rezortu Karla Havlíčka z ANO jde o první soubor opatření a další se chystají. Dotknout se mají různých oblastí, například energetiky, trhu a práce, nebo digitalizace a životního prostředí.
6: Připravujeme poměrně zásadní antibyrokratický zákon a na základě toho budeme připravovat postupně jednotlivé balíčky, které projednáváme s konkrétními sektory, takže vždycky co balíček, tak 10-15 důležitých opatření, které bezprostředně dopadnou do podnikatelského prostředí.
2: V první polovině příštího roku má například začít pilotní provoz jednotného portálu evidence kontrol. Stát se chce taky zaměřit na pokrytí mobilním signálem takzvaných bílých míst, tedy těch oblastí, kde v tuto chvíli je signál slabý anebo vůbec žádný. Kyjev dnes hostí setkání představitelů tzv. Koalice ochotných. Ti budou na 35. výročí nezávislosti Ukrajiny jednat v jejím hlavním městě o bezpečnostních zárukách pro zemi, která se už několik let brání ruské agresi. Osobní účast přislíbili předseda Evropské rady Antoniu Košta nebo finský prezident Alexander Stubb.
7: Kromě finského prezidenta už do Kyjeva dorazili také představitelé Norska, Dánska nebo Litvy. Ti se zúčastní nejen setkání koalice ochotných, ale také oficiálních státních akcí ke dni nezávislosti Ukrajiny. Jejich program ale není veřejně známý kvůli zvýšené hrozbě raketových, dronových i teroristických útoků v Kyjevě. Od pátku se ale k příležitosti Dne nezávislosti v Kyjevě konají různé koncerty, výstavy nebo i specializované prohlídky městem. Součástí oslav je také videomapping na více než 100-metrové soše Matka Vlast. Světelná show odkazuje na historii i folklor. Několikaminutové představení doprovázené hudbou běží ve smyčce, aby se kolem památníku nesrocovalo velké množství lidí. Z Kyjeva Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
2: V Chrudimském muzeu ve Fibichově sále dnes večer zazní zahajovací koncert festivalu Zlatá pecka. Filharmonii Hradec Králové povede dirigent Petr Altrichter. Letošní ročník pořadatelé věnovali odkazu Williama Shakespeara. Od jeho úmrtí uplynulo 410 let. Proč tentokrát padla volba, na slavného dramatika vysvětluje za organizátory Světlana Drahocká.
8: My vždycky hledáme někoho, kdo má v tom roce nějaké výročí a který je jakoby zajímavý a hlavně tohle taky se mi, že to propojení i s tou hudbou takové nezvyklé. Samozřejmě tam máme i divadelní představení spolku Kašpar, Krále Líra, ale ta linie toho Shakespeara jde vlastně i v těch koncertech.
1: Počasí.
2: Bude jasno až polojasno, v Čechách ještě ráno ojediněle mlhy. Během dne na severu a severovýchodě bude přechodně až oblačno a později odpoledne a večer, zejména na jeho západě a jeho území, bude oblačnost částečně přibývat. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 27. V 1000 metrech na horách čekáme kolem 16. A více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika. Dobré ráno, některé věci se dědí po generace, aniž bychom si je kdy vědomně předali, ty jiné zase naopak dokážeme proměňovat. No a právě na hranici mezi tím, co si neseme z minulosti a s tím, co dokážeme udělat dnes, se bude pohybovat naše další hodina vysílání ranní mozaiky na Vltavě. My se vydáme na letní Letnou za inscenací Closer, která se ptá, jak se násilí a trauma právě přenášejí z generace na generaci a co znamená pokusit se z toho to kruhu vystoupit. Smrt a osvobození se tady potkávají s pulzujícím rytmem diska. Z Prahy zamíříme i do Brna. Festival Špilberg už má za sebou letošní ročník. Naše spolupracovnice Kateřina Hnátová nám tedy zprostředkuje svoje dojmy z koncertů pod širým nebem na nádvoří hradu. A zase znovu se oklikou vrátíme do Prahy, tentokrát do barokní Pforzheimky. Výstava Dobrý den, pane Dietzenhofere, nechává současné umění vstoupit do prostoru, který vytvořil Kilián Ignác Dietzenhofer, a baroko dostává vlastně úplně novou současnou odpověď. Tři různá místa, tři různé podoby umění, tak přesně takhle bude vypadat naše následující hodina.
1: Zahrajeme si Jana Kubelíka, taky Vladimíra Mertu nebo Františka Vincence Kramáře a na úvod uherský tanec číslo 4 Johannesa Brámse. Hraje Vídeňská filharmonie, kterou řídí Claudio Abbado.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Přejeme dobré ráno. V 8 hodin a 11 minut zůstáváte s Českým rozhlasem Vltava.
1: Smrt, osvobození a rytmus diska. Tohle jsou hlavní témata inscenace Closer, kterou na festival Letně letná přiváží soubor kompaní Depie Pereješ.
0: Projekt se zabývá mezigeneračním traumatem a tím, jak se násilí a bolest přenáší z generace na generaci.
1: Solo italsko-americké performerky Marini Maggiorno-Brownové bude mít předpremiéru už tento pátek a koncept celé trilogie představila naší redaktorce Veronice Joškové Štefanové, umělecká šéfka souboru Stefany Nduhirabhe.
2: Šrámy jsou projektem, který jsem začala psát už před poměrně dlouhou dobou a který se zabývá jedním tématem, mezigeneračním traumatem. Jde o to, jak se trauma může přenášet z generace na generaci a jak může procházet tělem napříč různými generacemi. Zajímalo mě, co z nějakého příběhu zůstává, co si v sobě uchováváme. Jednak jsou to viditelné stopy, které můžeme vidět, ale také neviditelné stopy času a historie.
1: Jaká byla motivace začít s tímto projektem a potom v něm pokračovat jako v trilogii?
2: První část se jmenuje Šrámy la débattue a jednalo se o můj vlastní příběh. Nebo spíš příběh mého otce, mé babičky, prababičky a praprababičky. Šlo tedy především o rodinnou historii a o otázku, co z ní v nás zůstává. Byl to také dialog s mým otcem, ve kterém jsme se bavili o tom, co se stalo, když mu bylo 10 let. Tehdy skončila kolonizace Konga a mě zajímalo, co si z toho jako dítě vlastně pamatoval. Chtěla jsem tím také lépe pochopit bolest kolonizace, která v tělech lidí zůstala a která nám vlastně není nijak vzdálená. Lidé, kteří to zažili, jsou stále naživu. U druhé části, která se jmenuje Šrámy děti z Bakalitu, jsem se chtěla ptát také na to, co se stalo tady v Československu před sametovou revolucí. Vedla jsem rozhovory s lidmi ze svého okolí, kteří to zažili a kterým bylo v době sametové revoluce přibližně 10 let. Nejde tolik o zkušenosti, které jsou někde napsané, ale spíš o pocity v těle. Opravdu jsme tedy vycházeli z těla a ze vzpomínek a také z myšlenky, že o tom můžeme mluvit a skrze to se vlastně i uzdravovat.
1: Ve třetí části trilogie nazvané Closer je stále přítomná myšlenka toho, co v nás zůstává v souvislosti s nějakou historickou událostí.
2: Ano, a také trauma, které se přenáší z generace na generaci. V Closer se ale zaměřujeme spíš na příběh Mariny, která je hlavní performerkou na scéně. Vyrůstala v Los Angeles, narodila se v 80. letech, konkrétně v roce 1988, a její matka je součást americké queer komunity. Marina tak vyrůstala přímo uprostřed epidemie AIDS. V sobě si nese příběhy lidí, kteří byli součástí jejího života a kteří zemřeli. A my se znovu ptáme, co to znamená žít s mrtvými uvnitř sebe? Vyrůstat z obrazy lidí, kteří zemřeli. A jak můžeme své mrtvé také určitým způsobem oslavovat prostřednictvím radosti.
1: Je důležité říct, že součástí tvůrčí práce na inscenaci Closer je i orální historie. Jak v tomto případě dramaturgicky postupujete?
2: Koncept
3: celého projektu spočívá v tom, že mluvíme s lidmi, zapisujeme jejich příběhy a potom je můžeme předávat dál prostřednictvím slova. Vycházíme tedy z rozhovorů, diskusí a jejich přepisů. Příběhy ale nepoužíváme jen tak, že bychom je jednoduše převyprávěli. Slouží nám především jako základ a inspirace pro vytváření fyzického materiálu. Shromáždili jsme tedy spoustu příběhů, které v inscenaci vůbec nezazní slovy, ale přenášejí se prostřednictvím těla.
1: Mohla byste také trochu představit Marinu jako performerku? Na co se zaměřuje a jaké umělecké prostředí ji ovlivňuje?
4: Marina Maggiorno-Brown
3: Marina Mezzogiorno Brownová se narodila v Los Angeles v Americe, ale má také italský původ. Teď žije v Itálii a je multidisciplinární umělkyní. A právě proto jsem s ní chtěla pracovat. Nevychází totiž jen z cirkusu, ale také z výtvarného umění. Hodně pracuje se scénografií nebo s tvorbou různých materiálů. A její cirkusovou disciplínou je práce s lanem.
4: Inscenaci Closer se vracíme do 80. let 20. století. Jak tedy s estetikou této doby pracujete?
3: I přes bolest, o níž inscenace vypráví, v ní chceme zachytit atmosféru večírku. Chvíle, kdy se lidé setkávají, dovolují si být viditelní a odhalují, co skrývají. Pracujeme s diskohudbou, kostýmy i výtvarnou stránkou v podobě malovaného plátna. Na němž Marina zachycuje lidi, kteří jsou součástí její jeho příběhu a stále v ní žijí.
1: Mluvili jsme o připravované premiéře inscenace Closer. Nezapomeňte se na ně vydat na festival Letní Letná už 28. srpna.
0: Možná i vy jste ve čtvrtek poslouchali přímý přenos koncertu trumpetisty Erika Tryfáze z festivalu Spielberg Brno. Jak se povedl a jak se povedly další produkce tohoto festivalu, budeme se ptát publicistky Kateřiny Hnátové už za chvíli.

0: Zůstáváte s Vltavou a ranní mozaikou 21 minut po 8 ráno.
1: A myslím, že stejně bouřlivě se tleskalo také na festivalu Spielberg, protože je to hudební událost, která neodmyslitelně patří k letnímu Brnu. Letošní 27. ročník tohoto festivalu se odehrával celý minulý týden na velkém nádvoří brněnského hradu Spielberg.
0: Své dojmy z festivalu nám už řekne naše spolupracovnice, publicistka Kateřina Hnátová, která je v brněnském studiu Českého rozhlasu. Dobrý den.
2: Dobré ráno.
1: Kateřino, Spielberg festival za sebou už má tedy 27 let. Je to dlouhá tradice. Kdo festival pořádá?
2: Tak festival Spielberg byl založen v roce 2000 jako open air festival klasické hudby, který od počátku stavěl na géniu loci velkého nádvoří hradu Spielberg. Pořádat festival každoročně v srpnu byl skvělý nápad, protože tyto koncerty krásně vyplní letní prázdninovou pauzu. S prvotní myšlenkou na založení festivalu přišel dlouholetý hostující dirigent Filharmonie Brno Kaspar Richter, který výrazně ovlivnil jeho uměleckou tvář, například inicioval kompletní provedení symfonie Gustava Mahlera. A konkrétní podoba festivalu a jeho realizace byla potom v rukou tehdejšího ředitele Bohuše Zoubka a tehdejšího šéf-dirigenta Aldo Čekáta. Takže zakládající a dodnes hlavní pořádající institucí je Filharmonie Brno.
0: Vy sledujete festival další dobu, jak se za ta léta proměnila?
2: Tak proměnil se dost výrazně. Místo a doba konání je konstantní, ale ostatní parametry se mění. Především na počátku byla v hlavní roli Filharmonie Brno a její skvělí hráči. V srpnu 2000 se konalo 5 koncertů a na 4 z nich vystoupili brněnští filharmonici. Na jednom koncertě potom do Brna zavítal mládežnický orchestr Gustava Mahlera. A v průběhu let dostávala více prostoru hostující tělesa. A stále více přibývalo hudby jiných žánrů na programu. Jazzové večery byly příjemné, ale hudba z filmu nebo počítačových her nebo muzikál, to si myslím, že je hudba, která patří na jiná pódia, ale to je můj osobní názor. Já bych raději slyšela naše skvělé filharmoniky a klasický repertoár.
1: A který ročník nebo nějaký konkrétní koncert z té minulosti dlouhé vám dodnes utkvěl v paměti?
2: Tak z večerního letního Spielbergu mám celou řadu krásných hudebních zážitků, ale hned třeba z druhého ročníku v roce 2001 si pamatuju fantastický výkon Michaely Fukačové ve Dvořákově violončelovém koncertu H-moll a na závěrečném koncertě právě úžasné provedení kantáty Carmína Burana, která zazněla i včera. Potom mě utkvěl ještě rok 2002, kdy naši filharmonici provedli cyklus Planety Gustava Holsta, a skladbu doprovázela videoprojekce Planet ze snímku NASA, což pod letní hvězdnou oblohou na nádvoří Spielbergu byl magický zážitek. A pak ještě třeba krátce, rok 2006, to byl večer věnovaný celý George Gershwinovi a tehdy byl dirigentem Filharmonie Brno a zároveň solistou klavírista Wayne Marshall.
0: Které koncerty jste navštívila letos a jaké zanechaly dojmy?
2: Tak letos jsem si vybrala 2 koncerty. První byl večer s rozhlasovým big bandem Gustava Broma. Tam mě přilákal zejména solista, vynikající francouzský trumpetista Eric Truffa. Ten hrál v Brně už několikrát, většinou se svými vlastními projekty. Ale pro festival Spielberg byl přichystán unikátní jazzový projekt Around Miles, který vzdal hold legendárnímu jazzovému trumpetistovi Milesu Davisovi. Jehož té výročí narození si letos připomínáme. A vlastně stejné jubileum má letos i Gil Evans. A právě Davis s Evansem vytvořili jedno z nejvlivnějších partnerství v dějinách jazzu. Na Spielbergu jsme mohli slyšet skladby z alba Porgy a Bess a Sketches of Spain.
1: Ale zdaleka nejenom na Spielbergu, protože my jsme dávali přímý přenos tohoto koncertu festivalového a pořád ještě je k poslechu Eric Truffa, David Kolár, rozhlasový big band Gustava Broma, kteří takhle společně oslavili 100 let od narození Milese Davise na našem webu vltavarozhlas.cz. Tak to je jenom tak na okraj. Na závěr festivalu, a to už jste, Kateřino, taky zmínila, se brněnská filharmonie rozloučila kantátou Carmína Burana od Karla Orfa. Jak to zní na nádvoří hradu Spielberg?
2: Tak tato kantáta je vždycky posluchačsky efektní, ale to provedení pod letní hvězdnou oblohou bylo opravdu působivé. To velké nádvoří hradu Spielberg bylo naprosto vyprodané, ještě narychlo se prodávaly lístky na stání a po provedení kantáty následovaly dlouhé ovace ve stoje a potlesk patřil jednak hráčům Filharmonie Brno, ale také solistům, protože vystoupila sopranistka Chen Rice a baritonista Axel Davejan. Některá tempa sice volil šéf dirigent Davis pomalejší, ale tu kompaktnost celku to nijak nenarušilo. A ještě zbývá dodat, že Český filharmonický sbor Brno byl skvělý jako vždycky. Takže zpět k vaší otázce, ještě v jaké kondici je Filharmonie Brno, tak v tuto chvíli naprosto perfektní. A už teď se těším na slavnostní zahajovací koncert nové sezóny, který se uskuteční 20. září v Janáčkově divadle v Brně.
0: To dává publicistka Kateřina Hnátová, která hodnotila letošní festival Špilberg. Mějte se hezky, děkujeme.
2: Naslyšenou.

0: Burleska pro housla a klavír Jana Kubelíka hráli Pavel Šporcl a Petr Jiříkovský necelé 2 minuty po 8:30.
1: Hezké pondělní ráno, už to tady dnes po ránu padlo mnohokrát, Liberec bude ode dneška patřit Sklu, festival Crystal Wally Week promění město v jednu velkou galerii pod širým nebem.
0: Začít můžete třeba na radnici, kde mladý brusič Filip Lukavec představí své tavené plastiky a broušené vázy. Ve 2 potom v paláci Líbik čeká výstava Parádní čepec.
1: Ta propojuje skleněné perle s tradičními krkonošskými kroji, bude to krásná podívaná. No a o hodinu později, tedy v 15 hodin, nabídne Clarion Grand Hotel Zlatý lev, české granáty a v 16:30 se potom v kouzi studiu představí designér Maxim Velčovský.
0: A mezi tím můžete vyrazit do ulic, hledat křišťálové boxy, velké skleněné instalace ve veřejném prostoru.

0: Georg Friedrich Händel a část koncerta Grossa opus 3 Akademie für Alte Musik Berlina.
1: Budova, která opět ožila barokní atmosférou, ovšem prostřednictvím současného umění. V pražské galerii Portheimka je skupinová výstava Dobrý den, pane Dietzenhofre. Reaguje na barokní prostory smíchovského letohrádku Portheimka.
0: A připomíná odkaz jeho tvůrce Kiliana Ignáce Dietzenhofera. Na výstavu se vydala i naše reportérka Zuzana Filipková.
1: A setkala se s jednou z kurátorek Mašou Pivovarovou.
2: My jsme opravdu tu výstavu koncipovali přímo do tohoto prostoru. Je to inspirováno Kilianem Ignácem Dietzenhofrem, proto se i výstava teda samozřejmě takto jmenuje. Dobrý den, pane Dietzenhofre. Vybírali jsme současné autory, kteří pracují s těmi odkazy na baroko dlouhodobě.
3: Vysvětluje Máša Pivovarová, která kurátorsky na této výstavě spolupracovala s Kristýnou Jirátovou. V přízemí galerie Portheimka se setkáte hned u vstupu z plátny Jakuba Španhela a krucifixem vyrobeným z mačkaného papíru od Martina Skalice.
2: Jakub Španěl samozřejmě k tomu přistupuje skrze ty interiéry těch křesťanských chrámů, takže to je zase to téma toho křesťanství a ne nějaké spirituality toho křesťanského prostoru. My jsme to tady nakombinovali teda s tím krucifixem od Martina Skalického, který hodně pracuje s těmi odkazy na Matyáše Bernarda Brauna, takže se to tady všechno tak jakoby spojuje v tom jednom prostoru. My tomuto prostoru říkáme bazén, tak teda z tohoto bazénu my jsme vytvořili vlastně jako trošku pomyslný barokní chrám.
3: V první části výstavy uvidíte dále díla například Jiřího Černického, Viktora Pivovarova a snad jediné ženy výtvarnice zastoupené na této výstavě Margity Titlové-Jilovsky. Problém pro kurátorky nebylo hledat umělce ovlivněné nebo vycházející z baroka, ale spíše ženské autorky.
2: Je až překvapivé, kolik těch umělců opravdu na to nějakým způsobem reaguje. Ona ta určitá vypjatost, exaltovanost je velmi samozřejmě působivá, takže řada z těch umělců s tím nějakým způsobem pracuje, ale nutno podotknout, že my tady máme zastoupenou i tu druhou polohu baroka, která je spíš taková tichá, meditativní. To je to téma vanitas, takže jsou tady obě ty polohy. Co teda můžu trošku prozradit, byl problém. A je to vlastně docela zajímavá věc, že jsme měli problém s umělkyněmi. Ani jedna z nás nepracuje tím způsobem, že bychom si řekli, tak musí to být prostě půl na půl, protože já myslím, že tudy cesta jako tak nějak celkově nevede. Ale samozřejmě chtěli jsme tady mít zastoupené ženy a to byl vlastně docela problém, jako kdyby se současné umělkyně trošku tomu baroku jakoby vyhýbali, nebo je to tolik neoslovovalo.
3: A zjistili jste, čím to je?
2: Můžeme se nad tím všichni zamyslet možná.
3: Je to zajímavý. Než se dostaneme k těm jednotlivým autorům, kdybyste měla vlastně říct, co v těch dílech pro návštěvníky, kteří sem přijdou na výstavu, tak čeho by se měli všímat, jakých námětů nebo nějakých prostě prvků v těch uměleckých dílech, které s tím souvisejí.
2: Ten rozhovor vede každý ten umělec jiným způsobem, tak buď to můžou být přímé odkazy na třeba barokní obrazy, jako tady máme od Igora Makareviče ten Únos Ganyméda, což je přímo tedy odkaz na slavný Rembrandtův obraz. Ivan Pinkava v těch fotografiích cituje slavné Caravaggiovy obrazy, takže

0: to hrádku s původními prvky.
1: A je to tady, tady v Řečíně vlastně obraz z Běhka Sedleckýho, který nás takhle jako vede po tom schodišti. A já někdo otočil, když se má dívat takhle.
2: Ano, to jsou jeho typické tváře.
3: To jsou zase, že na ty grimasy, ty výrazy, to je další téma toho baroka. Ta výrazovost, s kterou pracuje právě taky Zbyněk Sedlecký, který tady má vlastně sérii autoportrétů, kde vidíme taky, a to je velmi důležitá věc, samozřejmě práce s tím světlem. S tím právě hodně pracuje Zbyněk Sedlecký, nebo například Karel Balcar, který je teda dole, s tím temnosvitem, takže zároveň je tady i ta tématika vanita zastoupena.
0: Původně si tento venkovský letohrádek postavil Kilián Ignác Diesenhofer pro sebe a svou rodinu v roce 1728. Vstupujeme do Rainerova sálu, který je nejzachovalejším a také nejpůsobivějším místem. V něm najdete na míru této místnosti vytvořenou instalaci od Patrika Hábla,
3: ve které on reaguje na ty konvex-konkávní barokní plochy a tady i vlastně na tu kopuli, kdy jakoby obrací, takže je to takový jako zase dialog vlastně s tou barokní architekturou i v té barevnosti, která vlastně nějakým způsobem koresponduje s tím mramorem. Tady pak máme sochy ještě od Matouše Háši, nádhernou mramorovou tvář, která připomíná tu extázi svatý Terezy z Ávily od Berniniho. Tady ještě teda zase Martin Skalický, opět odkaz na Matyáše Bernarda Brauna a jeho sochu Lehkomyslnost z Kuksu. A pak tu máme ve výklencích dvě díla od Magdaleny Roztočilové.
4: Galerie Portheimka v Praze tedy vystavuje díla současných umělců ovlivněných barokem. Dobrá zpráva je, že vstupné je zdarma a čas na návštěvu máte až do začátku října.
5: 10 minut po 8:30 na Vltavě Vladimír Merta a Penězokazec.

koktejly hvězd, balancuji nad hlavy diváků nahoře bez. Jsem penězokazec, jdu po provaze, rozhazuji

spočinutí, odpuštění, pochopení, spásy. Letím, hořím za září všeho do času. Za zářím, zhasnu, odletím, zase se vrátím.

0: zase se vrátím.
1: Zapadlé město Dogville, kde si v Kolorédu.
2: Bezpečné útočiště nebo vězení, kde panují středověké poměry.
1: Premiéra dvoudílné rozhlasové hry Dogville podle kultovního snímku Larse von Triera. Poprvé 25. srpna od 20 hodin.
2: A taky na vltava.rozhlas.cz.

0: Vlastimil Mareš s Pražským komorním orchestrem a hudba Františka Vincence Kramáře. Část koncertu pro klarinet a orchestr.
1: A následující minuty budou patřit veršům básnířka a performerka Nela Bártová za Házeliště granátů. Letos získala cenu Jiřího Ortena. Její druhá sbírka je plná odposlechnutých hlasů, útržků, rozhovorů a vůbec zdánlivě nesourodých situací. A s touto knížkou už je s námi ve studiu naše spolupracovnice, básnířka Dagmar Plamperová. Dagmar, vítejte, dobrý den.
2: Dobré ráno.
0: Ten název evokuje, že se můžeme těšit na pořádnou explozi. Čeká nás hodně chaosu a neuspořádanosti. Jaký dojem tenhle chaos zanechává?
2: Tak, jak jste říkali, ještě jednou dobré ráno, Nela Bártová ve své sbírce pracuje s odposlechnutými rozhovory cizími hlasy. Ta poezie v jejím podání působí jako živý proud řeči, ve kterém se potkává humor, absurdita, vulgarita i bolest. Ta sbírka má takové dvě polohy. První jsou básně nesoucí název Štěnice. To jsou právě ty odposlechnuté hovory, místy velmi syrové, namíchané s ironií a tragikomickým obrazem současné společnosti s takovým přesahem do absurdity. A ta druhá poloha, která mi sedí, skvěle doplňuje tu excentrickou. To je autorčin hlas opřený o svou křehkost, která jde na dřeň, žije v kulisách reality a opravdovosti snů. Ty básně na sebe někdy navazují zdánlivě neuspořádaně, proto ostatně Házeliště. Něco tu prosviští, chytí se nebo rozpadne. Ale já se ptám, jestli ten chaos je skutečně chaosem nebo má svůj vlastní řád. A když jsem to četla, tak jsem měla pocit, že se dívám do kaleidoskopu, který se pořád chvěje.
1: A co se stane potom s tím obyčejným proudem řečí, když ho Nela Bártová vloží do básně?
2: Tak já bych chtěla ještě zasadit tu sbírku do kontextu. Se záznamy hovoru pracovala Nela Bártová i ve své první sbírce Na konci chodby ráno, která byla nominovaná na Magnesiu literu. A jakoby přitom autorku spíš vedla intuice, než snaha dát básní výslední tvar otesat je. A v tom je to asi jiné a lákavé. Jazyk tu patří současné generaci, generace patří jazyku, který jakoby se neuměl odlepit od patra. A z obyčejné řeči najednou vzniká poezie, která je syrová, autentická a zároveň plná jazykové hry. A to mě strašně baví, že ty dialogy a monology nemají autokorekci. Je tam taková ta živelnost, která se tam dostane zvenčí a začne fungovat. A dává pocit, že jste součástí davu, dvojice, života. Autorka také pracuje se střihem a to je její nástroj, jak tu skutečnost otesat opravdu až na kost.
0: Vy už jste něco naznačila, ale jak na vás tedy působí ten básnický hlas a Házeliště granátů?
2: No, co lze s jistotou říct, že je to poezie, která si na nic nehraje. A otevřeně mluví o tělesnosti, závislosti, propadech do neznáma, zdraví a intimitě. Je velmi osobní a lze ji i tak číst. A zase mám otázku, jaký svět se před námi rozprostírá. Je to surový záznam vnitřního a vnějšího světa, neotřelého vidění světa a je v tom hudebnost. Baví mě. Místy mám chuť verše křičet, místy repovat, některé číst pomalu, protože se mi opravdu hodně líbí a plynou v takovém emotivním bezčasí. Jiné přeběhnu jako věty, ve kterých se nic neděje a je to ze mě v pořádku. To střídání temp je na čtení vzrušující. A taky bych ráda zmínila, že se mi líbí i rovina reality versus snu. Ten stav před usnutím, kdy přicházíme pomalu o vládu nad tělem a myšlenkami, někam odcházíme. A s tím odchodem přichází zvláštní zajímavé obrazy, které je třeba zachytit a s nimi autorka pracuje.
1: Už jsme to zmínili, v básních jsou vulgarizmy, je tam drzost, ale zároveň je tam taky hodně humoru, zároveň zranitelnost. Jak spolu tyhle polohy fungují?
2: Fungují spolu a fungují spolu právě tím, že humor často zakrývá, ale zároveň odhaluje tu zranitelnost. Já vím, že se opakuju, ale je to opravdu za mě, pro mě silný motiv. Jsou tu postavy pana poezie a paní poezie, která tu a tam dá padáka, protože se musí žít. A pak básně granáty, kde má autorka možnost autokorekce, ale využívá ji minimálně. A ten humor není jen humor, jak jsem říkala, čtu pod tím ten příběh křehkosti, za kterou se schovává závislost. Závislost je takové to odběhnutí jinam, únik, destrukce, prosba o zmizení a zároveň prosba o pomoc. A mám pocit, že i když autorka v jednom ze svých rozhovorů říká, že jsou to opravdu jako nahodilé kousky, tak si myslím, že nejsou nahodilé, ta sbírka jde hlubě a hlubě.
0: Tak marně máme už moc času, uh-huh. Ale chcete rychle přečíst jednu báseň?
2: Opravdu rychle. Spíš část asi zní. Dílo vzniklo během měsíce prosinec. Prosinec od slova prosím. Prosila jsem o mnohé. Nejdřív mi kdokoliv a jakoliv pomůže. Poté ať mi pomohou jinak. Mezitím mnohokrát prosila o smrt, o kterou se pokoušela z nadějí. Pokoušela těmi nejtrapnějšími způsoby. Těžko říct zdali, sen či realita, když se realita dávno stala fikcí. Můj pseudoplán nevyřešil nic. Nicméně otevřel panorama, otázek v krajině, beznadějného putování. Náš zeitgeist je pocit všudy přítomného tlaku. A já se ptám, který sen mě nevzbudí, přeji si spát navždy.
1: Slyšeli jsme ukázku z básnické sbírky Nely Bártové Házeliště granátů. Vydalo ji ostravské nakladatelství Bílý Vigvam.
0: S námi ve studiu publicistka Dagmar Plamperová. Děkujeme.
2: Hezký den. Hezky.

0: Je 9 hodin, dobrý den.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: Vláda dnes projedná reformu takzvaného třetího penzijního pilíře. Ministři chtějí zatraktivnit systém soukromého zabezpečení na stáří. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO chce kabinet třeba zrušit některé poplatky. Opozice změny vítá. Podle některých stran ale zůstává vládní návrh neúplný a připravují proto pozměňovací návrhy. Teplo z horkovodu ve Valašském Meziříčí zdraží od září o pětinu. Zálohy se zvýší asi 5 500 domácností, které zásobuje městská společnost CZT. Firma původně plánovala nižší cenu, situace ale změnila krize na Blízkém východě. Indonéská policie zatkla 72 lidí kvůli podezření ze založení rozsáhlých lesních požárů. Hasiči bojují s plameny hlavně na ostrově Kalimantan, taky známém jako Borneo. Podezřelí podle vyšetřovatelů stojí za rozšířením téměř 9 požárů v této oblasti a taky na ostrově Sumatra. Úřady upozorňují na to, že farmáři v Indonésii často úmyslně vypalují lesy kvůli zemědělské půdě. Oheň sežehl už více než 64 000 hektarů a dým se šíří do okolních zemí. Archeologové z Boskovického muzea objevili při záchranné akci u Svitávky na Blanensku žárový hrob. 3000 let starý nález podle rentgenu obsahuje kromě ostatků i dva bronzové předměty. Nůž a unikátní břitvu se dvěma břity. Ty mají být uloženy v muzeu. Hrob z doby bronzové plánují archeologové otevřít v nejbližší době. A poslední prázdninový týden přinese v Česku postupné oteplení, rána ale budou chladná. Přes den 20 až 24 stupňů, ve čtvrtek a v pátek se vrátí tropické teploty. Teploměry ukážou až 32 stupňů Celsia. O víkendu potom teploty spadnou na 25 stupňů a přes Česko přejde studená fronta, která přinese i déšť. Více zpráv na iRozhlas.cz.

0: Mozaika. Dobrý den, aktuálně máme 2,5 minuty po 9. hodině a budeme trochu cestovat. Stačí pár vteřin filmového záběru a najednou hrad, náměstí anebo most se nám navždy propojí s konkrétním příběhem. My se tento týden ve Výletech s Vltavou budeme vydávat právě po stopách filmových hvězd. Naše cesta povede Plzeňským krajem, kde se z obyčejných míst staly kulisy, které znají miliony filmových diváků. Začínáme na vodním hradě Švihov, to je místo, které si zamilovali filmaři i diváci a které proslavila především pohádka Tři oříšky pro Popelku. Za malý okamžik tedy startujeme.
1: A startujeme taky hudebně s Elian Elias, potom zazní Johann Ludwig Bach, Kurt Rosenwinkel nebo Johann Nepomuk Huml. Přejeme dobré dopoledne a dobrý poslech.
2: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
3: Doralice, eu bem que lhe disse, amar é tolice, é bobagem, ilusão. Eu prefiro viver tão sozinho, ao som do lamento do meu violão. Eu bem que lhe disse, olha essa embrulhada em que eu vou me meter. Agora, amor, Doralice, meu bem, como é que nós vamos fazer? Doralice, eu bem que lhe disse, amar é tolice, é bobagem, ilusão. E eu prefiro viver tão sozinho, ao som do lamento do meu violão. Doralice, eu bem que lhe disse, olha essa embrulhada em que eu vou me meter. Como é que nós vamos fazer? Um belo dia você me surgiu. Eu quis fugir, mas você insistiu.

0: Alien Elias v nahrávce z roku 2004 a album Dreamer 6 minut po 9 dopoledne.
1: Letošní léto na Vltavě je filmové a tak i poslední letošní výlety s Vltavou věnujeme snímkům. V první části našeho malého průvodce filmovými místy Plzeňska se s jeho autory Tamarou Salcmanovou a Miroslavem Buriánkem vydáme na jedno opravdu krásné místo.
0: Na vodní hrad Švihov, který je spojen nejenom s kultovní pohádkou Tři oříšky pro Popelku.
2: Výlety s Vltavou.

0: Malý průvodce filmovými místy Plzeňska.
1: Hrad Švihov.
0: Naše filmové putování začíná
1: po šumavské krajině v údolí řeky Úhlavy, kde stojí jeden z nejmladších hradů v Čechách.
0: Pan Kastelán, který se nám představí.
2: Lukáš Bojčuk.
0: Pane Kasteláne, jsme na Švihově, oblíbeném filmařském místě.
2: V posledních letech to tak nevypadá, ale dřív byl Švihov opravdu velice oblíben mezi filmaři. Jeden z prvních filmů byl Královský omyl.
1: Režie Oldřich Daněk, který napsal i scénář. Celý se točil zde.
2: Ten hrad se trošku proměnil ve vězení a sídlo. Pro nás je to spíš takový, se dá říct, obraz, jak v těch 60. letech hrad vypadal.
0: Teď se trošku půjdem podívat po hradě, anebo se rovnou vrhnem na takový ten kultovní pohádkový film, který je pro většinu lidí se Švihovem spojen?
2: No, možná, když jsme tady na nádvoří, tak můžeme začít s tím kultovním filmem, protože ten se celý odehrával zde.
0: Mě vadí trošku ten vítr, neboť vítr je nepřítel mikrofonu.
1: Velký nepřítel mikrofonu.
0: Takže kráčíme, to byly hospodářské budovy, které patřily k hradu. Tady kam jdeme?
2: Ano, teď vstupujeme do bývalých stájí pro dobytek, které tady postavili v posledním období, kdy se hrad proměnil ve statek, hospodářský dvůr. Protože v 70. letech to tady ještě vypadalo, částečně jako hospodářský dvůr, tak pan režisér Vorlíček si údajně Švihovské nádvoří vybral právě pro natáčení jednoho z nejznámějších filmů a tady na Švihově určitě nejznámějších, a to byl film Tři hříšky pro Popelku. Vím z vyprávění pana Vorlíčka, že si Švihovský hrad vybral kvůli vjezdové bráně do areálu, protože vjezdová brána v tom filmu hraje docela významnou roli, ale protože polohou se nakonec ta brána nehodila do záběru filmu, tak to, co vidíme dneska ve filmu, tak je kulisa. A ještě druhou zajímavostí je, že pohled na tu vjezdovou bránu zvenku je úplně jinde, takže ty vjezdové brány byly postavené dvě pro film. Ostatní fungovalo, tak ono tady je opravdu pouze pár záběrů na nesprovozní budovy. Z hradu tam je vidět jenom opravdu jedna střílna. Díky tomu, že k hradní zdi byla postavena pavláč, ze které ta macecha vládla svému dvoru. Kromě tady nádvoří hradu se jedna scéna, teda ta venkovní brána, odehrávala na louce za hradem. Potom je tady nedaleko sad, kam chodila Popelka za Rozárkou na rady, kde nějaký oříšek loupnout. Asi 3 kilometry od Švihova je vesnička Mezihoří, kde se nachází rybník, který tam sehrál v té závěrečné části filmu docela významnou roli. Kolem Mezihoří na těch pláních zasněžených jsou takové ty jízdní scény. Z hradu tam opravdu v těch záběrech není reálně vidět nic. Teprve až když přijdete sem a srovnáte si obrázky z filmu s tím nádvořím, tak poznáte, že to tady opravdu se odehrálo. Dlouho to lidé nevěděli až do výročí 40 let od natáčení filmu, kdy jsme společně se zámkem Moritzburg a se zámkem ve Stěnicích u Prahy udělali společnou takovou trojvýstavu výroční. O několik let později jsme otevřeli výstavu novou, kterou tady máme už 6. rokem.
1: Ještě než se podíváme, bych rád, pane Pojčuku, zmínil další dva filmy, a to je Šašek a královna s Borkem Polívkou, se Chantal Poulain, která poprvé v tehdejším Československu vystoupila ve filmu.
2: Většina toho filmu je v interiérech hradu a v neznámých interiérech, ve kterých pouze já poznám svou kancelář.
1: Ještě je Strachův film Tři životy.
2: To je o něco mladší záležitost, ale vlastně už je to taky docela dlouho. Už jsem to zažil, to natáčení s panem Strachem, bylo to velice příjemné. Taky se to odehrávalo ve vybraných interiérech, na nádvoří. Vojáci tady cvičili, běhali, jezdil se na koních, byla tady venkovní hostina, kolem hradu chodili honci. Zlý oficír tu měl tu svou ložnici, kde používal kouzla nebo ten lektvar. V kapli byly ty máry.

0: půjdeme do té kanceláře.
1: Takže vešli jsme do místnosti, kde pan Kastelán sídlí.
0: Ve filmu Šašek a královna tahle místnost hraje jakýsi pokoj toho Volka Polívky, jo, kde se proměňuje z té současnosti do té minulosti.
2: Tak
0: to je tady.
1: Místnost má krásný klenutý strop, malá okénka.
0: Za ním je vodní příkop.
1: Za ním je vodní příkop a lodičky.
0: Ano.
1: A teď stoupíme na chvíli do hradu.
0: Jo, půjdeme se podívat.
2: Jdeme rovnic.
0: Co my tady ukazujeme, tak bylo postaveno na přelomu 15. a 16. století. Ale už na místě staršího hradu někdy ze 14. století. A úplně přesně nevíme do dneška, co tady z něho zbylo. Tady jsme vstoupili do jedné z nárožních bašt, která je vyzdobená dochovalou nástěnou malbou na téma rytířských radovánek, rytířského klání a radování. Ty malby jsou datované kolem roku 1520. Málo kde se podobné téma dá najít. Máme tady rytířské turnaje na koních, máme tady pěstní souboj, máme tady různé zbraně, třeba kuši, ale potom po tom klání a po tom rytířském zápase začíná to radování, takže tady nějaký příchod na hostinu a odpočívání po hostině. Je to příjemná místnost a pravděpodobně se tady v období nějakého 16. století bydlelo. A my tady dneska začínáme prohlídku a ukazujeme na modelech, jak se vyvíjel Švihovský hrad.
1: A takovými nejvýznamnějšími majiteli byli Švihovští z Riesenberga?
0: Švihovští z Riesenberga, nebo jeden z nich, Půta Švihovský, nechal hrad postavit na tom nějakým starším základu, ale on ho nechal rozšířit do té obrovské podoby, do té vodní pevnosti. Půta Švihovský z Riesenberga je významná postava historická, ale bohužel Švihovští se tady neudrželi moc dlouho potom. Už jeho syn musel postupně začít se zbavovat majetku a v polovině 16. století přechází do majetku Říčanských.
1: Půta z Riesenberga, on byl dosti přísný, tvrdý, krutý.
0: No, říká se to o něm. My se snažíme to moc neříkat, anebo to spíš uvádět trošku na pravou míru. Asi přísný byl. Těch pověstí, které se o něm říká, je hodně. Ten poslední příběh dokonce říká, že za ty své skutky, které páchal na svých podaných, takže byl odnesen čertem do pekla. My víme, že to byl velice zbožný člověk, žil i bohatým rodinným životem, že miloval svou manželku, že se staral o své děti i o své podané, zakládal kláštery, špitál tady postavil, takže přísný asi byl, ale nemohl to být úplný takový kruťas, jak ho líčí ty pověsti.
1: Kam teď? Kam teď? Pan Kastelán zamyká.
0: Když se ptáte na Putu Švihovského, tak já vám ho představím.
1: No to je báječný.
0: Jo?
1: To je skvělý.
0: Tak jdeme na to. Byl velice vzdělaný, byl cestovalý, byl diplomat, byl velice vlivný, dělal nejvyššího sudího na královském dvoře Vladislava Jagellonského ještě. Tak a tady teda teď se můžete podívat na Půtu Švihovského. Je to jedna ze třech jeho podobizen, nebo dvou se dá říct podobizen. A je to náhrobní deska, která se dochovala v Horažďovicích, v klášteře, který založil a kde založil rodovou hrobku. A není to teda originál, originál je v Horažďovicích. Díváte se na restaurátorskou kopii.
2: Ten Bíra se mi zdá skeptický. Nezdá?
0: Na mě působil vždycky pozitivně.
1: Právě ještě přemýšlím, že mi někoho tuze připomíná. Ale nemohu přijít na to, koho.
0: Možná jeho syna Jindřicha, kterého máme namalovaného v kapli.
1: A to je možné.
3: To je Jindřich.
1: A jo.
0: Tak se podíváme do té kaple.
1: Co bylo s hradem? za první republiky a po válce druhé.
0: Od konce 16. století to padlo do majetku Černínů z Chudenic. Ti přestali postupně hrad využívat jako sídlo a přebudovali ho na sýpku a hospodářský dvůr. A jako sýpka toto fungovalo až do konce druhé světové války. Za první republiky proběhla pozemková reforma tady, takže Černínové o ten svůj statek přišli. Byli zde postupně za sebou dva správci, kteří tu nějakým způsobem hospodařili, ale moc se jim asi nedařilo. A potom si to Černínové ten svůj rodový majetek odkoupili zpátky. Někdy v 30. letech. Bohužel potom přišla druhá světová válka a po ní přišlo zestátnění, takže o Švihov přišli po druhé. Potom byl vlastníkem stát a tehdy zřízená Národní kulturní komise našla v rámci Československa tehdy přibližně 50 památek, které budou určeny ke zpřístupnění pro veřejnost. A Švihov byly té 50, takže v 50. letech tady proběhly obrovské archeologické výzkumy, archivní průzkumy. Začalo se tady ve velkém rekonstruovat. Tehdy se rozhodli z toho hospodářského dvora vykřesat znovu ten hrad, ukazovat tu gotiku, tu pozdní gotiku, která se tu dochovala. Hodně se tu bouralo, takové ty hospodářské přístavby a ty provozy a místnost po místnosti se to tu opravovalo vevnitř. Teď jsme vstoupili do kaple, ze které máme teď letos obrovskou radost, protože prošla několika letou opravou a restaurováním a mezi jinými byl restaurován i nástěnný obraz, který zobrazuje svatého Jiří, jak ubližuje drakovi na tom koni, jako svatý Jiří je zde vyobrazený Jindřich z Riesenberka, syn Půty Švihovského.
1: A tamhle, to je kdo?
0: To je zase zástupce rodu Černínů. Černínové sice používali hrad hospodářsky, ale kaple až do konce 19. století sloužila příležitostně jako kaple a byla tady i pouť k jednomu z oltářů a nějaké vybavení tady zůstávalo až do těch 20. let 20. století. A na tom obraze je Humprecht Protiva Černín, který na začátku 17. století zemřel a tady mu vystavili posmrtný portrét.
1: Komu je kaple zasvěcena?
0: Paní Marii, je tady oltář hlavní korunovace Panny Marie, takže na nebevzetí.
1: Kapli můžeme putování po hradě Švihov uzavřít a já poprosím pana Kastelána, aby pozval posluchače na Švihov.
0: Přijďte na hrad, který vás překvapí, jednak svým prostředím a také tím, že nebudete muset do kopce. Nás pro následuje prohlídka, jsou za dveřmi, prcháme.
3: Prcháme.
1: Už jdeme. Co vás přivedlo na Švihov?
4: Už jsem to byl kdysi, líbí se mi tady a vím, že se tady točila Popelka, takže jsem to chtěl paní ukázat.
1: Takže zavíráme, loučíme se Švihovem. A znovu připomínáme, přijeďte na Švihov.

0: pod pozvánku a doporučení Tamary Salcmanové a Miroslava Buriánka se rozhodně podepisuju. Švihov jsem poprvé v životě navštívila v loňském roce. Stojí za návštěvu.
1: Zítra ve Výletech s Vltavou navštívíme hrad Rabí, unikátní památku gotického stavitelství nad řekou Otavou.
0: Mimochodem natáčela se tam třeba Markéta Lazarová.

0: Na scénu vstupuje mladička Laura Palmrová.
1: A za ní děsivý podivín Bob.
0: To znamená jediné. Na Vltavě se probouzí městečko Twin Peaks.
1: Poslouchejte Tajný deník Lóry Palmrové od 18. srpna. Každý den ve 23 hodin.
0: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Conception One a Kurt Rosenwinkel v nahrávce z roku 1998. Je přesně 9.30, přejeme dobré pondělní dopoledne.
1: Mozaika. Po celé České republice fungují stovky nejrůznějších galerií a my se v našem seriálu teď zaměříme na zajímavá, ale spíš menší místa, kde vystavují kvalitní umělci.
0: První díl přinese nejenom tipy, kam se můžete vydat na dobře kurátorované výstavy, ale dozvíte se i, jak různé galerie fungují a jak se od sebe odlišují.
1: Naše redaktorka Zuzana Filipková natáčela s nezávislým kurátorem Radkem Volmutem a také výtvarným kritikem a šéfem kulturní rubriky týdeníku Respekt Janem H. Vytvarem.
2: Dřív bývaly galerie, které se spíš specializovaly na nějaký prodej restituovaných obrazů z prvorepublikových sbírek. To bylo takové jako 90. léta, tam bylo jako pár galerií, kde jako člověk mohl vidět to nejlepší z té současné scény. Asi bych jako by dokázal spočítat na prstech jedné ruky z těch 90. v těch nutech. Tam jako by byl nějaký boom, ale vlastně hodně těch galerií potom zase hodně rychle jako zaniklo i z důvodu třeba jako ekonomické krize v roce 2008. A vlastně teď zažíváme jako asi zatím největší podle mě rozkvět těch soukromých galerií právě orientovaných na to současné umění, které mě zajímá jako nejvíc.
3: Liší se nějak ta doba třeba před covidem? Během covidu se samozřejmě spousta těch institucí uzavřela logicky a pak se třeba i jako neobnovila. A ta doba teď?
2: Pár institucí jako zaniklo docela nedávno, vlastně zanikly všechny galerie, které vlastně vznikly, když galerie Jiřího Švestky, která byla jedna z takových těch průkopníků obchodování se současným umění, tak se vlastně vychovalo několik, aniž by teda to zamýšlela, několik jako kurátorů, tak vlastně vznikly tři nové soukromé galerie. Lidi, kteří pro Jiřího Švestku prodávali, tak si založili vlastní podniky a ty vlastně všichni jako by nedávno, prostě v posledních pár letech zanikly, měli ambice to umění prodávat do ciziny, což jako je komplikovaná disciplína.
1: Říká výtvarný kritik a vedoucí kulturní rubriky týdeníku Respekt Jan H. Vytvar. Pokud se o výtvarné umění zajímáte více, brzy zjistíte, že výběr kvalitních výstav je poměrně velký. Někdy se ani vše nedá stihnout. Zajímavý program nabízejí často galerie, které třeba nejsou až tak známé.
4: Pardubická Art Space NOV. Mně přijde, že je hrozně moc podceňovaná, přehlížená galerie, která ale na to, že je taky placená městem a soukromýma sponzorama, tak se soustředí na úplně jako nejnovější jména, který bych já třeba v Pardubicích nečekal. Je to sám o sobě strašně hezký podzemní prostor. Určitě bych doporučil pražskou Trafogalerii, protože pro mě nabízí takový hrozně zajímavý mix mezi už zavedenýma a začínajícíma jménama a hlavně dávají obrovský důraz na instalaci těch výstav, katalogy. Je to paradox, ale jako říkat o Západočeské galerii v Plzni, že je malá galerie, se dá, protože to je vlastně galerie, která nemá žádnou, bohužel stále, svoji vlastní velkou budovu. Jejich výstavy v masných krámech jsou jakoby malý expozice, které jsou ale vždycky strašlivě zajímavé pro mě, obzvláště když se to týká 19. a 20. století, jako je velké přehledové tematické výstavy. Trochu si teprve jako ujasňuje dramaturgii poměrně stále nová galerie na Pražských Vinohradech Spot Gallery, která nabízí takový mix mezi domácí a zahraniční scénou. Ještě řeknu jednu galerii, která je žánrově velmi vymezená na pražském Břevnově, jmenuje se Recese, je to takovou jako kavárnu spojenou s galerií, kde vystavují díla velmi orientovaná na dekadenci a neodekadenci.
1: Nezávislý kurátor Radek Volmut doplňuje, že zajímavý program nabízejí i galerie, které jsou v místech, kde byste je vůbec nečekali.
5: Z těch regionálních galerií určitě stojí za pozornost třeba galerie Okraje v Táboře, anebo úplně jako specifická, hodně jako výborná, i co se edukace týče, GAP galerie a prostor ve Znojmě, kterou dělá Andrea Krejčí, už je to taky několik let. Já si myslím, že dlouhodobě stojí za pozornost třeba galerie 35 metrů čtverečních, kterou už někdy podle mě 2000 2006-2007 založil umělec významný Michal Pěchouček. Myslím, že to dělal s Petrou Steinerovou. Tam už to vedení se proměnilo. Dá se o tom v některých případech uvažovat i jako o aktivistické galerii nebo galerii, která se zabývá současnými problémy. Unikátní je Havelka galerie, která je na scéně 20 let. Já tomu říkám malá velká galerie, galerie na 3 kroky. Je to domácí scéna pro takové jako legendy, jako je Vladimír Kopecký, Vladimír Kokolia, Jan Hýsek, Platforma 15. Tam se podílím trošku na dramaturgii, ale zase vlastně se tam snaží kluci skládat lidi, kteří už jsou zavedení, a k tomu zajímaví mladí autoři.
1: V menších prostorách hodně vystavuje třeba i František Skála.
6: Já si myslím, že se hodně ta situace změnila. Za poslední, já nevím, 10 let, tak vzniklo asi plno malých soukromých galerií a já patřím k té generaci, která začínala, když žádné takovéhle soukromé galerie nebyly, a to znamená, že jsme začínali v nějakých institucích anebo v takových prostorách, teda i ještě jako za komunistů, kde to byl napůl underground. Jo. To znamená, že se to přehouplo někam jinam. Já už jsem si užil ty velké instituce Rudolfínum Národní galerii, no a tím pádem teď hold zase vystavuju v různých drobnějších galeriích.
1: Jak se menší galerie živí? Jakou strategii volí při výběru umělců? Nejen na to se podíváme blíže v následujícím dílu této série.
0: Uzavírá naše redaktorka Zuzana Filipková. Další díl nabídneme v příštích dnech. Teď máme 6:30.
7: A co nabídneme za chvilku? To bude dnešní zamyšlení, které pro nás napsala architektka Anna Beáta Háblová. A zamyslí se nad tím, co by nastalo, kdyby se mohla města sama přesouvat, co kdyby budovy rostly, mizely a měnily se podle potřeby.

0: kultovní melodie i hudba z nejnovějších filmů.
1: Kristýna Šrámková a Tomáš Pilát ve světě melodií, které provázejí filmové příběhy.
0: Klapku poslouchejte během filmového léta ve všední dny po 13. hodině.
1: Na Vltavě.

0: Steve Montan na vlnách Vltavy. Nahrávka z roku 1951. A 2 minuty necelé zbývají do 9:45.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: V architektuře nejsou utopické vize, jenom nějaké bláznivé fantazie. Proměnily podobu obchodních center, sídlišť i celých měst. A teď o tom podrobněji bude mluvit architektka Anna Beáta Háblová.
3: Vždycky mě fascinovaly utopistické architektonické projekty a návrhy. I když velké ideje s cílem vytvořit lepší svět skoro nikdy nedopadly dobře. Snaha vyřešit velké problémy lidstva jedním jednoduchým řešením, jako by byly skokem do propasti. Už když se podívám na to, proč a jak vznikla idea obchodních center, je tato zákonitost zřetelná. Na začátku této myšlenky byl vídeňský architekt Viktor Green, který emigroval do Ameriky. Když viděl rozsáhlá americká předměstí, tvořená nekonečnou zástavbou rodinných domů, což byl také výsledek touhy po ideálním životě, bylo mu líto, že se jejich obyvatelé nemají kde scházet. Chtěl jim dopřát něco podobného a exkluzivního, jako jsou historická a pěší centra evropských měst, jen s modernistickou tváří. Vznikly tím kolosy, obklopené velkými plochami parkovišť, od kterých si pozdější developeři odřezali všechny funkce s nádechem komunitních aktivit a tento model kopírovali už jen jako nástroj k vydělávání peněz. Další modernistická vize, tentokrát Le Corbusierovo nahlížení města jako stroje, také nedopadlo úplně dobře. Le Corbusier, inspirovaný průmyslovou výrobou a technickým pokrokem, věřil, že by město mělo fungovat jako mašina. Efektivní, hygienická a organizovaná. Navrhoval rozdělení ploch na funkční zóny bydlení, práce a rekreace. Výsledkem tohoto uvažování byly vysoké solitérní stavby umístěné v parku poblíž dálnic. Právě tímto typem staveb se inspirovala výstavba sídlišť. Z dnešního pohledu neměstotvorná městská struktura. Jako odpověď na jednotvárnou tvorbu modernismu vznikly další návrhy, tentokrát zcela utopistické. Před nimi představiteli radikálních neofuturistických myšlenek se stalo 6 architektů z londýnské avantgardní skupiny Archigram, která se sformovala v 60. letech 20. století. Jméno skupiny, kombinující slova architektura a telegram, mělo vypovídat o naléhavosti jejich sdělení. Jeden z jejich nerealizovatelných návrhů, kráčející město, měl být masivní, inteligentní robotickou strukturou, která by se volně procházela postapokalyptickým světem. Tato pohyblivá města by se navzájem propojovala a vytvářela kráčející metropole, nebo by se dala naopak rozptýlit, pokud by už jejich koncentrace nebyla nutná. Stejně mobilní by byly i jednotlivé budovy, aby se jejich majitelé mohli nacházet tam, kde by to právě bylo zapotřebí. Jiným utopickým návrhem Archigramu bylo město jako stroj, které by bylo tvořeno základní mřížovou strukturou, přičemž všechny ostatní rychleji stárnoucí části by byly snadno vyměnitelné. Jednotlivé městské funkce by byly poskytovány formou kapslí, které by se na základě aktuálních potřeb vsazovaly obrovskými jeřáby. Čím více utopistické návrhy byly vymyšleny, tím dále měli od řešení sice banálních, za to velmi skutečných a reálných problémů. Dokonce i myšlenka zahradního města Ebenezera Howarda, zrealizovaná v podobě lečworku na předměstí New Yorku, byla v realitě mnohem složitější a sociálním aspektům vzdálenější. Přesto si myslím, že by si lidstvo nějaké vzhlížení k ideám a ideálům mělo ponechat. Nevzdávat se naděje, že by mohl existovat svět hlavně bez násilí a nespravedlnosti. A i když toho nelze dosáhnout velkými utopiemi, možná to půjde menšími kroky, které utopické nejsou. Péčí, lidskostí a odvahou myslet jinak.
2: Uzavírá své dnešní zamyšlení Anna Beáta Háblová, která mluvila o tom, jak by to asi vypadalo, kdyby se města mohla třeba sama přesouvat.
0: K krátce před 10:00 u nás ještě Sergej Prokofjev, hraje nám Lachty Symfony Orchestra.

0: Lachty Symfony Orchestra v 9 hodin a 53 minut na Vltavě.
1: Tak trošku tuším, že dnešní vizitka bude hravá, protože bude patřit především hudbě. Hostem bude muzikant, skladatel, multiinstrumentalista Ondřej Kyjas. Vystudoval hudební vědu, hudbu ale rozhodně nepojímá jenom akademicky. Naopak, noří se do praxe, a to napříč žánry.
0: Je to zakladatel a dvorní skladatel brněnského ansámblu Opera Diverza nebo člen kapely Květy.
1: Stíhá i solovou dráhu, a to jako elektrifikovaný písničkář s uměleckým jménem Kygis. No a jeho hudbu teď můžete slyšet taky v novém filmu Bohdana Karáska Mistryně.
0: Poslechněte se vizitku s moderátorkou Karolínou Koubovou a Ondřejem Kyjasem za pár minut. A krásné pondělí i celý týden, který je před námi, vám přejí Nadežda Hávová
1: a František Šedivý.

0: Je přesně 10 hodin, dobré dopoledne.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
0: Kabinet premiéra Andreje Babiše z ANO dnes projedná podnikatelský balíček ministerstva průmyslu a obchodu. Podnikatelům má snížit administrativní zátěž. Šéf rezortu Karel Havlíček z ANO slibuje, že jde o první soubor opatření a dalšího ministerstvo chystá. Změny se mají týkat třeba energetiky, trhu práce nebo digitalizace a životního prostředí. Pluto už 20 let oficiálně nepatří mezi planety sluneční soustavy. Mezinárodní astronomická unie ho v roce 2006 ze seznamu vyškrtla, zařadila mezi takzvané trpasličí planety. Status Pluta astronomové začali spochybňovat už v 70. letech. Dnes se po něm jako plutoidy souhrnně označují podobná tělesa. Novozélandská vláda dnes v parlamentu předloží návrh zákona na zákaz užívání sociálních sítí pro děti mladší 16 let. Jeho součástí je například požadavek na ověření věku uživatelů. Za porušení zákazu by provozovatelům platform hrozila pokuta 10% z celkových tržeb. Podle novozélandského premiéra Christophera Luxna mají sociální sítě negativní dopad na duševní zdraví, spánek a vzdělávání celé generace dětí. Návštěvníci v Liberci a Vratislavicích nad Nisou můžou ode dneška zavítat na festival Crystal Volivík. Tématem 5. ročníku je propojování kultur z celého světa. Liberec proto kromě českých sklářů a sklářských firm navštíví i brazilští domorodci z kmene Panará. A čekejte jasno až polojasno, během dne na severu a severovýchodě bude přechodně až oblačno. Později odpoledne a večer, zejména na jeho západě a jeho území, bude oblačnosti částečně přibývat. Nejvyšší teploty 20 až 24, na jižní Moravě až 27, v 1000 metrech na horách potom kolem 16. A více zpráv na iRozhlas.cz.

0: Vizitka.
1: Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Stále více mám pocit, že mým uměleckým a možná i životním osudem je nikam nepatřit. Řekněme, že jsem bytostně nomádský skladatel, který se snaží za sebou zametat stopy. Říká hudebník, multiinstrumentalista a skladatel Ondřej Kyjas. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím posluchače.
1: V dnešní vizitce se tady pokusíme vydat po té vaší jako nomádské objevování různých harmonií a melodií. První skladatelské pokusy Ondřeje Kyjase spadají do doby, kdy mu bylo takzvaně náct a studoval gymnázium Matyáše Lercha v Brně. To psal smyčcové kvartety a úpravy kolet. Na Masarykově univerzitě v Brně vystudoval český jazyk a literaturu a hudební vědu. V té době už také silně ovlivněn alternativní rockovou muzikou. Na brněnské JAMU pak ještě absolvoval obor hudební kompozice. Zásadní je pro něj setkání s libretistou Pavlem Drábkem, s nímž roku 2003 založili brněnský soubor Ensemble Opera Diverza, který interpretuje operu trochu jinak. Právě pro něj Ondřej Kyjas složil minimálně 5 celovečerních oper, zhruba 20 mini oper a několik instrumentálních skladeb. Hrál či skládal pro řadu brněnských alternativních a big beatových kapel. Od roku 2016 je členem skupiny Květy. Vystupuje ale i solo a na svém kontě má 4 solová alba. Nejnovější dvojdesku Nahrávání světa vydal loni. No a skládá také filmovou hudbu, například k nedávno uvedenému snímku Bohdana Karáska Mistryně. Tak to je tedy na úvod a Ondřej Kyjas se tady trochu ošíval u některých věcí, které, jak vidím, asi chce uvést na pravou míru.
2: Jenom jedna maličká korektura u té JAMU. Já jsem ji nedostudoval, já jsem tam byl jenom jeden rok.
1: Takže no, studoval. Neabsolvoval.
2: Tak.
1: Dobře, děkuju. A zároveň jste se teda trošičku i u toho citátu, protože jakože nějak, vy jste to řekl, že jste jako bytostně nomádský, skladatel, trošku zametáte ty stopy.
2: Určitě to platí a jenom prostě, když to člověk takhle jako slyší, už se ani nepamatuju, kde jsem to řekl.
1: Tak já vám to můžu dohledat.
2: Ne, to není potřeba, ale...
1: Ale tak. Určitě je to... Asi, nebo jak jsem pochopila to vaše vyjádření, že prostě nenecháte se zavřít do nějakých škatulek a že prostě zkrátka rád překračujete různé žánry, objevujete nová území a v tomto jste tady takový nomád. No. Ale když se podívám na tu škálu všech hudebních žánrů, tak co právě teď v současnosti dominuje vašemu tvůrčímu světu?
2: No, já to právě mám takových jako fázích, jako dost celkem už jsem to vysledoval, že se pravidelně střídá ta fáze, řekněme, té vážné hudby s tou fází té nevážné, prostě, což jsou všechny možné ty kapely a tyhle ty věci. Respektive moje vlastní třeba to písničkaření, tak teďka jsem spíš ve fázi té hudby nevážné. Vlastně těch různých oper a mini oper pro Ensemble Opera Diverza už jsem napsal za ty roky vlastně docela hodně a před pár lety jsem nabil dojmu, že už se trošku opakuju a že by bylo možná na čase si dát s tím trošičku pauzu, takže i to s tím souvisí.
1: Jo, takže teďka přesně, co píšete za písničky, spolupracujete s Jiřím Imlaufem, to si také poslechneme za nedlouho ve vašem hudebním výběru, někdejším frontmanem kapely Houpací koně, tak co spolu teď vytváříte?
2: No teď je zrovna přesně asi před 14 dny jsme dotočili druhé album v teplickém studiu, tajný studio se to jmenuje, s Honzou Bramburkem, zvukařem, se kterým už Jiří Imlauf dřív spolupracoval, když oni dokonce spolu hráli v těch Houpacích koních, takže to už je jako vyzkoušená spolupráce. No, takže jsme to natočili, teď se to míchá a je to takový, dali jsme si docela dost šibeniční termín, mělo by to vyjít ještě na podzim, snad v listopadu, takže ale na druhou stranu jsme měli ty písničky docela jako obehraný, většinu z nich teďka za poslední rok, kdy spolu hrajeme vlastně jako v triu, Jiří Imlauf Trios, ještě s námi to doplňuje Jirka Šedivec na violončelo. No, takže se můžou posluchači těšit na tuhletu novinku. Já doufám, že to dopadne dobře.
1: Tak možná ji rovnou otevřeme, protože vy jste vybral nejnovější single 1001 alb, než skončí svět. Tak jestli nám, prosím, můžete tuhle píseň uvést?
2: No, to je taková zajímavá věc, protože to si Jirka Imlauf dal jako takový takový koncept vlastně, že prostě během jednoho dne prostě se ráno vzbudí, napíše písničku během dopoledne a pak i odpoledne půjde nahrát. Což nakonec úplně jako nebylo takhle
1: ambiciozní plán.
2: Takhle přísně tu písničku napsal pár dní předtím nebo týden předtím, ale opravdu během toho jednoho odpoledne jsme ji pak spolu právě už s tím zmiňovaným Honzou Bramburkem nahráli. A je to vlastně zajímavý tím, nebo zajímavý, že Jirka tam vlastně zpívá Imlauf a hraje na kytaru a všechny ostatní nástroje. Tam hraju já, dokonce tam hraju i na bicí, což je celkem jako vtipný, protože já vlastně jako, ne, že bych na ně neuměl hrát vůbec, ale jako nejsem nějaký jako školený bubeník.
1: Tak aspoň, že jsem vás uvedla jako multiinstrumentalistu, no, to platí tady beze zbytku.
2: Takže to platí, no, takže...

0: Jiří Imlauf a Ondřej Kias a single Tisíc jedno Alp. A vy posloucháte vizitku dnes právě s Ondřejem Kiasem, který je hudebník a skladatel. Jak jsme tedy slyšeli, tak také hraje na všechny možné nástroje, čili je multiinstrumentalista. A pište nám prosím vaše dotazy a podněty na vizitka@rozhlas.cz. Moc rádi je tady přečteme. A mě by, Ondřeji, zajímalo tedy, jak to probíhá, když Jirka Imlauf tady vezme kytaru a zpívá a vy všim máte potom na starosti všechny ty ostatní nástroje.
1: No, to byla jako výjimka zrovna tohleto.
0: To nevadí, ale to zrovna tam mě teda zaujala.
1: No, tak prostě... On mě to už jako předtím zahrál, tu písničku, řekli jsme si, on měl nějakou takovou jako představu, jak by to ten zvuk mohl, to aranžma mohlo trošku znít. Řekli jsme si, že to uděláme vlastně trošku jako tradičněji, takový jako alternativní rock, nebo prostě folk rock možná. A pak prostě ve studiu on nahrál zpěv, kytaru a já jsem pak vrstvil a vrstvil ty další věci. Jo, vlastně jsme to nakonec udělali tak, že jsme nahrávali spolu ty bicí a kytaru, tak aby to nějak jako drželo pohromadě.
0: A tak potom jste si už jako vy ve své hlavě jel všechny ty další stopy těch nástrojů, které se tam jako asi budou.
1: A Honzovi se tam prostě válela 12 strunka a já jsem prostě se popadla, on se tak lišácky usmál a říkal, jo, to tu používají všichni, ona se všem hrozně líbí, ona zní fakt dobře, no, tak samozřejmě, že jsme ji použili. No a tak, a své klávesky, prostě malý mikrokork jsem tam měl, tak jsem tam prostě to. A tomu Honzovi Bramburkovi se to prostě začalo hrozně líbit právě, že tam nahrávám. Já jsem v jednom momentě už si říkal, aby jsme to prostě nepřepláceli, ale že jsem říkal, že z toho snad prostě vystříhá ty věci.
0: Ubrat se dá vždycky.
1: Tak. Nakonec ke svému zděšení jsem zjistil, že tam použil skoro všechno, co jsme tam nahráli. Ale ne dobrý, jako dobře to dopadlo.
0: Takže prostě vy jste měl jako... jako zápis, ten, jako partituru, a, nebo jste
1: ne,
0: to měl v hlavě všechno?
1: To nepotřebuju, tak když je to takhle jako přímočarý nebo jednoduchý, to píseň prostě normálně sloka, refrén a pak nějak jako dohra, tak to nepotřebuju žádný.
0: Tak
1: si
0: prostě uděláte na různý instrumenty. No. A vy jste i říkal, že vlastně ty písničky pro vás jako, že tam právě ty noty jsou kolikrát spíš na obtíž, že to není, že...
1: No... Tak jako já prostě...
0: Byste si zapisoval tu melodii a tam prostě to
1: tam
0: vzniklo.
1: To fakt jako nepotřebuji, nebo jako velmi, velmi výjimečně. Vlastně jsem si ověřil za ty roky, že třeba když si člověk jako zapisuje, dřív jsem si nápady musel zapisovat, jsem neměl ještě jako nějaký chytrý telefony, kde si to můžu rovnou třeba nahrát. No tak jsem zjistil, že když si to právě tyhle ty písničkářské nápady zapíšu do not, tak je vlastně skoro nikdy nepoužiju. Potom to jako zajímavá.
0: Že vám tak jako skamení v tom?
1: Nějak to, no, něco v tom smyslu, no.
0: A když jenom jsme slyšeli váš single s Jiřím Imlaufem, tak vy vlastně jste si tu spolupráci už vyzkoušeli na jeho první solové desce Po houpacích koních, tedy na desce Teď. To je jako na světě, tak jak tam jste se ladili dohromady?
1: No tam to bylo totiž, oni to nahráli, to produkoval Tomáš Neuwert a oni to napřed nahráli čistě jenom prostě Jirka, to znamená kytara a to ještě tehdy dokonce akustická kytara často a zpěv. Mm-hmm. A měli několik variant, jak to vlastně chcou vydat. Jedna z nich byla, že to fakt nechají takhle úplně holí, ale pak jim teda přišlo, že by se tam přece jenom k tomu mohlo něco dodat. A Jirka Imlauf si na mě vzpomněl, že my už jsme předtím tak jako si spolu tak jako improvizovaně zahráli na jednom bytovém koncertě, co pořádá Martin Kišperský. Mm-hmm. Z Květů. Takže on mě prostě věděl a nějak prostě mě oslovil, že mi to pošle, ať zkusím prostě nezávaznět k tomu něco prostě přidat, přihrát, což jsem udělal velmi rychle, protože mě to prostě bavilo a ty písničky se mi líbily a jemu se to prostě s tím Tomášem Neuwertem líbilo. Takže takhle, no.
0: A teď finišujete tedy společné album další, jo, které bude na podzim a název ještě?
1: Název ještě nemáme, pracovní název je Starý svět, ale možná se to ještě změní.
0: A čím vás tedy oslovovala vlastně hudba Jiřího Imlaufa, či možná Houpacích konňů tedy, že jste se do téhle fúze hned tak pustil?
1: No, já jsem vlastně, ty Houpací koně, to je takový jméno, který už tady, že jo, oni začali už na začátku devadesátek a já jsem to prostě vždycky tak v té době nebo i tomu po roce 2000 to tak jako jsem slýchával, ale vlastně jsem to nikdy pořádně jako si neposlechl nebo tak a pořádně jsem to začal vnímat až s jejich albem Hotel Palace, což byl už rok nějak 2010 nebo tak, takže poměrně pozdě vlastně jsem to docenil. A co jsem na tom docenil, to byly prostě texty Jirkovi, který taky, jako, taky měl nějaký vývoj, že dospěl k nějakým hezký kombinaci pro mě funkční, prostě nějak jako pozorování všednosti, banality, často právě z toho, z Ústí nad Labem, kde on žije. A prostě nějaké jako básnické nadstavby, prostě nebo plus jako jeho záliba
0: ve slovních. Jižní Morava, tak to musí fungovat.
1: Ve slovních říčkách a tak, jo. Takže,
0: teď s vámi.
1: No. A plus teda jako ta řekněme, ten alternativní rok, jako, což je mě prostě blízký.
0: Mm-hmm. Ale řekněte mi, když tedy jste mluvil o tom, že vlastně teď už tam vás jako takhle přizvali, tak na té nové desce, tak tam máte svou hudbu komplet, nebo co kdo jak skládá?
1: No, tam už to hodně vyrostlo z toho, že fakt hrajeme spolu v tom triu a jsme docela často zkoušíme, což je jako logisticky docela komplikovaný, protože Jirka je z Ústí, já jsem z Brna a Jirka Šedivec je z Bojkovic, jo, takže to máme takhle jako hezky přes celou republiku. Ale jezdíme právě do těch Bojkovic, protože tam má prostě doma takový hezký studio a tam to prostě jako pilujem a hodně jsme prostě na těch aranžích takhle fakt jako pracovali. Zkoušeli různé varianty a tak, no, takže.
0: Takže to je jako spolupráce, improvizace, všichni tam jako rovným dílem, ne?
1: No, jako ty písničky, základ je prostě, co má Jirka Imlauf, text, melodie, prostě akordy, do toho mu víceméně jako nekecáme, rozhodně moc do textů, a on to sám stejně přepisuje, takže to není potřeba mu to jako, ale prostě do toho přinášíme ty naše aranžerský nápady a on aj pod vlivem toho to pak jako předělává různě, takhle to jako organicky prostě kvasí.
0: Píše nám Jaroslav Vozáb, má takovou provokativní otázku. Nejdivnější hudba se už desítky let hraje v městě Brně, nenapadá vás, proč zrovna tady?
1: Právě když jsem byl mladší, tak jsem rozvíjel takovou jako šílenou nebo takovou jako teorii, že je to kvůli brněnské vodě, protože je prostě hrozná, nedá se pít a lidi z toho jako pak se jim mění mozek, ale to tak samozřejmě není. Ne, já myslím, že to je prostě víc vlivů dohromady. On o tom napsal třeba hezkou takovou esej, kdysi dávno Petr Kofroň, kulturní ghetto Brün to nazval, vyšlo to v jeho knížce To ne v devadesátkách, kde právě ty vlivy tak jako zhrnuje, že prostě Brno je jako rozsahem vlastně jako velké město, ale duchem prostě vlastně jako periférie, malé město a pořád se jako nějak vyrovnává tady s tímhletím jako komplexem méněcenosti. Že tam vlastně že jo, byla silná německá menšina, která samozřejmě po roce 1945 byla odsunuta, takže tam prostě se ta kultura jaksi budovala prostě nějak tak jako od znovu. Mm-hmm. Jo. Takže to, tyhle ty všechny možné vlivy zapříčinili, zvláště v 80. letech bylo, ano, Brno opravdu centrem divné, nejdivnější hudby.
0: Takže si to může Jaroslav Vozáb doporučení četby přečíst. A pište nám ale jako pan posluchač Vozáb na vizitka@rozhlas.cz. Dnes je naším hostem Ondřej Kias, hudebník, skladatel. Mluvíme zatím o jeho působení na poli nevážné hudby, non-artificiální tedy. Ale my si zahrajeme další skladbu, kterou jste pro nás vybral, a to tedy právě z tohoto pole. AG Fleck, tak to jezdívá.
1: Jo, tak to jezdívá se to.
0: Tak asi si ji rovnou můžeme pustit, nebo?
1: Můžeme, jenom jednou větou to uvedu, prostě to je zásadní věc. Když mě bylo tak 12 let, tak jsme měli doma tuhle desku, já jsem ji naprosto absolutně propadl. A.G. Fleck dohrála hudba, to je jo, z roku 1990, tak to má nějaký takový pro mě jakýsi počáteční význam.

0: aby svítil jiný zas.
1: Posloucháte Český rozhlas Vltavu. Vizitku dnes s Ondřejem Kyjasem, skladatelem, hudebníkem. Bavíme se teď o jeho vlastně fázi, kdy hraje převážně tady s kapelami písničky nevážnou hudbu, tedy, ale k té vážné se také dostaneme. No a vy jste od roku 2016 členem kapely Květy a přišel jste tam docela takový zásadní moment, kdy Martin Kyšperský chtěl změnit zvuk. Takže jste tam byli jakoby na začátku takové nějaké nové hudební etapy Květu.
2: Je to tak. Prostě už oni si etablovali vlastně s tím zvukem houslí, že jo, Albert Novák hrál krásně na housle a basy a prostě Martinovi to přišlo, že by rád jako to rozšířil směrem k těm syntezátorům a k té elektronice, řekněme. Takže.
1: A ty dal vám ty syntezátory a vy jste říkal, že teda jste to nebyl jako s ním úplně ztotožněný a že jste se s ním potom nějak musel popasovat.
2: Úplně ne, no, protože no, já jsem vlastně jako tomu zvuku synťákovýmu, třeba jako osmdesátkovýmu, pocitoval vždycky spíš jako odpor. Jo. Jsem měl rád. Prostě,
1: jsem si říkal protiúkol tady.
2: Ano. Dejme tomu tak. No, že jsem měl rád prostě ty klávesový zvuky těch sedmdesátek, prostě takový ty starý Hammondy, prostě a melotrony, takový vlastně a klavír, prostě takový jako dřevní jako zvuk. Ale vlastně zase určitým způsobem jsem na tom stejně vyrostl, protože jsem jako dítě těch 80. let, takže jsem to tehdy poslouchal, takže prostě došlo u mě k takové nějaké prostě jako transmutaci. Nějak jsem si prostě našel na těch mikrokorzích, prostě ta značka, kterou používám, těch malých kláves, ty zvuky, které mě nějak jako vyhovovaly, ze začátku jich moc nebylo a postupně to prostě přibývalo a já jsem si na to tak nějak prostě zvykl a vybudovali jsme ten zvuk. No.
1: Tak jste to vybudoval, tak se vám to jako vplížilo i do vašeho prvního solového alba, ty syntezátory, do názvu, že?
2: No, To je vlastně taková jako náhoda. To je úryvek z básně.
1: Syntezátor ve dne, když spím.
2: Z textu jedné básně Miroslava Fischmeistera, který jsem na tom albu zhudebnil a prostě zrovna tohle to se mi líbilo jako nějaký slogan. A je tam ten syntezátor, no.
1: No a z Květy tedy, jak vlastně dáváte dohromady to portfolio vaše solové vystupování Jiří Imlau v Květy, určitě teď i přes léto máte nějaké šňůry, ne?
2: No, tak jako je potřeba to prostě plánovat. Já jako solově skoro vůbec nehraju, takže to mi nepřekáží. A no, prostě nějak to zkombinovat. My jsme se dohodli s tím, že jako Květy budou mít přednost při případných nějakých jako kolizích termínových, ale ono stejně jich zatím moc nebylo, myslím. Takže
1: no a
2: to
1: tak
2: nějak
1: třeba
2: vychází.
1: To nastane právě teďka s Jiřím Imlaufem novou desku a zároveň třeba, že šlápnete víc do té solové dráhy, protože říkáte, teď mám tady tu fázi, kdy jsem v té nevážné hudbě a v těch písničkách.
2: No, třeba.
1: No a tak mi řekněte právě, když loni vám vyšlo čtvrté album, a to je dokonce dvojalbum, dvojdeska nahrávání Světa, tak něco k té vaší solové draze. Takhle si vydáte dvojdesku a pak nekoncertujete.
2: To je velmi jako proti logice jako hudebního průmyslu a vůbec jako všeho. A já to přiznávám, ale jsou prostě takový umělci, kteří já prostě to živý hraní svých vlastních věcí úplně nemám z toho jako prostě vždycky dobrý pocit, no, ale takže se tomu spíš vyhýbám. Velice pozvolna se to nějak jako obrušuje, ale prostě moc do toho, jako moc na to netlačím. No.
1: Já jsem si právě říkala, jaké to je, když hrajete v různých kapelách a vy jste řekl, že se spíš cítíte v roli toho tedy sidemana.
2: Sidemana, no.
1: Ale přesto tady ta solová dráha je tak, nebo teda taková úsporná zatím, a osmělujete se tedy na to, že jaké to je potom vlastně fakt vystoupit s tím, co je všechno celé vaše a jenom vy?
2: No, je to prostě psychologicky dost zásadní jako rozdíl, no. Vám asi potvrdí každý, kdo jako vyzkoušel obě polohy, frontmana i sidemana.
1: No a když jste předtím ještě teda, teď už to neplatí, ale vystupoval jste co by elektrifikovaný písničkář Kigis, tak nepomáhal vám ten nickname nebo tohle umělecké jméno nějak se schovat, tu identitu si vybudovat?
2: Nepomáhalo.
1: Takže jste ho odložil a teď jste teda Ondřej Kias.
2: Ano, ano. Z hodou okolností, to už hrozně dlouho nepoužívám toho Kigise, to je taková slovní hříčka, pitomá muzikanti, asi co umí noty, asi tuší, jak to funguje, tahle ta hříčka, ale...
1: Tak to řekněte i pro všechny.
2: No, to je prostě, to je notace, prostě nota gis, to samé, co nota as, jo, takže kias, kigis, no, prostě takováhle hovadina. Ale...
1: Kias, kigis.
2: Kias, kigis.
1: To je takzvané pro zasvěcené umělce, hudebníky, ano, to je tak Cimrmanovsky.
2: Ano, to dokonce jsem ani nevymyslel já, to vymyslel můj kamarád z hudební vědy Honza Špaček.
1: Prvním autu v dějinách šachu.
2: Dobře. No, ale
1: já jsem ráda, že jsem do toho pronikal, že
2: to je Kijaský výborně, gis. Výborně.
1: Jsem si představila nějaké úplně...
2: Když už o tom mluvíme, tak z hodou okolností teď nedávno se mi ozval Tomáš Procházka, známý muzikant skupina B4 a divadelník, že jo, Handa Gote divadlo, který má takový jako... svoji stránku, jmenuje se to Endemit Archives, kde zhromažďuje úplně jako divnou prostě hudbu z celých Čech, možná i Slovenska, jo, určitě i Slovenska, klidně se na to podívejte, píše se to Endemit Archives, a že by tam právě rád dal ty moje jako kigisovské, samozřejmě nikdy nevydané nahrávky, tak já jsem se toho chopil celkem jako s nadšením a poslal jsem mu asi strašně moc hudby. Trošku se možná lekl, do čeho se to pustil, ale taky teďka už to taky finišuje, teď by se to mělo někdy zveřejnit, takže pokud někdo má náladu se opravdu proposlouchávat jako někdy zvukově dost jako nekvalitními nahrávkami z doby, když mě třeba bylo 16, tak jako bude mít příležitost bohatou.
1: No a na jakých územích nebo kontinentech nebo se cítíte vy být takovým endemitem právě hudby písničkářské, když jste mi popisoval tu vaši solovou dráhu? Teď vás tady budou zachraňovat ten organismus, endemité se zachraňují.
2: Ne, tak já jsem vždycky měl tady tyhle ty ambice a jako o něco jsem se pokusil a jako vždycky jsem měl pocit, že jsem selhal a tady tenhle ten koloběh, co tady zná si spousta písničkářů a umělců, tak prostě se opakoval, pak na nějakou dobu úplně utichl. A pak vlastně s tím albem, o kterým jsme se už tady bavili, ty syntezátor ve dne, kde spím, se to zase obnovilo. Možná právě proto, že jsem se rozhodl, že nebudu zhudebňovat svoje texty, ale cizí právě. Tak to mě nějak uvolnilo prostě psychologicky ruce, že jsem prostě byl schopen to dotáhnout a udělat. A od té doby prostě nějak už jako zase to jde.
1: Aha. Ale zároveň tedy... Ta vaše dvojdeska Nahrávání světa byla jako v letčem pozoruhodná, třeba jste tam používali terénní nahrávky, tak co jste tam všechno si vyzkoušel?
2: Jo, terénní nahrávky, to jsem si nahrával vždycky na mobil, prostě z dopravních prostředků většinou, že jezdím docela, protože nemám řidičák, tak jezdím hodně vlakama a prostě MHD. A to tam je a taky často právě ve vlaku, když tam začne někdo prostě nahlas třeba bavit a mě to
1: za
2: nějaký,
1: prašce,
2: mě to ruší. No to tam taky je. A mě to třeba ruší, když se tam někdo baví nahlas o něčem, co mě jako vůbec nezajímá. Nebo
1: nejste sám.
2: Tak jsem vyzkoumal takovou zase jako věc, že moje pomsta nebo taky protitah proti tomu je začít se ho nahrávat. No, tak.
1: Ale pak z toho vznikne tedy skladba na... album hudební.
2: No, ono to je...
1: to je teda msta.
2: Ono je to mezi těma písničkama jako takové vždycky jako takový jako přemostění. Jo, tady to, a tam vždycky jenom pár vteřin. Jo. To, tak doufám, že se tam nikdo nepozná, jako že by mě...
1: No tak říká Ondřej Kias, tak to jaksi skromně a rezervovaně o své solové dráze, tak se možná ale podíváme o to více, angažujete v různých hudebních projektech a my si teď dáme jednu premiéru a to je Hrej od projektu Evolet, což je Eva Čech Jurčáková a vy jste tuhle nahrávku spoluprodukoval a také tam hrajete, tak ale prosím, řekněte mi víc.
2: Jo, tak Eva to je prostě písničkářka, původem ze Slovenska, ale dlouhá léta žije a pracuje v Brně a působí a prostě mě oslovila před pár lety nebo před dvěma roky, jestli bych s ní prostě neudělal jako její jako nové album, vlastně druhé. Předtím to první vyšlo asi 7 let nebo 8 let předtím. A spolu s Tomášem Neuwirtem, už tady taky zmíněným, takže jako všechno se tak jako hezky propojuje, jsme se do toho pustili a natočili jsme to, tento rok jsme to vlastně dělali a mělo by to, už je to vlastně hotově, taky by to už mělo každou chvíli vyjít. Takže to je...
1: Jsme rádi, že to máme na Vltavě premiéru.
2: No, předpremiéra taková, no.
1: Hrej.
3: Bojím sa byť bez teba. Zase si ma niekam odstrelil. Asi to malo byť do neba. Prepáč, nedoletím.

0: Právě o té, řekněme, nevážné části jeho tvorby, ale on má na svém kontě spoustu produkce i na tom poli takzvané artificiální hudby, tedy vážné. A vy jste, myslím, ještě před třicítkou zhudebnil Stabat Mater. Čím vás ten hymnus tak oslovil a jak vlastně přistupujete potom k té látce, kterou zhudebnil lec, kdo třeba Antonín Dvořák před vámi?
1: No, to jsem si jako, nechci říkat mladická nerozvážnost, že to je jako prostě jaký klišé, jo. Ale já jsem k tomu měl vztah k tomu textu, protože jsem zpíval dlouhá léta ve sboru profesionálně, Českým filharmonickým sboru Brno, o českém kde právě jsme zpívali mimo jiné Dvořákovo Stabat Mater, což je jedno z nejslavnějších a nejkrásnějších zhudebnění tady tohodle latinského textu, že jo, o matce paní Marii, která stojí, že jo, pod tím ukřižovaným Kristem a oplakává ho. Tak a prostě jsem tehdy nějak zatoužil udělat fakt něco velkýho a měl, zrovna se to tak sešlo, že my jsme měli ten ensemble Opera Diversa, kde byl k dispozici vlastně komorní orchestr, komorní sbor, plus se ještě jako nějak jako domluvil, že tam bude jako větší sbor, což byl vlastně poloamatérský sbor Vox Juvenalis brněnský a plus ještě nějaký solisté, tak jsem prostě jako v nějakým takovým jako nadšení, nebo prostě jsem to fakt jako dal takhle dohromady, prostě tuhletu hodinovou kompozici a ku podivu to fakt vyšlo. Opravdu sehnali jsme na to peníze, prostě toto a provedlo se to s docela slušným ohlasem. Tak.
0: Vyšlo to krásně a proto si prosím vlastně uděláme takový úvod do té části povídání o tom, jak zkomponujete vážnou hudbu právě ukázkou z vaší Stabat Mater.

0: Alespoň část Stabat Mater od Ondřeje Kyjase v provedení ansámblu opera Diverza. A to je další jako velký počin, jehož jste spoluzakladatelem. A tenhle soubor, vy jste se potkali s Pavlem Drábkem, librettistou, a v roce 2003 jste právě založili tenhle brněnský soubor ansámblu opera Diverza. Tak bylo hned jasné, že vlastně chcete vyjet z nějakých těch zavedených operních tradic a že chcete dělat operu trochu jinak, že jste si tak sedli s Pavlem Drábkem?
1: Určitě, no. My jsme se s Pavlem znali vlastně už od mých 14. Začali jsme spolu v kapele právě, Pavlově kapele hrát. A on pak teda obrátil svůj zájem hodně na divadlo, překládání z angličtiny, Shakespeareologii a podobně, alžbětinské drama. A také ale byl praktikujícím hercem vlastně v brněnském divadle Na provázku, respektive v takovém jako experimentálním studiu mladých, co tam měli. No a měl tehdy prostě jako velkou chuť dělat prostě hudební divadlo, vlastně založené opravdu na nějakým jako
0: jiném přístupu,
1: prostě nekameně, prostě s velmi malým rozpočtem, pár muzikanty, minimální scénou, prostě minimální, jo.
0: Což je trošku kontraopeře.
1: Ano, je to vlastně proti všemu to, co mají lidi na opeře rádi. A jak nám postupně jako s těmi lety došlo. Ale ne, tak my jsme to jako věděli, ale prostě byl to tak jako vědomý pokus fakt jako prostě udělat tohle, takže třeba první představení se hrály jenom v kavárně, jo, v brněnské. A podobně, jo, to vůbec jsme vlastně neměli ani nějaký jako divadelní prostor, prostě. Takže
0: to jste se významně posunuli za těch 20 let.
1: To jsme se, samozřejmě pak to, jako, jak jsme stárli, tak jsme trošku kameněli přece jenom a rozpočty se navyšovaly, granty se navyšovaly a celé se to jako, tak jako profesionalizovalo, řekněme. No. Ale nějaký tady tenhle ten jako prapůvodní jako pocit nebo chuť prostě udělat alternativní, řekněme opravdu jako hudebně divadelní produkci, tam byl pořád.
0: No tak si třeba řekněme, že teď opera Diverza nebo ansámbl opera Diverza má tu nejnovější mini operu, kdy se vám nevyhnula superhrdinovská vlna. Letos v dubnu jste uvedli Supergirls, aneb operní hrdinky zachraňují svět, ale tak třeba místo Catwoman tam máte Lišku Bystroušku. Tak tohle můžete dát, prosím, uvést. Já i ukázat na tom, kudy se ten diverzní proud v opeře ubírá, co se týká ansámblu opera Diverza.
1: No, to je vlastně vyústění nějaké snahy právě oslovit prostě jiné publikum a tady to je vyloženě cílené na mládež, jo, tady tato mini opera. Předtím už jsme taky udělali jeden cyklus mini oper pro trošku ještě mladší děcka, to se jmenuje Brněnská strašidla. A to píšu nejen já tu hudbu, ale ještě jsou tam jiní přizvaní skladatelé, nejen z Brna, ale prostě celý Čech, kdo nám prostě přijde sympatický. Takže superhrdinky.
0: Libuše Rusalka, Liška Bystrouška.
1: Ano. A je to vlastně to, že nějaký ten teenager jako znuděný jde, musí jít na operu a snaží se tomu jako všemi možnými způsoby prostě vyhnout, jenom jako, že se nechce do toho divadla vůbec dostat, jako, ale ty superhrdinky prostě vždycky jako se tam v pravou chvíli zjeví a nějakým způsobem ho nakonec přesvědčí, že by ten operní zážitek nemusel být úplně marný.
0: No a pak tady máte ale ty celovečerní velké opery jako Dýňový démon ve vegetariánské restauraci, Ponava, Pickle Herring 1607 a Nový Orfeus z Bohemie. Tak mě vlastně zajímá, protože zase se trochu bráníte, že by to měla být jenom nějaká parodie, tak jak vlastně, co je tady součástí té vaší diverzní interpretace, co tomu nesmí chybět a zároveň, abyste vyvážil tedy, že to není jenom nějaké schazování laciné, ale že to má prostě svoji svébytnost, to hudební a všechno.
1: No, to je asi docela jako široká otázka, ale prostě důležitý tam je vždycky asi nějaký humor. Když pravda je, že jsou opery, u kterých vlastně tam ten humor skoro není, víš, třeba ta Ponava je vlastně docela dost jako temná záležitost, zmizelé řeky prostě o nějaké jako potlačované minulosti, řekněme třeba, ale zaprvé toto nějaký humor, pak právě důraz i třeba na srozumitelnost toho zpívaného textu, což jako není úplně samozřejmost v opeře, jak asi všichni víte, tak vlastně, aby to opravdu dokázalo působit napřímo bez nějakých prostě titulkovacích zařízení a podobně, ale zároveň to není prostě nějaká jako vyloženě avantgardní nebo experimentální věc, jak jste asi slyšeli teďka i ukázce z toho Stabat Mater, tak jak jsem v podstatě jako celkem tradiční skladatel, jo, který píše prostě melodie a harmonie. Jako, taky se nevyhýbám různým jako experimentování. Teďka v poslední době třeba mě baví jako zapojovat právě tu elektroniku a syntezátory k těm klasickým nástrojům, což jako
0: to není žádná... To se právě říkala, no, jako to uvažujete, kam to patří ta elektronika.
1: To není novinka, podle... jistě, jo, to dělají jako ve filmové hudbě už ano. Spoustu let, jako různí lidé. Ale právě jako naživo, právě v té jako třeba i operní, nebo operní produkci, to tak jako úplně typické není, takže kombinace tady těchto jako přístupů. No.
0: Ještě mě zajímá, jak máte tedy ansámbl opera Diverza, který vám provede ty vaše opery i mini opery, ale zároveň i co by jako skladatel vážné hudby další. Tak jak je na tom současná vážná hudba? Je o ní nějak zájem? Dostává se do repertoáru nebo se tam furt drží, nebo stále drží ta klasika?
1: No, co se jako operního repertoáru týče, tak to je jako super konzervativní. Samozřejmě, jak už jsme tady zmínili, že prostě lidé opravdu mají rádi ty velké produkce v těch kamenných divadlech, kde prostě jako dostanou ten prostě krásný jako patos, ten velký prostě nadlidský jako zpěv, opravdu to je jako ten vlastně neuvěřitelné, co ti operní zpěváci s tím školeným hlasem jako dokážou přes celý ten orchestr se dostat. To už jenom toto má v sobě vlastně takový jakýsi něco nerealistického, že do toho vnášet nějaký zbytečný, nebo vnášet nějaký jako realismus, nebo tak se může zdát právě těm operním milovníkům prostě jako zbytečná kontraproduktivní. Takže,
0: počkat. Takže dělat současnou operu.
1: Takže nějakou... současná opera, ono jako ku podivu, vlastně za posledních pár desítek let se mně zdá, že se opera začalo psát u nás i ve světě jako čím dál víc. Jo? Že soudobí skladatelé pochopili, že...
0: Psát a hrát.
1: Psát a hrát, že to vlastně, že ten žánr jako to nějak unese, že když právě na tu poměrně třeba dost jako obtížnou hudbu, obtížně poslouchatelnou, stravitelnou, je k tomu přidán prostě ten děj a vizuál a tak dále, že to vlastně díky tomu ta hudba nějak může jako fungovat lépe a divák to je schopen prostě strávit lehčej.
0: No a když si představím to široké portfolium všech těch vašich činností, kdy komponujete a skládáte, ať už to je vážnou nebo nevážnou hudbu, tak je ten tvůrčí proces zásadně nějak jiný, než když, asi samozřejmě chápu, asi v té časové dotaci, když třeba děláte oratorium anebo jednu písničku, nějaký šláger, tak... Ale přece jen, jak vy slyšíte, nebo jak se ve vás jako tvoří ta melodie?
1: No já právě jsem takový typ, jako asi, že jsem trošku jako předurčen k tomu prostě zhudebňovat to už předem daná libreta, předem daný text, protože já, když si to přečtu, tak už prostě to ve mně nějak jako rozeznívají nějaké tóny, nějaká melodie.
0: Slova ve vás
1: hrají. Jo, vychází to hodně z přirozeného rytmu právě třeba té češtiny a tak. Takže mě to vlastně hrozně vyhovuje tady tohleto tvoření.
0: Tak je to podle nějaké intonace? Myslíte, ne, jenom i čtené slovo si
1: jo, jo, jo,
0: ale no, už si představujete tu intonaci a najednou vám to tam...
1: Ano, ano, to je vlastně takový janáčkovský, že jo, princip, kdy on slyšel
0: ty... Zilouš Janáček slyšel ty ano, rozhovory.
1: A pak... Slyšel ty rozhovory, zapisoval si vlastně přesně ty melodie a rytmy, jak ti lidé mluví. Aha. On to pak teda jako úplně nepoužíval, jo? To je takový, jako, že si lidi myslí, že to prostě
0: jeden
1: jenom
0: mýtů,
1: přepsal.
0: Jo?
1: Jeden z mýtů, on se vlastně snažil o docela jako pěkné melodie, ten Janáček, jo? Což já se jako snažím většinou taky. Jo?
0: No a máte za sebou taky jako vstup na pole filmové hudby k filmu Mistryně, který byl uveden nyní Bohdana Karáska, tak co to je za zkušenost? Máme už na to teda bohužel málo času.
1: Tak úplně krátce je to vlastně jako první teda moje filmová hudba pro jako, opravdu jako nějaký jako celovečerák. S Bohdanem Karáskem se znali vlastně už od, jsme byli spolužáci a když jsme byli teenageři, tak jsme spolu jako podnikali různé takové jako pokusy skladatelské a podobně, takže to je vlastně navázání na už jako velmi letitou zkušenost, která byla velmi jako příjemná, protože...
0: Nám znáte třeba, musel jste znát ten scénář nebo
1: jo,
0: požadavky tak... režiséra, jenom tak jako jestli prostě tak...
1: Jo, tak to už, já jsem dostal prostě nějaký sestřih a prostě jako Bohdan mi dal víceméně volnou ruku napřed a pak jsme, já jsem si napřed říkal, tyjo, tam žádná hudba být nemusí, ale přece jenom nakonec jsme vymysleli i to, jako ten kytarový zvuk, na kterém je to postavené, což bylo pro mě jako fajn, že jsem to mohl dělat ve svém domácím studiu velmi jako rychle a operativně.
0: Říká Ondřej Kijas, který byl hostem v dnešní vizitce, hudebník, skladatel, a my si na závěr zahrajeme vaši píseň V horkém autě letní nudy, tak také jenom si třeba jednou větou řeknete, oč jde.
1: No, já jsem to vybral, to je vlastně úplně nová píseň, ještě nevydaná věc.
0: Další premiéra, super.
1: Jo, další premiéra. Mm-hmm. Tak jsem tak jako tematicky to prostě k tomu končícímu létu vybral.
0: Děkujeme, že jste byl naším hostem. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.

0: Hudba, která spojuje, místa, která inspirují, zážitky, na které se nezapomíná. Svatováclavský hudební festival přiváží Wash 8, Adama Plachetku, Kolegium 1704, špičkový jazz i výjimečné projekty do chrámů, historických i technických památek Moravskoslezského kraje. 21 koncertů od 2. do 28. září 2026. Více na www.shf.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.
1: Je 11 hodin.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
1: Spokojenost Čechů s ekonomickou situací v srpnu klesla. Optimističtější jsou naopak podnikatelé. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Podle něj pokles u spotřebitelů ovlivnily obavy z ekonomické nestability a dalšího růstu cen. Podnikatelé sice meziměsíčně věří ekonomice stejně, podle statistiků je ale jejich důvěra meziročně nižší. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes v Kyjevě přivítá spojence napadené země, a to na setkání představitelů tzv. Koalice ochotných. Zástupci Británie, Norska, Dánska nebo Litvy budou v Kyjevě jednat osobně. Většina dalších účastníků se zřejmě připojí online. Rozhovory se konají v den 35. výročí vyhlášení nezávislosti Ukrajiny na Sovětském svazu. Indonéská policie zatkla 72 lidí kvůli podezření ze založení rozsáhlých lesních požárů. Hasiči bojují s plameny hlavně na ostrově Kalimantan, také známém jako Borneo. Podezřelí podle vyšetřovatelů stojí za rozšířením téměř 90 požárů v této oblasti a také na ostrově Sumatra. Úřady upozorňují na to, že farmáři v Indonésii často úmyslně vypalují lesy kvůli zemědělské půdě. Oheň sežehl už víc než 64 tisíce hektarů a dým se šíří i do okolních zemí. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze plánuje některé katedry a ústavy sloučit a propustit 53 zaměstnanců. Odůvodnila to úsporami. Změny ale kritizují studenti i pedagogové, kteří se obávají například o budoucnost některých oborů a výuky. Archeologové z Boskovického muzea objevili při záchranné akci u Svitávky na Blanensku žárový hrob. 3000 let starý nález podle rentgenu obsahuje kromě ostatků i dva bronzové předměty, nůž a unikátní břitvu se dvěma břity. Ty mají být uloženy v muzeu. Hrob z doby bronzové plánují archeologové otevřít v nejbližší době. A počasí. Bude jasno až polojasno, během dne na severu a severovýchodě přechodně až oblačno a později odpoledne a večer zejména na jihozápadě a jihu území přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 27 a v 1000 metrech na horách kolem 16. Víc zpráv najdete na webu irozhlas.cz.
3: Dvořákova Praha, to je místo, kde se setkává velký svět klasické hudby. Je mi ctí být rezidenční umělkyní letošního ročníku tohoto mezinárodního festivalu klasické hudby. Přijďte si nás v září poslechnout do Rudolfína i dalších koncertních sálů. Více informací na www.dvořákovapraha.cz. Těšíme se na vás. Z cest vás zdraví vaše Magdalena Kožená. Hlavním mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas.

0: Polední Vltava.
1: Krásný letní den s Českým rozhlasem Vltava vám přeje krátce po 11. hodině 24. srpna Lenka Novotná. Prázdniny jsou pro některé posluchače časem cestování a setkávání a pro ty další zase časem naslouchání vyprávění o těchto cestách. O jednom hudebním setkání si budeme povídat v této jazzové půlhodině s Davidem Bradou, který přichází představit novou nahrávku pozoruhodného jazzového tria, které se jmenuje North Meets West a které spojuje americkou klavírní tradici se severským evropským jazzem. David Brada už je ve studiu. Dobrý den i tobě.
2: Hezké dopoledne, ahoj a hezký den posluchačům.
1: Jakou hudbu si poslechneme, kdo ji hraje a proč se v překladu jmenuje Sever potkává Západ? Na tohle všechno myslíš, že máš odpověď, Davide?
2: Já pevně doufám, ale myslím, že tou nejlepší odpovědí, jako vždycky, lepší než tou mojí, je samotná hudba, protože dneska se mohou posluchači opravdu těšit na fenomenálního pianistu. Ostatně oni už ho znají, protože je to pianista, který vystupuje se Cecil McLaurin Salvan, zpěvačkou, která už opakovaně vystupovala v České republice. A já, když jsem ho poprvé slyšel kdysi dávno v jazzdoku, tak jsem říkal, pro boha, kdo to je? Já jsem neslyšel nikoho hrát takhle srozumitelně na piano. Je to jako, když posloucháš někoho, kdo mluví cizí řečí, kterou neovládáš na 100%, ale přitom rozumíš každou slabiku. Takhle perfektně hraje Christian Sands i pro nás, kteří neumíme hrát na žádný hudební nástroj. No a v kombinaci s tím severským duem, které ho doplňuje, což je švédský bubeník Rasmus Kilberg, ale hlavně dánský kontrabasista Thomas Fonesbeck, je ta hudba opravdu velmi zajímavá. Já doufám, že vás bude bavit. A tohle trio vzniklo, nebo ten projekt vznikl díky Christianu Borserovi, což je bývalý hudební ředitel klubu Jesus Montmartre v Kodani, kde byl Christian Sands už před 15 lety poprvé velmi oblíbeným hostem. Od té doby se opakovaně vrátil. Takže ten překlad názvu alba Sever potkává Západ není náhodný, ale vlastně funguje ve dvou rovinách, protože na jedné straně je tady takový ten silný tah té americké jazzové tradice postavené na blues, no a na druhé straně je tady takový ten severský nekonečný prostor, pro někoho možná až trochu chlad. Tak to všechno bychom měli dneska slyšet v té hudbě, Lenko.
1: A to všechno se bude prolínat i v následujících minutách a dozvíme se, kde si děti stále hrají.
2: Je to tak, Where Children Still Play je název první skladby.

0: trio, které má název North Meets West, pro tuto chvíli dohrálo skladbu Where Children Still Play. A kromě autorských skladeb se na albu objevují i díla jiných autorů. Jde ku příkladu o skladbu So Tired, kterou v polední Vltavě odvysíláme za okamžik. A David Brada tak unavený, So Tired není, ne. Jak vidím, tak toho opět využívám. Řekni nám k této skladbě něco víc, prosím.
1: Tohle je moc zajímavé z toho dramaturgického pohledu, protože předchozí skladbu napsal Christian Sands, tak je to mělo takovou tu šlapavou atmosféru amerického jazz klubu. Nicméně, jak víme, severský jazz umí být taky pěkně takový chladný, odtažitý, takový jako zadumaný. Tenhle mix je určitě zajímavý na celé té desce a myslím si, že dvě skladby Bobbyho Timmonse, které vlastně si trio vybralo na tuhle desku, tam nejsou náhodně. Tou jednou skladbou, kterou si pustíme, bude právě So Tired. Mimochodem Bobby Timmons byl přes svůj velmi krátký věk, on se nedožil ani 40 let, klíčovou postavou stylu hard bop a soul jazz, tedy v 50. letech. On napsal skladby jako Moanin', které jsou ve slabikáři každého jazzového hudebníka, nebo This Here and That There. A je zajímavé, že právě Christian Sands a dánský kontrabasista Thomas Fonnesbech mají k téhle poloze jazzu společně blízko právě už celou dobu té spolupráce, protože oni vždycky hrají jak autorské věci, tak sahají po těch starších věcech a Bobby Timmons je jméno, po kterém sahají velmi často. Ostatně už na první desce, která vznikla v roce 2014 v klubu Jazzhus Montmartre, o kterém už jsem mluvil, tak z téhle nahrávky, live nahrávky, vzniklo album Take One a tam už jsou taky dvě skladby Bobbyho Timmonse. Takže myslím, že tahle kombinace je moc zajímavá, takové současné pojetí severskoamerické velké jazzové klasiky. So Tired.

0: So Tired na albu North Meets West. Sever potkává západ, a to pár minut před 11:30, kdy někteří posluchači potkali polední Vltavu, teď s Davidem Bradou. Pro dnešek poslední skladba má název pro řadu uší nejspíš povědomí, Giant Leaves. Co nebo kdo, který odcházející velikán se za tímto názvem skrývá?
1: No, je to hodně podezřelý název. Ona je totiž slovní hříčka, protože Christian Sands napsal takový konceptuální mashup, jak se dneska populárně říká, tedy zkombinoval dvě skladby dohromady. Jednak Giant Steps, takže to je ten Giant od Johna Coltrana, a pak taky Autumn Leaves, což je strašně slavný standard, který taky je vlastně z jazzového slabikáře jako na všech hudebních školách. A od tud je právě ten hříčkový název, tedy Giant Leaves. No a není to jenom takováhle hříčka, jaksi hudební i slovní, ale je to taky podsta dánskému bubeníkovi Alexi Reelovi, který ovlivnil Christiana Sense, ale hlavně taky spoustu evropských jazzmenů. Jeden z recenzentů, co jsem si našel, napsal, že skladba spíš připomíná rychlé kroky, tedy fast steps, než podzimní padání listí. A myslím, že to je na ní hodně zajímavé. Zase uslyšíme fantastické piano, prostě Christian Sands je opravdu virtuos, ale je v tom slyšet právě nejenom ta jeho rozjetá současnost, on je opravdu neskutečně dynamický a chytrý hráč, ale je tady i ta podstata minulosti. A já si myslím, že to je vlastně pointa k celé téhle desce. Je to klíč k tomu, jak ji poslouchat. Je to kombinace starého obsahu v novém balení a taky úplně nových skladeb, tria, ve kterém se míchá ten severský takový základ, taková malinká uzavřenost s tím šíleným západním větrem, který přináší právě Christian Sands.
0: Vypadá to, že pro dnešek jsme v pravidelné jazzové půlhodině rozkryli vše, co jsme zamýšleli, dokonce jsme přidali pár anglických slovíček. Já děkuji Davidu Bradovi a těším se na příště. Kdy to bude?
1: Uslyšíme se zase za týden v poledne a od přes příštího týdne už začnou i jazzové podvečery, na které se pravidelně těším a které pravidelně o prázdninách reprízujeme.
0: Já to jenom opravím, nebude to v poledne, ale bude to opět v 11 hodin.
1: A těšíme se. Hezký den.

0: Ať už máte v navigaci kterýkoliv směr, právě jste vyslechli skladbu A Giant Leaves a skvěle sehrané mezinárodní trio North Meets West.
1: Zapadlé město Dogville, kde si v Colorédu.
2: Bezpečné útočiště nebo vězení, kde panují středověké poměry.
1: Premiéra dvoudílné rozhlasové hry Dogville podle kultovního snímku Larse von Triera. Poprvé 25. srpna od 20 hodin.
2: A taky na vltava.rozhlas.cz.

0: Sarah Vaughan, If I Knew Then.
1: Kultura v rytmu dne.
2: Osudy, povídky a spousta hudby.
1: Polední Vltava, vždy od 11 do 2.
0: Publicista, filmový historik a pedagog Boris Jachnin se narodil v roce 1932 do rodiny ruského lékaře židovského původu, později popraveného nacisty. Ve 4 letech po úrazu kyčle vážně onemocněl kostní tuberkulózou a školní docházku tak absolvoval s velkým zpožděním. To byl ale jen začátek jeho osudu. Odvíjet se začne už za pár minut v Polední Vltavě.

0: To byly Eddie Lewis a Michel Petrucciani v roce 1995. Nejen hudba, i filmy umějí vracet čas. Stačí několik tónů, jedna slavná replika nebo jediný záběr a rázem jsme zpátky ve chvíli, kdy jsme je viděli poprvé. Zapojte se do našeho prázdninového projektu Filmové léto. Napište nám pár slov o své nejsilnější filmové vzpomínce nebo nezapomenutelný zážitek spojený s filmem. Můžete se s námi také podělit o svůj názor, který film podle vás chybí v naší 50 nejdůležitějších snímků československé kinematografie, kterou sestavili filmoví publicisté připravující seriál To byl můj film. Vaše příběhy, vzpomínky i filmové tipy odměníme. Pište na mailovou adresu mozaika@rozhlas.cz.
1: Osudy.
0: Rozhlasové vzpomínání českobudějovického filmového historika Borise Jachnina připravila do 5,5 hodin Hana Soukupová, technická spolupráce Michal Kolář. V roce 2004 natočil režisér Aleš Vrzák. Část první právě začíná.

Moje dětství až do 4 let mýho věku bylo neobyčejně šťastné. Já myslím, že dnešním jazykem by se řeklo, že jsem to prožil v pohodě. Narodil jsem se v Praze, bydleli jsme na Staroměstském náměstí ve velkém bytě. V jehož součástí byla ordinace, čekárna. Pak ještě za ordinací byl jeden pokoj, to byla redakce časopisu Ruský lékař. No a teď jsem už u toho, moje maminka, tradiční jihočeška, celý život pracovala, pač byla dobrá na jazyky, tak nás tím vlastně potom živila. Chodila do nějaký firmy francouzský a tam přes den pracovala, večer přišla a dělala tatínkovi papíry pro ordinaci. Tatínek byl Rus. Byl felčarem v bílý, tedy carský armádě a byli to ti bělogvardějci. No, když je vytlačila ta rudá armáda po první světové válce, je vytlačila a oni se shromáždili v Turecku a tam se ta bílá carská armáda znovu formovala a vyzbrojovala, no tak tenkrát si velmoci nepřáli, aby znovu se rozhořela válka v Evropě, tak velmoci se dohodli, že ta armáda se rozpustí a že vytipujou 3 země, které přijmou tyhle ty mladý lidi, který by byli jako demobilizovaný, jako z armády. A teď to byli většinou například nedoštudovaný studenti. To byl případ mýho tatínka taky, páč. Ten studoval lékařství a v 3. ročníku jako dobrovolník odešel na frontu a tam se stal teda zdravotníkem a potom felčarem. Teď tam byl v tom Turecku s nima. Tam taky onemocněl tyfem a prostě léčil si 2 průstřely, měl těžký a tohle. No a ty velmoci jim nabídly Francii, Německo a Československo. Každá ta země vzala určitý počet těchto mladých lidí a umožnila jim na Nanzenovský pas, se tomu říkalo, to byl pas pro vyhnance, který neměli občanství, protože se nechtěli hlásit k Sovětskému svazu. No, on, tatínek, si vzal maminku, která ho tak nějak podporovala, že mohl dostudovat tady lékařskou fakultu, měl takový svoje malý stipendium. Takže to byla taková bída z nouzí, ale všichni byli, tak bych řekl, takový spokojený a šťastný, že se našli, až na mýho dědečka, to byl teda maminčin tatínek, to byl přísnej takovej jihočeský katolík, řídící učitel. No a musím říct, že ten to považoval za takový omyl nějaký tohle ten vztah a tu svatbu potom a to všecko. Tomu se to nezdálo. Tatínek se přihlásil v 30. roce, když bylo sčítání lidu, tak tam napsal národnost židovská. No, nevěděl si rady s tím ruským, protože on vlastně byl v Bělorus, on pocházel z Vitebska. No a maminka tou svatbou s ním ztratila český občanství. Teď žili oba dva jako vyhnanci v té Praze, no to dědečka šíleně rozčilovalo. A byly tam ještě další věci, taky to náboženství samozřejmě. Tatínek to nebral tak úplně vážně. Jo. Tatínek byl takovej, já bych řekl, křesťanský bezvěrec. Jo. On měl svýho boha, on uznával morální zákony, jako lékař samozřejmě. Ale zase na druhé straně jako nechodil do kostela. Nedodržování. A vůbec ne, už to židovský. Takže já jsem jako dítě neměl tušení, že je mi přisouzený osud židovského dítěte, nebo napůl teda míšence. A tatínek neměl tušení, že to, co si tam napsal, že je vlastně rozsudek smrti, že za 10 let to bude tenhle rozsudek. Jo? No tak to bylo tak. A já jsem se narodil v roce 1932, bydleli jsme na Staroměstském náměstí, před tím Týnským chrámem jsou 2 domy a v tom rohovém do Celetné ulice jsme bydleli v 2. patře, takže my jsme měli jako na dlani ten pohled na celé náměstí.
a zejména na Červenou radnici staroměstskou naproti, a před radnicí hořely dva věční ohně, se říkalo, nebo řecký ohně, a u toho stáli dva gardisté, to byla vlastně hradní stráž. To byl totiž hrob neznámého vojína. Tatínek chtěl mít v ordinaci to nejlepší zařízení, aby ordinace, když je na Staroměstském náměstí, aby to mělo tu úroveň. No jenom, že to bylo hodně drahý, měl to na splátky a tak vlastně od rána do noci pracoval pořád jako lékař i v sobotu a v neděli. A to bylo tak, že do 2 hodin měl pacienty v ordinaci, potom dole čekal v podloubí pan Rosol s taxíkem a jeli na návštěvy. Tatínek si vzal na krk 5 pokladen. No a večer měl službu v nějakém divadle, sloužil v Komorním a ve Vinohradském. A taky odtud herci k němu chodili, jakože ho už znali, tak chodil Vladimír Hlavatý a další herci prostě pražský do ordinace jako pacienti tou čekárnou. No, musím říct ale, že kromě tohodle všeho, že to nebyla jenom práce, že taky bylo hromada návštěv u nás, většinou ruských, protože ty spolu vojáci, tatínkovi a spolu bělogvardějci, kteří už v Praze taky měli ordinace a tak dál, tak ty se scházeli jednak kvůli časopisu Ruský lékař a jednak kvůli tomu, že maminka, když pekla jeho český zelňáky, no tak to byl takový svátek. Rusové přicházeli, nesli kytku v jedné ruce, v kapse měli flašku s vodkou a už se usadili tam v té zadní místnosti, rozdali šachovnice na stolky a taky 2 dny nepřetržitě se tam hrála třeba 1 partie, kdy oni přemýšleli a kouřili a maminka pekla ty zelňáky, byla úplně nešťastná z toho, protože jak začala péct něco dobrýho, tatínek, jak jí viděl, že peče, tak šel k telefonu a svolával schůzi Ruský lékař, jo. No a to bylo prostě pro maminku dost namahavý všecko. Tak já jsem ale na tom vydělal v tom, že prostě jsem měl vlastně dvojazyčnou takovou výchovu. Taky byly 2 Vánoce, že jo, byly český Vánoce a za týden ruský Vánoce a pořád celou

Košárkem, tam u kavalírky, u té zahrady, kde se natáčelo, a Němci tam natáčeli film se svojí velikou hvězdou Lil Dagover. Kdo zná klasiku filmovou, tak si hned vzpomene Kabinet doktora Caligariho a takovýhle film je úžasný, kde ona hrála dívku krásnou. No a já jsem ji poznal jako maminku filmovou svojí, protože ona hrála v příběhu, jmenovalo se to Dobrodružství krásné ženy, a ona měla zatajenýho synáčka a toho synáčka zatajila před svým milencem nebo manželem, to já nevím, protože já jsem ten film nikdy neviděl. Na nějaký prostě čas se uvolnila na nějakou hodinku a běžela ho jako polaskat a pochovat. No a to vím, že mě zvedla z toho kočáru a že mě dala pod levý ňadro. No jako dneska to úplně cítím, jaká to byla krásná scéna, jak já jsem to odehrál vlastně v němčině, jo. No oni zapomněli to dítě objednat na to odpoledne. A najednou pan režisér řekl, no a kde je kojenec? A teď všichni řekli, ježišmane, kde je kojenec? A tatínek řekl, jak má být starý? No co, jak má být starý? Kojenec to má být. On říkal, tamhle jezdí moje žena po chodníku s kočárem a máme kluka 3měsíčního, stačilo by to? No to je úžasný, ukažte nám ho. No tak oni přijeli, já, když jsem viděl kameru a všechny ty známé věci, jo, tak jsem prostě okamžitě tam hodil úsměv, jo, no a bylo to jasně smlouva hned. Tak jsem tam vystoupil v tom jako to dítě. Možná, že to bylo osudový, víte, že ta Lil Dagover, že byla vlastně moje filmová sudička. Je to taky možný.

Tahle pohoda trvala do mých 4 let. Pak jsem vážně onemocněl. Po úrazu byla z toho tuberkulóza kosti a strávil jsem 2 roky v ústavě na Slovensku, ve Šrobárově ústavě. Teď jsem viděl tu budovu a ty polomy okolo prostě v těch lesích a řekli taky to slovo fujavica v televizi. No to já jsem zažil. Já jsem tam byl 2 roky, od 4 do 6 let jsem byl v tom sanatoriu. Nemělo to úspěch, já jsem odtaď byl převážený, byl jsem asi 9-kilová taková kostřička, jo. A zažil jsem tam taky jednu takovou hrůzu. Musím říct, že do dneška to pro mě je vzpomínka velmi živá a je to jakýsi osudový takový okamžik, kdy já jsem věděl, když přišla ta fujavica, tak jsem ležel v posteli pod obrovským oknem, který bylo asi 3 metry vysoký, a to okno drnčelo a trošku se chvělo v tom větru a já jsem věděl, že to okno na mě spadne. Jo. Tak jsem volal sestřičku a řekl jsem, že na mě spadne to okno, jestli by mě někam neodvezla. Ona se mě smála a říkala, že takový fujavice tam jsou. A já jsem se podíval do toho okna, ještě jsem viděl v dálce, jak jeden strom se úplně v polovině ohnul přes druhý strom, jako kdyby ho chtěl chránit. A v ten moment jsem si vytáhl deku přes hlavu a to okno letělo. Jo. 1000 ostrých střepů do té deky se zabodlo. A to byl druhý takový okamžik osudový, protože asi necelý rok předtím, když jsem ještě byl zdravý, tak tatínek nás vezl na letní byt do Liběchova umělníka, půjčil si auto a já jsem seděl u zadního okýnka a díval jsem se na silnici a za náma jel linkový autobus. A já jsem věděl, že do nás ten autobus narazí. Tak jsem to pořád říkal mamince a říkal jsem, jede za náma ten autobus a on do nás narazí, tak co budeme dělat? A ona říkala, proč by do nás narazil autobus, to je nesmysl. Nevěděla, že ten šofér toho autobusu je na smrt opilej. A prostě, když do nás ten autobus narazil, pohodil nás o kus dál na silnici, no ale jinak se nic zlýho nestalo. No tak to byly 2 takový osudový okamžiky, kterým je navždycky utkvěly v hlavě proto, že jsem pochopil, že jsou věci, které jsou někde nad náma a někdy se jim můžeme přiblížit a dostat nějakou informaci. Bohužel nikdy jsem nedostal tu informaci o někom druhým, jako třeba o svém otci. My jsme nevěděli třeba, že zemřel v koncentračním táboře a čekali jsme, celý rok jsme ho hledali, jo? Nevěděli jsme to. A tam jsem tu informaci nedostal, vždycky jsem ji dostal jenom o sobě. Převezli mě do Vlašimi, kde bylo soukromé sanatorium doktora Schillera. To byl tenkrát vyhlášený takový zázračný lékař. Tak já jsem prostě byl roka půl nebo 2 roky další v sanatoriu ve Vlašimi. Doktor Schiller byl skutečně zázračný lékař a postavil mě na nohy, jenomže když jsem prostě tam ležel, tak zrovna byl rok 39, byla válka, přišly norimberský zákony a jako prvního ve Vlašimi uvěznili doktora Schillera s celou rodinou, pač odmít nosit hvězdu. Byl to velký člověk, s růstem malý a duchem veliký. A já teda jsem vyšel z toho tak, že jsem ještě potom nemohl chodit. Pořád jsem nechodil do školy a jezdil jsem na dětském kočárku. A teď děti se mi smály, že jo, když mě viděli nějaký cizí děti na chodníku, tak říkali, hele, mami, je, podívej se. A maminky říkali, nesměj se, je to mrzáček, jo, dívej se jinam. A teď jim dávali tu výchovu, jako přede mnou, ne? A já jsem tenkrát pochopil, že
soucit někdy může být i horší než ten výsměch. Jo, ten výsměch prostě si vemete a řeknete, no tak neví, o co jde ty lidi. Ale ten soucit, když ty děti se chtěli na mě podívat, jak se vezu, a teď se nesměli tam dívat, ať museli se dívat jinam, tak to bylo pro mě taky hrozný. No, takže to byla dobrá škola. Ten Kočárek, to byla dobrá škola. Tam jsem prostě ztratil kus své ješitnosti přitom a začal jsem chodit do školy teda až v 47. roce, když mi bylo 15, ale to je ještě daleká budoucnost.

Začala okupace a nad naší rodinou už visely nějaké neznámé maléry a maminka začala zařizovat emigraci do Bruselu. Tam měla dohodnuté místo sekundáře v nemocnici pro tatínka a ona by se tam uchytla s těmi jazyky, francouzština, angličtina, němčina, i ruština vlastně, no takže prostě to chystala. Tatínek to odmít, protože řekl, že nebude podruhé v životě emigrovat a že jestli tato země jako česká mu dala ten novej domov, takže on je povinen taky s ní snášet i ty horší chvíle a jemu, že se nemůže nic stát, protože je lékař a žádnému Němci nikdy neublížil, že zůstane tady a s ním samozřejmě my, ale věděl, že by mohly nastat nějaké komplikace s tím jeho židovským původem, ke kterému se přihlásil, tak měl jiný řešení té situace, a sice rozvod. No tenkrát nebyl rozvod to, čím je dnes. Tenkrát nebyl rozvod prvním řešením nesnází jako dneska, ale posledním řešením. To už byla katastrofa pro tu rodinu. Tady tatínek nastolil tohleto. Řekl, ne, ty budeš bydlet jinde, já budu bydlet jinde. Kdybych dostal předvolání do transportu, tak vy se mnou nemusíte a tak dál. A kluk musí prostě se léčit. No, maminka stejně už říkala nějakou dobu, že na Staroměstském náměstí dál už nemohu být a nemohu se tam léčit. Totiž, co se stalo? Do toho velkého bytu přišlo nám 9 dalších osob, který tam Němci přidělili. Byli to židovský takový starý dámy a babky, který měli na Starém městě svoje byty. Oni je Němci odtud přešoupli a dali jim přihlášku k nám do bytu a tam se museli všichni vejít a ty jejich byty zabrali. No, to znamenalo, že musí se zlikvidovat ordinace, ta se zlikvidovala lehko, protože tatínek nesměl už nic prodat, už prostě všechen majetek musel přihlásit a nesměl z něj nic prodat. Takže to zkonfiskovali, ty věci, a tam se objevilo 9 starých paní. Tatínek udělal z překlišky a z takových materiálů udělal přepážky v těch místnostech. Ten byt celý se změnil. Za prvé, ty Židi neměli ty potravinové lístky v plné hodnotě, takže většinou se jedly věci bez lístku a to bylo hlavně zelí, což to je taková tradiční součást židovské kuchyně. A tak 9 babek mělo 9 lihových vařičů primus a na těch stálo 9 hrnců a v každém hrnci se vařilo zelí, ale každá ho vařila trošku jinak. A já po jedné noze jsem hopkal mezi těmi známými a zároveň novými neznámými místnostmi a byl jsem všude úžasně vítaný, protože jsem byl jediný host, který přišel a kterýmu bylo možné nabídnout to zelí s takovou jako výzvou. No posuď to, jestli tohle není lepší zelí, než má paní Zilberstein a nebo paní Lévy. To přeci oni to tak zakuchtají, jo? Oni tam dají ty mouky tolik a je to hnědý potom. Tohle to je zelíčko, no co říkáš? No já jsem ochutnal teda všech 9 zelí, ono to vonělo i páchlo. Ten byt potom po těch vařičích a potom zelí. Ale já jsem tam byl spokojený, protože zase jsme byli jedno srdce, jedna duše. Prostě ty lidi byli strašně hodní, všichni byli ohrožený a tak se v tom ohrožení takhle semkli. A já jsem tam mezi nima teda poskakoval a ochutnával jsem to zelí, ale maminka řekla, že takhle se nevyléčím, že musím ležet. Měl jsem ortopedický přístroj, v kterým jsem ležel a bylo to dost otravný, teda musím říct. No ale hledali teda taky kvůli tomu rozvodu. Hledali nový byt. Ten byt našli v Nuslích a měli jsme se tam stěhovat já s maminkou a tatínek by zůstal zatím jako udržbář v tom velkém bytě a to družstvo
který bylo majitelem těch domů družstevních a těch bytů, to už v tom vedení byli takoví český družstevníci mazaní, který už chytli ten novej vítr protektorátní a řekli, no jo, paní, ale vy jste manželkou Žida, no to my tady nemůžeme ale takový lidi mít a vy nemůžete se sem vůbec nastěhovat. A to byl nejsilnější argument pro toho tatínka a pro ten jeho rozvod. Takže ten rozvod se uskutečnil. Nakonec jsme se ocitli v Nuslích, v malém bytě. Tatínek za náma chodil v hodinách, kdy Židům bylo povoleno vycházet na ulici. No, když k nám přišel odpoledne, tak samozřejmě jsme hráli spolu Člověče nezlob se a povídali jsme si a všecko a najednou bylo 6 hodin a maminka ho strkala ze dveří a řekla, musíš jít, protože kdyby tě chytla kontrola na ulici a tak dále, jo. No taky, že samozřejmě se na to nemuselo dlouho čekat, protože ty družstevníci to zjistili. A v naší ulici, Jaromírově ulici v Nuslích, na konci byla policejní stanice, no tak tam chodili takový usmolený jako vzkazy, že za paní Jachninovou chodí pán s hvězdou, jo, v hodinách nevhodných a tohle, a že hvězdu si přikrývá aktovkou, jo, a že to je všecko prostě podvratná činnost. A navštěvoval nás z té policejní stanice, ten český policajt, jeden starší pán, takovej úžasně slušný, a ten vždycky říkal mamince, paní, prosím vás, dávejte si větší pozor. A maminka přede mnou lhala. To byla pro mě druhá velká škola, protože moje maminka nikdy nelhala. A tomu policajtovi lhala, aby mu usnadnila tu návštěvu, tak říkala, no ale u nás opravdu nikdo nebyl. A on na to vždycky řekl, jo, jo, já vím, no dávejte si větší pozor, hlavně tady v domě, jo. No tím nám taky řekl, že jo, že ty sousedi se o nás starají. No, tak to takhle probíhalo až do chvíle, kdy tatínek měl jít do transportu. Tatínek nejdřív se živil tím, že vyráběl zatemnění, ale potom tatínek přestal dělat to zatemnění a měl úplně nový povolání. Já nevím, jestli někdo druhý takový povolání měl na světě. Když dostal někdo pozvánku do transportu, tak zavolali tatínka, ten tatínek přišel do té rodiny, vytřídil všecko šatstvo, nesmíme zapomínat, že to byl voják, který prodělal tažení Evropou a emigraci a tohle všechno, tak on měl nějaké zkušenosti. A zároveň lékař, no tak on jim vytřídil, co si mají vzít sebou, jaký si mají vzít sebou brýle, protože nepřipouštěl brýle ve zlatých obroučkách, protože věděl, že to jim okamžitě seberou a ty lidi budou bez brýlí. Celý noci v těch bytech vařil na vařiči zvláštní hmotu, která se skládala z mlíka a cukru. Karamel, který když jste nalili do kelímků, tak ono to v nich stuhlo a to byly železné zásoby, rezervy pro dobu hladu. Vybrali jim boty, museli si vzít takový pevný turistický boty, nechali si je třeba podrazit, no prostě byla s tím spousta práce. A on je vybavil do toho transportu, že odjížděli, třeba jim to život nezachránilo, třeba jim to učinilo ten život v lágru jenom snesitelnějším a možná někomu i zachránilo. Teď v těch bytech zůstávalo zlato, šperky, koberce, nábytek, všecko možný a ty lidi prosili toho otce, aby si z toho vzal, co chce. Nikdy v životě si nevzal nic, než jednou od Karla Poláčka si vzal dvě knihy, brožované knihy, první vydání bratří Čapků, kde bratři Čapkové mu napsali věnování Karlu Poláčkovi. Tak tatínek si ty dvě knihy vzal a řekl, tohle je nejcennější v tom bytě, to vám schovám u mě. A jeden z nás to třeba přežije, tak zase ty knihy bude mít, no. Takže ty knihy mám já, no.

0: V rámci filmového léta na Vltavě jsme zařadili do dnešního dne a také do tohoto aktuálního týdne vzpomínky českobudějovického filmového historika Borise Jachnina. První část je za námi, další čtyři můžete poslouchat od zítřka až do pátku, vždy v 11 hodin a 30 minut. Osudy připravila Hana Soukupová v roce 2004, technicky spolupracoval Michal Kolář a režisérem byl Aleš Vrzák. Připomenu také stránku vltava.rozhlas.cz. Najít si můžete spoustu dalších osudů. Například si můžete připomenout životoběh spisovatele Vladimíra Párala, který přednedávnem zemřel. Je 12 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Ministr zahraničí Macinka vyzval české velvyslance k důslednému hájení zájmů Česka. Představitelé Evropy slíbili Ukrajině na výročí nezávislosti víc raket do systémů protivzdušné obrany. 10. ročník chrudimského festivalu Zlatá pecka vzdá hold Williamu Shakespeareovi. A počasí. Bude jasno nebo polojasno, jen přechodně oblačno, později začne oblačnost přibývat. Teploty až 27 stupňů. Zásadami české diplomacie mají být podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů realismus, reciprocita a diverzifikace. Řekl to na výroční poradě velvyslanců v Černínském paláci. Vyzdvihl potřebu sledovat hlavně zájmy České republiky a mít širokou síť hospodářských partnerů, trhů a dodavatelských řetězců i v částech světa, které zcela nezdílejí názory Česka. Od velvyslanců Macinka očekává jejich vlastní úsudek o budoucím vývoji v zemích jejich působení.
2: My potřebujeme od vás vědět také to, co se může stát zítra, kdo bude ve vaší zemi důležitý za rok nebo za 5 let, kde se otevírá nový trh, kde vzniká nebezpečná závislost, kde se mění společenská nálada a co z toho může Česká republika získat nebo naopak ztratit.
0: O růstu minimální mzdy v dalších 2 letech bude dnes mimořádně jednat tripartita. Od ledna by se měla zvednout přibližně o 2,5 tisíce korun na 24 900 korun měsíčně. Současný systém počítá s jejím postupným růstem do roku 2029, kdy má dosáhnout 47% průměrné mzdy. Odboráři ale chtějí probrat navyšování i dál do budoucna, vysvětluje šéf Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula.
3: Určitě budeme požadovat vyšší tempo růstu minimální mzdy po období roku 2029 a to směrem k 50%, takže věřím tomu, že kolem toho bude debata. Určitě další těch témat k debatě bude rozhodně více.
0: Zaměstnavatelé s takovým navýšením, jaký požadují odbory, nesouhlasí. Krajský soud v Brně odpoledne rozhodne o případném prodloužení vazby pro Tomáše Jiříkovského. Je v ní už rok v souvislosti s bitcoinovou kauzou spojenou s miliardovým darem pro stát. Po podání obžaloby vazební jednání neřeší městský soud, ale ten krajský. Státní zastupitelství kromě Jiříkovského žaluje ještě další 3 lidi, včetně exministra spravedlnosti Pavla Blaška, dřív z ODS. Všichni vinu už dřív popřeli. Pro Jiříkovského chce obžaloba nejpřísnější 20-letý trest, pro Blaška 6,5 roku. Evropská komise schválila v přepočtu téměř 150 miliard korun na protivzdušnou obranu Ukrajiny. Nově vyčleněné finance jsou součástí velké unijní půjčky a půjdou na nákup a rozmístění dalších raket, munice a radarů. V den, kdy Ukrajina slaví Den nezávislosti, zasedá v Kyjevě takzvaná koalice ochotných.
4: Do Kyjeva například dorazil nový britský premiér Andy Burnham, finský prezident Alexander Stubb, dánská premiérka Mette Frederiksenová nebo prezidenti a premiéři pobaltských států. Od soboty je ve městě také americký generál Keith Kellogg. S ním prezident Volodymyr Zelenský jednal o nákupu a dodávce střel do systému protivzdušné obrany Patriot. Velká Británie chce zase Francii pomoci otevřít na Ukrajině montážní linku na rakety dlouhého doletu. Finský prezident oznámil, že finské a ukrajinské společnosti budou ve Finsku vyrábět drony pro ukrajinské a evropské potřeby. Oznámil také 2 balíčky pomoci pro Ukrajinu. Jeden se týká protivzdušné obrany a druhý zajištění energetického sektoru, na který Rusko útočí. Z Kyjeva Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
0: Spojené státy by dnes měly upřesnit, jaká konkrétní opatření se chystají zavést proti Iránu. Americký ministr financí Scott Bessent minulý týden oznámil, že Washington uvalí na Teherán nejtvrdší sankce v historii. Naznačil přitom, že tato opatření sníží nutnost dalších vojenských úderů. Od začátku americko-izraelské války proti Iránu uplyne tento týden přesně půl roku. V Chrudimském muzeu ve Fibichově sále dnes večer zazní zahajovací koncert festivalu Zlatá pecka. Filharmonii Hradec Králové povede dirigent Petr Altrichter. Letošní ročník festivalu pořadatelé věnovali odkazu Williama Shakespearea, od jehož úmrtí uplynulo 410 let. Proč tentokrát padla volba na slavného dramatika, vysvětluje za organizátory Světlana Drahocká.
5: My vždycky hledáme někoho, kdo má v tom roce nějaké výročí a který je jakoby zajímavý, a hlavně tohle taky se mi, že to propojení i s tou hudbou takové nezvyklé. Samozřejmě tam máme i divadelní představení spolku Kašpar, Krále Líra, ale ta linie toho Shakespearea jde vlastně i v těch koncertech.
1: Počasí.
0: Bude skoro jasno až polojasno, během dne na severu a severovýchodě bude přechodně až oblačno a postupně bude odpoledne na jihozápadě, večer i na ostatním území přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 27, v 1000 metrech na horách kolem 17 a na severu a severovýchodě Čech kolem 14 stupňů Celsia. Víc zpráv si můžete přečíst na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Dobrý den vám přeje Lenka Novotná. Je krátce popolední a to na Vltavě celé léto znamená, že posloucháte jednotlivé etapy projektu To byl můj film, ve kterém se noříme do dějin české kinematografie. A jak se blíží konec prázdnin i konec našeho speciálu, tak se blížíme k současnosti. Za mikrofony se střídá pětice filmových publicistů a dnes ve studiu vítám Alici Arnovou. Krásný den.
2: Dobré poledne.
1: Co nás čeká dnes, Alice?
2: Dneska zhodnotíme, jak se dařilo české kinematografii na mezinárodní scéně. Podíváme se na celá 90. léta, ale už i začátek a situaci po roce 2000. Zmíníme Oscara, což rozhodně není málo, úspěchy na Berlinále, ale i úspěchy v San Sebastianu či v Rotterdamu.
1: Co všechno neopomene Alice Arnová, tedy víme ve zkratce. A než se na to všechno vrhneme, nesmíme opomenout ani posluchačskou výzvu. Kdo z vás se chce také zapojit do prázdninového projektu Filmové léto, může zapátrat v paměti a vybavit si svoji nejsilnější vzpomínku na nějaký film, který vám ovlivnil život, minimálně ten divácký. Vybavíte si svůj nezapomenutelný, možná že i humorný, romantický nebo napínavý zážitek, který by nám osvěžil vysílání prázdninového projektu Filmové léto. Chcete-li se s ním svěřit, napište nám jej na mailovou adresu mozaika@rozhlas.cz a můžete s námi také sdílet dramaturgický pohled na celou věc a podělit se o svůj názor, který film podle vás chybí v naší 50 nejdůležitějších snímků československé kinematografie, kterou sestavili filmoví publicisté připravující seriál To byl můj film. Vaše originální příběhy, vzpomínky i filmové tipy odměníme. mozaika@rozhlas.cz.

0: Dozněla Tarantela, pátá část ze svity pro violončelo a orchestr z opusu 16b Camille Saint-Saëns. Solistou byl Camille Thomas, Národní orchestr v Lille řídil Alexandre Bloch. Je 12 hodin a takřka 12 minut. Úspěchy české kinematografie zahájili Skřivánci na niti z roku 1969. Trezorový snímek, který vstoupil do českých kin až v roce 1990 a premiéru měl na prestižním Berlinále. A tak se Alice Arnové ptám, jaký byl příběh tohoto filmu a jaký byl ohlas v Berlíně?
1: Tak tenhle ten film právě, jak zaznělo, z roku 1969 měl bohužel tu smůlu, že skončil v Trezoru a slavnostní premiéru si odbyl až v roce 1990, ale zároveň měl to štěstí, že na prestižním Berlinále v Berlíně. A jak víme, tento film vznikl podle námětu Bohumila Hrabala, podle povídky z knihy Inzerát na dům, ve kterém už nechci bydlet, a my se ocitáme v prostředí kladenských oceláren, je to doba 50. let minulého století, kde vlastně vedle sebe na skládce šrotu jsou nuceni pracovat v rámci takzvané komunistické převýchovy bývalí živnostníci, intelektuálové a zároveň ženy trestankyně odsouzené za pokus o přechod hranic. Takže film vlastně nabízí tuhletu absurdní, ale bohužel reálnou situaci, která byla v 50. letech, je založena na skvostném černém humoru postav, což rezonovalo právě i na již zmíněném Berlinále, a je založena situační komice a celým snímkem prostupují groteskní paradoxy. A jak jsem říkala, do kin vlastně vstoupil až 20 let pod svém natočení a byl oceněn na Berlinále. A tam ještě nutno říct, když jsem říkala, že film byl vyroben v roce 1969, tak i když tvůrčí tým byl nucen několik scén po dokončení filmu vystřihnout, tak přesto vlastně i to veřejné promítání už nebylo možné a film byl zakázán. A to, co bylo vlastně filmu vytýkáno, že byl satirou na politické represe z 50. let a proto vlastně putoval do již zmíněného Trezoru. Takže proto premiéra až v roce 1990, kde mimochodem, když byl Červený koberec a hlavní hrdina Václav Neckář, on se opravdu změnil za tu dobu, takže vlastně byl nepoznán a další absurdní momenty následovaly, ale úspěch se konal, byl oceněn tou nejvyšší možnou soškou Zlatým medvědem a hlavně při této příležitosti byly do filmu vráceny naspět vystřižené scény z toho roku 1969 a následně vlastně film byl i digitálně restaurován a v této vlastně restaurované verzi ho můžeme vidět i my dnes. To restaurování Národním filmovým archivem proběhlo v roce 2022.
0: A protože jsme v rozhlase v Polední Vltavě a pouštíme si filmové léto, můžeme kousek z toho filmu i slyšet.
2: Toho, kdyby se dočkala Božena Němcová. Nebo i Smetana. Slyšíte to? Já slyším to, co tady není. Hudba. Kam se poděla hudba? Ale člověk není živ jen hudbou, ale i chlebem. A chleba bude. A máslo bude. I Smetana bude. I Fibicha Dvořák. Všemu všem. Ale kde je mladíku hudba?
3: Ano, hudba taky, ale my bychom rádi věděli, kde je mlíkař a kde je profesor filozofie a vůbec kam se poděli všechny ty starý zlatý časy, kdy si jeden druhýho vážil a kdy se lidi měli rádi.
2: Ano, co to je za milého chlapce, za předčasně moudrého člověka?
0: Zdá se mi, že to byl Václav Neckář.
1: Je to tak.
0: I Beethoven bude v Polední Vltavě, ale to až později. Alice, jak se dál vyvíjela tvorba režiséra Jiřího Menzla?
1: Tak on vlastně, tam bych ještě připomněla, že původně on se hlásil na DAMU, na režii, on byl zároveň výborný herec, takže často čerpal vlastně věci i z divadla, kde režíroval, poté teda samozřejmě my ho známe díky tomu, že zvítězila Famu obor režie, ale to, co vlastně Menzel a vždycky točil, on vlastně nebyl autorský typ, to znamená oproti celé nové vlně, on dělal literární adaptace Hrabala, Vančury, na dvou filmech spolupracoval s tehdy známými spisovateli, se Škvoreckým, Zločin Šantánu, o tom jsme mluvili, s Havlem, že Brácká opera, to je právě teďka ta 90. léta, 1991. A vlastně vždy, já když vidím Menzlovy filmy, tak obdivuju ten jeho, tu jeho poetiku, čitelný rukopis, on byl velmi řemeslně zdatný a jeho postavy skvělé, tragikomické, takové lidské příběhy s rafinovaným humorem, s milou hravostí. Já vždycky mám pocit, proto Menzel, že je i oblíben u českého publika, že on vlastně nikdy v tom svém díle nesklouzl k laciným gagům, k vulgárním vtipům. Vlastně držel si stále svoji úroveň, možná je to tím, že on miloval i prvorepublikovou kinematografii a určité hodnoty z té doby. No a právě co následovalo v těch 80. letech, tedy já, pardon, 90. letech, ale já připomenu ještě jeden film, který úplně zapadl a já ho mám velmi ráda, z roku 1989. A samozřejmě bylo to období revoluce, lidi měli jiné starosti, než chodit do kin, celkově to období, to jsme tady zmiňovali, začátek 90. let se do kin nechodilo a lidi trávili čas u televize na koukávání trezorových věcí. Tak Menzel natočil v roce ještě 89 Konec starých časů, další román Vladislava Vančury se skvostným Josefem Abrahamem. Jak říkám, film bohužel zapadl, ale mám pořád pocit, že na co se koukat i dnes. Poté následovala Žebrácká opera z roku 91 podle divadelní hry Václava Havla, kde právě působil Jiří Menzel jako režisér a tuhletu hru už tam nastudoval se stejnými herci v Činoherním klubu v Praze. Opět výborné herecké obsazení v čele s Abrahamem a Libuškou Šafránkovou. No a potom, když se posouváme ještě dál a musíme zdůraznit jeho vlastně poslední adaptaci Hrabala, obsluhoval jsem Anglického krále z roku 2006 a to už byla taková ta velká koprodukce Československo-Německo-Maďarská.
0: To si to hezky shrnula, ale pověz, jaký film od tohoto režiséra je tvojí srdcovkou?
1: No, my zde máme filmové léto a vlastně, když jsme řešili tento projekt, tak mě napadlo Rozmarné léto. To už bylo v úplných počátcích a i když je to film 60. let, tak já mám pocit, že humoristický román Vladislava Vančury je velmi těžké převést na filmové plátno a Menzel to uměl, Menzlovi se to podařilo a příběh trojice stárnoucích mužů na malém městě v tom předválečném létě, ta nádherná věta, tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastný. Mám pocit, že všichni posluchači znají z úst Antonína Dury neboli výborného Rudolfa Hrušínského. Takže nádherný příběh o přátelství, o příjezdu komediantů, příběh z maloměsta, příběh o lásce a je to skvělá věc, že vlastně pro Vančuru je patos nástroj komiky a ironického účinku a vlastně v tom Rozmarném létě, když ho čtete a potom, když to i vidíte, tak tam je skvěle zachycena ta vnitřní malost člověka a taková ta krutá idyla maloměstského prostředí, kde za tou pohodou, optimismem léta se samozřejmě skrývá neuvěřitelná nuda a prázdnota všech hlavních hrdinů a taková dosti pochybná morálka. Takže Rozmarné léto, nádherná impresionistická kamera Jaromíra Šofra.
0: Mám ji čerstvě doma z antikvariátu a překvapila mě malost písmen.
1: Je to tak.
0: Právě jsem si řekla, že se podívám na ten film, mile ráda. Tak Alice Aronová, filmová publicistka, dnes nás provází dalším vydáním série To byl můj film. A tato série zdaleka ještě nekončí. Poslouchejte dál.
4: To byl můj film.
5: Rozhlasový průvodce dějinami české kinematografie.
4: Filmy, osobnosti, vzpomínky.
5: Polední Vltava během filmového léta mezi 12. a 13. hodinou.

0: Kurt Elling a Charlie Hunter a Not Here, Not Now, krátce před půl jednou v polední Vltavě. 90. léta jsou zpěta s dalším Oscarem pro českou kinematografii. Po obchodu na Korze, po ostře sledovaných vlacích následoval v pořadí třetí Oscar a posluchači si nejspíš vybaví Kolju z roku 1996. Jak tento ceremoniál udílení prestižních filmových cen v Hollywoodu probíhal, mohla by teď připomenout Alice Aronová.
1: Tak tam bych ještě jenom připomněla vlastně vůbec tvorbu Jana Sviráka, protože on si to opravdu zaslouží a ve skvělém spojení se svým otcem Zdeňkem Svirákem jsou podepsány pod vlastně nejúspěšnějšími českými filmy, které překonaly hranici 500 tisíc diváků. Takže když se řeknou filmy jako Kolia, Vratné lahve, Tři bratři, já mám pocit, že všichni známe, máme na koukání a hlavně několikrát. No a vlastně Honza Svirák, on už vlastně zazářil na FAMU, kde za svůj studentský film Ropáci na konci 80. let, což byla taková velmi zdařilá ekologická mystifikace, tak on za ní získal studentského Oscara. A zajímavé ještě, že na FAMU nevystudoval hranou režii, ale dokument. A potom na FAMU natočil i výbornou parodii na sci-fi filmy Vesmírná Odyssea 2. To pořád jsme v 80. letech. No a potom už následoval debut Obecná škola z roku 1991 a obrovský úspěch pro český film. Jsme na začátku 90. let, ale byla tady nominace na Oscara. Scénář mu napsal tatínek Zdeněk Svirák. Zajímavostí je, že původně to napsal na konci 80. let pro Víta Olmera, pro jiného režiséra, ale ten začal realizovat Tankový prapor, tak vlastně ten scénář získal syn, což bylo neštěstí. A já tenhle ten film mám osobně velmi ráda, protože mi připomíná tvorbu Frederika Fellíniho, jeho Amarcord, kdy vlastně se díváme na svět malých dětí. Zde je navíc ještě vystižena velmi dobře česká realita po skončení druhé světové války a já mám pocit, že tenhle ten debut opět posluchač či znají, hlavně zde skvostný Jan Tříska v hlavní roli v postavě toho přísného, ale spravedlivého učitele Igora Hnízda z té předměstské školy z chlapecké třídy, kde se příběh odehrává. A mimochodem šlo o první vlastně porevoluční roli Jana Třísky, který se vlastně vrátil do svobodných Čech z emigrace z Ameriky. A tenhle ten film je opravdu výborný, herecký. Je zde i úžasná postava pečující maminky v podání Libuše Šafránkové. Takže je to celkově zdařilá tragikomedie s působivou atmosférou. Tenhle ten film pořád je velmi dojemným i z hlediska toho přátelství, chlapeckého přátelství, klučičího přátelství. Je to film zároveň o rodině a jak jsem říkala, nominován na Oscara byl v roce 1992, kterého ale nezískal, ale o pár později právě režisér Jan Svirák už nominaci proměnil a sošku Oscara si odnesl za film Kolia, takže to byl ten důležitý Oscarový počin, kde vlastně my v postavě Koli vidíme tehdy pětiletého herce, neherce, dětského herce, tak Andreje Chalimova a Chalimuna a starého mládence v podání Zvěrka Siráka. Já mám pocit, že netřeba příběh Koli představovat. To, co je zajímavé, že vlastně film ještě před Oscarem získal i Zlatý globus a následně byl prodán, a to je úžasné číslo, do více než 40 zemí světa. No a v České republice film vidělo 1 350 000 diváků. Film vydělal 45 milionů korun, což byl víceméně dvojnásobek rozpočtu. A když jste se ptal na ten Oscarový ceremoniál, tak herec Koli, malý chlapec, jako jediný z celé delegace tušil, že toho Oscara dostanou, protože vlastně už to dobrodružství jenom cestovat do Ameriky, do Hollywoodu, pro něj velmi, jako pro malé dítě, asi nekonečná noc, tak on prý během večera byl velmi unavený a neustále se ptal, kdy už nám tu cenu dají, abychom mohli jít domů, abychom mohli jít na hotel Siléno. Takže Jan Svirák právě v téhleté euforii chlapci slíbil, že teda opravdu, když do Oscar bude, ať vydrží a že potom půjdou s chlapcem do Disneylandu. Takže chlapec se tak na cenu těšil, že právě věří ve vítězství a ono opravdu se to stalo a dokonce i ten vysněný Disneyland následoval.
0: Alice, v čem tkví podle tebe popularita filmů otce a syna Svirákových u českého publika? Asi se dá říct, že jejich filmy jsou oblíbené i napříč už několika generacemi.
1: Je to tak a mám pocit právě, že ta mezigenerační linka v rámci vnímání Svirákových filmů je hrozně důležitá. Oni vlastně vždycky, a to je Svirákův styl, on má cit vlastně pro předlohu, teďka myslím styl Jana Sviráka jako režiséra, takže vždycky má právě ten kvalitní scénář. Často vlastně v těch filmech se objevuje klasická hudba. My zde třeba slyšíme oblíbeného Dvořáka. On vlastně zvládá i vizuální stránku svých filmů. Jsou zde právě ty inteligentní dialogy, jak já říkám, chytrý humor Zdeňka Svěráka. Zároveň ty filmy jsou vlastně i melodramatické. On je hlavně herecký režisér, přesvědčivé civilní herecké výkony. A když budu vlastně jmenovat i další filmy, on vlastně i žánrově pestrý, což je vždycky dobré ocenit v rámci režisérů. A já třeba tady zmíním úplně tak jakoby odbočku od těchto těch velkých filmů, a to je dnes již kultovní road movie, natočená během letních prázdnin za pouhý 1 000 000 korun. Honza Svěrák říká, že to je jeho nejosobnější film, a to je Jízda z roku 1994. A potom tam zase vidíme ty velké historické koprodukční filmy z roku 2001, například Mavomodrý svět, kde zase bylo to důležité téma vyrovnávání se s minulostí, téma anglických letců, pardon, českých letců v Anglii během druhé světové války. No ale jak jsem říkala, ty jednoznačně nejúspěšnější divácké filmy Kolia, Vratné lahve, Tři bratři. Já bych k tomu ještě si dodala Kuky se vrací, protože Kuky se vrací je prostě nádherná, hravá, působivá pohádka.
0: Říká Alice Aronová, která ve studiu stále ještě zůstává. Byla řeč o klasické hudbě, tu bychom tady také měli.

0: Ludwig van Beethoven, Belchior kvartet a část ze smyčcového kvartetu číslo 9 C dur opusu 59. Filmové léto na Vltavě pokračuje. Na mezinárodní scéně v 90. letech budovala i ta čerstvá nastupující generace v čele s Petrem Zelenkou a dále i v čele s Alicí Nelis. A to už se ale přesouváme do roku 2002. Tak se zeptám Alice Aronové, o jaké úspěchy se jednalo?
1: Tak když se řeknou právě ta 90. léta, tak pro mě to jsou jednoznačně Knoflíkáři, což byl přesně ten originální debut Petra Zelenky. Sám si to zároveň napsal, byl to ten autorský typ, v tom vlastně se navazoval i na tu, myslím, generaci české nové vlny, kde také se točily již zmíněné autorské filmy. A vlastně v rámci Knoflíkářů my sledujeme 6 povídek v takové, jak bych řekla, originální, velmi hravé komedii. Tenhle ten debut právě měl velký úspěch a byl oceněn na festivalu v Rotterdamu, což je festival zaměřený na debuty, takže velký úspěch pro český film, kde vyhrál. A také ještě získal 4 sošky Českého lva. A to, co podle mě na tom filmu je úžasné, že vlastně s humorem zachycuje osudy malých lidí. Je to příběh o náhodách, o zázracích, o víře, odpuštění. A tenhle ten film vlastně vstoupil do dějin filmu díky takzvaným hláškám. O těch jsme tady hovořili několikrát, že mám a několik filmů jsme zde i dneska, já jsem tady citovala z Rozbarvného léta, takže nejen 60. léta, ale i 90. léta. Zde byly filmy s hláškami, které vstoupily do běžného jazyka, do hovorové češtiny a věty typu to neřeš, neživíš, tak nepřepínej, nebo nežere maso, nepozná vtip, tak to vlastně bylo skvělé a tenhle ten film byl průlomový i co do formy vyprávění a své bytné poetiky, černého humoru a zároveň vlastně byl velmi zdařilý i po herecké stránce. No a když jsme zmínili ještě další úspěchy v 90. letech a právě pak se už vlastně posouváme do toho roku 2002, tak já tam právě musím zmínit výraznou ženskou režisérku Alici Nelis, která podobně jako Petr Zelenka si sama píše scénáře, výborně mapuje, stejně jako Petr Zelenka, mezilidské vztahy a ona vlastně už na sebe upozornila debutem Ene Bene z roku 1999, což také mám pocit, že je to stále aktuální. Kdykoliv jdu k volbám, tak si vzpomenu na film Ene Bene, kde vlastně my sledujeme hlavní hrdiny, kdy po 2 víkendové dny zasedají v rámci volební komise, jsou velmi znudění a samozřejmě to ten uzavřený prostor slouží jako místo pro mistrnou existenciální analýzu lidských charakterů, jejich přání, snů i ztracených lásek. A i tenhle ten film ukázal, že Alice Nelis je hereckou režisérkou. Měla zde velmi přesvědčivé herecké výkony, oblíbené Ivy Janžurové a její dcery Teodory Remundové. Dále zde hrála Eva Holubová a další herci. Takže cit pro scénář, pro dialogy, absurdní situace, to všechno se ukázalo, že Alice Nelis umí a vlastně stočí výborné filmy i do dnešní doby a ve své době Ene Bene byla taková ta trefná sonda do niterných problémů nejen ženských hrdinek a vlastně film byl oceněn cenou FIPRESCI na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech a poté následoval už výlet 2022 a to 2002 a to byl vlastně film oceněn právě na mezinárodní scéně na důležitém festivalu v San Sebastiánu, kde Alice Nelis si odnesla cenu za režii pro začínající tvůrce a tahle ta road movie, já bych to označila jako jakýsi filmový deník jedné zvláštní rodinné výpravy, se odehrává právě napříč republikou. Mimo jiné Alice Nelis objevila pro film Město Telč. My jsme ho kdysi tady zmiňovali v rámci filmu Až přijde kocour v 60. letech, film Jasného a najednou zase se ocitáme v tomhletom nádherném starobylém městě na tom skvělém náměstí plném podloubí pod UNESCOem a opět Alice Nelis si obsadila hereckou rodinu Janžurových do hlavní role, takže vidíme zde právě tu postavu matky Ivy Janžurové, jejich dvou dcer Teodory a Sabiny Remundovy a v obdobném komorním duchu se smyslem pro psychologickou drobnokresbu, jako v Ene Bene, ve stejném tragikomickém žánru vlastně se podařilo režisérce vystihnout mezilidské vztahy, českou povahu a opět tedy šlo o autorský počin, a který byl byl oceněn cenou za scénář Český lev a byl oceněn i na cenách České filmové kritiky, kde mimo jiné Mirka Spáčilová vlastně tenhle ten film vyzdvihla a označila ho jako malý velký film. A já si myslím, že tahle ta recenze je úplně, nebo tahle ten název recenze je úplně přesný.
0: Já si dovolím citovat z tehdejší recenze pro Mladou frontu Dnes tehdy Mirku Spáčilovou. Malé zázraky se ještě dějí a nový český film Výlet k nim patří. Alice Nellis má stejný dar jako Saša Gedeon, umí si scénář napsat sama a jak? Za pár vteřin rozdá karty bez slov a popisů v přesných situacích. Co víc dodat k tomu?
1: Je to krásně napsáno a úplně se přede mnou začíná odehrávat ten film.

0: 96, Babí léto 2001, O rodičích a dětech 2007. A to jsou všechno tři mistrovské kousky. A právě to Zapomenuté světlo, to vlastně byl jeho druhý film po adaptaci Kafky Amerika. A Zapomenuté světlo vzniklo podle stejnojmenné prózy českého básníka a katolického kněze Jakuba Demla, což je vlastně kniha z 30. let a kterou skvěle přesadila, scénář napsala čecho-americká scénáristka, spisovatelka Milena Jelínek a ona vlastně ten příběh z 30. let přesadila do druhé poloviny 80. let minulého století, do času totality u nás. Takže my sledujeme melancholický příběh vesnického faráře, který bojuje se státní komunistickou byrokracií, s úředníky, s církví za záchranu svého, jak komunisté říkají, bezvýznamného kostela, ale pro něj samozřejmě je toto jediné nejlepší místo na světě. Zároveň Michálek ukázal, že je výborný herecký režisér. To, co asi překvapilo ve své době, že Boleslav Polívka byl netypicky obsazen do hlavní psychologické, až bych řekla expresivní, emotivní role, protože do té doby on byl vnímán jako oblíbený mim, komik a najednou prostě zlom v jeho herecké tvorbě. A Boleslav Polívka právě, když se hodnotí jeho filmová kariéra, tak já si vždycky vzpomenu na Zapomenuté světlo a ještě samozřejmě Ženu osudovou, protože ten film vypráví i o lásce, zahrála Veronika Žilková, tak to také nutno zmínit, ale Polívka právě v postavě faráře, takového obyčejného muže, který vlastně se i může zamilovat. To je velmi dojemný a silný příběh a zároveň je to vlastně film o osamělosti, o lásce, o víře i o smrti. A vlastně, jak říkám, Michálek je pro mě takovým tím tvůrcem, který stál trošku v ústraní, ale jeho filmy budovaly a byly oblíbené u diváků a hlavně byly i ceněny na naší domácí filmové scéně.
1: A jako mladý začínal Andělem Exitem, to byl jeden z těch prvních snímků, tím my ale budeme dneska končit. To byla Alice Aronová, která připravila dnešní kapitolu naší série To byl můj film. To můžete v rámci Vltavského filmového léta poslouchat opět zítra po 12. hodině. Alice, děkuji a budu se těšit na další vydání.
0: Krásný den, naslyšenou.
1: A ještě připomenu, že do projektu se můžete zapojit i vy, posluchači Českého rozhlasu Vltava. Můžete hlasovat v naší anketě o nejlepší české filmy všech dob. Na našem webu je 50 titulů, kterou sestavili autoři projektu a vy, vltavští posluchači, můžete určit pořadí filmů, které jsou ty nejlepší pro vás.
2: Jaké filmy se vám zapsaly do paměti, ke kterým se rádi vracíte?
3: Jana Podskalská, Alice Aronová, Kristýna Roháčková, Tomáš Pilát a Martin Hrnčíř v 50 epizodách provedou historii českého filmu.
2: To byl můj film. Polední Vltava mezi 12. a 13. hodinou.

0: Jedinečný Ivan Moravec, klavír a Jurij Sibonov v čele České filharmonie. Takové bylo provedení klavírního koncertu G-dur Maurice Ravela, ze kterého jsme v polední Vltavě vyslechli třetí část Presto. Spěchat můžete také na sever Čech. Návštěvníci botanické zahrady v Liberci můžou nově v pavilonech i ve venkovních prostorách vidět skleněná díla celkem 25 tvůrců a tvůrčích skupin. Jde o výstavu Sklo v přírodě, příroda ve skle, která je součástí programu festivalu Crystal Valley Week. Ten v Liberci a Vratislavicích nad Nisou začíná dnes a končí v sobotu.
1: Teď jsme vstoupili do pavilonu velkých kaktusů a vidíme tady stěnu doslova posetou skleněnými výtvory.
2: Tak je to instalace Jitky Skuhravé a Jitka Skuhravá tady vlastně navázala dialog s unikátní sbírkou tylancí.
1: Kurátorkou výstavy Sklo v přírodě, příroda ve skle je Lenka Patková.
2: Mimořádné dílo, které je tvořené takovými skleněnými terči, které jsou některé ryté a Jitka je vlastně navěsila přímo na tu konstrukci karisíť, kterou používá botanická zahrada pro ty tylancie.
1: Některá díla vznikla přímo pro výstavu v botanické zahradě, dodává Patková.
2: Ti umělci tady, jsme se sešli někde na jaře, řekli jsme si co a jak a oni přímo reagovali na ten prostor. Některá díla byla vlastně vybrána, ale upravena třeba přímo pro ten prostor, anebo právě v případě děl roubíčkových jsme samozřejmě vzali prostě díla, která by tady mohla korespondovat s tím prostorem.
3: Asi nejautentičtější zvuk tady v botanické zahradě je vodopád pavilonu pravěku. Co tady uvidíme za skleněná díla?
2: Tady v pravěku máme umístěné dílo Miluše Roubíčkové, což vlastně Roubíčkovy jsou takové highlighty té výstavy. Ti Roubíčkovy jsou tady proto, že právě oni byli jedněmi z iniciátorů, kteří prosazovali sklo jako výsostný materiál také pro sochařskou tvorbu a zároveň oba dva byli součástí programu vystupování ven z galerijních prostorů směrem blíže k divákovi.
3: Některá skleněná díla nejsou na první pohled dobře vidět. Příkladem jsou skleněná klubíčka, jedno červené, druhé do zeleno-žluta, které vidíme právě v pavilonu pravěku mezi jednotlivými rostlinami.
2: Pro diváky máme pomůcku nebo návod, budou mít k dispozici mapku, kde jsou orientačně jednotliví autoři nebo jednotlivá díla zaznamenáni, ale myslím, že i v tom trochu spočívá to dobrodružství, aby ti diváci si ta díla sami objevili.
4: Vystavuju soubor Trash Gems, který vznikal vlastně v posledních 2 až 3 letech.
1: Lidé na výstavě uvidí taky skleněná díla autorky Barbory Tidlitátové.
4: Je to soubor vlastně hutně tvarovaných nádob, které jsou za tepla následně spojovány s takovým jako pro mě potenciálním drahokamem budoucnosti. Vzniká vlastně technikou padver z barevného sklářského odpadu, zároveň třeba různých reliktů, které nacházím v krajině Jizerských hor.
1: My tady vidíme některá díla v modré, některá v oranžové barvě. Jak jste ty barvy volila a jak to sedí k tomu tématu?
4: Tak já jsem vlastně úplně původně pracovala jenom s křišťálovým sklem a ta forma toho drahokamu je většinou vlastně šedivá nebo nějak různě zabarvená a to je dáno právě tím, že ten drahokam je vlastně ze směsi toho skla. A co se týká třeba těch oranžových nebo modrých nádob, tak už to většinou byla reakce potom přímo na nějaký relikt třeba nalezený v té krajině.
1: Skleněná díla jsou k vidění nejen v jednotlivých pavilonech, ale i ve venkovním prostředí zahrady. Návštěvníci si můžou taky různé techniky výroby a designu skla v zahradě vyzkoušet, jak říká mluvčí festivalu Crystal Valley Week Lucie Firstová.
5: Od pondělí 24. do soboty 29. tady vedle nás v pavilonku M bude každý den nějaký sklář tvořit, ukazovat svoji práci. Ukazují různé technologie, současně mají sklo na prodej. Je to vlastně 4. výstava. V tuto chvíli je nejrozsáhlejší z těch, které jsme měli. Ta výstava tady bude do konce září. Máme připravenou komentovanou prohlídku na 22. září.
1: Doplňuje Lucie Firstová z Liberce, Karolína Lašáková, Český rozhlas.

0: Beata Bocek dospívala písničku z alba Bílo. Všechny ty odvysílané písničky najdete v našem playlistu na webu vltava.rozhlas.cz. A také tam najdete informace o projektu Filmové léto. Vyzvali jsme vás, abyste posílali své filmové zážitky nebo divácké zážitky, a pan posluchač Artur Seifried zareagoval a napsal, že jeho nejlepší filmový zážitek, který zažil, byl ve Velkém kině ve Zlíně, které ve své době patřilo k největším kinům v republice. To kino bylo postupně modernizováno a v 60. letech bylo opatřeno možností promítat 70mm filmy s 8-kanálovou stereoaparaturou. To skutečně dávalo možnost shlednout velkofilmy a s tím možnost prožít jedinečný filmový zážitek, jaký dnes nenabídne nejlepší domácí televizní technika. Například Kleopatra, Pád říše římské, Most u Remagenu nebo Mekanovo zlato a další. Pro mě ovšem, píše pan Artur Seifried, největším zážitkem v tomto kině byl jednoznačně film Blízká setkání třetího druhu z roku 1977. Tento 70mm film vyzněl se stereo soupravou v tomto velkém kině naprosto úžasně. A vrcholem byla scéna, kdy na základně dávají lidé signály blížící se mimozemské kosmické lodi. Nejen vizuální efekt, ale hlavně stereo zvuk byl naprosto fantastický. Obrovská kosmická loď se nasunovala z horní části plátna, tudíž jakoby ze zadní části kina, a se stereo soupravou se šířil zvuk přistávající lodi směrem k plátnu. Efekt byl naprosto tudíž dokonalý. Přítomní lidé se otáčeli dozadu, kde vyhlíželi zbytek nasunující se lodi. Ozývaly se i výkřiky úžasu. V tomto kině jsem viděl ještě mnoho krásných filmů, ale tento zážitek už žádný z nich neměl. Je škoda, že toto kino je už skoro 14 let mimo provoz, i když Zlín hostí každoročně Mezinárodní dětský filmový festival. Nějaké plány na jeho revitalizaci, už existují, ale kdy dojde k realizaci vzhledem k financím, je těžko odhadnout. Tolik s pozdravem Artur Seifried, kterého my zdravíme z projektu To byl můj film, a děkujeme za tuto vzpomínku. Samozřejmě, že ji odměníme.
1: Filmové léto na Vltavě můžete nejen slyšet, ale i zažít. Dva kultovní snímky v pražských kasárnách Karlín. 24. srpna český horor Spalovač mrtvol, 31. srpna Krvavé čelisti. S úvodem moderátora Aleše Stuchlého. Letní kino s Vltavou a kasárnami Karlín. Více info na vltava.rozhlas.cz.

0: Je 13 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Od dneška můžou lidé znovu kupovat státní dluhopisy. Resort financí bude objednávky přijímat až do 4. října. V druhé vlně prodeje můžou lidé kupovat jen dluhopisy s 3měsíční splatností a s pevnou roční úrokovou sazbou 3¾%. Samotné dluhopisy stát vydá 15. října. Bourání zbytků vyhořelé 34. budovy ve Zlíně by mohla demoliční firma dokončit tento týden. Hořet tam začalo 9. července. Velká část stavby se ještě během požáru zřítila. Společnost Cream, která objekt vlastní, se už připravuje také na odvoz asi 140 tisíc tun suti. Příčinu požáru zjišťují kriminalisté spolu s hasiči. Vyšetřování může podle kriminalistů trvat měsíce. Známá zatím není ani výše škody. Novozélandská vláda dnes parlamentu předloží návrh zákona na zákaz užívání sociálních sítí pro děti mladší 16 let. Jeho součástí je například požadavek na ověření věku uživatelů. Za porušení zákazu by provozovatelům platform hrozila pokuta 10% z celkových tržeb. Podle novozélandského premiéra Christophera Luxna mají sociální sítě negativní dopad na duševní zdraví, spánek a vzdělání celé generace dětí. Pluto už 20 let oficiálně nepatří mezi planety sluneční soustavy. Mezinárodní astronomická unie ho v roce 2006 ze seznamu vyškrtla a zařadila mezi takzvané trpasličí planety. Status Pluta astronomové začali zpochybňovat už v 70. letech. Dnes se po něm jako plutoidy souhrnně označují podobná tělesa. Počasí. Bude jasno až polojasno, během dne na severu a severovýchodě přechodně až oblačno a později odpoledne a večer, zejména na jihozápadě a jihu území, přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 27 a v 1000 metrech na horách kolem 17. Víc zpráv najdete na webu irozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Doslova pár dní po pietním aktu před budovou Českého rozhlasu v Praze na Vinohradské 12 a po vzpomínce na 21. srpen 1968 máme filmovou, tematickou i dnešní klapku. K českému historickému dramatu Vlny složil hudbu yorkshireský rodák působící v Berlíně Simon Gough. Jeho skladby pro tento film nahráli rozhlasoví symfonikové pod vedením dirigentky Michály Rozy Růžičkové a ve filmu jsou proloženy populárními písněmi z 60. let. Soundtrack k tomuto diskutovanému snímku už za chvíli představí Tomáš Pilát. Tuto reprízu řadíme v tomto termínu právě k připomenutí invaze vojsk Varšavské smlouvy.
0: Klapka.
2: Film režiséra Jiřího Mádla Vlny má u českých diváků úspěch. Snímek se lidem líbí díky ambicióznímu filmovému jazyku, dobrým hereckým výkonům, kvalitní práci filmových architektů a scénografů, kameramana a samozřejmě i díky hudbě. Tu původní filmovou napsal Simon Gough a povedla se mu. U poslechu Klapky s hudbou právě z Vln vás, milí posluchači, vítá Tomáš Pilát, tentokrát i za Kristýnu Šrámkovou, se kterou jsme toto vydání pravidelného vltavského pořadu připravili. Kristýna je ale nemocná, a tak jsem teď ve studiu sám. A začínáme od podlahy. Zahrajeme si muziku, která nakonec ve snímku v téhle podobě nezní, ale jak sám skladatel říká, je to hlavní téma hudebního soundtracku, ze kterého vzešlo mnoho nápadů.

0: Hlavní hudební téma filmu Vlny od skladatele Simona Goffa. Ten musel při práci na hudbě myslet nejen na to, aby jeho hudba ladila se sekvencemi, ve kterých zní, ale aby ladila i s hudbou dodanou do snímku takzvaně zvenčí, především s českými i zahraničními písničkami pop music 60. let minulého století. Ani ty pochopitelně nemůžeme v klapce pominout. Takže tedy, jedna z burcujících melodií pro Československo tragického léta 1968, píseň Zdeňka Marata a Zdeňka Borovce, Přejdí Jordán a Helena Vondráčková.
1: Tak jdi, nebo běž, nebo jeď, vezmi nohy na ramena, jdi, nebo běž, nebo leď, sily hlava otevřená, běž, raději.

Přijedí Jordán v nahrávce z roku 1968, jak zní i ve filmu Vlny. A zpátky k Simonu Goffovi. Je to na hudební scéně už velmi dobře etablovaný britský skladatel, houslista a producent žijící v Berlíně. Už jeho album Whale, vydané v roce 2021, je uhrančivým spojením jeho klasického zázemí s nebojácným elektronickým experimentováním, proloženým uzemněnými melodiemi. Goff s touhle deskou hned udělal díru do světa. A zase do světa filmu a televize. Goff složil hudbu k dramatickému seriálu The Gold, nominovanému na cenu BAFTA, a také k českým projektům filmu Úsvit a sérii Dcera národa. Goffovo jméno se objevuje i mezi tvůrci Oscarového soundtracku filmu Joker a seriálu Černobyl. A my se vracíme k Vlnám. Takhle skladatel pojal pokračující odpor.

0: Tak to byl pokračující odpor Simona Goffa. Jeho hudbu pro film Vlny nahrál Symfonický orchestr Českého rozhlasu. Příběh filmu se odehrává v letech 1967 a 1968. Mimo jiné zachycuje i odvahu členů tehdejší rozhlasové redakce zahraničního života v prvních dnech okupace naší země vojsky Varšavské smlouvy v srpnu 68. Spojení filmařů s rozhlasovými symfoniky je tak symbolické. Během nahrávání soundtracku jsem Simona Goffa zachytil v krásném studiu S1 v budově Českého rozhlasu v Praze na Vinohradech. Mimochodem, jak uslyšíme, jeho architektonické řešení a akustické vlastnosti silně zapůsobily i na komponistu. Pro vltavské vysílání jsem pak připravil krátkou reportáž.
1: Dobré, jeden ťuk, první ťukáme, druhý hrajeme, je to arko.
0: Za dirigentským pultem Symfonického orchestru Českého rozhlasu stojí energická Michaela Róza Růžičková a já si teď povídám se skladatelem Simonem Goffem, jak přistupoval k práci na filmu, jehož příběh se odehrává v 60. letech 20. století a jehož jádrem je příběh jedné z redakcí tehdejšího Československého rozhlasu.
2: Nejzajímavější z tohoto příběhu jsou pro mě lidé v něm, takže rozhlasáci a taky bouřící se studenti, kteří demonstrují za svůj národ. Myslím, že tohle bylo to, co ve mně nejvíc rezonovalo. A samozřejmě i význam rozhlasu a rádio v centru komunity lidí, kteří se snaží postavit sami za sebe a bránit se tyranii.
0: Skládal jste na obrázky, viděl jste je před sebou, když jste komponoval tu muziku, nebo třeba pouze po domluvě s panem režisérem, jakou hudbu on si představuje a kam?
2: Na začátku, kdy jsem na té věci začal pracovat, jsme se já a Jiří, režisér, bavili o jeho záměrech. Já jsem přinesl nějakou hudbu ještě bez filmu, bez toho, že bych viděl nějaké záběry. A přišel jsem s pár návrhy. On měl také nějaké vlastní návrhy a uměl je jasně popsat, což velmi pomohlo. Pak už jsem začal pracovat s obrazem a skládat přímo k záběrům. Přišel jsem do projektu ve chvíli, kdy už měli film velmi dobře střižený, takže bylo příjemné, že jsem mohl od začátku pracovat s filmem a použitými záběry.
0: Poslouchal, případně začlenil jste do té své muziky hudbu, která se hrála v 60. letech u nás v Československu, ať už klasiku nebo třeba populární šlágry.
2: Poslech československé hudby 60. let, ano, hodně jsem ji poslouchal a ve filmu je. Jsou tam i přímo nějaké skladby, nějaké písničky přímo z 60. let. Hudba, kterou jsme do filmu vybrali, se mi velmi líbí. Otevřela mi nové obzory, dala mi nový pohled na hudbu z Československa 60. let. Myslím, že je opravdu krásná.
0: Jaká kritéria jste uplatňoval při aranžích pro tu kterou scénu?
2: Kritéria pro výběr hudby se týkala především zvýraznění a posílení příběhu, zvýraznění dramatu. Má sledovat každou jednotlivou postavu a jednotlivé momenty příběhu. V některých okamžicích má být izolovaná, jemná a citlivá. A pak jsou momenty bojů, násilí a situace, kdy tým v rádiu bojuje proti všem překážkám. Navzdory všem očekáváním se jeho členové sami staví za sebe a stávají se majákem světla.
0: Obecně, jaká byla spolupráce s Jiřím Mádlem, režisérem?
2: Spolupráce s Jiřím byla úžasná, je to skvělý režisér. Když jsem ten film viděl, jak jsem řekl, přišel jsem ve chvíli, kdy už byl plně editovaný, udělal na mě velký dojem. Jiří se o svých cílech vyjadřuje velmi jasně a tak s ním byla skutečná radost pracovat.
0: A se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu.
2: Spolupráce s orchestrem byla naprosto fantastická. Přijít nahrávat sem do studia byla opravdová čest. Praha a Česká republika jsou centry klasické hudby. Já sám jsem i klasický houslista. Možnost přijít sem a nahrávat s těmito hudebníky v tomto studiu, to pro mě byla čest a potěšení.
0: Jak se vám líbí stále ještě relativně nově zrekonstruované studio Symfonického orchestru Českého rozhlasu?
2: Jak jsem říkal, studio Sočru je fantastické. Je tu úžasná akustika, zvuk se krásně nese. Jsem nadšený. Je to pro mě čest a radost sestavovat z nahrané hudby soundtrack, ten postupně tvořit a kvalitně ho dokončit.
1: Right. Pass one, pizzicato. Ale nie sekundy. Ani primi.
0: Simon Goff chválil i československou populární hudbu 60. let minulého století. Ve filmu Vlny zní i píseň Za vodou, za horou v podání Hany a Petra Ulrichových.

Brněnští Ulrichovci. Vedle Prahy a Plzně, kde se v budově Českého rozhlasu natáčely některé scény, hraje tedy ve vlnách i Brno. A teď zase původní filmová hudba Simona Goffa, Preparation, neboli příprava.

Preparation, hudba Simona Goffa k filmu Vlny. Ještě jednou na chvilku změníme žánr. Titulní a taky titulkovou píseň filmu naspívala Eva Farna. A když je titulní, tedy se logicky jmenuje Vlny.

Eva Farna a vlny ve stejnojmenném filmu Jiřího Mádla. Vedle dobových písní v něm zní i původní scénická hudba Simona Goffa. Chceme světlo volali v říjnu 1967 studenti ubytovaní v pražských Strahovských kolejích, kde se nesvítilo, netopilo a netekla voda. A Chceme světlo se jmenuje i poslední ukázka Goffova soundtracku. Než zazní, ještě rozloučení. Hodně dobrého světla a jen pozitivní vlny vám všem přejí autoři tohoto vydání Klapky, Kristýna Šrámková a Tomáš Pilát. A za spolupráci děkuji i samotnému skladateli, který některé tracky ze své tvorby pro tento pořad sám doporučil. Takže chceme světlo.

0: Také skladbu Chceme světlo zkomponoval britský skladatel Simon Gough pro film Jiřího Mádla Vlny. Goughova filmová hudba uzavřela klapku. Pořad připravili v roce 2024 Kristýna Šrámková a Tomáš Pilát, v tomto případě i průvodce klapkou. Tento pořad jsme také vysílali u příležitosti nedávného vzpomínání na 21. srpen roku 1968. K tomuto tématu najdete na webech Českého rozhlasu celou řadu zajímavých pořadů. V menu polední Vltavy je pro vás na nejbližší půl hodinu připravena cibule. Vysvětlím za okamžik.
1: Povídka.
0: Povídku o filmařích, dokumentaristce Aleně a kameramanovi Petrovi, kteří se po 30 letech vypraví do pověstné Matiční ulice v Ústí nad Labem, aby natočili příběh lidí, kteří tu bydleli, když se stavěla zeď, nazval její autor Stanislav Beran Cibule. Chcete-li zjistit proč, poslechněte si Janu Ondruškovou v režii Jakuba Doubravy. Stanislav Beran napsal text pro Český rozhlas a pro projekt Filmové léto na Vltavě.

Z domu na konci ulice vyběhlo několik malých dětí. To poslední z nich drželo v ruce dlouhý prut nebo anténu od auta a divoce s ní kolem sebe švihalo. Ostatní se snažili dostat co nejrychleji z jeho dosahu. Dětský jekot, který plnil ulici, ale ku podivu zněl spíš radostně než vyděšeně. Za dětmi ze dveří vyšla starší dívka v černých legínách a tričku pošitém zlatými flitry. V jedné ruce držela kelímek z bubble tea, v té druhé zapálenou cigaretu. Nejdřív strčila do úst brčko, pak hned potáhla z cigarety. V ostrém odpoledním slunci horní část jejího těla připomínala novou měděnou konvici na čaj vznášející se nad zemí. Pomalu kráčela k podchodu vedoucímu k vlakovému nádraží. Nakonec cigaretu odhodila a uvolněnou rukou vytáhla spod trička telefon. Napila se a pak automaticky přiblížila ruku s telefonem k ústům, jako by v ní pořád držela hořící cigaretu. Na poslední chvíli se zarazila, rozhlédla se a znovu se napila. Petr se za volantem spokojeně protáhl. Vidíš, řekl. O cože, než dojde k tomu podchodu, bude chtít ten telefon vykouřit ještě aspoň třikrát. Hleď si toho, čeho máš, spražila ho Alena na vedlejším sedadle. Na vtipný postřehy budeš mít dost času pozdějc. Chceš autenticitu nebo ne? Zašklebil se Petr. Vsadím se, že před 30 lety vypadala její máma úplně stejně, akorát místo toho telefonu držela v ruce flašku s pivem. Jaký tady máš světlo? Zeptala se Alena přísně. Světlo? Světlo je tu stejný jako všechno ostatní, k ničemu. Ale půjde to, ne? Všechno nějak jde. Jen začínáme mít trochu pochybnosti, jestli je to vůbec dobrý nápad. Na takový úvahy je už trochu pozdě, nemyslíš? Alena otevřela dveře a vystoupila z auta. Rozhlédla se. Oči jí přejížděly po travnatém prostranství plném letitých odpadků, které kdysi obyvatelé vyházeli z okna bytovky stojící opodál. U betonové zdi oddělující ulici od kolejí stály tři polámané kancelářské židle. Jedna měla přes opěradlo přehozenou bundu. Zjevně sloužily místním jako místo odpočinku. Dům samotný připomínal kostru dávno mrtvého zvířete. Vytlučená okna, vyražené dveře a rozpadající se střecha byly neklamnými známkami toho, že uvnitř nenajdou nikoho, kdo by s nimi byl ochotný nebo schopný mluvit. Houf vřískajících dětí se mezi tím ztratil v jedné z bočních ulic. Petr si povzdechl a vystoupil taky. Došli k poničené bytovce. Dovnitř nejdu, upozornil Alenu pro jistotu. Kam se poděla tvoje potřeba reálního prožitku? Usmála se na něj. Přesně tam, kde je na dveřích napsáno infekční oddělení, vstup pouze v ochranných pomůckách. Alena se po jeho slovech zarazila. Zčásti proto, že jí okolnost, o které se Petr zmínil, vůbec nepřišla na mysl a částečně cítila, že už se v ní probouzí filmařský zápal, který ji i štáb často dovedl do míst, kde sice získávali nejlepší záběry, kam by se ale racionálně uvažující člověk nejspíš nikdy nevydal. Petr ji za to obdivoval a zároveň upřímně nesnášel. Když loni natáčeli na moravskoslovenském pomezí v jakési vesnici, kterou na konci války vypálilo německé komando, proměnila se rutinní filmařská práce v sitcom, skládající se z nekončící řady ponižujících a neuvěřitelných nehod, zakončených úprkem a vážně míněným slibem starosty, že jestli se u nich ještě někdy kdokoliv ze štábu objeví, budou mu zlámány všechny kosti v těle. Proč to děláš? Zeptal se jí tenkrát, když kontroloval škody, které při kvapném odjezdu z vesnice utrpělo jejich auto. Nemůžu si pomoct, pokrčila bezelstně rameny a prostrčila prst dírou v zadním skle památce na kámen, který po nich někdo hodil. Je to jako když loupeš cibuli. Jasně, ušklíbil se a prohlížel si promáčklý blatník. Cibuli. Jo, cibuli. Musíš loupat jednu vrstvu po druhý a nespokojit se s tím, že ses zbavil jen tý suchý hnědý nahoře.
Tohle si nech do nějakého svýho autoráku, napomenul ji. Nebo na workshop pro studenty. Tady si měla natočit vzpomínky pamětníků, který na konci války pomáhali partizánům. A ne jim připomínat, že jen kvůli neschopnosti a zbabilosti některých z nich se jejich sousedi konce té války nedožili. Stejně to budeš muset vystřihnout. To se teprve uvidí. Samozřejmě, že ty záběry musela dát pryč. Ji to ale od další práce neodradilo. Naopak. A proto jsou dnes tady. V odpudivé uličce v Ústí nad Labem, ve čtvrti, která se ironicky jmenuje Krásné Březno. V ulici Matiční, která se na konci 90. let minulého století proslavila stavbou betonové zdi oddělující tři rodinné domky starousedlíků od bytovek, do nichž ústecká radnice se stěhovala nepřizpůsobivé neplatiče nájemného z celého města. Proč se stavili na zadní ti, co jim patřili domky na straně ulice, kde teď oba stály, tomu Petr rozuměl úplně přesně. Sám pocházel z malého jihočeského města a než odtud odešel studovat do Prahy, měl za sebou celou řadu nepříliš povznášejících zážitků s nájemníky domu, který sousedil s tím jejich. Jeho původní majitelé krátce po sobě zemřeli a jejich syn dům použil jako bezproblémový zdroj příjmu plynoucího od problémových nájemníků, kteří při zajišťování svého podnikání nestojí o žádnou publicitu. Potřebují jen, aby měl dům dostatečně velký sklep nebo půdu. Petr se tak díky tomu mohl detailně seznámit se záchranářskými postupy při resuscitaci intoxikované osoby. Sanitku zanedlouho vystřídala černá dodávka plná zakuklených policistů a nakonec dům při jakési nehodě málem vyhořel. Jeho rodiče propadali střídavě návalům vzteku a skleslé odevzdanosti a vážně přemýšleli nad tím, že se pokusí vlastní střechu nad hlavou prodat. Což, konec konců, podle informací, které si s Alenou před observací opatřili, chtěli i majitelé zmíněných domků v Matiční ulici. Lokální záležitost brzy překročila hranice města i kraje a ulička se stala místem setkávání televizních štábů, politických reprezentací a demonstrantů z obou názorových táborů. Vládní zmocněnec pro lidská práva, americký kongresmen, evropský komisař i tehdejší premiér, ti všichni měli názor a potřebu se o něj podělit. Zeď tu nakonec přece jen vyrostla, celkem asi na 6 týdnů, než ji město nechalo znovu rozebrat. Nakonec potom všem město domky od usedlíků stejně vykoupilo a oni si mohli s úlevou zbalit svých 5 švestek a zmizet odsud. Matiční ulice se znovu proměnila v ošuntělou a nezajímavou uličku na periferii. Aleno na té historii zaujalo něco jiného. Ve chvíli, kdy si přečetla, že byly inkriminované bytovky strženy a nájemníci se z nich museli odstěhovat, položila si otázku, za kterou jí Petr musel v duchu zatleskat. Totiž, kde jsou ti lidé teď? A jak vlastně vnímají s odstupem času události z konce 90. let oni? Tak jdeme na tu hnědou, ne? Zabručel a vyrušil tak Alenu ze zamyšlení. Tamhle máš exemplář skoro na výstavu. Jakou hnědou? Podivila se. Ta šlupka. Ta suchá na vrchu přece, připomenul jí. Chceš loupat cibuli a dostat se do hloubky, tak jdeme na to. Ukázal na dveře domu, ze kterých před chvílí vyběhly děti. Teď z nich vypadl muž a nejistě se kolébal na berlích. Nevypadalo to ale, že by se přitom cítil nějak nejistě nebo nepatřičně. Spíš se zdálo, že se na chůzi jen příliš nesoustředí.

0: pochopila, že projevená slušnost dokáže dost často obrousit hrany, protože fakt, že vás právě někdo slušně pozdravil, je jen těžko možné považovat za projev nemístného zájmu nebo provokaci. Muž došel až k nim a přikývil na pozdrav. Prohlížel si je a po chvíli přemýšlení mu z úst vypadlo jen: kde jste se tu sakra vzali? Jsme filmaři a rádi bychom tu natočili dokument o lidech, co tu bydleli, když se stavila zeď. Pamatujete si to, ne? Bylo to v televizi, v novinách. Já vím, kde všude to bylo, přerušil ho muž. Byl jsem u toho, když se tady všichni ty panáci předváděli. My ale nejsme novináři, snažila se situaci zachránit Alena. Rádi bychom natočili dokument a chceme vědět, co to tenkrát znamenalo pro vás. A jestli to pro vás třeba něco znamená i dneska. Nesednem si, ukázal muž na polámané židle u zdi oddělující ulici od kolejí. Sedneme si? Zopakoval Petr otázku a usmál se potěuchle na Alenu. Ať má tady pan Kanaloš, doplnil muž. Pan Kanaloš trochu pohodlí. A nemohli bychom jít třeba někam do hospody nebo do kavárny, navrhla Alena, kterou představa, že by se měla na jednu ze židlí posadit, plnila zděšením. Petr ji tím svým výsměšným šklebem naštval. Užívá si to. Mnohem víc jí ale vadilo, že má pravdu. Navzdory svým prohlášením o vyžadované autenticitě se sama občas chová jako snob. Já do žádný hospody nemůžu. Leda byste mě vzali někam do města, zavrtěl Kanaloš hlavou. Nesmíte tu do hospody? Podíval se upřímně Petr. No, nepustěj mě tam. Něco jste provedl? Zajímala se Alena. A v duchu jásela nad úlovkem, který bude moci v dokumentu použít. Navíc ten chlap i zajímavě vypadá. Zapamatovatelný obličej a hlavně ta noha. To ani ne. Žena mi to zakázala. A všichni hospodský v okolí to vědí. Nenalejou mi. Aha, neubránila se zklamání. To musí mít vaše žena v těch hospodách dobrý známý, když ji poslechnou. Já bych spíš čekal, že to bude naopak, poznamenal Petr. Jak naopak, opáčil nechápavě Kanaloš a poskočil směrem k židlím u zdi. Alena si povzdechla a následovala ho. No, myslel bych si, že když ženská zakáže chlapovi hospodu a dokonce kvůli tomu zákazu do těch hospod extra dojde, tak že ty hospodský budou držet spíš s ním, než s ní. Že mu prostě nalejou tak, aby ona nic nepoznala, a ona nemusela sedět tamhle u zdi jako na hambě. Moji ženy se všichni bojí, odpověděl Kanaloš smutně. Bojí se? Neskrývala údiv Alena a opatrně se posadila na židli, která z těch tří vypadala nejméně použitě. No jo, bojí. Moje žena umí hrát na klavír, víte? No a co? Neudržel se Petr, a v duchu si představil, jak se v jednom z těch ušuntělých domů zasviněnými chodbami liné Chopinův valčík, který dokáže aspoň na krátkou chvíli přehlušit křik a hluk z ulice. A v bytě, kde na rohožce místo dvou kompletních párů bačkor leží jen dvě pravé a jedna levá, sedí štíhlá snědá žena v dlouhých šatech a poklidně přejíždí prsty po klaviatuře. Má zavřené oči a zlehka se při hře usmívá. Jak no a co? Urazil se Kanaloš a taky se posadil. Víte, jaký to je? Žít z goďavery džuvly? Peklo je to, abyste věděli. S kým, že to žijete? Spozornila znovu Alena. Sice tomu, co Kanaloš právě řekl, vůbec nerozuměla, ale znělo to jako zaříkání. Kletba, příběh. Druhá vrstva cibule. Goďavery džuvly, zabručil unaveně. Chytrá ženská, s takovou já žiju. A každý den lituju toho, že jsem se tenkrát radši nenechal zavřít. Jeho slova přerušil hluk projíždějícího vlaku. Kanaloš sáhl do bundy a vytáhl krabičku cigaret. Beze slova jim nabídl a když oba odmítavě zavrtěli hlavami, jen pokrčil rameny a zapálil si. Z podchodu od nádraží se vynořilo několik postav. Dvojice mladých lidí před sebou tlačila kočárek a pak dívka, kterou viděli před chvílí, už bez kelímku a cigarety, za to zavěšená do postaršího muže v solidním obleku, táhnoucího za sebou plastový kufřík na kolečkách. Kanaloš se zamračil a zahrozil za nimi pěstí. Stalo se něco? Zeptala se Alena.
1: Právě že nestalo, šklebil se dál Kanaloš. Všechno je takový jako vždycky, bohužel.
0: Co to má teda znamenat? Kdo je ten člověk?
1: Já nevím, jak se jmenuje, ale nechci ho tu.
0: Ale proč?
1: Protože mi vadí, jaký svinstvo sebou vozí, proto. A taky, že do toho tahá děti.
0: Svinstvo? Zopakoval Petr.
1: On je... Jistě, protáhl jednonohý vztekle z cigarety.
0: Dívka s mužem zmizeli ve dveřích, ze kterých před chvílí vyběhly děti.
1: Jedou za ní, oznámil jim.
0: Za kým?
1: Goďavery džuvli, vyslovil znovu tu nesrozumitelnou kletbu. Moje manželka, jdou za ní.
0: Poslyšte, o co tu teda jde? Ztratila trpělivost Alena. Celý mi to připadá nějaký divný. Vaše žena zařídí, aby vám nenalili v hospodě. Teď za ní přijde nějaký, já nevím, asi díler. Vás to rozčiluje, ale nic víc nám vlastně neřeknete. Jestli z nás chcete dělat blbce jen proto, že vás to baví, tak stačí říct a my zase půjdeme.
1: Uklidni se, položil jí Petr ruku na rameno.
0: Pan Kanaloš nám to všechno rád vysvětlí.
1: Hlavně mi musíte slíbit, že pak odjedete a už se nevrátíte.
0: Proč bychom se neměli vracet? Zdvihla Alena obočí.
1: Berte to jen jako dobře míněnou radu, pokrčil Kanaloš rameny a odhodil zbytek cigarety.
0: Dobře, snažil se Petr z nepříjemně se vyvíjejícího rozhovoru vykřesat alespoň jiskřičku něčeho, na čem by se dalo stále méně pravděpodobné natáčení postavit.
1: Co jste teda provedl? No, rozbil jsem tu zeď. Několikrát. Vždycky to, co oni přes den postavili, to jsem já zase v noci rozbil.
0: Aha, a jak to souvisí s vaší ženou?
1: Ona byla tenkrát taková ta, jak se říká, naše naděje pro budoucnost. Jediná z nás chodila do normální školy, dokonce hrála na klavír, a to už jsem vám říkal.
0: A to je všechno?
1: Ale ne, všechno to začalo tím, že mě při tom rozbíjení jednou chytili. Byl už večer a ona zrovna stála na ulici tamhle u té bytovky. Měla tu natáčení s nějakou televizí nebo co. A jak mě vedli a ona si toho všimla, řekla najednou, tohle místo je stigmatizovaný z rozhodnutí lidí, který o nikom z nás nic neví.
0: A jakoby ho vyslovení té věty bez přeřeknutí vyčerpalo, takže si musel zapálit novou cigaretu. Tak to ale je neřekla pravdu, ne?
1: Pravdu, mávl Kanaloš rukou. Jedinej, kdo to nakonec všechno odnesl, jsem byl já. Protože když jsem zaslechl ty slova, vytrhl jsem se policajtům a doběhl až k ní. Tím pádem jsem se taky dostal do záběru kamery a díky tomu mě nakonec ani nezavřeli.
0: Takže happy end?
1: Tak to asi nejdřív vypadalo. Dopadlo to ale tak, jak jste před chvílí viděli.
0: Ale co jsme to teda vlastně viděli?
1: No přece to, že tady i zdánlivej happy end tady stejně dopadne špatně. Tím, že na nás bylo chvíli vidět, jsem stát poslal nějaký peníze. A když se lidi jako já dostanou k penězům, mával Kanaloš nešťastně rukou, je z toho většinou hotový peklo. Nebo jak byste vysvětlili, že někdo, kdo byl před 30 lety nejchytřejší a nejhezčí holka v okolí, jen kvůli penězům prodává to svinstvo vlastním sousedům?
0: Můžete ji přece nějak ovlivnit? Říct jí, že se vám to nelíbí? Kanalošovi při těch slovech zacukaly koutky a pak se na Alenu schovývavě usmál.
1: Že se mi to nelíbí? Slečno, a ve vašem světě něco takového funguje? Víte, já jsem sice jen chromá nula, ale takhle pitomej nejsem ani já.
0: Ze dveří domu v té chvíli vyšel muž v obleku s kufrem v ruce.
1: Jen se podívejte,
0: zahulákal Kanaloš a znovu zahrozil pěstí. Díler otočil hlavu za hlasem a když zjistil, kdo na něj křičí, jen se spokojeně usmál a pokračoval v chůzi k nádraží.
1: Tohle je opravdový obraz geta, křičel dál Kanaloš. Žádný zdi ani policajti. Geto jsme si z toho udělali sami, dobrovolně.
0: Tak jo, vstal Petr ze židle a naznačil Aleně, aby udělala to samé. My budeme muset jít. Naschle a děkujeme.
2: Díky,
0: vymáčkla ze sebe Alena a společně se odšourali k autu. Nespouštěli přitom z Kanaloše oči, protože si nebyli jistí, jestli by je ve vsteku nezačal tlouct po hlavách jednou z těch svých berlí. Byla to zbytečná starost. Kanaloš se o ně vůbec nestaral. Hrozil směrem ke kolejím a chvílemi mu z úst vylétlo neartikulované zařvání. Nastoupili do auta a s úlevou si vydechli.
3: Tak tohle asi nepoužijem, co? Přerušil po chvíli ticho Petr a podíval se na Alenu.
2: Musím se ještě zamyslet, odpověděla. Potenciál to má, ale...
0: A znovu otočila hlavu k židlím, kde dále zuřil jejich teď už zjevně neperspektivní respondent.
1: Na koho to pořád řve? Zeptala se nakonec.
2: Podívej, ukázal Petr směrem k domu.
0: V prvním patře se z otevřeného okna vykláněla černovlasá žena a se spokojeným úsměvem pozorovala vzteklého muže pod sebou.
1: To je ona? Zeptala se Alena.
2: Těžko říct, ale jestli jo. Nevypadá to, že by jí manželův nesouhlas nějak znervózňoval.
1: Zkusí zpracovat jako příběh úspěšný podnikatelky.
2: Vole, plácla ho po rameni, radši jedem.
0: Petr poslušně nastartoval a když odbočovali na hlavní, zeptal se,
2: a jak on teda vlastně přišel o tu nohu?
0: Nemám tušení, pokrčila Alena rameny.

Alena a Petr, filmaři, kteří se po 30 letech vypravili do pověstné Mateční ulice v Ústí nad Labem, aby natočili příběh těch, kdo tu bydleli, když se stavěla zeď. To byla povídka Stanislava Berana Cibule, napsaná pro Český rozhlas Vltava a pro projekt Filmové léto na Vltavě. V režii Jakuba Doubravy účinkovala Jana Ondrušková. Povídku najdete na webu vltava.rozhlas.cz. A za chvíli v živém vysílání najdete už odpolední Vltavu s Markétou Kaňkovou.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Pravidla penzijního spoření by se od příštího roku mohla změnit. Počítá s tím návrh zákona, který schválila vláda. Mladí lidé by podle něj dosáhli na vyšší podporu. Zároveň by měly klesnout poplatky odváděné penzijním společnostem. Ty novelu kritizují. Varují, že můžou mít problém s pokrytím svých nákladů. Návrh teď projedná sněmovna. Ve vedení Úřadu pro zahraniční styky a informace končí Vladimír Posolda. Jeho rezignaci dnes schválila vláda. Po jednání kabinetu to oznámil ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Posolda povede zpravodajskou službu do konce září. Od října ho nahradí ve funkci diplomat Miroslav Toman. Podle Metnara má kromě diplomacie zkušenosti i ze zpravodajských služeb. Posolda stál v čele rozvědky od roku 2022. Evropská unie vyčlenila na pomoc Ukrajině dalších více než 6 miliard eur, v přepočtu bezmála 150 miliard korun. Oznámila to Evropská komise dnes, kdy si Ukrajina připomíná Den nezávislosti. Peníze mají směřovat na financování protivzdušné obrany, raket, munice a radarů. Slovenská vláda plánuje od příštího ledna zrušit daň z finančních transakcí. Slovenský premiér Robert Fico to oznámil na síti Facebook. Ficův kabinet zavedl poplatek loni jako jedno z opatření k ozdravení veřejných financí. Firmy a podnikatelé platí daň z odchozích plateb a výběru hotovosti. Od zavedení byla ostře kritizována a taky předmětem vládních sporů. Album čtyř smyčcových kvartetů Bohuslava Martinů v podání souboru Pavel Haas Kvartet se dostalo do užšího výběru cen Gramophone Awards 2026. Český soubor uspěl v kategorii komorní hudba. Seznam 66 nahrávek aspirujících na takzvaného Oscara klasické hudby po 6 v každé z 11 kategorií zveřejnil významný britský časopis o klasické hudbě Gramophone. A počasí. Bude jasno až polojasno, během dne na severu a severovýchodě přechodně až oblačno a později odpoledne a večer, zejména na jihozápadě a jihu území, přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 27, v 1000 metrech na horách kolem 17. Víc zpráv najdete na webu irozhlas.cz.
1: S kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
2: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
1: Pořádá ho Vltava se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
2: 12. září od 18 hodin.
1: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.
3: Festival Pri Bohemia Radio vás zve 20. října od 19 hodin na divadelní představení Špinarka do Moravského divadla Olomouc. Dokumentární fikce vypráví intimní portrét i epický příběh o nezávislosti, intrikách, odvaze a nezapomenutelné přítomnosti opravdové lásky. S Markétou Matulovou v hlavní roli. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.

Moravský folklor ovšem v soudobé jazzové podobě, píseň Zelený víneček, aranžmá Petra Ostrouchova, akustická baskytara Jaromíra Honzáka a vokální kouzlení Ivy Bitové. To byl start první odpolední Vltavy posledního srpnového týdne. Jsme rádi, že i koncem léta zůstáváte s námi. Nová kulturní sezóna je za dveřmi a rozjede se za pár dní. My dnes ale ještě zůstaneme u letního tempa. Konec prázdnin ostatně ještě stále přeje nejrůznějším kulturním přehlídkám a festivalům. Vyrazit můžete třeba do severočeského Děčína, který už za pár dní ožije českou, německou i lužickou literaturou. Literární festival Zarafest bude letos bořit pomyslné hranice. Na zdi mezi žánry, generacemi i sousedícími regiony zaostříme už za chvíli s literárním publicistou a spoluorganizátorem Josefem Strakou. Následně se vydáme proti toku času a zaplujeme do dob baroka, které odmítlo renesanční střídmost a řád, které nahradilo dynamikou a okázalostí. Akcent na emocionalitu člověka, pomíjivost života, mystiku a tajemství víry. Jaká témata a principy ještě ve své tvorbě uplatňovali barokní umělci, i nad tím teď uvažuje skupina současných českých výtvarníků ve výstavě nazvané Dobrý den, pane Dietzenhofere. Reaguje mimo jiné na barokní prostory pražské Pordheimky. Jak to nám v reportáži řekne jedna z kurátorek, Máša Pivovarová. A co si nejen o filmovém zvuku myslí Ivo Špál, jeden z nejzkušenějších mistrů zvuku v českém filmu, to se rozvíme po půl třetí v momentech. Tak buďte s námi.

0: Prelud, konvulziv, osmá část z Rossiniho cyklu skladeb pro klavír dozněla na Vltavě ve 14 hodin a 15 minut v podání milánského rodáka Paola Giacometiho. A v tuto chvíli už otevíráme první téma. Pestrý třídenní program plný autorských čtení, živé hudby, výstav, workshopů i divadelních představení přinese i letos festival literární Zarafest. V severočeském Děčíně začne ve čtvrtek a potrvá tam až do soboty. Jak se do něj letos promítne každoroční akcent na přeshraniční kulturu, co nabídnou tuzemští tvůrci a jak se do festivalového dění zapojí autoři z Lužice nebo Saska, zeptám se básníka, literárního publicisty a spoluorganizátora přehlídky Josefa Straky. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: A hlavním motem letošního Zarafestu je buření pomyslných hranic, ať už mluvíme o hranicích mezi žánry, mezi generacemi, anebo dokonce i mezi sousedícími regiony. Jak přesně se ty hranice zdi a jejich překonávání promítnou do letošního programu?
1: Tak ta dramaturgie byla taková, že vlastně možná, že v dnešním světě, kdy se zase trochu uzavíráme do sebe, chceme překonávat různé hranice, proto jsme pozvali autory z různých regionů České republiky, ale také z Německa a Lužice, a také chceme překračovat hranice mezi žánry a také mezi různými oblastmi kulturního žití. A každý z těch autorů naplňuje nějakým způsobem, že ty hranice se jich dotýká, překračuje, boří, a vlastně tohle to budeme v průběhu toho objevovat, ale chceme ukázat, že Zarafest je taková platforma pro svobodný dialog mezi všemi.
0: Vy se literaturou intenzivně zabýváte, ostatně knížky k nám chodíte hodnotit i na Vltavu. Posluchači vás znají taky jako literárního publicistu. Kde a v čem tedy jsou z vašeho pohledu ty hranice a zdi nejpevnější a nejsilnější v té literatuře, o které se teď bavíme?
1: Ty hranice vlastně si každý určuje nějakým způsobem sám, snaží se nějakým způsobem i bořit, i hledat právě ten prostor pro to otevřít nějaké nové téma. A je to i právě v tom, že je to v tom dialogu mezi těmi kulturami, mezi těmi regiony. Takže tohle jsou možná, že ne toliko zdi, spíše ty hranice a jejich překračování a také vlastně uvědomění si někdy, že ty hranice nejsou.
0: Program festivalu je každoročně nesen domácí linkou, kteří tuzemští spisovatelé udají tón letošnímu Zarafestu.
1: Tak v pátečním programu to bude Iva Jakimiv, která letos byla na shortlistu Magnesia Litera, stejně tak jako se objevil na longlistu Jiří Koten. Dále tam bude Jan Valdavalík, Marek Šindelka, který představí svou novou knihu Systémy něhy, Jakub Stanjura s tím románem Meduzy, nebo Nikolaj Ivaskiv. A v sobotním programu to bude například prozaik Stanislav Beran, Jan Krasický, básník, Sára Cajdhamrová, která bude hovořit o románu Svatá. Lukáš Matouš společně s Radkem Friedrichem představí svůj nový projekt Podél Labe. A pak tam budou dva zahraniční hosté, ke kterým se dostanu později.
0: Ano, a ty mě budou teď zajímat, sám jste říkal v úvodu, že nejen čeští autoři, ale také spisovatelé a spisovatelky z Lužice a Saska pravidelně přijíždějí na literární Zarafest. Letos to z té zahraniční strany budou Roža Domaščina a Gerald Grams. Přiblížíte nám je, prosím, i tedy včetně textů, které budou prezentovat na festivalu.
1: Ano, minulý rok tam četl Milan Hrabal, který vlastně překládá lužicko-srbskou poezii, a letos představí Rožu Domaščinu, což je asi nejvýznamnější současná lužicko-srbská autorka, autorka mnoha autorských knih, sbírek, držitelka několika literárních ocenění. A já jsem ji minulý rok znovu potkal po mnoha letech na festivalové lovku Šlonským, a tak jsme se domluvili, že letos bude letošním hostem a právě Milan Hrabal ji představí a představí i své překlady její poezie. Dalším autorem je Gerald Grams, který vlastně zastupuje tu německou scénu, už spolupracujeme s Česko-německým fondem budoucnosti, který právě nám pomáhá přivážet německé autory, především tedy ze Saska. Gerald Grams je z Pirny a je držitel dvou literárních cen za své povídky.
0: Zarafest není jen literární přehlídkou, je to i multižánrově rozkročená událost. Co hudba, výtvarné umění nebo zmiňované divadlo budou hrát nějakou roli?
1: Už ve čtvrtek vlastně vždycky začínáme představením vernisáží Ukradené galerie, byly to 275. vernisáž a výstava výtvarníka Michala Kříže, která se jmenuje Sketchbook, a potom v sobotním programu se můžou návštěvníci těšit na kolážovou dílnu, komiksovou dílnu, na dětské divadelní představení, na open mic, kde vyzveme autory ke čtení, k volnému mikrofonu, a také třeba například na vztahovou poradnu doktora Zádrhele v podání spisovatele Marka Tomana a mnohé další.
0: Tak tam bych mohla zavítat. Nicméně vy budete s básníkem Vítem Janatou sám, aktérem letošního Zarafestu. Opět své návštěvníky vezmete na literární procházku, protáhnete je Děčínem a budete se zastavovat na místech spojených právě se současnou literaturou i specifickým géniem locí tohoto města. Takže kudy účastníky povedete a jak vůbec silná je ta tradice literatury děčínská?
1: Ta tradice je velice silná už od roku 1994, kdy vlastně Radek Fridrich a Tomáš Řezníček začali s autorskými čteními v knihovně. Od roku 2000 vlastně běží ten Zarafest a vlastně z jednodenního je dvoudenního, je dneska už třídenní festival, a ta literární procházka je tak zhruba 10 let trvá a je součástí programu. A letos jsme, protože sem přijedou hosté z Pirny, nebo do Děčína přijedou hosté z Pirny, chtěli představit místa, která jsou výrazně spjata se Zarafestem nebo s Děčínem, a nebo také objevit úplně nové místo, což je Pěší lávka nad Labem, kde má své mikrobásně Radek Fridrich. Takže proveden mezi oblastním muzeem, mezi družstvem Racek, místy, která jsou nějak spjata tedy s historií Zarafestu, i objevita nová.
0: Genia locí severočeského Děčína můžete objevovat na letošním v pořadí už 26. literárním Zarafestu, na který nás právě teď pozval literární publicista, básník a jeden ze spoluorganizátorů přehlídky Josef Straka. Děkujeme.
1: Takže děkuji.

0: Příjemné odpoledne, vážení a milí, je pondělí 24. srpna. My jsme se teď v odpolední Vltavě vydávali od Prahu k Prahu. Doprovázeli nás přitom hudebníci Markéta Foukalová a Martin Brunner a také Symfonický orchestr Českého rozhlasu. A jeden práh překročíme i teď. Pomyslně totiž vstupujeme do jednoho z pražských barokních skvostů, do smíchovské vily Pordheimka, jejíž barokní atmosféra teď opět ožívá, a to prostřednictvím současného umění. Pordheimka celé léto hostí skupinovou výstavu Dobrý den, pane Dietzenhofere, která reaguje na barokní prostory smíchovského letográdku a zároveň připomíná odkaz jeho tvůrce Kiliána Ignáce Dietzenhofera. Na výstavu se vydala také reportérka Zuzana Filipková a povídala si o ní s jednou z kurátorek Mášou Pivovarovou.
1: My jsme opravdu tu výstavu koncipovali přímo do tohoto prostoru. Je to inspirováno Kiliánem Ignácem Dietzenhoferem, proto se i výstava teda samozřejmě takto jmenuje. Dobrý den, pane Dietzenhofere. Vybírali jsme současné autory, kteří pracují s těmi odkazy na baroko dlouhodobě.
2: Vysvětluje Máša Pivovarová, která kurátorsky na této výstavě spolupracovala s Kristýnou Jirátovou. V přízemí galerie Pordheimka se setkáte hned u vstupu z plátny Jakuba Španhela a krucifixem vyrobeným z mačkaného papíru od Martina Skaly.
1: Jakub Španěl samozřejmě k tomu přistupuje skrze ty interiéry těch křesťanských chrámů, takže to je zase to téma toho křesťanství a ne nějaké spirituality toho křesťanského prostoru. My jsme to tady nakombinovali teda s tím krucifixem od Martina Skalického, který hodně pracuje s těmi odkazy na Matyáše Bernarda Brauna, takže se to tady všechno tak jakoby spojuje v tom jednom prostoru. My tomuto prostoru říkáme bazén, tak teda z tohoto bazénu my jsme vytvořili vlastně jako trošku pomyslný barokní chrám.
2: V první části výstavy uvidíte dále díla například Jiřího Černického, Viktora Pivovarova a snad jediné ženy výtvarnice zastoupené na této výstavě Margity Titlové-Jilovsky. Problém pro kurátorky nebylo hledat umělce ovlivněné nebo vycházející z baroka, ale spíše ženské autorky.
1: Je až překvapivé, kolik těch umělců opravdu na to nějakým způsobem reaguje. Ona ta určitá vypjatost, exaltovanost je velmi samozřejmě působivá, takže řada z těch umělců s tím nějakým způsobem pracuje, ale nutno podotknout, že my tady máme zastoupenou i tu druhou polohu baroka, která je spíš taková tichá, meditativní. To je to téma vanitas, takže jsou tady obě ty polohy. Co teda můžu trošku prozradit, byl problém. A je to vlastně docela zajímavá věc, že jsme měli problém s umělkyněmi. Ani jedna z nás nepracuje tím způsobem, že bychom si řekli, tak musí to být prostě půl na půl, protože já myslím, že tudy cesta jako tak nějak celkově nevede. Ale samozřejmě chtěli jsme tady mít zastoupené i ženy a to byl vlastně docela problém, jako kdyby se současné umělkyně trošku tomu baroku jakoby vyhýbaly, nebo je to tolik neoslovovalo.
2: A zjistili jste, čím to je?
1: Můžeme se nad tím všichni zamyslet možná.
2: Je to zajímavý. Než se dostaneme k těm jednotlivým autorům, kdybyste měla vlastně říct, co v těch dílech pro návštěvníky, kteří sem přijdou na výstavu, tak čeho by se měli všímat, jakých námětů nebo nějakých prostě prvků v těch uměleckých dílech, které s tím souvisejí.
1: Ten rozhovor vede každý ten umělec jiným způsobem, tak buď to můžou být přímé odkazy na třeba barokní obrazy, jako tady máme od Igora Makareviče ten Únos Ganyméda, což je přímo tedy odkaz na slavný Rembrandtův obraz. Ivan Pinkava v těch fotografiích cituje slavné Caravaggiovy obrazy, takže to je jakoby ten jeden způsob toho rozhovoru. Pak to může být i taková poloha hravější, to vidíme třeba i u té Margity Titlové, která ale nějakým způsobem, ano, on je to na první pohled hravé, ale je zatím také hlubší teda myšlenka v tom smyslu, že ona pracuje s tou určitou umělostí toho baroka, používá ty paruky vlastně, nebo umělé květiny, přesně tak, a kombinuje to ale s těmi přírodními materiály, jako je třeba ta hlína, a staví to vlastně do toho pomyslného kontrastu.
2: S Mášou Pivovarovou se vydáváme po schodišti nahoru, kde jsou krásné stále zachovalé sály letohrádku s původními prvky.
1: A je to takhle. No tady už začíná vlastně obraz Zdenka Sedleckýho, který nás takhle jako vede po tom schodišti. A já někdo otočil, když se má dívat takhle.
2: Ano, to jsou jeho typické tváře.
1: To jsou zase, že na ty grimasy, ty výrazy, to je další téma toho baroka. ta výrazovost, s kterou pracuje právě taky Zbyněk Sedlecký, který tady má vlastně sérii autoportrétů, kde vidíme taky, a to je velmi důležitá věc, samozřejmě práce s tím světlem. S tím právě hodně pracuje Zbyněk Sedlecký, nebo například Karel Balcar, který je teda dole, s tím temnosvitem, takže zároveň je tady i ta tématika vanita zastoupená.
2: Původně si tento venkovský letohrádek postavil Kilián Ignác Dísenhofer pro sebe a svou rodinu v roce 1728. Vstupujeme do Rainerova sálu, který je nejzachovalejším a také nejpůsobivějším místem. V něm najdete na míru této místnosti vytvořenou instalaci od Patrika Hábla,
1: ve které on reaguje na ty konvex konkávní barokní plochy a tady i vlastně na tu kopuli, kdy jakoby obrací, takže je to takový jako zase dialog vlastně s tou barokní architekturou i v té barevnosti, která vlastně nějakým způsobem koresponduje s tím mramorem. Tady pak máme sochy ještě od Matouše Háši, nádhernou mramorovou tvář, která připomíná tu extázi svatý Terezy z Ávily od Berniniho. Tady ještě teda zase Martin Skalický, opět odkaz na Matyáše Bernarda Brauna a jeho sochu Lehkomyslnost z Kuksu. A pak tu máme ve výklencích dvě díla od Magdaleny Roztočilové.
0: Dodává kurátorka Máša Pivovarová k výstavě Dobrý den, pane Dísenhofere. Do galerie Portheimka v Praze se na ní můžete vypravit až do 4. října. Vstup je zdarma.

0: Čelisti, Dogville nebo Spalovač mrtvol.
1: Poslechněte si kultovní filmy.
0: Filmové léto na Vltavě.
1: A taky na vltava.rozhlas.cz.

0: Prvorepublikovou atmosféru i poetiku Osvobozeného divadla nám na Vltavě právě připomněla píseň Svítá tria Ježek, Verich, Voskovec. Vltavským éterem se nesly hlasy formace Bratislava Hot Serenaders. Je 14 hodin 37 minut, je tedy správný čas na pravidelné vltavské momenty, ve kterých umělecké osobnosti z nadhledu svého věku mluví o tom, co má v životě smysl, s čím se těžko smiřují a co je v dnešním světě znepokojuje. My teď v rámci filmového léta na Vltavě zařazujeme reprízu pořadu z roku 2022. Tehdy byl před mikrofonem významný filmový mistr zvuku Ivo Špárlj.
1: Český rozhlas Vltava uvádí cyklus Momenty. Vypráví filmový zvukař Ivo Špárlj.
2: Já jsem se narodil ve Strakonicích, tam byly dvě kina, Kino Svět a Kino Oko. Tak tam jsem byl, co jsem mohl. Dokonce se mi jednou stalo, že mi tam zamkli. Hledali mi pak rodiče, kde jsem. Já jsem jeden z mála diváků, který skutečně kouká až do titulku konec a nejsem jako je spousta diváků, který při filmech, který obvykle mají pět konců, už při prvním konci jdou domů do šatny, tak já jsem tam jednou takhle zůstal, no. A jinak teda fakt je ten, že jako dítě jsem dělal takový blbosti, že jsem třeba vystřihal z mateřské roušky Ferdu Mravence, zalepil jsem to jakoby do pásu, jako je film, jo. Měl jsem takový okýnko a dětem jsem to takhle posouval ty okýnka a četl jsem k tomu ty věci, co a měl to velký úspěch a vybíral jsem 20 haléřů. Ale tak jsem jako se v tehdejší době díval, co by, ono vlastně moc nic nebylo, jako co v té době studovat. Tak jediné, co bylo, že se mi ten zvuk se mi nějak zalíbil, že jo, ale to bylo ještě v době, kdy jsem jako si hrál s drátovýma magnetofonama a takovýhle prostě šílenosti. No a vlastně jediná ta elektrofakulta, kde byla rozhlasová, filmová, televizní technika, no tak to mě zaujalo, no a po nějakých problémech jsem se tam dostal, no. A dobrý bylo to, že tenkrát jako jsme dostávali umístěnky, že zaměstnání bylo na umístěnky a bylo nás asi 9 absolventů a přišla jedna umístěnka na Barrandov a ku podivu tam nikdo nechtěl. Takže bez problémů jsem nastoupil a byl jsem tam, až nás vyhodili, jsme byli už jako v penzi, ale pracoval jsem tam dál vlastně až do dneška na volný noze. Jako no. Není žádný film stejný. Jo. Ta práce je pokaždý vždycky nějaká jiná a nedá se tam ani nějak jako přejít na nějakou rutinu, že by se furt všechno dělalo, že po každý je to nějaký jiný, jindy jsou playbacky, jindy je jeden herec, jindy je herců, já nevím, 100 a posynchron nebyl žádný problém, jo. Já jsem měl jakoby ty posynchrony docela rád, protože co jsem si tam chtěl dát, tak jsem tam dál, že jo. A vtip je ten, že je potřeba respektovat to, jak vlastně člověk slyší. Člověk slyší, jak potřebuje. Neslyší, jak slyší mikrofon nebo nějaký zařízení, že jo. Když já vždycky říkám, že když si dáte na rušné ulici mikrofon mezi dvě osoby, tak ty osoby se normálně si rozumějí, co si říkají a když si to pak zahrajete ten snímek, tak zjistíte, že nerozumíte slovu, jo, protože

0: povedlo, tak se prostě řeklo, to je všechno na posynchrony a hotovo. A dneska je to problém, protože to produkčního stojí víc peněz a každý ten zvukař musí mít takový všelaký zařízení tohle, aby to za každou cenu natočil. Má to bohužel tu nevýhodu, oni jako všichni říkají, že to má tu výhodu, že jako je to větší pravda, takový jako, že když je to kontaktní zvuk, ale já mám problém, že to má hlavní nevýhodu, že když se dneska díváte na televizi, tak každému druhému filmu není rozumět. Jo, prostě já nevím, jak je vůbec tohle možný, že něco takového existuje. Že jo. Za nás byla kontrola a když tomu nebylo rozumět, tak člověka nepustili do míchací haly. No, dneska to zřejmě buď nikdo nekontroluje a já prostě trpím jak zvíře, no, když se dívám na televizi dneska. Já si myslím, že v současné době, jak si absolutní ticho do žádného audiovizuální záležitosti nepatří, protože dneska je to ticho takový, že divák dostane dojem, že se něco stalo, že se něco pokazilo, že něco nejde, jo. Za nás dřív jsme mohli jako klidně dělat to, že když se staly všechny kliky, tak ono to stejně šumělo furt tak, že každý poznal, že to je nějaký umění a že třeba tomu herci se vypnul mozek nebo něco takového. Tak dneska to takhle udělat nejde, takže dneska se musí vymyslet něco, co vypadá jako ticho, ale přitom je to zvuk, jo. Dřív stačilo opravdu ty kliky stáhnout a šumělo to natolik, že nikoho nenapadlo, že by nastala nějaká závada. No. Zlomová část v mý tvorbě byl asi pan Švangmajer, se kterým jsem začal aspoň takových určitě okolo 20 jakoby krátkých filmů, pak byla teda ta Laterna Magika, což byl jako větší věc, no a pak už teď ty celovečerní filmy, že jo, tak ještě dva máme před premiérou už teď, Kunstkameru. No tak to byl člověk, se kterým jsme si velmi, bych řekl, sedli a už je to tak, že víceméně on už mě řídí jako by jenom pohledem, no, vždycky, když se mu něco nelíbí, tak se na mě podívá, já už vím, co mám udělat, jo. Takže to je taková ohromná spolupráce. No. No a jinak jako zažil jsem všechny naše význační režiséry, Kachňa, Jireš, jo. Prostě to byly taky úžasní lidi, kteří opravdu zvuku rozuměli. A, no a pak teda bych řekl, že hodně velká část je v animované tvorbě, která mě jaksi bavila, protože v té animované tvorbě, když to řeknu třeba příkladem, tak tam, když uděláte 2 minuty filmu, tak je to práce třeba na 3 dny, zatímco 2 minuty v hraném filmu mám hotový za 10 minut, jo, protože se tam někdo něco řekne, dám tam vítr nebo nějaký ptáky a jsem hotový, že? To, já si myslím, že každý by si měl v životě zkusit nějaký animovaný film, protože tam se naučí pracovat přesně a jako já to dělám podle zásady, že nikdy by v animovaném filmu neměl nastat takovýhle případ, který teda malinko přeženu, ale bohužel se taky vidí, že jde figura a narazí do stromu. Jo. No tak, když je to špatně, tak jde figura, ozve se rána do velkého bubnu, objeví se hvězdičky, jo. Teď ta figura řekne, ajaj, to jsem se bouchnul, jo. A když se to takhle udělá, tak je to prostě polopatismus a je to špatně, že jo. Čili měl by člověk vždycky vlastně dbát na to, že obvykle v tom animovaném filmu je nějaká muzika a ta muzika ne všechno stačí co do rytmu a všeho vyjádřit, tak tam je tomu potřeba pomoct. Jo. Já například docela neuznávám v animovaném filmu kroky. Samozřejmě je, když přijde paňák a zadupe, jako, no, tak to ano, ale aby jako celý film ty lidi chodili, tak to je opravdu blbost, protože tam pak nastává ten efekt, že jako když to uděláte přesně podle té figury, tak ještě podpoříte to, že ta animace nikdy není taková jakoby lidská, jo? Takže tu chybu ještě zdůrazníte. A když to uděláte tak, aby to na ucho bylo dobrý, že to dobře jde, no tak pak jste zase za špatného zvukaře, který to neumí natočit synchronně. Jo? Takže proto já jsem se jaksi rozhodl a v žádném filmu žádný kroky nenajdete, mohl bych jmenovat i díla význačných, to ale nebudu, kde opravdu jsou kroky a naprosto zbytečný a věci, které by tam měly být, tam nejsou. Jo. Co se týče ty animované tvorby, tak jsem dostal za celoživotní dílo v Liberci cenu. A jako beru to, že vůbec si někdo toho zvuku všim, jo, tak jako si říkám, je to dobrý, jinak jako já pro sebe co, že jo. No a co se týče celovečerních filmů, no, tak tam jsem dostal 3 lvy, řekl bych, že asi nejvíc bylo za toho Fausta, že to byl první, a vlastně pak jsem dostal teď naposled taky za celoživotní přínos, no a pak mě docela baví, že jsem dostal Slnko v Sieti, což je slovenský jakoby lev. A tam se mi jako líbilo to, že tady jsem za Hmyz dostal jenom nominaci a samozřejmě jsem to nedostal, protože to bych řekl, že teď už mají v rukou jiný ty. A na tom Slovensku si říkám, no tak kdo mě tady zná? A navíc tam mají svých dost zvukařů, tak když mě to dají, tak asi vědí, za co to dávají, že jo. Tak jsem si říkal, tak z toho si docela cením, jo. Teď mám nějaký večerničky, dělám žížaláky, a bohužel teda už taky končej. Pak, kdo pak by se čertů bál, už teda druhou řadu. No a teď za týden jedu točit ruchy na nějaký slovenský film. Samozřejmě už nedělám takovým způsobem, jako jsem dělával, že soboty, neděle, ráno, tohle, ale jako baví mi to, že přijdu mezi ty lidi, že pokecáme a tohle. Baví mi to, no. Jinak bych to nedělal.
1: Cyklus Momenty poslouchejte ve vysílání a na webu Českého rozhlasu Vltava nebo v aplikaci Můj rozhlas. Autor Jan Herget, zvukový mistr Jonáš Rosůlek.

33. symfonii B-dur zkomponoval Wolfgang Amadeus v rodném Salzburku do partitury. Jako datum dokončení vypsal 9. červenec roku 1779. Z tohoto radostného čtyřivětého díla na Vltavě právě dozněla závěrečná část. Českou filharmonii řídil Václav Telich. A pokud nemáte na dnešní večer ještě kulturní plán, pak vězte, že můžete vyrazit do pražských kasáren Karlín. V rámci filmového léta na Vltavě vám totiž kromě nabitého audioprogramu promítáme také kultovní filmy a dnes to bude Hercův černobílý snímek Spalovač mrtvol. Jak se z normálního, spořádaně žijícího člověka, který miluje svou rodinu, hudbu a umění, stane vrah, který dokáže bez mrknutí oka likvidovat nejen svoje nejbližší, a to navíc s pocitem, že zachraňuje svět, dozvíte se dnes večer v letním kině v pražských kasárnách Karlín. Spalovač mrtvol vám tam promítneme od 20:30. Podrobnosti najdete na našem vltavském webu. A nezapomeňte, že podle slavného románu Ladislava Fuchse vznikla před 9 lety také rozhlasová adaptace, ve které Karla Kopfrkingla stvárnil David Novotný. Inscenaci režíroval Aleš Vrzák a vy ji teď k poslechu najdete také na našem webu anebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Je přesně 15 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Minimální mzda by se příští rok mohla zvýšit o 2,5 tisíce korun na 24 900. Shodla se na tom tripartita, tedy zástupci vlády, zaměstnavatelů a také odborů. Po jejich jednání to řekl prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Jiří Horecký. Minimální mzda se zvedá automaticky. Do roku 2029 by se tedy postupně měla dostat na 47% průměrné mzdy. V Česku bere nejnižší možný výdělek zhruba 180 tisíc lidí. Generální ředitel řízení leteckého provozu Jan Klas skončí k 1. září ve funkci. Odchází po téměř 20 letech. Oznámil to v e-mailu zaměstnancům. Důvodem jeho odchodu je kandidatura do Senátu. Podle ČTK by měl Klase nahradit ředitel odboru civilního letectví Zdeněk Jelínek. Jeho kandidaturu ale musí ještě schválit vládní výbor pro personální nominace. Do síně slávy Národního divadla v Praze dnes u příležitosti zahájení 144. sezóny při tradičním setkání se zaměstnanci vstoupil operní pěvec Štefan Margita. Jeho uvedení do síně slávy je podle vedení divadla vyvrcholením jedné z nejuznávanějších operních uměleckých drah v historii české první scény. Svou cestu zde Margita zahájil už v roce 1984 jako Lenský Evženu Oněginovi a Vašek v Prodané nevěstě. A počasí dnes je skoro jasno až polojasno, na severu a severovýchodě bude přechodně až oblačno. Během odpoledne na jihozápadě, večer i na ostatním území bude oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 27, maxima na horách budou dosahovat 17 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě Čech potom budou teploměry ukazovat kolem 14. A více zpráv vám přináší náš zpravodajský web iRozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Love me or leave me, miluj mne a nebo odejdi. Možná to zní trochu radikálně, ale pojďme si přiznat, že v tuto chvíli na Vltavě nemáte jinou alternativu. Se stejnojmenou písní z poloviny 60. let teď totiž přichází americká jazzmenka Nina Simone, kterou v jejich politických postojích byla také bojovnicí za občanská práva silně ovlivnil její blízký přítel a spisovatel James Baldwin. V baldwinovském duchu rovnosti mezi lidmi všech ras, vyznání i orientací tedy vstupujeme do další odpolední vltavské hodiny. A přejeme vám dobrý poslech.

Možná jste nevěděli, že tvorbu i občanské postoje Niny Simone silně formoval i vztah k literátům a literatuře. Už tu před chvílí zaznělo jméno básníka, dramatika, esejisty a také aktivisty Jamese Baldwina, odvážného bojovníka za rasovou i genderovou spravedlnost. Další literární inspirací Niny Simone byl třeba básník William Waring Cunny, jehož poému Images v roce 1966 naspívala. Její píseň se následně stala hymnou za krásu černé barvy. Vypleti. Jak může literatura ovlivňovat společnost a jakou roli může hrát ve zbližování odlišných národních kultur i povah? To bude ostatně už za chvíli tématem pondělní odpolední Vltavy. Přípravy na letošní čestné hostování České republiky na mezinárodním knižním veletrhu ve Frankfurtu vrcholí. Budeme mu tedy věnovat náležitou pozornost. Ve studiu už za chvíli přivítáme Tomáše Jelínka, ředitele Česko-německého fondu budoucnosti, který se na přípravách české prezentace i na probíhajícím roku české kultury významně podílí. Jak blízcí jsou si dnes Češi a Němci, jaké na obou stranách hranice panují nálady, máme vůči sobě předsudky a jak silně ovlivňují pohnuté události 20. století naše současné vztahy. Poslouchejte Vltavu, věřím, že na to dostaneme odpověď. A teď už si vychutnejte staré tance a árie Ottorina Respighiho, hraje Královský filharmonický orchestr z Liège, řídí John Nesling.

0: Stavět mosty mezi Čechy a Němci, podporovat jejich setkávání, spolupráci a hlubší vzájemné poznání. Zkrátka vytvářet prostor, kde se mohou lidé z obou zemí vzájemně inspirovat, společně diskutovat, tvořit a posilovat tak občanskou společnost. Právě o to usiluje Česko-Německý fond budoucnosti, který od roku 1998 podpořil na 16 000 česko-německých projektů a rozdělil mezi ně bezmála 2,5 miliardy korun. Za jeho aktivního přispění se teď Česká republika připravuje i na hostování na mezinárodním knižním veletrhu ve Frankfurtu, kde bude mezi 6. a 12. říjnem čestným hostem. Jaké jsou česko-německé vztahy dnes, jak silná panuje mezi oběma národy důvěra a jak důležitou roli hraje ve zbližování obou národů kultura? I o tom budu mluvit s ředitelem fondu Tomášem Jelínkem. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: A přiznejme si, vztahy mezi Čechy a Němci nebyly vždy harmonické. Vezměme si třeba jen 20. století. Mnichovská dohoda, nacistická okupace, vyhlazování českých elit, Benešovy dekrety a taky poválečné zúčtování Čechů s Němci, včetně poměrně brutálně vedeného odsunu. Je to už uzavřená kapitola, nebo tato historie rezonuje i v našich současných vztazích?
1: No každopádně, pokud jde o otevírání politických a právních otázek z minulosti, tak tato historie je uzavřená díky česko-německé deklaraci, která právě je bází těch dobrých česko-německých vztahů v těch posledních letech, a tam obě země konstatovaly, že právě ty historické otázky nebudou z toho politického a právního hlediska naše vztahy zatěžovat, ale historie z principu věci uzavřená být nemůže, to znamená, že v té rovině odborné, ale i toho společenského dialogu jsou to vlastně pořád živé otázky. Myslím si, že svým způsobem i ta debata kolem brněnského sjezdu sudetoněmeckého krajenského sdružení ukázala, že tady pořád vlastně potenciál k tomu tyto otázky diskutovat a otvírat je, ale jak říkám, mimo vlastně tu právní rovinu a s trošku jinými akcenty.
0: Jak byste tedy definoval současnou podobu našich vzájemných vztahů? Jaké jsou?
1: No vlastně je to jako možná nečekaný, když se na to takhle podíváme, že v podstatě v tom kontextu toho současného světa, já si myslím, že to je trochu malý zázrak, že ty česko-německé vztahy pořád vlastně tak dobré jsou, jo, když se podíváme na to, jakým způsobem vlastně erodují takové ty mezinárodně politické jistoty toho poválečného období. Vlastně propisuje se to do celé řady i bilaterálních vztahů, kde to jiskří, tak vlastně v podstatě i to Brno ukázalo, že ty vztahy česko-německé mezi Prahou, Berlínem, ale i mezi Prahou a Mnichovem, Drážďany, že vlastně jsou jako na skvělý úrovni, a je to jak zásluhou té deklarace, ale vlastně v podstatě se dá říct, že to je opravdu jako intenzivně odpracované ze strany jak politické reprezentace, ale vlastně tak především občanů a tisíců a statisíců občanů na obou stranách hranice, kteří právě i díky podpoře fondu vlastně staví ty pevné sítě a jsou svým způsobem jakoby taková pojistka před nějakými krátkodobými výkyvy.
0: Navzdory tomu, co říkáte, fungují mezi námi přesto nějaké stereotypy nebo předsudky? Jak byste řekl, že Češi tak nějak zpravidla vidí a čtou Němce a jak Němci vidí nás? Dá se to takhle nějak zobecnit?
1: Vždycky zobecnění je vlastně složité, že jo? Ale každopádně je jasným principem, že vlastně tam, kde je jako vzájemná neznalost, tak tam je prostor pro předsudky. Na německé straně spíš ta neznalost byla vždycky samozřejmě větší. Já teď nedávno bylo mistrovství světa ve fotbale, já jsem viděl v jednom časopise takovou jako pokus o vtipné charakteristiky jednotlivých národů a jejich fotbalových družstev, a u Čechů bylo jako něco jako herní systém polka, silné stránky muzikálnost, slabé stránky nechodí se po zápase mít. Mně to vlastně nepřišlo vůbec vtipný a jenom mi to ukazuje, že vlastně jako neznalost těch autorů vlastně byla taková, že ani ty stereotypy už nejsou v podstatě nějak jakoby blízké té realitě. Že vlastně zůstávají v nějakém, nevím, 19. století téměř a v podstatě ukazují na to, že prostě část té německé společnosti o Česku vlastně ví hrozně málo. A to je vlastně vždycky pro nás ten hlavní motor ve Fondu budoucnosti, vlastně snažit se co největší část německé společnosti vlastně oslovovat, vtahovat a vlastně předcházet tomu, aby ty stereotypy vznikaly.
0: Vy jste v Česko-německém fondu budoucnosti zaangažován už od jeho počátku, od roku 1998, když jste přišel do studia, říkal jste mi, že jste se právě intenzivně věnoval té fázi, ve které se odškodňovaly české oběti nacismu, včetně nuceně nasazených. Jak byste nějakým způsobem definoval, na jaká témata a aktivity jste se zaměřovali právě koncem těch 90. let a jaký oblouk jste udělali do dnešní doby? Jak odlišná je ta situace 3 dekády poté?
1: Nejsem tam úplně od samého počátku, ale máte pravdu, že jsem se k česko-německým vztahům právě dostával přes tu oblast odškodňování obětí nacismu a nuceně nasazených a úplně stejně potvrdím, že to bylo v podstatě dominující téma z počátku. Ta historie vlastně přestávala hrát v té určitou roli v takové, v té, jak jsme se o tom bavili na začátku, jakoby v tom přímém odškodňování a ale i v literatuře a kultuře, možná se k tomu dostaneme, vlastně zpočátku bylo daleko silnější akcent na jako výzkum vůbec jako oblasti nacismu, vyhnání, ale teď se víc dostáváme v těchto oblastech v podstatě jakoby víc k reflexi a k tomu, co vlastně plyne dnes z toho pro nás. To znamená, my jsme třeba měli téma roku, jak se řekne never again dnes. To znamená, nejde už primárně o zkoumání té historie, ale o to, co nám ta historie vlastně jakoby ukládá, jak dnes reagovat. I vlastně v oblasti třeba toho dialogu se sudetskými Němci nejde primárně tolik o zkoumání jednotlivých dějů v rámci vyhnání, ale o to, vlastně čím dál víc Čechů chce dneska pěstovat tu lokální historii společně s potomky sudetských Němců. Oni vlastně díky tomu posilují ten svůj vztah k tomu místu, kde v tom českém pohraničí bydlí. Jo. Je to vlastně posun v tom, že to je vlastně jakoby pozitivní rozvíjení té společné historie. Starají se tam o ty kostely, o ty hřbitovy a tím vlastně nasměrovávají tu historii do budoucna.
0: Ředitel Česko-německého fondu budoucnosti pan Tomáš Jelínek zůstává hostem Vltavy a už za chvíli bude řeč právě o té kultuře.

0: Dobře víme, že o každý vztah, na kterém nám záleží, je potřeba pečovat. A dobré vztahy a živé sousedství ve sjednocené Evropě za to rozhodně stojí. Dočtete se na webu Česko-německého fondu budoucnosti, který od roku 1998 působí v České republice. Jeho cílem je právě podpora setkávání, spolupráce i hlubšího poznávání mezi oběma národy. Jestli a jak to platí i pro kulturu a literaturu, o tom budeme s ředitelem fondu Tomášem Jelínkem mluvit právě teď. Jakou roli tedy, pane Jelínku, podle vás v tom budování a posilování vzájemných česko-německých vztahů může hrát a hraje kultura? Jakou s tím máte i z aktivit fondu zkušenost?
1: Já myslím, že ta zkušenost je vlastně klíčové slovo, protože podle mě kultura je právě vůbec nejhezčí způsob, jak mít společnou zkušenost, společný zážitek, společný prožitek vlastně s někým z druhé země. A v tomto smyslu vlastně my i ke kultuře přistupujeme jako k mostu mezi oběma společnostmi. A nejsilnější, jak vidíme, je také to pouto vzniká tam, kde ta kultura hraje i roli nějakého jakoby společného tvoření. Samozřejmě, že je důležité, aby společnost jedné země poznávala fenomény v té druhé, ale pokud dojde vlastně k vytvoření jaksi společného uměleckého díla, tak to je to nejpevnější a odtamtud potom se tak jakoby do celé té společnosti šíří ta pozitivní energie takového počinu a myslím, že máme jako vlastně třeba velmi dobré zkušenosti samozřejmě v oblasti hudby, tam je to nejjednodušší, ale stále častěji se nám daří podpořit i zajímavé koprodukce třeba divadelní. Jo. Myslím, že Divadlo na zábradlí je toho skvělým příkladem. Oni mají dlouhodobou spolupráci třeba s Arminem Petrasem a jejich Plechový bubínek vlastně měl velmi dobré ohlasy v Praze, ale zároveň potom i v Brémách.
0: Nejen hudba a divadlo, o kterých jste teď mluvil, ale také literatura patří mezi takové pilíře, o které hodně pečujete. Literární workshopy, autorská čtení, různá setkání po výměnu literárních odborníků z obou zemí, samozřejmě také podpora překladu, to všechno spadá do portfolia vašich literárních aktivit. Jak byste řekl, že literatura hraje silnou roli v tom upevňování a prohlubování vzájemných vztahů?
1: V naší práci každopádně klíčovou. Já ještě dodám, že vlastně pokud jde o kulturní projekty mimo literaturu, tak my jsme jich v podstatě podpořili přes 4000 ročně. Je to jedna z těch největších oblastí, kam plyne 40 milionů korun a ve srovnání s tím vlastně 1300 podpořených publikací je vidět, že vlastně je to velmi výrazná část naší práce, přesně jak vy jste říkala, podporujeme vlastně širokou škálu od románu přes komiksy až po tedy historické vědecké edice. A co je ale pro nás zajímavé a důležité, že jaksi nejedná se o nahodilou podporu, ale my vidíme, že vlastně i v té dlouhodobé činnosti, díky té dlouhodobé činnosti vzniká, bych řekl, jakýsi takový jako česko-německý ekosystém různých nakladatelství, autorů, kteří vlastně tvoří i takovéto důležité podhoubí česko-německých vztahů v oblasti kultury, z něhož právě také vycházejí a na čem podle mě také je možné stavět prezentaci vůbec české literatury a kultury ve Frankfurtu.
0: Vy letos, jak už jsem říkala, hodně podporujete a ještě také podpoříte čestné hostování České republiky na Mezinárodním knižním veletrhu ve Frankfurtu. Česko-německý fond budoucnosti tam bude mít také vlastní stánek. Máte v programu 4 velmi zajímavé debaty, které mimo jiné budou reflektovat i vazby nebo vztah české a německé literatury. Jedna z debat nese název České hlasy v Německu, zkušenosti s vydáváním české literatury a další cestami nevyšlapanými němečtí autoři v Česku na cestě za novými tématy. Jaké hlasy a zkušenosti necháte ve Frankfurtu zaznít?
1: Vlastně ty debaty nám umožní bavit se a vlastně představit v podstatě oba směry toho vzájemného obohacování se, protože budeme diskutovat s německými nakladateli, Ursem Heftrichem z Univerzity Zverlag Winter, Norou Pester z Heftricha Heftrich a nakladatelem z Mitteldeutscher Verlag, což je pan Pliske, právě o tom, jaké, s čím se potýkají při vlastně ve své vydavatelské činnosti zaměřené právě na českou literaturu, ale je to v širokém záběru, protože Urs Heftrich, ten vlastně to jeho celoživotní dílo je vydávání sebraných spisů Vladimíra Holana, Nora Pester teď vlastně nově s naší pomocí vydala knížku Petra Viziny, což jsou vzpomínky Lidie Tischlerové, je to vlastně nakladatelství zaměřené i na tu česko-židovskou historii, a Mitteldeutscher Verlag je zase vlastně zaměřen velmi, velmi široce a díky němu i do k německému publiku doputují vlastně ta nová objevená publikace Václava Havla, Někam jsem to založil, takže vlastně těmto třem představitelům dáme prostor a zároveň budeme diskutovat s Gregorem Zanderem a Judith Herman, tedy dvěma výraznými hlasy té současné německé spisovatelské generace, právě o jejich zkušenostech z jejich pobytů v Česku mimo Prahu, ale i o jejich aktuálních knihách. Myslím, že právě třeba Gregor Sander díky nám mohl vydat v Česku překlad jeho knihy, která je zaměřená, jako to jsou povídky vlastně z blízkosti Baltu.
0: A tolik k programu Česko-německého fondu budoucnosti na frankfurtském knižním veletrhu. Řekněte nám aspoň v krátkosti, já vím, že těch aktivit toho portfolia je mnoho. Jak jste podpořili to čestné hostování České republiky a co si od něj slibujete, jaký by byl z vašeho pohledu ideální výsledek?
1: No, to je mnohovrstevnaté. My jsme jednak teda do toho šli tou naší výzvou Cesta k nám, kde jsme podpořili více než 60 projektů. Zároveň my tam vlastně budeme mít stánek s takovým motem Böhmische Dörfer verstehen. Jo, to se nedá pořádně přeložit, protože Böhmische Dörfer jsou vlastně španělské vesnice v němčině, a my ale vlastně zároveň české vesnice, a my vlastně chceme trochu jako zbudit pozornost tím, že vlastně nabídneme německému publiku, aby vlastně něčemu, co možná považuje za Böhmische Dörfer, porozumělo a zjistilo, že stojí za to se o českou literaturu a vůbec o Česko zajímat.
0: Česko-německý fond budoucnosti a jeho aktivity na poli nejen česko-německých vztahů, ale třeba také česko-německé kulturní výměny. To bylo téma pondělní odpolední Vltavy. Mluvili jsme o něm s ředitelem fondu Tomášem Jelínkem. Řeč byla mimo jiné i o čestném hostování České republiky na knižním veletrhu ve Frankfurtu, které se uskuteční mezi 6. a 12. říjnem, a Vltava samozřejmě bude u toho. Pane Jelínku, moc děkujeme nejen za podporu česko-německých vztahů a kultury.
1: Já moc děkuju.
0: Ať se vám daří.
1: Děkuju moc za pozvání.

0: Druhá část symfonie D-dur Pavla Vranického, a to v plném zvuku Berlínské akademie staré hudby, řídil jí Bernhard Fork. V 15 hodin a 40 minut jí na Vltavě dořídil.
1: Odpolední Vltava, hudba a kulturní zpravodajství od 14:30.
0: A jak dobře víte, celé léto pro vás v odpoledních časech vysíláme speciální cykly i série mých vltavských redakčních kolegů. Někteří se věnovali filmu, jiní opeře, další zase literatuře. V seriálu, který nabízíme v tomto týdnu, se budeme pohybovat na pomezí filmu a literatury. Ostatně, co by za to mnozí spisovatelé dali, kdyby 250 let po jejich narození vycházely jejich knihy v milionových nákladech a navíc o ně jevili zájem také filmaři. Jane Austenové se to povedlo. Každá generace si potřebuje sfilmovat svoji Austenovou. S jistotou to platí především o knize Pýcha a předsudek, jejíž adaptace s filmovou publicistkou Ivou Hejlíčkovou a překladatelkou Kateřinou Hilskou rozebrali Tomáš Pilát a Šárka Jančíková.
2: Jestli třeba jste koukala i na některé filmové nebo seriálové adaptace, máte i nějaké oblíbené zachycení povedené některých těch děl?
3: Já myslím, že je to právě Pýcha a předsudek od Andrew Davise.
2: Tedy scénáristy té miniserie, kde pana Darcyho hrál Colin Firth.
3: Protože to se podařilo velice, dokonce teď nedávno jsem v nějaké příloze novin anglických viděla velký článek, kde se rozebíraly ty postavy a rozebíralo se to, jak to filmovali, co přitom zažívali, a pro mě je to rozhodně sympatické. Přestože je 30 let starý, tak si myslím, že to zachytilo opravdu tak, že to tomu románu odpovídá.
2: Říká překladatelka kompletního díla Jane Austenové do češtiny Kateřina Hilská. Je minisérie s Colinem Firthem v rybníčku pořád tou nejlepší verzí Pýchy a předsudku? To už nám poví filmová publicistka Iva Hejlíčková.
4: U Austenové záleží na tom, kde se ty filmy točí. Američané zdaleka tak věrní nejsou, ale

0: Beneta, maminku Benetovo. Ten čas jako běží, že Rufus Sewell bude hrát otce Beneta, kterého před 2005 hrál Donald Sutherland. Jo. Ale ty klasické adaptace v zásadě jsou podle mě věrné.
1: Elizabeth je charakterizována, že to není ta nejkrásnější ze sester, že ano. Sice pana Darcyho nejprv ani to nemůže pokoušet, její ano. Vzhled, ale její osobnost potom ho k sobě přitáhne a přijde mi, že to je třeba vidět v tom seriálu, kde Jennifer L. podle mě nereprezentovala žádnou zásadní krásku, ale někoho, kdo je zajímavý. Ale Keira Knightley už asi reprezentovala možná nějaký typ krásy, přestože jiný než třeba Rosamund Pike. A Emma Corrin bude hrát Elizabeth teď v chystané adaptaci, ale myslím, že se to čím dál víc posouvá k tomu, že to je vlastně velmi konvenčně pohledná herečka.
0: To máte pravdu a z toho pohledu podle mě až Keira tak až dobře obsazená nebyla, jo, protože tu situaci vlastně splošťuje celkově.
2: V rozhovorech k výročí 20 let té Wrightovy adaptace Keira Knightley s nadhledem uvádí, že režisér skutečně tvrdil, že váhal, jestli není na tu roli příliš pohledná, ale když se potkali tváří v tvář, tak jí řekl, že je v pohodě. Joe Wright tenhle antikompliment pak občas vyvrací tím, že tím myslel, že má pro tu postavu tu správnou energii. A jak se třeba mění to obsazení právě toho protějšku pana Darcyho, který je arrogantní, snobský, ale zároveň introvert a těžko se otevírá lidem, tak je tam nějaký posun v tom, jak je zobrazován právě pan Darcy?
0: Já si myslím, že to je otázka pojetí každého toho režiséra. Pro spoustu lidí nastavil laťku právě Colin Firth, který působil nesmírně arrogantně. Zatímco třeba ten Matthew McFadden, ten byl spíš tak jako plaše odtažitý. A podle mého názoru ta arogance té roli sluší víc, protože odpovídá době a postavení.
3: Yes, vanity is a weakness indeed. But pride, where there is a real superiority of mind, pride will always be under good regulation.
0: Ale někdy se ty tvůrci snaží ty hrany obrušovat, aby se zavděčili současnému divákovi, což podle mě prostě není dobře.
4: Takže tedy uvidíme, co předvede Jack Lowden, kterého známe například ze série Slow Horses, jako pan Darcy, jak arrogantní bude. A když se třeba některá scéna z filmu nebo z televizní série stane kultovní, ovlivňuje to potom ty autory následujících adaptací, kteří se tomu nějak snaží přiblížit nebo udělat podobně ikonickou, podobně kultovní scénu, aby taky těm divákům dali to, co chtějí?
0: I kultovní scéna, jak pan Darcy se koupe, že? V rybníce. No tak to už nikdy jinde neuvidíte, protože by všichni by samozřejmě strhali, že to napodobuju a že už to nikdy nemůže být ono. Každý si hledá něco, ale mě spíš fascinuje, že třeba ta Wrightova pýchá předsudek má vlastně dva konce, britský a americký. Jo. A v anglické to končí tak, jak to končit má a v americké verzi tam ten polibek být musí, protože jinak by se z toho Američan zbláznil. A to mně přijde, že je to asi nevyhnutelné a nelíbí se mi to.
1: Samozřejmě nelze kopírovat to, co udělal někdo jiný. Pan Darcy se nakonec v románu rozhodně nekoupe, ale třeba právě aktualizace Píchy a předsudku deník Bridget Jonesové, tak tam se pan Darcy vykoupe.
0: No a to je se proto, že scénáristka měla smysl pro humor a je to přiznaný odkaz a je to taková láskyplná podsta, což není totéž. Ta Ostenová pro tu Británii je něčím, co my možná úplně nedokážeme docenit. No a právě třeba ten první díl Bridget Jonesové, tak to je přesně způsob, jak s tím pracovat, pokud to chci použít. Jo. Ne to tupě jenom prostě aktualizovat, ale pracovat s tím s nějakým nadhledem a s ironií, což si myslím, že by se Ostenové moc líbilo.
5: A snad by se jí líbil i tento rozhlasový seriál Šárky Jančíkové a Tomáše Piláta, ve kterém mimo jiné zazněla krátká ukázka z britské minisérie Píchy a předsudku v režii Simona Langtona z roku 1995. V zítřejší čtvrté části opět před půl čtvrtou se blíže podíváme na adaptace románu Rozum a cit.

0: Postfolklorní trio Pong a píseň Farář z desky Dědina z roku 2018, které nemá jen skvělý obsah, ale taky, jak se říká, kabát. Obal této desky totiž tvoří ruční a strojové výšivky, které vyšívala profesionální vyšívačka krojů i autorka obrázku Jako večerní relax, zkrátka album Jako vyšité. Teď už úvaha básnířky a architektky Anny Beaty Háblové má název Realita nebo utopie.
1: Vždycky mě fascinovaly utopistické architektonické projekty a návrhy. I když velké ideje s cílem vytvořit lepší svět skoro nikdy nedopadly dobře. Snaha vyřešit velké problémy lidstva jedním jednoduchým řešením, jako by byly skokem do propasti. Už když se podívám na to, proč a jak vznikla idea obchodních center, je tato zákonitost zřetelná. Na začátku této myšlenky byl vídeňský architekt Viktor Green, který emigroval do Ameriky. Když viděl rozsáhlá americká předměstí, tvořená nekonečnou zástavbou rodinných domů, což byl také výsledek touhy po ideálním životě, bylo mu líto, že se jejich obyvatelé nemají kde scházet. Chtěl jim dopřát něco podobného a exkluzivního, jako jsou historická a pěší centra evropských měst. Jen s modernistickou tváří. Vznikly tím kolosy, obklopené velkými plochami parkovišť, od kterých si pozdější developeři odřezali všechny funkce s nádechem komunitních aktivit a tento model kopírovali už jen jako nástroj k vydělávání peněz. Další modernistická vize, tentokrát Le Corbusierovo nahlížení města jako stroje, také nedopadlo úplně dobře. Le Corbusier, inspirovaný průmyslovou výrobou a technickým pokrokem, věřil, že by město mělo fungovat jako mašina. Efektivní, hygienická a organizovaná. Navrhoval rozdělení ploch na funkční zóny bydlení, práce a rekreace. Výsledkem tohoto uvažování byly vysoké solitérní stavby umístěné v parku poblíž dálnic. Právě tímto typem staveb se inspirovala výstavba sídlišť. Z dnešního pohledu neměstotvorná městská struktura. Jako odpověď na jednotvárnou tvorbu modernismu vznikly další návrhy, tentokrát zcela utopistické. Před nimi představiteli radikálních neofuturistických myšlenek se stalo 6 architektů z londýnské avantgardní skupiny Archigram, která se sformovala v 60. letech 20. století. Jméno skupiny, kombinující slova architektura a telegram, mělo vypovídat o naléhavosti jejich sdělení. Jeden z jejich nerealizovatelných návrhů, kráčející město, měl být masivní, inteligentní robotickou strukturou, která by se volně procházela postapokalyptickým světem. Tato pohyblivá města by se navzájem propojovala a vytvářela kráčející metropole, nebo by se dala naopak rozptýlit, pokud by už jejich koncentrace nebyla nutná. Stejně mobilní by byly i jednotlivé budovy, aby se jejich majitelé mohli nacházet tam, kde by to právě bylo zapotřebí. Jiným utopickým návrhem Archigramu bylo město jako stroj, které by bylo tvořeno základní mřížovou strukturou, přičemž všechny ostatní rychleji stárnoucí části by byly snadno vyměnitelné. Jednotlivé městské funkce by byly poskytovány formou kapslí, které by se na základě aktuálních potřeb vsazovaly obrovskými jeřáby. Čím více utopistické návrhy byly vymyšleny, tím dále měli od řešení sice banálních, za to velmi skutečných a reálných problémů. Dokonce i myšlenka zahradního města Ebenezera Howarda, zrealizovaná v podobě lečworku na předměstí New Yorku, byla v realitě mnohem složitější a sociálním aspektům vzdálenější. Přesto si myslím, že by si lidstvo nějaké vzhlížení k ideám a ideálům mělo ponechat. Nevzdávat se naděje, že by mohl existovat svět hlavně bez násilí a nespravedlnosti. A i když toho nelze dosáhnout velkými utopiemi, možná to půjde menšími kroky, které utopické nejsou. Péčí, lidskostí a odvahou myslet jinak.

0: Filmové léto na Vltavě můžete nejen slyšet, ale i zažít. Dva kultovní snímky v pražských kasárnách Karlín. 24. srpna český horor Spalovač mrtvol, 31. srpna Krvavé čelisti. S úvodem moderátora Aleše Stuchlého. Letní kino s Vltavou a kasárnami Karlín. Více info na vltava.rozhlas.cz.
1: Je přesně 16 hodin.
0: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
1: Ve vedení Úřadu pro zahraniční styky a informace končí Vladimír Posolda. Jeho rezignaci dnes schválila vláda. Po jednání kabinetu to oznámil ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Posolda povede zpravodajskou službu do konce září, od října ho pak ve funkci nahradí diplomat Miroslav Toman. Podle Metnara má kromě diplomacie zkušenosti i ze zpravodajských služeb. Posolda stál v čele rozvědky od roku 2022. V Maďarsku vyšetřují havárii armádní stíhačky Gripen. Stroj se zřítil poblíž města Szolnok. Na Facebooku o tom informoval premiér Peter Maďar, podle kterého se pilot stihl katapultovat. Ministr obrany pak poděkoval za rychlý zásah hasičům, kteří podle něj zabránili případným dalším škodám. Světová moře jsou nejteplejší v měřené historii. Vyplývá to z dat Evropské služby pro sledování klimatu Copernicus. Ta v sobotu naměřila průměrnou denní teplotu na povrchu oceánů a moří ve výši 21 a 1 stupně Celsia. Tím tak o 1 stupně padl dosavadní rekord z března roku 2024. Stoupající teploty oceánů podle služby Copernicus zvyšují riziko extrémních povětrnostních jevů, včetně intenzivnějších srážek a případně k zesílení bouří. Teplejší oceány pak navíc může méně účinně pohlcovat oxid uhličitý z atmosféry. V noci čekáme velkou oblačnost. V jižní polovině republiky se v druhé polovině noci lokálně vyskytnou přehánky. V severní polovině Čech bude většinou polojasno a k ránu ojediněle mlhy. Nejnižší teploty 15 až 11 při změněné oblačnosti a slabším větru a také na horách naměříme kolem 9 stupňů Celsia. Zítra bude polojasno až oblačno, hlavně v jihovýchodní polovině republiky až zataženo a během dne pak bude přibývat oblačnosti i jinde. Zejména na Moravě a ve Slezsku a jihozápadě Čech se místy vyskytnou přehánky nebo déšť. Nejvyšší zítřejší teploty 22 až 26, na Moravě s výjimkou jižní a ve Slezsku většinou kolem 20, na horách pak naměříme kolem 17 stupňů Celsia. A více zpráv vám přináší náš zpravodajský web iRozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Příjemné pondělní odpoledne, milí posluchači, odpoledne s datem 24. srpna. Do jehož poslední závěrečné půl hodiny teď vstupujeme s písní I Put a Spell on You, což je skladba Jaye Hawkinse, která se ovšem dočkala celé řady cover verzí. Po svém si ji předělali a přespívali třeba Marilyn Manson, Jeff Beck, Joe Cocker, Annie Lennox, Nina Simone nebo Natasha Atlas. Existuje dokonce i česká verze v letech 68 a 71. Je na točila Hana Zakorová. My teď ovšem hrajeme verzi polské jazzmenky Agi Zarian a přejeme vám pohodový poslech.

0: Doufám, že letos 50-letá půvabná blondýnka Agazarian vás písní I Put a Spell on You očarovala jen částečně a že si tedy budete moci plně vychutnat dnešní výlety s Vltavou. Letošní leto na Vltavě, jak víte, je filmové a tak i jeho poslední výlety budou k tématu. Ode dneška se budeme vydávat na filmová místa Plzeňska a našimi průvodci po nich budou Tamara Salcmanová a Miroslav Buriánek. A jejich první cíl je spojen se známou filmovou pohádkou.
1: Výlety s Vltavou.

0: Malý průvodce filmovými místy Plzeňska.
1: Hrad Švihov.
0: Naše filmové putování začíná
1: po šumavské krajině v údolí řeky Úhlavy, kde stojí jeden z nejmladších hradů v Čechách.
0: Pan Kastelán, který se nám představí.
2: Lukáš Bojčuk.
0: Pane Kasteláne, jsme na Švihově, oblíbeném filmařském místě.
2: V posledních letech to tak nevypadá, ale dřív byl Švihov opravdu velice oblíben mezi filmaři. Jeden z prvních filmů byl Královský omyl.
1: Režie Oldřich Daněk, který napsal i scénář. Celý se točil zde.
2: Ten hrad se trošku proměnil ve vězení a sídlo. Pro nás je to spíš takový, se dá říct, obraz, jak v těch 60. letech hrad vypadal.
0: Teď se trošku půjdeme podívat po hradě, anebo se rovnou vrhneme na takový ten kultovní pohádkový film, který je pro většinu lidí se Švihovem spojen?
2: No, možná, když jsme tady na nádvoří, tak můžeme začít s tím kultovním filmem, protože ten se celý odehrával zde.
0: Mě vadí trošku ten vítr, neboť vítr je nepřítel mikrofonu.
1: Velký nepřítel mikrofonu.
0: Takže kráčíme, to byly hospodářské budovy, které patřily k hradu. Tady, kam jdeme?
2: Ano, teď vstupujeme do bývalých stájí pro dobytek, které tady postavili v posledním období, kdy se hrad proměnil ve statek, hospodářský dvůr. Protože v 70. letech to tady ještě vypadalo, částečně jako hospodářský dvůr, tak pan režisér Vorlíček si údajně Švihovské nádvoří vybral právě pro natáčení jednoho z nejznámějších filmů a tady na Švihově určitě nejznámějších, a to byl film Tři oříšky pro Popelku. Vím z vyprávění pana Vorlíčka, že si Švihovský hrad vybral kvůli vjezdové bráně do areálu, protože vjezdová brána v tom filmu hraje docela významnou roli, ale protože polohou se nakonec ta brána nehodila do záběru filmu, tak to, co vidíme dneska ve filmu, tak je kulisa. A ještě druhou zajímavostí je, že pohled na tu vjezdovou bránu zvenku je úplně jinde, takže ty vjezdové brány byly postavené dvě pro film. Ostatní fungovalo, tak ono tady je opravdu pouze pár záběrů na nesprovozní budovy. Z hradu tam je vidět jenom opravdu jedna střílna. Díky tomu, že k hradní zdi byla postavena pavláč, ze které ta macecha vládla svému dvoru. Kromě tady nádvoří hradu se jedna scéna, teda ta venkovní brána, odehrávala na louce za hradem. Potom je tady nedaleko sad, kam chodila Popelka za Rozárkou na rady, kde nějaký oříšek loupnout. Asi 3 kilometry od Švihova je vesnička Mezihoří, kde se nachází rybník, který tam sehrál v té závěrečné části filmu docela významnou roli. Kolem Mezihoří na těch pláních zasněžených jsou takové ty jízdní scény. Z hradu tam opravdu v těch záběrech není reálně vidět nic. Teprve, až když přijdete sem a srovnáte si obrázky z filmu s tím nádvořím, tak poznáte, že to tady opravdu se odehrálo. Dlouho to lidé nevěděli až do výročí 40 let od natáčení filmu, kdy jsme společně se zámkem Moritzburg a se zámkem ve Stěnicích u Prahy udělali společnou takovou trojvýstavu výroční. O několik let později jsme otevřeli výstavu novou, kterou tady máme už 6. rokem.
1: Ještě než se podíváme, bych rád, pane Pojčuku, zmínil další 2 filmy, a to je Šašek a královna s Borkem Polívkou, se Chantal Poulain, která poprvé v tehdejším Československu vystoupila ve filmu.
2: Většina toho filmu je v interiérech hradu a v neznámých interiérech, ve kterých pouze já poznám svou kancelář.
1: Ještě je Strachův film 3 životy.
2: To je o něco mladší záležitost, ale vlastně už je to taky docela dlouho. Už jsem to zažil, to natáčení s panem Strachem, bylo to velice příjemné. Taky se to odehrávalo ve vybraných interiérech, na nádvoří. Vojáci tady cvičili, běhali, jezdil se na koních, byla tady venkovní hostina, kolem hradu chodili honci. Zlý oficír tu měl tu svoji ložnici, kde používal kouzla nebo ten lektvar. V kapli byly ty máry.

0: půjdeme do té kanceláře.
1: Takže vešli jsme do místnosti, kde pan Kastelán sídlí.
0: Ve filmu Šašek a královna tahle místnost hraje jakýsi pokoj toho Volka Polívky, jo, kde se proměňuje z té současnosti do té minulosti.
2: Ano,
0: tak to je tady.
1: Místnost má krásný klenutý strop, malá okénka.
0: Za ním je vodní příkop.
1: Za ním je vodní příkop a lodičky.
0: Ano.
1: A teď stoupíme na chvíli do hradu?
0: Jo, půjdeme se podívat.
2: Jdeme rovnic.
0: Co my tady ukazujeme, tak bylo postaveno na přelomu 15. a 16. století, ale už na místě staršího hradu někdy ze 14. století. A úplně přesně nevíme do dneška, co tady z něho zbylo. Tady jsme vstoupili do jedné z nárožních bašt, která je vyzdobená dochovalou nástěnou malbou na téma rytířských radovánek, rytířského klání a radování. Ty malby jsou datované kolem roku 1520. Málo kde se podobné téma dá najít. Máme tady rytířské turnaje na koních, máme tady pěstní souboj, máme tady různé zbraně, třeba kuši, ale potom po tom klání a po tom rytířském zápase začíná to radování, takže tady nějaký příchod na hostinu a odpočívání po hostině. Je to příjemná místnost a pravděpodobně se tady v období nějakého 16. století bydlelo. A my tady dneska začínáme prohlídku a ukazujeme na modelech, jak se vyvíjel Švihovský hrad.
1: A takovými nejvýznamnějšími majiteli byli Švihovští z Riesenberga?
0: Švihovští z Riesenberga, nebo jeden z nich, Půta Švihovský, nechal hrad postavit na tom nějakým starším základu, ale on ho nechal rozšířit do té obrovské podoby, do té vodní pevnosti. Půta Švihovský z Riesenberga je významná postava historická, ale bohužel Švihovští se tady neudrželi moc dlouho potom. Už jeho syn musel postupně začít se zbavovat majetku a v polovině 16. století přechází do majetku Říčanských.
1: Půta z Riesenberga, on byl dosti přísný, tvrdý, krutý.
0: No, říká se to o něm. My se snažíme to moc neříkat, anebo to spíš uvádět trošku na pravou míru. Asi přísný byl. Těch pověstí, které se o něm říká, je hodně. Ten poslední příběh dokonce říká, že za ty své skutky, které páchal na svých podaných, takže byl odnesen čertem do pekla. My víme, že to byl velice zbožný člověk, žil i bohatým rodinným životem, že miloval svou manželku, že se staral o své děti i o své podané, zakládal kláštery, špitál tady postavil, takže přísný asi byl, ale nemohl to být úplný takový kruťas, jak ho líčí ty pověsti.
1: Kam teď? Kam teď? Pan Kastelán zamyká.
0: Když se ptáte na Putu Švihovského, tak já vám ho představím.
1: No to je báječný.
0: Jo?
1: To je skvělý.
0: Tak jdeme na to. Byl velice vzdělaný, byl cestovalý, byl diplomat, byl velice vlivný, dělal nejvyššího sudího na královském dvoře Vladislava Jagellonského ještě. Tak a tady teda teď se můžete podívat na Putu Švihovského. Je to jedna ze třech jeho podobizen, nebo dvou se dá říct podobizen. A je to náhrobní deska, která se dochovala v Horažďovicích, v klášteře, který založil a kde založil rodovou hrobku. A není to teda originál, originál je v Horažďovicích. Díváte se na restaurátorskou kopii.
2: Ten výraz se mi zdá skeptický. Nezdá?
0: Na mě působil vždycky pozitivně.
1: Právě ještě přemýšlím, že mi někoho tuze připomíná. Ale nemohu přijít na to, koho.
0: Možná jeho syna Jindřicha, kterého máme namalovaného v kapli.
1: A to je možné.
2: Tohle
1: je Jindřich.
3: Tak jsme z toho venku.
1: A jo.
0: Tak se podíváme do té kaple.
1: Co bylo s hradem za první republiky a po válce druhé.
0: Od konce 16. století to padlo do majetku Černínů z Chudenic. Ti přestali postupně hrad využívat jako sídlo a přebudovali ho na sýpku a hospodářský dvůr. A jako sýpka toto fungovalo až do konce druhé světové války. Za první republiky proběhla pozemková reforma tady, takže Černínové o ten svůj statek přišli. Byli zde postupně za sebou dva správci, kteří tu nějakým způsobem hospodařili, ale moc se jim asi nedařilo. A potom si to Černínové ten svůj rodový majetek odkoupili zpátky. Někdy v 30. letech. Bohužel potom přišla druhá světová válka a po ní přišlo zestátnění, takže o Švihov přišli po druhé. Potom byl vlastníkem stát a tehdy zřízená Národní kulturní komise našla v rámci Československa tehdy přibližně 50 památek, které budou určeny ke zpřístupnění pro veřejnost. A Švihov byl té 50. Takže v 50. letech tady proběhly obrovské archeologické výzkumy, archivní průzkumy. Začalo se tady ve velkém rekonstruovat. Tehdy se rozhodli z toho hospodářského dvora vykřesat znovu ten hrad, ukazovat tu gotiku, tu pozdní gotiku, která se tu dochovala. Hodně se tu bouralo, takové ty hospodářské přístavby a ty provozy a místnost po místnosti se to tu opravovalo vevnitř. Teď jsme vstoupili do kaple, ze které máme teď letos obrovskou radost, protože prošla několika letou opravou a restaurováním a mezi jinými byl restaurován i nástěnný obraz, který zobrazuje svatého Jiří, jak ubližuje drakovi na tom koni. Jako svatý Jiří je zde vyobrazený Jindřich z Riesenberka, syn Půty Švihovského.
1: A tamhle to je kdo?
0: To je zase zástupce rodu Černínů. Černínové sice používali hrad hospodářsky, ale kaple až do konce 19. století sloužila příležitostně jako kaple a byla tady i pouť k jednomu z oltářů a nějaké vybavení tady zůstávalo až do těch 20. let 20. století. A na tom obraze je Humprecht Protiva Černín, který na začátku 17. století zemřel a tady mu vystavili posmrtný portrét.
1: Komu je kaple zasvěcena?
0: Paní Marii, je tady oltář hlavní korunovace Panny Marie, takže na nebevzetí.
1: Kapli můžeme putování po hradě Švihov uzavřít a já poprosím pana Kastelána, aby pozval posluchače na Švihov.
0: Přijďte na hrad, který vás překvapí, jednak svým prostředím a také tím, že nebudete muset do kopce. Nás pronásleduje prohlídka, jsou za dveřmi, prcháme.
3: Prcháme.
1: Už jdeme. Dobrý den. Co vás přivedlo na Švihov?
4: Jsem to byl kdysi, líbí se mi tady a vím, že se tady točila Popelka, takže jsem to chtěl paní ukázat.
1: Takže zavíráme, loučíme se Švihovem. A znovu připomínáme, přijeďte na Švihov.
5: A v putování po filmových místech Plzeňska se příště zastavíme na hradě Rábí, unikátní památce gotického stavitelství nad řekou Otavou, kde se natáčela nejenom Vláčilova Markéta Lazarová. To bude zítra opět po 16. hodině.

Dramatický návrat Per Ginta z pera Edvarda Grieg'a, toť poslední kousek klasiky v pondělní odpolední Vltavě s datem 24. srpna je 16 hodin 25 minut. A pokud jste dnes odpoledne poslouchali, pak víte, že dnešní pondělní vysílání patřilo hojně literatuře a patřit jí bude také dnešní večer na Vltavě, ovšem se zásadním přesahem do výtvarného umění. Letos v listopadu uplyne 20 let od úmrtí malíře Karla Waltra, který patřil k výrazným solitérům české scény 20. století. Krajinář, pro kterého byl náčrtník místem úvah, paměti, připomínek a konečně i známkou toho, co zažil. Waltr byl jedním z představitelů české avantgardy za války, byl vězněn v koncentračním táboře Buchenwald a různé zážitky zachytil nejen na bravurních kresbách, ale také v několika básních a prozaických textech. V knize Z náčrtníků vzpomínek vypráví o svém dětství a mládí, které prožil v Českých Budějovicích. Ta se spolu s publikací Dopisy přátelům stala základem rozhlasového souzvuku, který vznikl v roce 2013. Na Vltavě ho poslouchejte dnes od 22 hodin, uslyšíte Miloše Hlavicu a Hanu Kofránkovou, která měla také režii. A pokud vás zajímá, o čem je francouzsko-německý snímek Malá sestra, který právě vstupuje do našich kin, nebo jaké bude vltavské zpracování Trierova filmu Dogville, pak poslouchejte zítřejší ranní mozaiku, dozvíte se podrobnosti. Markéta Kaňková vás už pro tuto chvíli zdraví za editora Jana Zítku a také Romanu Kouřilovou z Techniky. Přejeme vám co nejvlídnější srpnový podvečer a samozřejmě buďte s Vltavou.

0: Majestát hudby. Největší koncert filmové a klasické hudby míří do Ústeckého kraje. V sobotu 21. listopadu v Rocknet Arena Chomutov. Symfonický orchestr Českého rozhlasu uvede slavné melodie z filmů jako Rocky, E.T., Apollo 13, Vinnetou nebo Hodný, zlý a ošklivý. Chybět nebudou ani mistrovská díla Beethovena, Verdiho či Mozarta. Více na socer.rozhlas.cz. Partnerem koncertu je Český rozhlas.
1: Jáchymovské doly, falešná žloutenka, dopisy, které vás mohly stát svobodu. Co byste riskovali vy, abyste pomohli druhým? Navštivte naši multimediální výstavu Tichá hrdinství, kterou pořádá Paměť národa v centru Pardubic a Brna. Díky autentickým příběhům a interaktivním prvkům se přenesete do okamžiků, které měnily dějiny. Více na tichahrdinství.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Dobré odpoledne, je 16 hodin 30 minut a vy už si teď můžete na Vltavě poslechnout reprízu pořadu Akcent z loňského září, kdy jsme mluvili o využití kultury a umění v rámci turismu.

0: Právě dnes vyšel nový román Dana Browna s českým názvem Tajemství všech tajemství, který se odehrává v Praze. Prahu ukazuje i očekávaný film o Kafkovi s názvem Franz, režisérky Agnieszky Holland. Na jaře udělala reklamu Kutné Hoře a nejenom Kutné Hoře, ale vůbec středočeskému kraji videohra Kingdom Come Deliverance 2. Jak využít film, knihu, hudbu nebo hru v rámci turismu? Jak přilákat pozornost turistů nejen k hlavnímu městu, ale i k dalším zajímavým lokalitám v Česku? O tom bude dnešní Akcent. Od mikrofonu vás zdraví Saša Michailidis. A ve studiu je s námi místopředsedkyně představenstva Prague City Tourism Jana Adamcová. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: A na dálku zdravíme ředitele agentury Czech Tourism Františka Reismillera. Slyšíme se?
2: Hezké odpoledne.
0: Dobrý den. A Jano, začneme u vás. Jak jste připraveni na Dana Browna? Je potřeba zmínit, že v té knize Tajemství všech tajemství, tak se objeví samozřejmě takové ty usual suspects, takové ty známé lokality, ať už je to Karlův most a nebo další, ale vlastně možná překvapivě tam je i Folimanka?
1: Ano, ano, je tam atomový kryt Folimanka a bastion Božích můk, což my jsme rádi, protože jsme vděční za každou atraktivitu, která může odlákat turisty z přitížené památkové rezervace. Konec konců to je jedna z věcí, o kterou se snažíme posledních 5 let. Docela se nám to daří, i třeba díky turistické kartě Prague Visitor Pass, kde právě jsou umístěny atraktivity mimo památkovou rezervaci, které propagujeme. Takže i za tyto malé kousky naděje jsme rádi.
0: No a jak tedy vypadá ta práce na konkrétně, řekněme, té symbioze mezi knihou Dana Browna a vlastně turismem v Praze. Protože příklady, které známe ať už z Paříže jako města, nebo přímo z Louvru, kde byla trasa přímo Da Vinci Code, anebo i z Říma, tak jsou známé a teď je tady Praha.
1: My jsme vlastně už před 5 lety se rozhodli, že začneme ignorovat organizovaný turismus. Prostě jsme úplně přestali komunikovat. A začali jsme komunikovat jenom na kulturně orientované individuální cestovatele. A vlastně Dan Brown je pro nás šance ještě více podpořit ten literární turismus, což je přesně ten směr, kterým chceme jít. My jsme se na to připravovali 5,5 roku, už samozřejmě několik let předtím jsme tušili, že se něco takového stane, ale ve spolupráci s nakladatelstvím Argo jsme včas připravili celé léto, vlastně celý náš tým připravoval vycházky po Praze, suvenýry, kampaňovou stránku a speciální kampaň, která právě bude cílit na tyto individuální cestovatele, kteří jsou ochotni přijet za nějakým hlubším pozváním Prahy, protože tohle to je cesta, kterou chceme jít a myslím si, že současně se nám to hrozně pěkně potkává s příštím rokem, kdy bude Česká republika čestnou zemí na knižní veletrhu ve Frankfurtu. Takže my vlastně i na příští rok jsme naplánovali literární spot, takže si myslím, že tu literaturu v dalších letech určitě budeme rozvíjet. Chceme tím podpořit i image Prahy jako kreativního města literatury UNESCO, což je titul, který možná málo kdo ví, že Praha má, my ho chceme podporovat.
0: Františku, Czech Tourism v tomto případě je vlastně spolupracující organizací, protože všechno se to odehrává v Praze, anebo jste do toho také vstupovali v kooperaci?
2: A tak jsme především spolupracující organizaci a tímto samozřejmě děkuji Janě a Prague City Tourism za skvělou spolupráci dosavadní. A my samozřejmě Prahu nějakým způsobem propagujeme také, je to ostatně vstupní bod do Česka a značně se podílí na vytváření image naší země a tudíž prostřednictvím sítě našich zahraničních zastoupení a v tomto případě tedy především tam, kde dnes také vyšla ta kniha, no ona totiž nevyšla jenom v Česku, ale vyšla i v dalších zemích ten stejný den, tak se na té propagaci podílíme, ať už jsou to prostřednictvím sociálních sítí, povezeme sem novináře, budeme jim ukazovat ty itineráře, které Prague City Tourism připravil, spolupracujeme s influencery a tak dále. A zároveň z logiky naší práce se budeme snažit, aby ten kultivovaný turista, kterého ta kniha naláká do Prahy, pak si třeba udělal ještě aspoň jednodenní výlet i někam jinam.
0: Jano, a teď možná bychom měli říct, dobře, tak někdo, kdo je velkým vášnivým čtenářem knih Dana Browna, tak si přečte novou knihu a řekne si, tak já jedu do Prahy a budu chodit po stopách té knihy. Co vlastně se stane?
1: přijde k nám do gift shopu na Staroměstskou radnici, koupí si naši mapu s místy Dana Browna, nebo vedle na pultíku si objedná buď privátní, nebo pravidelnou vycházku, kterou máme nachystanou, takže my, jak vidíte, tak jsme nachystali produkty, abychom byli připraveni, ale já si myslím, že i zbytek trhu, my nejsme jediní na trhu v Praze, určitě začne chystat obdobné aktivity, jako jsme přichystali my.
0: Když se teď přesuneme spíše do Středočeského kraje, tak dalo by se říci, že něco podobného se podařilo už díky globálnímu úspěchu hry Kingdom Come Deliverance 2, Františku, to znamená, že jsme, ať už řekněme ty státní organizace, ale i samotná města nebo municipality obecně připraveni na ten vstup do popkulturního světa a vytěžení turismu z něj.
2: Já si myslím, že v každém případě připraveni jsme, byť jedním dechem je potřeba dodat, že někdy ta příprava bohužel není tak flexibilní. Samosprávy nemohou budovat parkoviště během 14 dnů a tak dále. A obzvlášť, když některé ty kulturní produkce bývají přece jenom před vydáním z tržní logiky zahaleny tajemstvím, tak ta příprava je trošku složitější. Ale v případě toho Středočeského kraje a té hry, tam já musím velice ocenit spolupráci všech zapojených subjektů, ať už těch lidí, kteří tu hru vyprodukovali, tak různých občanských iniciativ, samospráv, Národního památkového ústavu, kastelánů těch hradů. A ukázalo se, že to prostě skvěle funguje a že na tom vydělají úplně všichni. Hrad Trosky má zcela jiné složení návštěvníků, které si velice pochvaluje. Kutné Hoře roste návštěvnost především v té mladší věkové skupině 18 až 25 let, což je něco nevídaného. A mohl bych pokračovat. V každém případě přes nějaké drobné problémy, které se mohou v těch daných lokalitách vyskytnout, si myslím, že se k tomu všichni postavili pozitivně a snaží se z toho vytěžit to maximum, a to je jedině dobře. A
0: když už jste zmínil ty drobné problémy, zmínil jste, že nemohou vzniknout parkoviště jen tak rychle. Třeba na Islandu ve chvíli, kdy bouchne sopka, tak tam vznikne parkoviště poměrně rychle i s tojtojkami, tak aby, nebo s chemickými záchody, tak aby bylo o turisty postaráno. Předpokládám, že určitá míra flexibility i u nás roste, anebo pořád ještě ne?
2: Tak v každém případě roste, ale já jsem to tím mířil spíš i k věcem, jako je zákon o zadávání veřejných zakázek a prostě státní správa, která hold pro to, aby si udržela transparentnost a zodpovědné zacházení s veřejnými prostředky, musí být o něco méně flexibilní, než co si třeba může dovolit podnikatelská sféra, ale o to musíme být kreativnější a o to k tomu musíme přistupovat nějakým způsobem pozitivněji a snažit se učinit prostě ty kroky, na které snažíme a ty další, na které stačíme, pardon, a s těmi dalšími prostě pokračovat následně.
3: Posloucháte Akcent na Českém rozhlase Vltava.
0: Jak využít v rámci turismu obrazu Prahy a Česka v literatuře, filmu nebo videohra, tak to je téma dnešního Akcentu s místopředsedkyní představenstva Prague City Tourism Janou Adamcovou a ředitelem agentury Czech Tourism Františkem Reismillerem. Paní Adamcová, když se vrátíme zpátky k tématu Dana Browna, přece jenom jeho předchozí knihy se odehrávaly často na místech nebo městech, která jsou velká a která sice taky úpí pod náporem turistů, ale nějak se v té velikosti dokážou i si s tím poprat. Co ale Praha, která už mnohdy opravdu trpí overturismem, tak co teprve, když ještě přijedou faninky a fanoušci Dana Browna?
1: Já si myslím, že ten problém overturismu v Praze není problém jedné knihy Dana Browna. Já vnímám jako mnohem větší problém to, že parlament nám vlastně odmítl jako Praze zvýšit poplatek z pobytu, odmítl nám regulovat sdílené ubytování, a to jsou strukturální problémy, které potom dopadají na Pražany negativně. Myslím si, že Dan Brown v tomhle je opravdu na 150. místě jako ohrožení Prahy overturismem.
0: Chápu to tedy správně, že poplatek je nízký,
1: ano.
0: Navíc není rozdělený podle toho, v jakém typu ubytování člověk se nachází, je to prostě jednotný poplatek. poplatek, do toho to sdílené ubytování, které zmiňujete, no ale pak samozřejmě do toho funguje i, řekněme, práce průvodců, ať už dříve těch tištěných, těch digitálních, anebo influencerské scény, protože ti propagují jedno konkrétní nebo dvě, tři místa a pak se stává to, co se stane jako třeba v městské knihovně, že objekt, který tam byl letaletoucí takřka bez povšimnutí, tak najednou se na něj stojí fronty a vytváří se speciální koridory.
1: Ano, ano, ale to jsou, řekla bych, velmi malé výkyvy. Jo, já opravdu si myslím, že se musíme vrátit k tomu, co je zásadní, a myslím si, že ta regulace, to, aby stát umožnil Praze regulovat si ať už sdílené ubytování nebo opravdu tu vyšší poplatku podle toho, co je evropský průměr, by bylo skvělé. Mimochodem evropský průměr je 6-7 euro, Amsterdam má v některých hotelech až 22 euro, Varšava 10 euro, to jsou, no jistě a vůbec. A my jsme se ptali kolegů právě v zahraničí, jak se jako snížil apetit cestování, nesnížil se. To znamená, že my tady jenom přicházíme o bratru 3 miliardy ročně. Pražané přicházejí, protože nemáme tuto regulaci, takže teď máme v pokladně za loňský rok 800 milionů, mohli jsme mít 3,5 miliardy.
0: A poplatek je v současné chvíli v přepočtu 2 eura?
1: 50 korun, ano.
0: 50 korun. Pane Reismerer, předpokládám, že problém overturismu se týká především Prahy, možná dříve, teď asi po covidu i Českého Krumlova nebo Karlštejna, ale jinak vlastně s tímto pojmem v České republice úplně operovat nemůžeme?
2: Máte v zásadě pravdu, byť jsou i další místa, která zažívají ten, já raději říkám, nevyrovnaný turismus, protože nejsou přeplněná pořád, ale v té sezóně bývají na Jižní Moravě Mikulov a Držpašské skály, které ale mimochodem se s tím skvěle vyrovnaly zavedením online rezervačního systému, který jim umožnil lépe regulovat ty proudy turistů a rozložit je lépe v čase. A jinak já souhlasím s paní kolegyní, že skutečně jako by byly na místě nějaké regulace, které by umožnily za prvé vracet lokálním komunitám to, co prostě se na tom turismu vydělá, a za druhé možná i efektivněji spravovat tu destinaci, efektivněji marketovat, nabídnout těm turistům třeba v nějakých těch mimosezónách nějakou přidanou hodnotu, která by jako pomohla k tomu, aby byli více motivováni přijet mimo sezóně. Jak říká s oblibou moje kolegyně z italské centrály cestovního ruchu, overturismus neexistuje, existuje pouze špatný management destinace, ale ten samozřejmě se nedá dělat dobře, pokud k tomu nejsou vytvořeny ty správné legislativní rámce. V tom se rozhodně shodneme.
0: No, jedna věc jsou legislativní rámce, ale druhá věc jsou samozřejmě nějaká přirozená poptávka, která prostě vychází z toho, že když vidíte nádhernou upravenou fotku Pražského hradu,

0: řekněme, jiný pocit z toho cestování. I vzhledem k těm rezervacím nepřestává fungovat určitá míra spontaneity a řekněme chuti se někam jít podívat bez toho, aby člověk měl rezervaci?
1: No, to je trošku složitá otázka. Já si myslím, že každá destinace, obzvlášť městské destinace, jsou určitým komplexem služeb, památek, věcí, které jsou k vidění, a ta autenticita se dá odehrát i někde jinde, a já prostě věřím tomu, že turista pochopí nějakou regulaci a vlastně ocení i to, že si nakonec to dané místo, byť se na to musel dopředu připravit a udělat si nějakou rezervaci, zaplatit, dejme tomu nějaké vstupné, tak ale, že si ho tam jako neužívá v nějakém přemrštěném davu, ale že skutečně prostě má tam dostatek životního prostoru na to, aby to, si to tam skutečně jako dokázal správně vychutnat. Takže já vlastně v tom nevidím žádnou úplně kontroverzi v nějaké regulaci a v nějakém usměrňování proudu těch turistů, protože oni z toho nakonec benefitují jak ta přetížená místa, tak ale ti turisté samotní. A znova bych chtěl zdůraznit potřebu vyrovnanější sezonality, byť třeba v případě Prahy ta křivka sezonality není tak do takového oblouku jako v jiných regionech Česka, ale určitě se s tím dá ještě dále pracovat z hlediska produktové nabídky a z hlediska správného cílení na ty správné cílové skupiny, které třeba budou mít motivaci přijet i v těch nižších sezónách. Takže já si opravdu nemyslím, a ostatně paní Adamcová to zmínila, ani to zvýšení poplatku z pobytu v těch destinacích ekvivalentních Praze neznamenal nějaký zásadní úbytek turistů, takže ne.
0: Paní Adamcová.
2: Ještě možná doplním pana ředitele. My máme vysledované, že každá národnost to má jinak. Třeba Američané mají všechno naplánované na minutu, když přijedou. Takže my proto jsme spustili.
0: Protože že vám do toho skočím, že Praha často není tím tou jedinou destinací, ale je to součástí nějakého turné, třeba po evropských městech.
2: Jednak, že když už jedete tak daleko, tak už opravdu to potřebujete mít, jako že neseděl se 12 hodin v letadle, abyste pak jako se nedostal někam, kam jste se chtěl dostat. Takže ty destinace jsou různé, různě plánují, ale i právě proto my jsme třeba vytvořili speciální program Official City Partner s vybranými hotely, kteří vlastně, my jsme se rozhodli bojovat proti turistickým pastem, takže vlastně garantujeme určité služby kvality právě za hlavní město. A my takhle dopředu s hotely plánujeme, i jsme se teď spojili s cestovními kancelářemi a agenturami, které právě dělají program pro tu náročnější klientelu, a snažíme se co nejvíce dopředu vlastně s nimi plánovat. Takže něco samozřejmě zůstane živelné, ale něco se snažíme v těch destinacích, kde to jako je obvyklé, plánovat dopředu.
0: Pane Reismlere, jaká jsou největší kliše, se kterými bojujete v souvislosti s obrazem Česka, potažmo Prahy v zahraničí?
1: Tak samozřejmě je to třeba pivo.
0: No, stack parties už nejsou tak. Stack parties už nejsou tak oblíbené, takové ty výjezdní výlety mladých mužů a žen před svatbou jsou v současné chvíli destinace, kde je pivo levnější a ubytování také, ale přece jenom asi není to jenom pivo.
1: Ale je to, řekl bych, nějaký jako největší příklad, a máte pravdu, a myslím si, že to je i díky jako skvělý práci tady kolegů z Prague City Tourism a z jejich kampaně Respect Enjoy Prague. A samozřejmě to, že obzvlášť na těch vzdálenějších trzích, a teď možná paní kolegyně nebude mít radost, může být vlastně Česko redukováno pouze na Prahu, je svým způsobem klišé, se kterým musíme bojovat, ale já bych jako hrozně rád spíše vynechal to slovo bojovat. Je to opět o nějakém jako ideálním nastavení propagace, která pozitivně využije toho výsadního místa, které Praha v Česku zastává, k tomu, abychom dokázali vlastně ukázat těm potenciálním turistům další místa v Česku, a zároveň třeba říct, že Tak, jak bylo zmíněno, že Američané si plánují spoustu věcí na minutu, tak zase z těch bližších trhů už víme, že to nejsou prvocestovatelé a tudíž už viděli ty největší highlighty Česka a máme tam mnohem, mnohem větší potenciál, jak se tomu kliše vyhnout a jít přímo k tomu lákání třeba do nějakých regionů na méně objevená místa. Takže je to jenom o tom najít tu správnou rovnováhu a správně cílit.
0: Paní Adamcová, kliše v souvislosti s Prahou.
2: To byl náš hlavní úkol. My jsme se před 5 lety vlastně jsme dostali politické zadání změnit image Prahy ze skanzenu a večírkové destinace na prémiovou destinaci. A 5 let děláme jenom to a už vidíme i ve výstupech mediálních číslech a i v chování turistů, že se nám to daří proměňovat. My prostě musíme být dražší destinací, musíme být destinací pro náročnější klientelu. A ta prémiovost je potom v tom, že vy můžete prezentovat pivo, ale bude to someliersky degustované pivo a ten obrázek bude takovéto pivo v té nádherné skleničce a pán v motýlku. Takže my vlastně rebrandujeme ty kliše, o kterých mluvíte, Sašo, způsobem, že je opravdu stavíme do té úplně klasy polohy prémiový a snažíme se opravdu říkat, prosím vás, tohle už je dražší destinace, sem pařit prostě nepřijedete.
0: Dobře, ale kde v tom případě je česká turistka nebo český turista? Protože ten předpokládám, že nenutně potřebuje číšníka nebo vrchního v motýlku. Ten si klidně zajde do 4, když tam mají dobře ošetřené pivo.
2: To není o tom, že tím, že bychom takhle rebrandovali Prahu, bychom nechtěli nikoho, kdo jde do lokálu. Jo, naopak my lokál milujeme, ale je to o tom, že my tím vysíláme nějakou zprávu do světa, že už je to jiné. Jo, to znamená, samozřejmě české turisty milujeme a vítáme je. Udělali jsme obrovský kus práce, že jsme zvedli asi, z 10% na 20% návštěvnost Čechů a chceme je v Praze. A Praha si opravdu nehezky vyjedla ten ošklivý talíř covidu, kdy byla arrogantně zaměřená jenom vlastně na zahraniční klientelu a plná turistických pastí. Takže v tom si myslím, že se poučil celý trh. Takže my chceme udržet ten obrovský nebo významný koláč českých turistů. Oni se samozřejmě chovají trošku jinak, ale jsou pro nás loajální, jsou ohleduplní k městu, většinou třeba i spí u známých a podobně. Takže když se jenom bavíme o změně té image, tak ta je spíše mířena na ty zahraniční turisty.
0: Akcent. S Janou Adamcovou z Prague City Tourism a s ředitelem agentury Czech Tourism Františkem Reismlerem se bavíme právě o tom, jakým způsobem pracovat na, mimo jiné, na imidži České republiky nebo Česka, což je také další otázka, jak to vlastně tedy v zahraničí budou slyšet. Pane Reismlere, jsou nějaké základní problémy, které vy jako Czech Tourism řešíte v souvislosti s tím, jak prezentovat Česko? Na co vlastně narážíte, když pomineme ta kliše?
1: Tak samozřejmě je to určitá neznalost, která se projevuje vlastně ne zas tak daleko, už od, řekněme, západních regionů Německa až k Francii se často setkáváme s tím, že se toho vlastně o Česku neví zas tolik, že nějaký jako přízrak železné opony stále ještě funguje. Dokonce i v zemích jako Holandsko se stále najdou lidé, kteří si nevšimli, že v roce 1993 jsme se Slovenskem rozdělili na dva samostatné státy. Takže těch klišé je spousta. I jako příklad můžu dát Rakousko, které sice se nám zvedá a vidíme velice jako pozitivní vztah Rakušanů, čím dál tím pozitivnější k Česku, ale opravdu jako dlouho nám trvalo, než jsme se fakt vymanili z té podivné šedi postkomunistického státu. A to je něco, s čím v každém případě bojujeme. A je potřeba dělat o to lepší marketing, abychom skutečně jako ten příběh té země vyprávěli co nejlépe.
0: Vzhledem k tomu, že jsme kulturní stanice a kulturní pořad, tak úplně na závěr, jak může pracovat ať už Praha, anebo Česko se současným uměním právě v rámci turismu, protože jedna věc je samozřejmě současná architektura, což je ale dost komplexní téma, ale když se podíváme na současné umění, tak je to v plánech toho, řekněme, té turistické strategie pro Prahu. Paní Adamcová.
2: Tak pro nás je kultura úplně číslo jedna. My v tomhle máme samozřejmě, plníme servis a velmi rádi samozřejmě magistrátu v tom, že se snažíme opravdu maximálně propagovat aktuální kulturní eventy. Já když jsme psali strategii před 5 lety a bavila jsem se s řediteli vybraných hotelů vlastně o nějaké zpětné vazbě od zahraničních turistů, tak všichni říkali, no my jsme si naplánovali výlet do Prahy, že tady 2 dny projdeme ten skanzen a odjedeme a tady je tolik živé kultury. My jsme byli Sašo vyhlášeni nedávno asi 2. nejkulturnější zemí světa, takže pro nás opravdu kultura, ať už je to živá kultura, architektura a podobně, to je prostě číslo jedna prezentace. Když se podíváte na sítě Prahy, kde máme bezmála 400 tisíc uživatelů, tak to je kultura každý den.
0: Pane Reismlere, platí to ale i pro zbytek České republiky. Můžeme prodávat Česko přes kulturu a umění?
1: No, v každém případě ano. Zmíněné eventy, ať už jsou to festivaly rockové či taneční hudby, ale i klasické hudby, Smetanova Litomyšl, Českokrumlovský festival. Já si myslím, že Česko opravdu v tomhle tom ohledu má hodně co nabídnout. Samozřejmě jsou regiony, které jsou spíše, řekněme, přírodně sportovnější než kulturní, ale i to je nějaká deviza. Ale všeobecně platí, že napříč Českem je z kulturního hlediska co nabízet i těm zahraničním turistům. Jsem o tom naprosto přesvědčený.
0: A když úplně na závěr si řekneme to, co vy pro svoji práci, ať už z hlediska Prahy anebo celé České republiky potřebujete, zmínili jste legislativu. Proč se nedaří a co byste především potřebovali? Bavili jsme se tedy v souvislosti s Prahou o sdíleném ubytování a také o poplatku za noc. To jsou ty hlavní dvě věci, které byste potřebovali vyřešit, ano?
2: Pro Prahu určitě teď,
0: ano. A proč se to nedaří?
2: Já nevím, to se musíte zeptat poslanců.
0: Pane Reismlere, pojďme o úroveň výš, Czech Tourism.
1: Czech Tourism by potřeboval, aby skutečně Česko obstálo v konkurenčním prostředí dalších evropských států více peněz na marketing a management, tak aby se skutečně ta propagace Česka v zahraničí dala dělat efektivně, více do hloubky, diverzifikovaně, prostřednictvím opravdu vyčerpávajícího marketingového mixu. A to je něco, v čem zaostáváme i oproti třeba ostatním zemím střední Evropy, jako je Polsko nebo Maďarsko.
0: To znamená, že jeden Dan Brown a Expo nestačí?
1: Ne.
0: Stručně a jasně. Dnešní pořad Akcent jsme věnovali využití v rámci turismu a to v souvislosti s literaturou, filmem, videohrami. Ve studiu s námi byla místopředsedkyně představenstva Praxity Tourism Jana Adamcová. Moc děkujeme, hodně štěstí.
2: Děkuji za pozvání.
0: A na dálku jsme byli ve spojení s ředitelem agentury Czech Tourism Františkem Reismlerem. Děkujeme.
1: Děkuji za pozvání.
0: Od mikrofonu se loučí Saša Michalidis.
3: To byl Akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
4: Slyšeli jsme reprízu pořadu Akcent ze září loňského roku. Teď už pro vás na Vltavě připravujeme čerstvé zprávy.

0: Bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Kvůli novému zákonu o doplňkovém penzijním spoření se produkt penzijním společnostem nevyplatí. Tvrdí to prezident Asociace penzijních společností Radek Moc. Návrh vlády některé poplatky snižuje a další ruší. Podle Moce tak nebudou penzijním společnostem stačit příjmy ani na pokrytí základních nákladů. Každý nový klient tak podle něj bude pro penzijní společnost znamenat ztrátu. Rusko a Ukrajina si dnes vyměnili po 10 zajatcích. Do vlasti se tak vrátili vojáci, které Ukrajina považovala za nezvěstné. V den oslav 35. výročí vyhlášení nezávislosti Ukrajiny to na síti X napsal prezident Volodymyr Zelenský. Podle agentury AFP je výměna zajatců jednou z posledních oblastí spolupráce mezi válčící Ukrajinou a Ruskem. Tradiční zahájení nadcházející divadelní sezóny se v podání členů souboru Národního divadla v Praze uskuteční 1. září na Střeleckém ostrově pod názvem Národní Open Air. Program začne v 15 a potrvá téměř do 22 hodin. Těšit se můžete například na ukázky z připravovaných inscenací nebo na setkání s tvůrci přímo pod širým nebem. Pro děti se chystá pohádka, kreativní dílny pak nabídnou aktivity také dospělým. Uskuteční se i večerní koncert, program bude přístupný zdarma. Zítra bude polojasno až oblačno, hlavně v jihovýchodní polovině republiky až zataženo a během dne bude přibývat oblačnosti i jinde. Především na Moravě a ve Slezsku a jihozápadě Čech se místy vyskytnou přehánky nebo déšť. Nejvyšší zítřejší teploty 22 až 26, na Moravě s výjimkou té jižní a ve Slezsku většinou kolem 20, na horách pak naměříme kolem 17 stupňů Celsia. A více zpráv vám přináší náš zpravodajský web iRozhlas.cz.

0: Art Café.
1: Hezký podvečer. Při poslechu dalšího dílu pořadu Art Café vás vítá Jiří Moravčík. Dnešní hodinu strávíme v Maroku a budeme poslouchat hudbu černošského bratrstva Gnávu, berberské blues a zapomenuté písně marockých židů. Jejíž komunita sice zemi prakticky celá opustila, mezi berbery v pohoří Atlas ale po sobě zanechala výraznou kulturní stopu. Berbeři patří mezi původní obyvatele severní Afriky. Objevili se tu tisíce let před naším letopočtem a než území postupně ovládli Arabové a odsunuli je na okraj společnosti, prosluli jako respektovaní obchodníci a vládci bran do pouštní Sahary. Podobně jako bratranci Tuaregové s vlastním státem ostrouhali a s vládami Alžírska a Maroka vedou nadále těžký boj o svou autonomii, identitu, kulturu a není to tak dlouho, co byl oficiálně uznán jejich jazyk Amazigh, ačkoliv v Maroku žije přes 15 milionů berberů. Jsme generací, která má odpovědnost za zachování kultury a důstojnosti pouštních berberských národů, tvrdí členové skupiny Tarwa and Tiniri z historického města Merzouga. Za jehož hranicemi se už rozkládá Sahara. Tarwa znamená v berberštině generaci a Entiniri poušť, o které skupina s hostujícím kanadským producentem a rockovým písničkářem Simonem Wallsem zpívá v následující skladbě.

Berberština má několik dialektů a stejně tak rozdílná je její hudba, přestože v jejím jádru jde o pomalé rytmy a poezii. Skupina Tarwa Entenir se na třetím albu Zaman vrací do historie a těží z mnoha kulturních berberských tradic. Členové ovšem neskrývají, že mají rádi také blues a rock. Po prvních evropských turné si také získali mnoho nových přátel. Třeba španělského rockera Antonia Ariase, který nedávno založil skupinu Mavlid a rozhodl se prozkoumat marockou rituální hudbu Gnáva. Odložil obvyklou baskytaru, naučil se hrát na loutnu gimbri a debutové album nazvané Mapa Transu otevřel skladbou, ve kterému Tarwa Entenir parádně sekundují.

Jestli nevíte, kdo je Antonio Arias, což u nás není žádná vzácnost, tak věřte tomu, že ve Španělsku patří do kategorie Národní rocková instituce a vede skupinu La Guardianic, se kterou se před 30 lety podílel na přelomovém albu Omega flamenkového velikána Enrique Morenteho. La Guardianic z alby nešetří, ale nepřestávají přitom dbát na identitu undergroundové kapely stranící spíš obivování než udržování ohně. A sám Antonio Arias zůstává neklidným hledačem, kterého i v 60. při psaní nevšedních poetických rockových písní jen tak nikdo neporazí. A už vůbec ne v nápadu věnovat se marocké rituální hudbě černovského bratrstva Gnávu z pohledu rockera. Následující skladbu navíc šperkuje hostování španělského rockového průkopníka Miguela Royce.

Souvislost Grenady, odkud Antonio Arias pochází, a Maroka je historicky daná středověkou říší Al-Andalus. Baskytara a basová loud na gimbri mají také hodně společného. A ke zbližování roku s gnávou došlo už v 60. letech. V básních Federica Garcia Lorky se také vždy zrcadlily vlivy arabské poezie, jen jsme si je dosud nedokázali představit za doprovodu tranzovních rytmů. Přesto se vrcholem alba Mapa tranzu stala Lorkova zhudebněná báseň Město bez spánku, co by místa kradoucího jako monstrum lidem sny. Antonio Arias se skupinou Mavlid pak verše obalil fascinujícím mixem psychedelického roku gnávy a pamětníkům alba Omega důvěrně známého smyslu pro naléhavý zpěv. Přičemž první, něžnější, hlas patří Ariasovi a druhý kvílející Bachiru Atarovi z legendárního marockého tranzovního ansámblu Master Musician of Jajuka.

Španělský rocker Antonio Arias studiu marocké gnávy věnoval 8 let, takže mapu tranzu, jak zní název alba, už vlastně nepotřebuje. Do skupiny Mavlid pozval španělského loutnistu Moncho Rodrígueze a samozřejmě řadu marocky zpívajících perkusistů.

Antonio Arias se při natáčení alba Mapa Transu držel cíle, aby to znělo jako Gnawa, ale nechal si otevřená zadní vrátka pro daleko bohatší rejstřík vlivů, nástrojů a silných melodií, na které on je opravdu mistr.

0: Kafe.
1: Posloucháte Český rozhlas Vltava a pořad Art Cafe s Jiřím Moravčíkem, ve kterém si pouštíme hudbu z Maroka, nicméně v nových kontextech, do kterých patří nejen nečekaná spolupráce, ale také příběhy, o kterých jste třeba vůbec nevěděli. Třeba o tom, o židovské komunitě v Maroku a uprchlickém táboře Arenas, nedaleko Marseje, podle kterého izraelská zpěvačka Neta Elkiam pojmenovala nové album.

Narodíte se v Izraeli, ale hebrejsky se u vás doma moc nemluví. Matka dává přednost arabštině a babička berberštině. Nic zvláštního na zemi zrozenou z přistěhovalců, přicházejících po roce 1948 do státu Izrael z celého světa. A pokud byste si chtěli tipnout, odkud jich dorazilo nejvíc, tak věřte, že z Maroka, kde do té doby žila největší židovská komunita v islámském světě. V 9milionovém Izraeli se ke svému původu dnes hlásí bezmála milion marockých židů, převážně z mohutné vlny po konci první arabsko-izraelské války, kdy po celém Blízkém východu začaly protižidovské pogromy a nevyhnuli se ani Maroku. Bezpečí hledali maročtí židé především ve Francii, protože Maroko bylo až do roku 1956 jejich kolonií. Ale to nebyl hlavní důvod. Tím bylo francouzské povolení k tranzitu imigrantů ze všech zemí, pro které byly už v 30. letech minulého století dokonce postaveny záchytné tábory, kde židé několik měsíců čekali, až se buď oficiálně nebo tajně přesunou do britské Palestiny a později do vznikajícího státu Izrael. Jeden z nejznámějších táborů byl zřízený kousek od Marseille, jmenoval se Grand Arenas, a než byl v roce 1966 zbořený, navštívil ho dokonce izraelský prezident. Zůstaly po něm jen fotografie, ale také vzácné nahrávky zpívajících židovských žen, které byly převezeny do Izraele. Tam je před lety slyšela zpěvačka Aneta Elkiam. Nejprve se prý rozplakala z pocitu čehosi blízkého, o čem se doma jen mluví.

Izraelská zpěvačka Nete Elkeam si hloubku své dvojí identity prý neuvědomovala, dokud se nevydala na cestu do Maroka, rodiště svých rodičů. Nedokážu říct, proč jsem měla pocit domova. Zároveň jsem se cítila jako naprostý cizinec, přestože spousta lidí na ulicích vypadala jako já nebo jako lidé, které jsem znala ze sousedství v Izraeli. Popsala své pocity zpěvačka rozhodnutá je se svým manželem zhudebnit a zpívat přitom v marocko-berberské arabštině. Její moderní uchopení severoafrické židovské hudby má ovšem novou podobu, zahrnující elektroniku a trubku s nádechem pochodových kapel z New Orleans, což má své vysvětlení. S manželem několik měsíců přednášeli o svém projektu na tamní univerzitě.

0: ونغني خصنا نغنيو شي حاجه اللي عمرنا ما غنيناها. كيقولوا غير الحاله هكذا تكون مباركه، يا اما يا لاله بمال الولاد
1: هكذا
0: صافي.
2: Ani tady, ani tam. Dáváme si dočasnou pauzu mezi minulostí a budoucností. Byly verše z archivních nahrávek berberských žen z Atlasu, které se Netě Alkiam staly impulzem k bádání o svém původu, které ji pak s manželem přivedlo také k autorské tvorbě. Nemáme v úmyslu minulost zmrazit. Zajímá nás, co se stane, když v ní improvizujeme s elektronikou, popem a jazzem, řekl Amidhaj Cohen, podílející se na produkci vydařeného alba Arenas, formovaného Marokem, Izraelem, Marseille a New Orleans, na kterém hraje izraelská hudební elita, včetně výtečné jazzové trumpetistky Tali Avraham z Jeruzaléma. A než si ji poslechneme, s přáním hezkého zbytku dne se s vámi loučí Jiří Moravčík.

0: Do Maroka nás vzal za hudbou Jiří Moravčík ve svém dnešním Art Café a na závěr vybral ukázku z alba Arenas, které letos v květnu společně vytvořili zpěvačka Neta Alkayam, producent Amit Chai Cohen, oba z Izraele, ale nějakým způsobem spojení se Severní Afrikou, a dále trumpetistka Tal Avraham a kontrabasistka Gal Maestro. Pořád jsme vysílali v premiéře a to samé bude platit pro ten, se kterým teď přichází David Brada.
1: Jazzový podvečer.
2: Zdravím vás, dámy a pánové. Poslední letošní jazzový podvečer, který jsem pro letní vltavské filmové schéma připravil, vás možná trochu překvapí.

Miles Davis a jeho soundtrack A Tribute to Jack Johnson. Hudba, kterou Miles složil v roce 1970 pro dokumentární film o prvním černošském boxerském šampionovi v těžké váze. Jack Johnson vybojoval titul v roce 1908 a udržel si ho dlouhých 7 let v době, kdy byl pro velkou část Ameriky jeho úspěch naprosto nepřípustný. Byl příliš talentovaný, příliš sebevědomý a příliš svobodný, než aby mu to Bílá Amerika odpustila. Stát ho nakonec kriminalizoval a on odešel na dlouhá léta do exilu. Miles Davis vzal tuhle zakázku osobně. V textu na obalu alba, který napsal spisovatel a boxerský fanatik George T. Simon, respektive taky samotný Davis, se pak o Johnsonovi píše, že byl sexy jako hell, tedy jako peklo, a že byl tím, čím byl, aniž by se za to komukoliv omlouval. Což je věta, která by stejně dobře mohla popisovat v té době i samotného Miles Davise. Film vznikl v roce 1970 a do kin se dostal začátkem roku 71. Jeho tvůrci se rozhodli, že Johnsonův příběh nebudou vyprávět jako oslavný portrét, ale jako drsnou konfrontaci s tím, jak se k němu tehdejší Amerika chovala. Album k tomuhle filmu patří k nejvlivnějším deskám celé jazzrockové éry Milese Davise a přesto při svém vydání téměř propadlo. Pojďme si pustit první ze dvou skladeb na téhle desce, nazvanou Ride Off.

Pouhé dvě skladby na Davisově soundtracku A Tribute to Jack Johnson, tedy Ride Off, a Yesternow, kterou uslyšíte za malou chvíli, jsou obě přes 25 minut dlouhé. Nahrávání tohoto soundtracku probíhalo 7. dubna 1970 ve studiu Columbia v New Yorku. Ještě než Miles vůbec dorazil do studia, kytarista John McLaughlin, tehdy 26-letý Brit, si při čekání sám pro sebe improvizoval na kytaru. Postupně se přidali také baskytarista Michael Henderson a bubeník Billy Cobham. Klávesista Herbie Hancock původně dorazil úplnou náhodou, přišel se podívat na nahrávání jiné desky, ale k nahrávce se připojil. Až do této chvíle hráli hudebníci prakticky bez Milese. Když vešel do studia, zvedl trubku a naskočil do už rozjeté improvizace. Jeho vstup přichází přibližně ve 2. minutě nahrávky, která se později stala skladbou Ride Off. To je ta, kterou jste slyšeli před malou chvílí. McLaughlin na tuhle chvíli později vzpomínal a říkal, Miles hrál způsobem, který jsem u něj nikdy předtím neslyšel. Celá tahle scéna, kytarista, který si sám pro sebe hraje, dokud se kolem něj nepostaví celá kapela, a Miles, který pouze tiše vejde a pak rozhodne o tom, jak bude znít dalších 20 minut té hudby, to je přesně ten druh nahrávacího chaosu, na kterém Davis v té době stavěl. Nic nebylo vyzkoušené, nic zapsané do not, pouze instrukce a intuice. Miles později o svých ambicích s touhle deskou řekl, že chtěl mít největší rockovou kapelu, jakou jste kdy slyšeli. Celé album končí hlasem herce Broka Petersa, který namluvil samotného Jacka Johnsona. Říká, jsem Jack Johnson, šampion světa v těžké váze. Jsem černý, nikdy mi nedovolili to zapomenout. Jsem černý, to je pravda. A já jim to taky nikdy nedovolím zapomenout. Album vyšlo v únoru roku 1971 a v té době si ho skoro nikdo nevšiml. V žebříčku jazzových desek se dostalo jen na 11. místo. Dnes je přitom považováno za jeden z vrcholů Davisovy jazzrockové éry a za přímou inspiraci třeba pro Mahavishnu Orchestra nebo pro Weather Report i Hancockovy Headhunters. Film Jack Johnson režíroval Jim Jacobs, producentem a promotérem byl William Caton. Ale dnes je to především Davisova hudba, která přetrvává v našem povědomí. Mnoho posluchačů tuhle desku velmi dobře zná a film přitom nikdy nevidělo. Těším se na slyšenou opět za týden.

0: Jack Johnson byl špičkový afroamerický boxer, jehož životní příběh později učaroval Milesi Davisovi, a tak právě Davis vytvořil v roce 1970 hudbu k dokumentárnímu filmu A Tribute to Jack Johnson. A David Brada nám ve svém dnešním premiérovém jazzovém podvečeru soundtrack k tomuto snímku představil. Také Sára Vondrášková v živém Sedmém nebi nás vezme do světa filmové hudby, zaměří se na snímky německého režiséra Wima Wenderse. Za půl hodiny hned po další epizodě ze špionážního románu Šest dnů Kondora.
1: Majestát hudby. Největší koncert filmové a klasické hudby míří do Ústeckého kraje. V sobotu 21. listopadu v Rocknet Arena Chomutov. Symfonický orchestr Českého rozhlasu uvede slavné melodie z filmů jako Rocky, E.T., Apollo 13, Vinnetou nebo Hodný, zlý a ošklivý. Chybět nebudou ani mistrovská díla Beethovena, Verdiho či Mozarta. Více na socer.rozhlas.cz. Partnerem koncertu je Český rozhlas.
2: Ukáž, co to tady máš? Výstava o psech v Národním zemědělském muzeu? Aha, a není prostě pes jako pes? Jo tak, tenhle hlídá stádo před vlkem. A tenhle? Pastevecký pes. V čem je rozdíl? Neštěkej, já si to přečtu. Pes od věky pomocník stát, výstava v Národním zemědělském muzeu v Praze. Tak to si nenechám ujít. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Četba na pokračování.
0: A znovu se vracíme ke krátkému, ale tím intenzivnějšímu příběhu mladého pracovníka CIA Ronalda Malcolma s krycím jménem Kondor. Z románu Jamesa Gradyho Šest dnů Kondora, do češtiny přeloženého Oldřichem Černým, po 13. čte Jakub Albrecht.

Úterý od rána do podvečera. Malcolm se probudil krátce po 7. Do 8 ještě tiše ležel v posteli a podrobně promýšlel všechny možnosti. Podíval se na křeslo. Dívka se během noci svezla na zem. Pokrývku měla teď přehozenou přes hlavu a těžce oddychovala. Malcolm chvilku zápasil s jejím bezvládným tělem, než jí dostal zpátky do postele. Dívka spala. Než odešel z bytu, podíval se na ní. Dohodli se na $100 a zatím jí dal jen 50. Dobře věděl, co s těmi penězi udělala. Váhavě položil další 50 na příborník. Stejně to nebyly jeho peníze. Ušel 3 bloky a objevil bistro, kde posnídal v hlučné společnosti lidí na cestě do práce. Bylo přesně 9:38. Našel telefonní budku. U čerpadláře si rozměnil peníze, takže měl plnou hrst drobných. Nejdříve zavolal na informace o telefonních číslech. Pak zavolal na jeden malý úřad v Baltimore. Registrace motorových vozidel, přejete si něco? Ano, odpověděl Malcolm. Jmenuji se Winthrop Estes a bydlím v Alexandrii. Rád bych se komusi odvděčil, ale potřebuji k tomu vaši pomoc. Jak to myslíte? Víte, když jsem jel včera z práce, odešla mi na křižovatce baterie. Zkoušel jsem všechno možné, ale motor neškytl. Zrovna když jsem to chtěl vzdát a odtlačit vůz, aby nepřekážel provozu, zastavil za mnou člověk v Mercedesce. Vůbec se nebál, že si poškrábe auto a roztlačil mě. Odjel tak rychle, že jsem mu ani nestačil poděkovat. Stačil jsem si akorát zapsat jeho číslo. Hrozně rád bych mu písemně poděkoval nebo ho pozval na skleničku, prostě cokoliv. Taková věc se ve Washingtonu nestává každý den. Muž na druhém konci drátu byl dojat. To tedy ne. A ještě k tomu chlap v Mercedesce. To musel být fakt slušňák. Už vás chápu. Měl marylandskou poznávací značku a vy na mě chcete, abych se podíval, kdo to je, že? Ano. Šlo by to? No, oficiálně je to proti předpisům. Ale když je to něco tak výjimečného, čert vzal předpisy, že? Máte to číslo? Maryland 6E49387. 6E49387. Dobře. Počkejte chvilinku u aparátu a já vám to najdu. Mužovi kroky zanikly v šumu psacích strojů a jiných úředních zvuků, pak se opět přiblížili. Pane Estesi, jste tam? Už to mám. Ta černá Mercedeska patří jistému Robertu T. Atwoodovi. Elwood Lane 42, Chevy Chase. Tihle lidé musí být pěkní pracháči. Jiní v té čtvrti nebydlí. Pár škrábanců na autě ho asi moc nerozhází. Je to zvláštní. Lidé jako on kolem člověka většinou jen profičí a ani si ho nevšimnou. Děkuju moc krát. To nestojí za řeč. Rád jsem to pro vás udělal. Jenom se o tom moc nešiřte. Víte, jak to myslím. A tomu Atwoodovi radši neříkejte, jak jste k té adrese přišel, ano? Ano, ještě jednou vám děkuju. Malcolm zavěsil a zastrčil papír s naškrábanou adresou do kapsy. Adresu si ostatně bude pamatovat i bez papíru. Aniž dobře věděl proč, vrátil se do bystra na kávu. Cestou se pozorně rozhlížel, ale nikdo ho nesledoval. Ranní výtisk Postu ležel na pultě. Prolistoval jej. Inzerát byl na straně 12. Dali si záležet, aby to nepřehlédl. V inzerátu vysázeném tučnými 8-centimetrovými písmeny stálo Kondore, zavolejte domů. Malcolm se usmál a zprávu zakódovanou v druhém inzerátu jen přelétl pohledem. Když jim zavolá, řeknou mu, aby se objevil nebo aby se někde skryl. Jenže on má jiné plány. V zakódované zprávě stejně není nic, co by mohlo jeho plány ovlivnit. Teď už ne. Včera na Capitol Hillu pozbyli všechny jejich pokyny smyslu. Malcolm svraštil obočí.
Jestliže se mu nepodaří přesně do puntíku realizovat jeho úmysl, pak se celá věc může zvrtnout. A takové zvrtnutí by znamenalo jeho smrt. S tím si ovšem velkou hlavu nedělal. Neúspěch by však znamenal velkou ztrátu nejenom pro něj. Musí o tom někomu podat zprávu. Nemůže se ale prozradit, dokud to nebude mít za sebou. Zpráva musí být doručena se zpožděním. Malcolm ke psaní použil prostředků, které měl k dispozici. O 20 minut později vyžebral od servírky 3 malé obálky a do první z nich zastrčil 3 ubrousky a výhled do budoucnosti. Ubrousky byly určeny pro potřebu FBI. Stejný výčet, sepsaný na cáry papíru, které Malcolm schrastil po kapsách, putoval do další obálky adresované CIA. Do poslední malé obálky Malcolm vložil mapu Washingtonu, kterou dostal od čerpadláře. Zadní strana mapy byla popsána jeho úhledným písmem. Obálku s mapou adresoval redakci Postu. Pak zakoupil jednu velkou obálku, do níž vložil všechny 3 malé obálky. Velkou obálku vhodil do poštovní schránky, když se předtím ujistil, že schránku budou vybírat až ve 2 hodiny odpoledne.

0: Velká obálka byla adresována Malcolmově bance, kde každé úterý zavírali právě ve 14:00. Malcolm předpokládal, že malé obálky budou z banky odeslány nejdříve zítra. To znamenalo, že má před sebou nejméně den neomezeného pohybu. Teď už k nikomu neměl žádné závazky. Zatímco Malcolm trávil zbytek dne ve věčné frontě turistů před Washingtonským památníkem, představitelé zpravodajských složek a policejního sboru začali obestírat mrákoty. Detektivové a agenti o sebe navzájem zakopávali. Každou chvíli odněkud přišlo hlášení, že Malcolm byl spatřen. Tři vozy plné zástupců tří různých agentur téměř současně dorazili k malému turistickému hotýlku. Agenti a detektivové měli za úkol prozkoumat tři různé stopy. Ukázalo se, že všechny tři byly falešné. Reportéři dotírali na nervózní představitele washingtonské policie s dotazy o vzrušující přestřelce na Capitol Hillu. Kongresmeni, senátoři a političtí čmuchálci všech odstínů neustále telefonovali na CIA, policii a sobě navzájem a dožadovali se, aby jim někdo potvrdil fámu o infiltraci CIA. Kevin Powell si opět hrál na kondora a snažil se uhádnout, co Malcolm asi dělal a dělá. Právě kráčel po East Capitol Street a hlavou se mu honily nepříjemné a znepokojující otázky. Krásný jarní den, jako by pro něj neexistoval. Když se ani od stromů, ani od budov nedočkal žádných odpovědí, rozhodl se, že to pro dnešek vzdá a vypravil se za ředitelem honu. Pavel dorazil pozdě, ale když rychle vešel do místnosti, starý pán k němu nevyslal jediný káravý pohled. Naopak, starý pán zářil jako sluníčko. Pavel si nejdřív pomyslel, že starý pán chce svou dobrou náladou zapůsobit na neznámého muže sedícího u kulatého stolu, ale pak postupně usoudil, že optimismus starého pána je opravdový. Neznámý byl snad ten nejmohutnější muž, kterého kdy Paul spatřil. Když seděl, bylo těžké odhadnout jeho výšku, ale Paul odhadl, že určitě měří hodně přes 2 metry. Nákladný, elegantní oblek neznámého muže skrýval přinejmenším 150 kilogramů masa a kostí. Paul si všiml, že mužova malá, prasečí očka ho pečlivě sledují a odhadují. Výborně, Kevine, řekl starý pán. Dobře, že se k nám můžete připojit. Tady doktora Lovce asi ještě neznáte. Paul neznal doktora Lovce osobně, ale měl ponětí o jeho práci. Doktor Crawford Lovc byl asi jedním z nejlepších psychologů diagnostiků na světě. Jeho práce však byla známá jen velmi úzkému okruhu lidí. Doktor Lovc byl vedoucím skupiny pro psychologická a psychiatrická vyhodnocení při CIA. Tato skupina disponovala téměř neomezenými prostředky a specializovala se na vyhodnocování povahových charakteristik všech známějších světových státníků a vybraných osobností. Když starý pán objednal pro Paula kávu, otočil se k němu a řekl: Doktor Lovc pracuje na našem případu. Během několika posledních dní mluvil s lidmi, seznámil se s prací našeho hocha, prostudoval jeho spisy a dokonce i bydlel v jeho bytě. Myslím, že se tomu říká rekonstrukce akčního profilu. Ale vy to jistě umíte vysvětlit lépe, pane doktore. Lovcův tichý hlas Paula překvapil.
1: Myslím, že už jste vše podstatné řekl, starý příteli. Chci se s Malcolmem důkladně seznámit, abych přišel na to, co udělá. Všechno, co vám teď můžu říct, je, že asi bude fantasticky improvizovat. Pokud to nebude zapadat do jeho plánu, bude ignorovat cokoliv, co mu řeknete.
2: A co s tím budete dělat?
0: Zeptal se Paul a hned se zastyděl, že své neuspořádané myšlenky vyřkl nahlas.
1: Rozmístil jsem své lidi na různých místech ve městě, kde by se Malcolm mohl objevit. A teď, když dovolíte, bych se k ním rád vrátil.
0: Doktor Lovc se skývnutím hlavy rozloučil se starým pánem a Paulem,

odpověděl studeně. Protože, můj drahý hochu, nikdy není na škodu mít v revíru spoustu lovců, lovících různými způsoby. Hrozně moc stojím o Malcolma a proto musím využít všechny možnosti, které mám k dispozici. A teď mi povězte, co je nového u vás. Paul mu to sdělil slovy, která použil už mnohokrát předtím. Žádný pokrok.

0: Přesně v 4:30 odpoledne se Malcolm rozhodl ukrást auto. Uvažoval i o jiných způsobech, jak si opatřit dopravu, ale všechny je postupně vyloučil. Byly příliš riskantní. Problém mu pomohla vyřešit prozřetelnost, která se za tímto účelem spojila s americkou legií válečných veteránů a jistou známou palírnou whisky z Kentucky. Nebýt toho, že americká legie pořádala celonárodní konferenci na téma mládež a drogy, Elvin Phillips by nebyl ve Washingtonu, natož u washingtonského památníku. Sám velký velitel legie pro stát Indiana vybral Elvina, aby se zúčastnil konference a co nejvíce se poučil o zlu, které drogy páchají mezi mladými lidmi. Po dobu trvání konference dostal zvláštní propustku, která mu měla umožnit obejít frontu u Washingtonova památníku. Propustku sice včera ztratil, přesto se cítil být lidičkám doma povinován památník zhlédnout. Nebýt jisté palírny whisky z Kentucky, nebyl by teď Elvin notně podnapilý. Palírna totiž podarovala každého účastníka konference litrem své nejlepší whisky. Včerejší film popisující, jak užívání drog vede ke zvrácenému sexu mezi půvabnými nedospělými dívenkami, Elvina tak rozrušil, že celou láhev ještě ten večer vypil. Whisky mu natolik zachutnala, že si koupil ještě jednu láhev, aby s její pomocí přežil zbytek konference a vyrazil klín klínem. Stačil vypít téměř celou láhev ještě dřív, než jednání konference skončilo. Pak se dopotácel k Washingtonovu památníku. Malcolm nenašel Elvina, ale Elvin našel Malcolma. Připojil se k frontě turistů a všem, kteří o to stáli, hlasitě vysvětlil, že na tomhle zatraceném slunci stojí jen proto, že je vlastenec. Nemusel tady vlastně vůbec čekat. Mohl jít rovnou nahoru, jenže ta zatracená štětka mu čmajzla zatracenou peněženku a s ní taky tu zatracenou propustku. Ta ale pěkně protáhne nos, až zjistí, že v peněžence měl jen šekovou knížku. Kde pak není nad šeky? Měla zatraceně velký prsa, to teda jo. Krucinál, když se s ní chtěl jenom projet ve svým novým bouráku. Jakmile Malcolm uslyšel slovo bourák, okamžitě pocítil silnou nevoli k zatraceným levným štětkám a zároveň velkou lásku k americké legii, státu Indiana, kentucké whisky a Elvinovu úplně novému Chrysleru. Dali se do rozhovoru a Elvin se brzy dozvěděl, že mluví s Johnem, kolegou veteránem, jehož koníčkem jsou automobily. Jen si ještě přihni, Elvine, starý brachu. Fakt? Ty vážně žereš auťáky? Byla to tak důležitá informace, že Elvin málem přestal upíjet. Na druhé straně však právě narazil na bezvanovýho kamaráda a to se přece muselo zapít. Chceš vidět jeden prima bourák? Úplně novej. Poprvé jsem ho vlastně řídil, když jsem se měl z Indiany. Byl jsi někdy v Indiáně? Musíš přijet a stavit se u mě. Představím tě mý starý. Není to žádná krasavice. Sakra, teď je nám oběma už 45. Ale že na to nevypadám. Že ne? Co jsem to říkal? Jo, o starý jsem ho mluvil. Fajn ženská je to, fajn. Fajn ženská, kapku při těle, ale já si zase potrpím na... Tou dobou už Malcolm vymanévroval Elvina z davu a dovedl ho na parkoviště. Také si několikrát přihnul z lahve, kterou Elvin pečlivě ukrýval pod kabátem. Malcolm vždy zvedl lahev k sevřeným rtům a několikrát pohnul ohryskem, aby dokázal, že mu whisky chutná. Nechtěl, aby alkohol zpomalil jeho reakce. Elvin z lahve upíjel tak mocnými doušky, že Malcolmovu abstinenci více než vynahradil. Malcolm a Elvin spolu probrali tu zatracenou mládež a ty její zatracený drogy. Zvláště dívky. Nezletilé dívky, krásné jako obrázek a už navyklé na marihuanu, připravené udělat cokoliv, doslova cokoliv, jen aby se k té své zatracené droze dostali. Malcolm se meziřečí zmínil, že ví, kde se dvě takové dívky poflakují. Za zatracenou marihuanu udělají cokoliv. Elvin ho přerušil.
1: Fakt?
0: Zeptal se. Když ho Malcolm ujistil, že je to opravdu tak, Elvin se usilovně zamyslel. Malcolm chvíli nechal rozhovor skomírat a pak Elvin navrhl, že by nebylo špatné se s takovými dívkami seznámit. Aspoň by mohl lidičkám doma v Indiáně poreferovat, jak to s těmi drogami doopravdy je. Dívky se poflakovaly asi někde na veřejnosti a proto bude nejlepší, když pro ně John zajede a přiveze je sem. Pak by všichni mohli společně odejít do Elvinova hotelového pokoje a podebatovat si. Ano, radši tam než tady. Aspoň Elvin konečně zjistí, proč jsou ochotné udělat cokoliv, ale doopravdy cokoliv, za tu zatracenou marihuanu. Došli k novému nablízkanému autu a Elvin podal Malcolmovi klíčky.
2: Mám plnou nádrž. Až po okraj, fakt. Nepotřebuješ prachy?
0: Elvin hrábil do kapsy a vytáhl ošoupanou peněženku.
2: Vem si, co potřebuješ. Ta děvka mi včera vzala akorát šekovou knížku a ta jí bude na pendrek.
0: Malcolm si vzal peněženku. Zatímco si Elvin poněkud neohrabaně přihýbal z lahve, jeho nový přítel odstranil z peněženky všechny dokumenty, včetně technického průkazu auta. Vrátil peněženku Elvinovi.
2: Tu máš, řekl.
0: Myslím, že nebudou chtít peníze hned. Asi až potom. Elvinův nový přítel se tajemně pousmál a spiklenecky mrkl okem. Elvinovo srdce se rozbušilo vzrušením. Na to, aby se u něj objevily ještě nějaké jiné příznaky, byl už příliš opilý. Malcolm odemkl auto. Na předním sedadle ležela sprohýbaná čepice se štítkem. Na podlaze stálo 6 plechovek piva v dárkovém balení. Elvin si je koupil, aby se jejich pomocí překonal vedro. Malcolm nasadil čepici svému příteli na hlavu a prázdnou lahev od whisky mu vyměnil za pivo. Pohlédl do zčervenalého a spoceného obličeje a setkal se s párem kalných očí. Ještě 2 hodiny na slunci a Elvin usne tvrdým spánkem opilce. Malcolm se usmál a ukázal prstem na nedaleký trávník. Až se s nimi vrátím, setkáme se tamhle. Pak půjdeme do tvého pokoje. Určitě nás poznáš. Obě mají velký prsa. Než to pivo vypiješ, jsem tu s nimi zpátky. S ničím si nedělej starosti. Něžně Elvina postrčil směrem k parku. Když vyjížděl z parkoviště, pohlédl do zpětného zrcátka právě včas, aby uviděl, jak Elvin s těžkým žuchnutím usedl na trávník stranou od ostatních lidí. Když Malcolm zahýbal za roh, Elvin právě otevřel první plechovku piva a dal si první mocný hlt.

Benzínová nádrž auta byla opravdu plná. Malcolm zabočil na kruhový objezd kolem města. Chevy Chase na chvíli zastavil u restaurace, aby si dal smažený sýr a zašel na záchod. Tam si ulevil a zkontroloval svou pistoli. Elwood Lane číslo 42 opravdu bylo panské sídlo. Dům byl ze silnice sotva vidět. Jelo se k němu po soukromé cestě uzavřené pevnou železnou bránou. Další nejbližší obydlí bylo nejméně míli odtud. Dům byl ze tří stran obklopen hustým lesem. Pozemek směrem k silnici byl částečně vykácený. I když Malcolm dům zahlédl jen letmo, bylo mu jasné, že to není žádný domeček. Zastavit a prohlédnout si ho podrobněji by však nebylo moudré. U malého benzínového čerpadla dostal mapu okolí. Vyčetl z ní, že v lesích za domem už nikdo jiný nebydlí. Když čerpadláři řekl, že je ornitolog na dovolené a že tu někde v okolí možná zahlédl velmi vzácný druh drozda, čerpadlář mu ochotně vysvětlil, kudy vedou malé venkovské silničky nezanesené do mapy, které by ho mohly dovést k drozdím hnízdům. Jedna taková silnička, spíše cesta, vedla za domem číslo 42. Díky čerpadlářově ochotě Malcolm našel tu správnou silnici. Hrbolatá, nevyasfaltovaná štěrková silnička se vinula po úbočích kopců, přes strouhy a potoky, protínala zarostlé pastviny. Lesy byly natolik husté, že Malcolm viděl jen málo z okolní krajiny. Štěstí se ho však opět podrželo. Když vyjel na vrchol jednoho z kopců, uviděl dům po své levici, asi míli odtud. Malcolm sjel autem ze silnice a dokodrcal se na malou mítinu. V lese bylo ticho a obloha začínala dostávat růžový nádech. Malcolm se rychle prodíral houštím. Věděl, že se k domu musí dostat před setněním. Potmě by ho nikdy nenašel. Trvalo mu to půl hodiny ostré chůze. Slunce už zapadlo a začínalo se smrákat, když dorazil na vršek malého kopce. Dům stál přímo pod ním. Měl k němu 300 metrů. Malcolm ulehl na zem a snažil se popadnout dech. Světla už valem ubývalo a on si chtěl všechno pořádně vtisknout do paměti. V oknech domu se občas myhl nejasný obrys postavy. Dům měl velký dvůr obestavěný kamennou zdí. Za domem byl malý přístřešek. Rozhodl se, že tu počká do setmění.

A zítra se podíváme na to, co se mezi tím v domě děje. Bude to už 14. předposlední část naší premiérové četby na pokračování z románu Jamese Gradyho 6 dnů kondora. Do češtiny ho přeložil Oldřich Černý, pro rozhlas adaptoval Michal Plzák a četbu s hercem Jakubem Albrechtem natočil režisér Josef Kačmarčík. Pokračování tedy zítra opět od 18.30 a všechny odvysílané epizody zůstávají ve vltavském audioarchivu, každá přesně po 8 týdnů od odvysílání. No a do rámce filmového léta na Vltavě spadají v tomto týdnu také naše odpolední povídky. Ta dnešní byla o režisérce dokumentárních filmů Aleně a kameramanovi Petrovi, kteří chtěli natáčet o někdejší kontroverzní zdi v Matiční ulici v Ústí nad Labem. Povídku napsal básník a prozaik Stanislav Beran, uvedli jsme ji dnes odpoledne a dodatečně nebo opětovně si můžete poslechnout z našeho internetového audioarchivu nebo pomocí mobilní aplikace Můj rozhlas. A zítřejší odpolední povídka bude od Pavly Horákové o jedné filmové hvězdě, která nikdy nezazářila. A teď 60 minut hudby a taky filmové.

0: Sedmé nebe.
1: Hezký večer, zdraví vás Sára Vondrášková u pořadu Sedmé nebe. V dnešním sedmém nebi se budeme soustředit na hudbu, která doprovází nebo zaznívá spíše ve filmech Wima Wenderse. Wim Wenders patří k nejvýraznějším osobnostem takzvaného nového německého filmu 70. let. Narodil se v Düsseldorfu a než se definitivně vydal k filmu, studoval medicínu a filozofii a nějaký čas strávil také v Paříži, kde chtěl původně studovat malířství. Nakonec vystudoval tedy film v Mnichově a už od začátku jeho tvorby bylo patrné, že pro něj film není jen vyprávění příběhu, ale také způsob, jak zachytit prostor, čas, pohyb a atmosféru. Wendersovy filmy jsou často filmy o cestě, skutečné i té vnitřní. Jeho hrdinové cestují autem, vlakem, po amerických dálnicích nebo evropských městech, ale zároveň hledají sami sebe, své místo ve světě a nějaký způsob, jak být s druhými lidmi. Wenders má mimořádně silný vztah k americké hudbě, k rocku, blues, country, folku i popu, jak dnes ostatně uslyšíme. První skladba od kapely Caned Heat s názvem On the Road Again otevře dnešní sedmé nebe. Caned Heat jsou americká blues rocková skupina, která se proslavila především psychedelickým blues a fascinací americkou bluesovou tradicí. A On the Road Again patří k jejich nejslavnějším nahrávkám, určitě skladbu znáte. Wenders si ji použil ve filmu Alice in the Cities z roku 74 a píseň zazní v jedné z charakteristických scén filmu, kdy se hrdinové ocitají na cestě a hudba z jukeboxu na chvíli převezme roli vypravěče. Caned Heat a On the Road Again.

50 cents. No phone, no boo, no pets. I ain't got no cigarettes, but 2 hours of pushing broom buys a... Roger Miller a skladba King of the Road. Roger Miller byl americký country zpěvák, skladatel a jeden z velkých mistrů písní o cestování a životě mimo konvenční společnost. King of the Road pochází z roku 65 a dnes patří už ke klasice amerického country. Wim Wenders ji zařadil do svého filmu Im Lauf der Zeit, Králové silnic, neboli tedy King of the Road, a pochází z roku 76. Film sleduje dva muže, kteří cestují po západním Německu. Jejich cesta je dlouhá, pomalá a do značné míry improvizovaná. A Roger Miller do ní přináší velmi americký obraz člověka, který nepotřebuje domov ani společenské jistoty. Zůstaneme u tohoto filmu s další skladbou Just Like Eddie v podání u hudebníka, umělce Heinz.

Joe Ely a skladba Standing at the Big Hotel. Joe Ely je výrazná postava texaského country a jeho Standing at the Big Hotel Wenders použil ve filmu Der Standardinge, The State of Things, neboli Stav věcí z roku 1982. Tento film patří asi mezi mé úplně ty nejoblíbenější filmy ze všech. A kdo jste jej neviděl, určitě doporučuji ke shlédnutí. Film vznikal mimo jiné v Portugalsku a vypráví o filmovém štábu, který se ocitne v podivné situaci, kdy se jeho natáčení zastaví kvůli nedostatku peněz. Wenders zde velmi otevřeně tematizuje samotné filmování, vztah mezi realitou a fikcí a také otázku, co vlastně znamená být filmařem. A my se přesuneme v rámci tedy stavu věcí a tohoto filmu k umělci a hudebníkovi, který byl jedním z nejdůležitějších Wendersových spolupracovníků a jejím hudebník Jürgen Knieper. Knieper komponoval hudbu pro řadu Wendersových filmů a jeho hudba je úplně jiná než písně, které jsme slyšeli před chvílí. Místo amerického rocku a country přichází taková minimalistická, atmosférická, někdy až trošku, nechci říct nepříjemná, taková disonantní, tak hezky právě nepříjemná, příjemně nepříjemná hudba, plná právě nějakého toho neklidu, samoty, takového zvláštního prostoru. A jeho hudba je zvlášť zásadní ve filmech The American Friend, The State of Things a Wings of Desire. My si poslechneme skladbu Question of Lights and Darks právě z filmu The State of Things. A je to jeden z typických Knieperových minimalistických kusů, které fungují spíše jako atmosférická vrstva, než jako klasická melodická filmová hudba. Jürgen Knieper a Question of Lights and Darks.

Jürgen Knieper a skladba Der Himmel über Berlin. Jeden z nejslavnějších Wendersových filmů vůbec, Der Himmel über Berlin, tedy Wings of Desire, či česky Nebe nad Berlínem z roku 87. Jürgen Knieper zde vytvořil hudbu pro Svět andělů. Film se odehrává v rozděleném Berlíně a sleduje anděly, kteří pozorují lidi, slyší jejich myšlenky a snaží se je utěšovat. Hlavní anděl Damiel se ale zamiluje do akrobatky Marion a zatouží po něčem, co anděl nemůže skutečně prožít po lidském životě. A my se přesuneme k dalšímu filmu, právě ještě s Jürgenem Knieprem, skladatelem, který tvořil nebo podílel se na několika Wendersových filmech. Poslechneme si skladbu Der Sterbende auf der Brücke, tedy umírající na mostě. Je to skladba z filmu Wings of Desire a je spojena s jedním z nejpůsobivějších motivů filmu. Anděle mohou slyšet lidské myšlenky a být svědky lidského utrpení, ale nemohou vždy zasáhnout.

Nick Cave a The Bad Seeds a skladba The Czarny. Nick Cave patří k nejvýraznějším hudebním představitelům postpunku, gothic rocku, rocku, temné alternativní hudby. Tím ten výčet určitě nekončí. A Wim Wenders byl velkým obdivovatelem Nicka Cavea. A Cavea se dokonce povedlo mu získat pro tento svůj film Wings of Desire. A Nick Cave se tu objeví osobně právě se svou kapelou. The Czarny pochází z alba Your Funeral, My Trial a ve filmu má velmi konkrétní význam. Marion, akrobatka v cirkusu, poslouchá tuto skladbu ve chvíli, kdy se její cirkusový svět rozpadá. Píseň o odcházejícím karnevalu tak získává téměř symbolický význam. My se přesuneme k Laurie Anderson, další velmi důležité postavě celosvětové alternativní experimentální hudby a její skladby Angel Fragments. Laurie Anderson je americká experimentální umělkyně, hudebnice a performerka, která od 70. let zásadně ovlivnila podobu elektronické a konceptuální hudby. Angel Fragments je mimořádně zajímavý případ. Wenders Anderson požádal o hudební materiál během dokončování filmu a Laurie později vzpomínala, že ji jednoduše napsal, jestli mu může poslat nějaké Angel Fragments, a tak mu poslala kazetu s materiálem a Wenders si prostě použil ve filmu. Poslechneme si skladbu Angel Fragments od Laurie Anderson.

Pale Blue Eyes od kapely Velvet Underground. Pochází z roku 69 a je jednou z nejjemnějších písní Lou Reeda a celé kapely. Skladba se objevuje v jednom z Wendersových nejnovějších filmů, a to Perfect Days z roku 2023. Hlavní postava Hiriyama, kterého hraje Koji Yakusho, pracuje jako uklízeč veřejných toalet v Tokiu a jeho život je velmi jednoduchý a strukturovaný. Každý den ale poslouchá hudbu z kazet a právě hudba nám postupně odhaluje jeho vnitřní svět i minulost. Wim Wenders sám vysvětloval, že hudba byla pro film zásadní, protože pomáhá vyprávět příběh a říká nám, odkud Hirayama přichází. Pale Blue Eyes je proto mnohem víc než nostalgická píseň. Je to součást portrétu člověka, který si svůj vnitřní svět chrání pomocí hudby. A z tohoto filmu pochází i následující skladba od Patti Smith s názvem Redondo Beach. Pochází tato píseň mimo tento film pochází z jejího zásadního alba Horses z roku 75 a Patti Smith zde kombinuje rock, poezii a velmi osobní způsob vyprávění. Stejně jako Pale Blue Eyes se Redondo Beach objevuje v tomto filmu a je to takový jeden z krásných rysů Wendersova filmového jazyka. Jeho postavy často nemusí říkat vlastně, co cítí. Stačí, že pustí určitou píseň. Redondo Beach tak uzavírá trošku

Lou Reed a jeho skladba Perfect Day z filmu Perfect Day s Wima Wendersem. Kdo jste film z roku 2023 neviděl, vřele doporučuji. A my dnešní sedmé nebe s Wimem Wendersem uzavřeme skladbu Angie od Rolling Stones, která zaznívá v jeho starším filmu Alice ve městech. A toto sedmé nebe bylo vlastně, nebo je posledním takým tím filmovým speciálem, čili příští týden, až se uslyšíme, tak se vrátíme opět k novinkám z elektronické alternativní scény. Budu se na vás těšit opět v 7 hodin večer a jako poslední tedy dnes skladba Angie od kapely Rolling Stones. Hezký večer.

0: Některá Sedmá nebe vysílaná během těchto prázdnin jsou reprízy, ale mnoha nikoli, a jejich autoři se v duchu letošního vltavského filmového léta zaměřují na filmové soundtracky, což byl i případ Sedmého nebe dnešního se Sárou Vondráškovou. Ta nás během své právě skončené hodiny provezla filmografií německého režiséra Wima Wenderse a uzavřela tuto jízdu písní Angie od Rolling Stones. Zítřejší Sedmé nebe bude s Milanem Zeissem a ten bude vybírat ze zatím nejnovější desky londýnské songwriterky jménem Nilüfer Janja. Jejíž rodinné kořeny ovšem nejsou britské, ale irsko-karibsko-turecké. A zejména turecké vlivy jsou z její tvorby velmi patrné. Poslechněte si průřez její novinkou zítra večer opět mezi 19. a 20.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: Skladeb pro dvě harfy není mnoho, ale existují a hlavně samozřejmě existuje nespočetně skladeb pro dvě harfy upravitelných, případně pro dvě harfy s flétnou. A proč to říkám? Protože Lidie Hertlová a Kateřina Valášková jsou harfenistky a Mario Messán je flétnista. Společně vystoupili letos na jaře tady u nás v rozhlasové budově na Vinohradech a záznam vám nabídneme k poslechu už za malý okamžik. Budou to v podání jmenovaných tří členů Symfonického orchestru Českého rozhlasu, skladby Wolfganga Amadea Mozarta, Bedřicha Smetany, Jacquese Ibera, ale také třeba Zdeňka Zahradníka. Jihočeský malíř Karel Walter patřil k výrazným solitérům českého výtvarného umění 20. století. Jako umělec byl skutečně mnohostranný. Kromě klasického malířství se věnoval třeba i malbě na sklo, kresbě, grafice, fotografii. Proslul ale hlavně jako krajinář, který byl stále v pohybu. Krajinomalbu nepojímal popisně, ale jako svůj vlastní prožitek. A náčrtník používal také na místo zápisníku pro své úvahy a vzpomínky. No a my dnes, u příležitosti letošního 20. výročí úmrtí tohoto umělce a zároveň odbojáře, zařazujeme do programu jemu věnovaný souzvuk, tedy výběr z básní, krátkých pros, vzpomínek a dopisů Karla Waltra v souzvuku s hudbou Gustava Mahlera a Leoše Janáčka. Začátek bude ve 22 hodin. A mezi 11. a půlnocí se pak ještě znovu začteme do tajného deníku Lory Palmrové a zopakujeme si dnešní úvodní část rozhlasových vzpomínek filmového historika Borise Jachnina. Milí přátelé, ať se vám hezky poslouchá. A jen ještě zopakuji, že následující koncert nebudeme vysílat živě, ale ze záznamu pořízeného letos na jaře 27. dubna.
1: Koncert Sočer.

Kdo v zlaté struny zahrát zná, jej ctěte víc než sebe, neboť vás tak Bůh miloval, že poslal vám ho z nebe. Hrozné, když Bůh neúrodou a morem trestá přísně, však ze všech trestů největší, když národ nemá písně. A všichni tady ve studiu jedna kýváme, protože Vítězslav Hálek to krásně řekl touto básničkou, která je i trochu, řekl bych, aktuální. Vítejte, milí přátelé, tady ve studiu 1 na Vinohradech. Milí posluchači u stanic D, u stanice D-dur, vítáme vás u přímého přenosu a také posluchače Vltavy. Konstatujeme, že těch, které v zlaté struny zahrát znají, tu máme hned dvě, ale mluvím jenom o těch, které jsou na pódiu. Totiž skvělé harfenistky, z nichž jedna završila nebo jaksi ukončila své stálé angažmá v Sočru, kdežto ta druhá teprve začíná. Nicméně Lidii Hertelovou tady stejně vidím pořád, takže to s tím ukončením asi nebude tak žhavé. A Kateřina Valášková, tu tady srdečně vítáme. Je to jakési jako předání žezla. Všimněte si, že tady ta část harfy je dost podobná žezlu, takže to jaksi i vizuálně musíme potvrdit. A můžeme k tomu také přidat takovou variaci na známý vtip, co je krásnější než harfa, totiž dvě harfy. Já jsem zažil takovou věc, která by mohla znít jako anekdota, ale opravdu se to stalo. A sice obrátil se na mě ekonom jednoho orchestru, ale ne Sočru, ne rozhlasu, my máme neuvěřitelně kulturního finančního ředitele, ale bylo to v jiném nejmenovaném orchestru. A ten ekonom se mě ptal, jestli je opravdu nutné, aby ve stavu orchestru byly dvě harfy, a jestli je to proto, že ta harfa je příliš slabá na ten orchestr, jestli by to nešlo vyřešit mikrofonem a zesilovačem. Tak jsem se rozhovořil o diatonice, chromatice a ladění v cezdur a on už tak se chytil za hlavu a říkal, dobře, tak to tak necháme. A zachránil jsem, doufám, obě dvě harfenistky. Nože, dosti slov a je tu příležitost a ten okamžik, kde má zaznít první číslo, jaké to bude, to je zcela zjevné.

Lidie Hertelová a Kateřina Valášková zahráli transkripci Smetanovy písně Kdo v zlaté struny zahrát zná podle Vítězslava Hálka. A my budeme pokračovat ještě jednou skladbou pro dvě harfy, už výrazně rozsáhlejší, od Marcela Tourniera, což byl francouzský skladatel a harfista, zemřel v roce 1951 a vymyslel pro harfu nové technické prvky. Jak asi víte, na harfu se hraje pouze 8 prsty, malíček se nepoužívá. Vždycky se ptám, proč, a nikdy mi to ještě nebylo uspokojivě vysvětleno. A zajímalo by mě, jestli ten Tourniere zkoušel někdy třeba ten malíček využít, ale asi ne, asi je to neprůrazné, takže asi se to nedá prorazit, tato věc. Takže tak to zní v plném obsazení 8 prstů, 4 preludia pro vlastně 16, pardon. 4 preludia pro dvě harfy Marcela Tourniera.

přímém přenosu na stanici D-dur jste poslouchali 4 preludia pro 2 harfy Marcela Turniera. Hrála Lidie Hertelová jakožto předávající žezlo harfenistické a Kateřina Valášková jako přijímající. Kdyby nešlo o pokojné předání, ale o souboj, pak by sekundantem byl Mario Messani, flétnista, který za chvíli vystoupí, ale protože jde o pokojné předání, tak Mario Messani tu má roli spíše nějakého jaksi patrona, nebo napadá mě notáře, který dohlíží na správnost toho předání. Notář v hudbě přeci může znamenat i něco jiného, co znamená v právnickém oboru. Takže to, co teďka zazní, je skladba od autora, který má francouzské křestní jméno a italské příjmení Eugen Boca, protože se narodil matce francouzce a otci Italovi. A byl to takový neoklasik, který skládal pro všechny možné, zejména dechové instrumenty a byl velmi ceněný. Ve své době dostal římskou cenu, bydl v té vile Medičejských v Římě a psal také etídy pro různé nástroje a typické je pro něho ohromný cit pro jakýkoliv instrument. No a to, co uslyšíme, možná bude důkazem této jeho schopnosti. Eugen Boca, ária pro flétnu a harfu.

0: Milí přátelé, na harfu je velmi obtížné hrát, to je zjevné. I když přidáme k těm rukám tu práci nohou z pedály, to je strašně choulostivé. Ale mohu vám říci, že ještě obtížnější je pro harfu psát. Dá se říci, že v podstatě harfisté a harfenistky hrají hudbu jenom od těch soudobých skladatelů, kteří jsou také harfenisté. Prostě, kdybyste někdo z vás se třeba rozhodli v příští době začít komponovat, tak rozhodně nezačínejte harfou, protože tam ta naděje na úspěch je opravdu naprosto minimální. Ale existují výjimky. Mezi námi sedí Zdeněk Zahradník. Ahoj, Zdeňku. My jsme spolu nedávno natočili takové video ke Zdeňkovým 90. narozeninám, které se blíží, ale nějak jsi tam neříkal, že hraješ na harfu. Hraješ na harfu?
1: Ne, chraň pán Bůh. Ne, kde tak.
0: A přesto píšeš a ono se ti to hraje. Jak jsi to dokázal? Ty ses nějak vcítil.
1: No, musel jsem se vcítit. A vlastně tím tématem, které jsem si vzal jako ke zhudebnění, je Šeherezáda, Tisíc a jedna noc, a to mě inspirovalo.
0: No, jak jste vyřešil teda? Ona ta Šeherezáda inspirovala i jiné.
1: No, to je pravda, ale tak já jsem, jak asi víte, je to Tisíc a jedna povídek, které Šeherezáda musela Rašidovi vyprávět, aby nedošla ztráty života. A takže já jsem nezhudebnil jednu povídku, ale v podstatě takový ten opar toho, kdy ta Šeherezáda vypráví. Bohužel jsem neměl možnost se s ní osobně seznámit, čehož velmi lituji.
0: To by bylo delší teda rozhodně. A máme si tam všimnout nějakého třeba motivu, který by nás jaksi propojil s tou atmosférou orientální?
1: Já si myslím, že celkové vyznání, celkové jako ten charakter té skladby, že to napoví lépe než slova.
0: Tak my budeme poslouchat pozorně. Ještě když sem bude na pódium paní Hertelová, tak se jí zeptám, jestli tam Zdeněk napsal něco, co se skutečně hrát nedá.
2: Já myslím, že pan Zdeněk Zahradník opravdu pro harfu psát umí. My jsme tam nemuseli víceméně nic si upravovat.
0: Fascinující. Tak se těšíme na jeho pohádku Tisíce a jedné noci.

To byly pohádky Tisíce a jedné noci Zdeňka Zahradníka, který odměnil pod dohledem své paní obě dvě harfenistky Polibky. A my teď přestoupíme k něčemu, co je sázka na jistotu, Wolfgang Amadeus Mozart. Všichni známe hudební formu koncertu, kde solista vede dialog s orchestrem, ale také existuje dvojkoncert, kde dva solisté vedou dialog jednak mezi sebou a jednak s tím orchestrem. A to jsou moc zajímavé skladby a ku podivu Mozart napsal za celý život jenom dvě takové. A to je koncertantní symfonie pro housle a violu, pozdní dílo, velmi slavné, a potom koncert C-dur pro flétnu, harfu a orchestr. Orchestr tu dneska nemáme, ale harfa dokáže lecos. To znamená, že pan Messány bude hrát na flétnu, paní Lidie Hertelová bude hrát part toho celého orchestru a Kateřina Valášková je tou druhou solistkou v tomto koncertu. To všechno se dá ve třech zvládnout a hraje Mario Messány, Lidie Hertelová a Kateřina Valášková v přímém přenosu na stanici D-dur.

0: To byla druhá věta z koncertu C-dur pro flétnu, harfu a orchestr Wolfganga Amadea Mozarta, hraná ovšem ve dvou harfách a jedné flétně. Naše země se může pyšnit neuvěřitelným vysokým výskytem skvělých harfenistek. Dokonce bych řekl, že ještě neuvěřitelnější je výskyt harfenistek v tomto sále dnes večer. Jestli si kdokoliv z vás vybaví nějaké jméno slavné harfenistky, tak se s největší pravděpodobností strefí do někoho, kdo je tady v sále. A já nebudu jmenovat, ale jednu harfenistku bych rád jmenoval, paní Dagmar Platilovou. Já se za ní vypravím s dovolením, teda spíše bez dovolení, protože to ona to neví, že jí budu zpovídat, a proto si sedla až úplně dozadu do sálu, ale technika je bezdrátová, dobrý.
1: Co vám mám říct?
0: Tak já zase půjdu. Jaké jsou podmínky pro to, aby v jedné zemi vzniklo tolik virtuózů na jeden nástroj?
1: No, podmínky za mých mladých časů byly hrozný, teda. Jo, ale časem, jak tak život šel a všechno se vyvíjelo, to je ve všech oblastech, že jo, tak taky dostávali se harfistky, šeli jak za hranice, konečně, no, taky si koupili nějaké nástroje kvalitní, že jo, a všechno se zlepšovalo, tak je jich tady hodně, ale ono jich všude hodně, víte. Já jsem žila v Americe, tam je jich teda strašně moc.
0: No ale vy jste dojist, tak jste, jako všichni řeknou, že vy jste tak určitě jako zakladatelkou té tradice tady.
1: To snad ne.
0: No, a to slyšel.
1: To vážně, to já nevím, opravdu. No tak asi jo, trochu.
0: No. To mi stačí tohle, to děkuji. Ale ještě mi nestačí jedna věc. Vy jste byla žákyní Marcela Grandjeaniho. Kdo to byl a proč máme teď poslouchat jeho hudbu?
1: Poněvadž to byl vyhlášený profesor, hrozně uctívaný, který byl Francouz, a protože v Paříži byl ještě jeden, který se jmenoval Pierre Jamet, a to byly takové osobnosti, že tam nemohli zůstat oba, tak Marcel Grandjeani odjel do New Yorku a tam teda učil na Juilliard School. A já jsem se teda o něj taky učila.
0: Žákyníka tedy, jak si, já bych to řekl, při vaší skromnosti.
1: Psal skladby, že jo, pro harfu, protože to uměl, že hrál sám na harfu. A tak, no, kdybych vám měla říct nějakou maličkost, tak mi jeden dirigent americký říkal, nikomu neříkejte, že jste zažila Grandjeaniho. Jakože teda jsem hrozně stará.
0: Ne, to už byla ta poenta.
1: To byla ta poenta.
0: Tak rozhodně nevypadáte, že byste zažila Grandjeani.
1: Tenkrát, víte, ten pan dirigent si říkal, ježiš, neříkejte to.
0: Ne.
1: Že to potom si každý myslí, že se stará hrozně.
0: Tak my to neřekneme.

Tak to bylo dueto pro dvě harfy Marcela Grandjeaniho, Sally a Dinny, čtu-li to správně, po americky snad ano. Ale nyní osiřela Kateřina Valášková, paní Lidie si šla odpočnout a my teď poslechneme si soulovou harfu. Je to skladba od Deborah Henson Conant, což je americká skladatelka a samozřejmě harfistka. Zabývá se hodně jakýmisi crossovery, čili propojováním stylů, jako je jazz, flamenco, keltská hudba, dostala za to všechno dokonce i cenu Grammy. Bojí se dokonce sednout ani za elektrickou harfu, ale dnes bude znít harfa klasická a je to barokní flamenco, 6-minutová skladba od Deborah Henson Conanové.

Na stanici D-dur posloucháte přímý přenos koncertu, jemuž dominují Mario Messani, flétnista, a velké množství harfistek, z nichž dvě dokonce hrají, a to je Lidie Hertelová a Kateřina Valášková, která teď zahrála skladbu Barokní flamenko od Deborah Henson Conantové. A vrátí se nám Lidie Hertelová, aby s Mariem Messánim zahráli skladbu od Jacquesa Ibera, to byl bratranec Manuela de Falla, spolužák Onegra, Miloda. I on dostal římskou cenu a byl dokonce jejím organizátorem a byl to takový typický neoklasik, velmi pozitivní, který se ve své tvorbě téměř obešel bez disonancí. Jacques Ibert, Entr'acte, tedy mezihra pro flétnu a harfu.

Dario Besány a Lidie Herkelová zahráli skladbu Jacquesa Ibera. A nás teďka čeká skladbička od Carlose Salceda, což byl francouzský skladatel z Arkašonu, který se narodil sefardským židům rodičům, pak dlouho působil v USA. No a na co myslíte, že hrál tento skladatel? Správně, ale on to byl inovátor, který se přátelil s Edgarem Varèsem a trošku se ovlivňovali, takže on opravdu obohatil práci se zvukem harfy, vymýšlel nové způsoby, jak se na ní hrát, a byl to takový inovátor, že i zasáhl do toho, jak tyto nové hráčské techniky lze zapsat do not. Jeho skladba se jmenuje Píseň noci. A opět pro dvě harfy Lidie Hrtelová, Kateřina Valášková.

To byla zvukově opravdu zajímavá skladba od Carlose Salcera, píseň Noci. No a nás čeká poslední skladba, o toto finále se postará skladatel Wilhelm Popp, což byl pozdní romantik, v Hamburku působící, pozor, flétnista a klavírista, ale napsal velké množství skladeb pro různé nástroje. Za svého života byl velmi uznávaný, ale pak byl skoro zapomenut. Já jsem si ovšem jist, že umění Lidie Hertelové nebude zapomenuto nikdy a že dráha její nástupkyně Kateřiny Valáškové bude stejně dlouhá v řadách Sočru. Ostatně, že i budoucnost Sočru je donekonečna a že dneska můžeme konstatovat, že žezlo bylo předáno. Pozveme ještě pana Messányho, aby udělal obsazení této skladby kompletní. I jeho vítáme před poslední skladbou. A ta skladba má pěkné ekologické téma An die Natur. Wilhelm Popp, Mario Messány, Lidie Hertelová a Kateřina Valášková.

0: Ve studiu 1 Českého rozhlasu pomalu končí koncert, který byl uzavřen skladbou Wilhelma Popa Andina Tour. Hráli Mario Messány na flétnu, Lidie Hertelová na harfu a Kateřina Balášková též na harfu. Naše koncerty ze studia 1 budou dále pokračovat, jak všichni pevně věříme, a tudíž se můžeme těšit na další setkání i s naším skvělým publikem, v němž dnes zasedalo poměrně hodně kolegyň našich dvou harfenistek, Lidie Hertelové a Kateřiny Valáškové. No a my se pomalu splyneme, prolneme do běžného vysílání stanice Dédo.
1: Členové Symfonického orchestru Českého rozhlasu pravidelně účinkují nejen všichni pohromadě, například ve Dvořákově síni Rudolfena či ve Smetanově síni obecního domu, ale také v různých komorních seskupeních. A záznam jednoho takového koncertu jsme právě doposlouchali. Konal se letos 27. dubna přímo v budově rozhlasu ve studiu 1, které je zároveň velmi reprezentativní koncertní síní. Živě tehdy koncert vysílal Český rozhlas D-dur, moderoval jeho šéfredaktor Lukáš Hurník a my jsme pro vás měli záznam. Ale samozřejmě nejenom členové Sočru vystupují na komorních koncertech v naší Vinohradské jedničce. Letos 23. března tam hrálo české Noneto, hlavně skladby Antonína Dvořáka a Josefa Bohuslava Ferstra. A nahrávky vám zase nabídneme, a to přesně za týden, tedy v pondělí 31. srpna opět od 20 hodin. Rád bych upozornil také na náš nejbližší páteční koncert Klasika. Ten bude filmově zaměřený, na jeho programu bude Requiem za mého přítele, což je skladba polského skladatele Zbigniewa Preisslera, vytvořená na počest filmového režiséra Krzysztofa Kieślowského, s nímž Preissler spolupracoval na mnohé z zásadních snímcích. Preissnerovo Requiem za mého přítele zaznělo před 4 lety na festivalu Smetanova Litomyšl, a v rámci pomalu už končícího filmového léta na Vltavě vám záznam koncertu nabídneme teď v pátek 28. srpna večer. A než dnes večer bude 22 hodin a začne souzvuk, sestavený dnes ze vzpomínek, básní a dopisů malíře a hudebního skladatele Karla Waltra, poslechneme si kompletní první řadu slovanských tanců Antonína Dvořáka. Symfonický orchestr Českého rozhlasu řídí Vladimír Válek.

Furiant, Dumka, Polka, Sousedská, Skočná, Druhá sousedská, Druhá skočná a na závěr zase Furiant. To je všech 8 částí první řady slovanských tanců Antonína Dvořáka a hrali nám je rozhlasoví symfonikové s dirigentem Vladimírem Válkem. A přidáme k tomu ještě Polku a Romanci z Dvořákovy České svity ve stejné interpretaci.

0: Dozněl ještě malý výběr z české svity Antonína Dvořáka. Konkrétně jsme slyšeli polku a romanci. Hrál Socher pod taktovkou Vladimíra Válka. A teď vyměníme Antonína Dvořáka za Leoše Janáčka a Gustava Mahlera a hlavně přibude mluvené slovo.
1: Souzvuk.

malíř, zvláště pozoruhodný krajinář, grafik, fotograf, ale i básník a dokonce i hudební skladatel. A také odbojář, vězněný pak v nacistickém koncentračním táboře. To všechno byl jihočeský umělec Karel Walter. A před námi je teď pásmo sestavené z jeho vzpomínek, básní a dopisů. Připravila Marie Valtrová, umělcova dcera, v režii Hany Kofránkové účinkuje Miloš Hlavica a v režisérčině podání uslyšíme Valtrův medailon. Natočeno v roce 2013 a reprízu dnes zařazujeme s předstihem několika měsíců ke 20. výročí úmrtí Karla Waltra.

0: Když se mě někdo ptal, kde jsem se narodil, odpovídal jsem v Alžíru. Až později jsem se dozvěděl, že Alžír byla v Českých Budějovicích hospoda v Jírovcově ulici a že ji měl otec pravděpodobně v pronájmu a po mém narození v roce 1909, že si najal hospodu u Tetřeva na Lineckém předměstí. Tahle hospoda vlastně byla jako můj rodný dům, k ní jsem byl poután až do začátku protektorátu a konečně i 2 až 3 roky po něm. Královstvím hospody bylo její okolí, hlavně dvůr, veliký jako 3 tělocvičny. Po jedné straně stály stáje, stodola a naproti záda 2 ohromných lednic. Čtvrtou stranou byla vysoká zeď s vrátky do luk a zahrad. Dvířky ze dvora se šlo do luk, které byly volné až k rameni Vltavy a pak se táhly až ke Gellertově papírně. Louky a louky, z nichž bylo vidět naši hospodu vsazenou mezi Chudobinec, kasárna 29. pluku a továrnu na sirky Solo. Hlavní zdroj příjmu čerpala hospoda právě z tohoto umístění a pro nás děti tahle výběhová možnost byla něco, co dodnes pociťuji jako velký dar, co nám dávalo pocit, že jsme stále v přírodě a město je jen pro školu a nákupy.
1: V knize malíře Karla Waltra z náčrtníku vzpomínek, kterou právě otevíráme, ožívají České Budějovice počátku 20. století, kde se malíř 17. února 1909 narodil. Barvité vyprávění o hospodě u Tetřeva a jejich štamgastech se prolíná se záznamy osobních prožitků, kterého jako vnímavého chlapce přivedli ke hře na housle a k malování. Dojmy, které si uchoval, byly pro jeho další vývoj určující. Po ukončení měšťanské školy nastal čas rozhodování, co bude dál. Karel byl hodný syn a důvěřoval rodičům, kterým až do konce jejich života vykal a které oslovoval máti a tatínku. Rodiče chtěli, aby byl lakírníkem, ale přistoupili na to, že bude studovat na učitelském ústavu. Po jeho absolvování čekala Karla Waltra učitelská dráha, které se až do konce svých dní nespronevěřil. Jako učitel začínal v Českých Velenicích, kde poznal svou budoucí ženu Pavlu Mikoláškovou. V letech 1930 až 1938 byl jedním ze členů českobudějovické avantgardní umělecké skupiny Línie. Od samého počátku Karel Waltr upínal pozornost jak k malování, tak k hudbě. Hra na housle a znalost harmonie ho přivedly ke komponování. Hudby k baletu Prodavač iluzí, klavírních miniatur Potápěč ve zvuku a smyčcového kvartetu Krajiny s rybníkem. V téže době začal malovat obrázky na skle, které vystavoval v roce 1940 spolu s dalšími Jihočechy v Mozarteu u E.F. Buriana. Po vysídlení pohraničí na podzim 1938 museli Waltrovi opustit České Velenice. Jejich cesta vedla na další učitelskou štaci do Mladé Vožice a odtud v roce 1941 do Tábora, kde žili rodiče manželky Pavly. V květnu 1943 byl Karel Waltr zatčen gestapem, po vyšetřování odvezen do Terezína a v září 1943 deportován do Buchenwaldu. V Buchenwaldu získal práci v laboratoři s pokusnými králíky a morčaty. Kromě kreseb se z tohoto období uchovaly také jeho básně. Po osvobození Buchenwaldu se v květnu 1945 vrátil domů a trvale se usadil se svou rodinou v Táboře. V 50. letech se téměř donkichotským způsobem snažil propojit doktrínu socialistického realismu s myšlením avantgardy, samozřejmě bez úspěchu. Od 60. let se věnoval převážně krajinomalbě.

0: V roce 2007 vyšla obsáhlá monografie Evy Petrové Karel Walter 1909 až 2006. Ve vzpomínkové stati Můj otec a hudba napsal jeho syn, fagotista Jan Walter. Následovala dlouhá léta, kdy otec nekomponoval a věnoval se výhradně výtvarné tvorbě. Hudbu ovšem rád poslouchal, měl obrovskou diskotéku a se zaujetím hrával na housle. Nikdy nezapomenu na chvíle, kdy jsme spolu doma v Táboře muzicírovali. Na rozdíl ode mne, který se později etabloval jako profesionální hudebník, neměl otec žádné technické problémy. Hrávali jsme Tartiniho sonátu G-moll, některé Mozartovy sonáty, obě Beethovenovy romance, Dvořákovu sonatínu G-dur a celou řadu drobnějších skladeb, mezi nimi i 5 kusů pro housle a klavír, které otec napsal v roce 62. K souvislejšímu komponování se otec vrátil až v 70. a 80. letech, kdy vzniklo několik skladeb, mimo jiné koncertino pro fagot a smyčce nebo 6 meditací pro housle, violu a violončelo. Na posledních stránkách partitury 6 meditací je na Štědrý den 1981 otcovou rukou připsána poznámka, kterou jsem četl s dojetím, protože Vratkov byl častým cílem našich cest do přírody. A uvědomil jsem si, jak se v tomto textu prostoupily obě vášně mého otce. Dominantní výtvarná i ona skrytá hudební.
1: Dlouho jsem se pokoušel udělat něco v muzice, co by odpovídalo mým obrazům z Vratkova. Nevím, podařilo-li se aspoň něco z toho v 6 meditacích. Nechtěl jsem popisovat, ale prostřednictvím zamyšlení, které je ovlivněno právě Vratkovem, říct si něco o tom, jak na mne krajina Vratkova působí. Je tu několik podstatných rysů. Za prvé je ještě v mnohém nedotčená. Působí starobile a má plno znaků přirozenosti. Za druhé, člověk se jí víc přizpůsobuje a nesnaží se jí znásilňovat. Lidské projevy vůči přírodě nejsou ještě tak rafinované. A za třetí, její přírodní bohatství, listoví, kamení, dřevo, křoviny i potoky, tohle všechno dává zvláštní charakter meditaci, která je víc nakloněna k smutku a monumentálnosti. Vznešenému smutku.
0: V posledním období života, zvláště po smrti jeho ženy Pavly, se Karel Walter jako malíř i člověk pozvolna vytrácel. Přestával vidět, takže nemohl číst a psát. Zůstávala mu jen hudba. Dlouhé a dlouhé hodiny poslouchal skladby svých oblíbených mistrů Antonína Dvořáka, Gustava Mahlera a Dmitrije Šostakoviče. Stále dokola si přehrával Apalačské jaro Aarona Coplanda, kterému nikdy nezevšednělo. A jeho rozbrázděná tvář se začínala podobat staré tváři krajiny, kterou tak často zobrazoval. Když 17. listopadu 2003 malíř a skladatel Karel Walter zemřel, bylo mu 97 let.

0: Hospoda a život rodiny.
1: Ale vrátíme se ještě k té naší hospodě. Ve Výčepu bylo možno se navečeřet, protože tam byly všechny zásoby. Když byla zabíjačka, byly tu jitrnice a jelítka, tlačenka a uzené, jemuž podobné jsem později už nikdy nejedl. Bývala tam velká mísa herringšmausu, který tatínek dělal vždy na konci masopustu pro hosty jako pozornost. To byla tatínkova specialita. Salát z herinků, uvařených bílých fazolí, cibule a co dál, nevím, ale bylo to znamenitý. K pití jsem měl vždy spadeno na čokoládovou limonádu, ale nesmělo to být často, musel jsem se vždy dovolit. Souběžně s Výčepem vedla chodba na dvůr. Hned za dveřmi byl při zemi poklop, pod ním změť trubek a kohoutků, změť, které jsem nerozuměl, a v níž jsem hledal větší tajemnost, než měla. Tahle chodba nebyla příliš vlídná, byly tu sudy s pomijemi, dělalo se tu pití pro krávy a prasata, krmení pro slepice a vždycky jsem tudy jen proběhl. Dům byl starý a v přízemí hodně zaostalý. O koupelně se nám ani nesnilo. Nezbývalo, než dát necky na večer do kuchyně a velký hrnec vody na kamna. Rodina se mila po týdenní střídačce. Jednou jsem si usmyslil udělat sprchu, vést vodu ve starých pivních trubkách, ohřívat šnek ve velkém hrnci pomocí primusu, ale nebylo to příliš valné. No, mládí to uneslo, ale pochoutka to nebyla.
0: Dojdi do sálu.
1: Sál. Dojdi do sálu a přines košík na prádlo. Kam jste dali klíč od sálu? Málo kde mají doma něco tak velkého, po délce 4 okna, jako jsme měli my náš sál. Co v něm se všechno odehrálo? Stála tam vysoká plechová kamna, která, aby se rozehřála, spolikala ponejprv 3 uhláky uhlí. Prkená podlaha, která se pro tancování voskovala. Řada stolů a židlí. Hned u dveří klavír, který maminka po dohodě s tatínkem prodala, a já tak musel začít s houslemi. Mrzelo mě to. Rozhodlo se to tehdy před mýma očima na nádraží v Českých Budějovicích, když tatínek v uniformě vojáka odjížděl po dovolené do Bruck am Donau. To byla ještě válka. Později jsem si klavír koupil za půjčené peníze od sestry. Prodal mi ho nějaký chlapík z ulice U Tří Lvů. Začal jsem brnkat a učil jsem se jako samouk. V létě v sále bylo nádherně, v zimě k nevydržení. Později se stal mým prvním a svou velikostí nedostižným ateliérem a pracovnou, ba i ložnicí. Lokál byl svým způsobem také svérázný. V jeho rohu stál gramofon s obrovskou měděnou troubou, dnes by to byl sběratelský klenot. Za vhozený peníz si mohl host dát zahrát. Desek jsme měli dost a já později i desky sám kupoval, ale ty nebyly pro hosty. Byly to první nahrávky černošského jazzu, Ellington Dixieland, které byly bohužel při likvidaci hospody v roce 1947 spolu s gramofonem a ostatními deskami někomu prodány. Nad dveřmi lokálu visel obraz naší hospody. Olej na lepence, malovaný malířem z Chudobince, měl prý mnichovskou školu, ale obraz na to nevypadal. Skvěl se pouze nápisem Gasthaus zum Auerhahn. Hostinec u Tetřeva. Však také nad vchodem byl pěkný kus plechu, na němž byl Tetřev spodobněn. Pak, protože plech zrezivěl a Tetřev už skoro nebyl k rozeznání, tatínek plech sundal.

0: první dojmy.
1: Když si vzpomenu na onu chemickou laboratoř a moje chemikování, to už jsem byl v Měšťance. Trochu jsem napodoboval učitelské pokusy, nejvíc jsem se při všech těch pokusech zajímal o barvy. A dostal jsem červené, modré, zelenkavé, žluté. Ale nakonec chemikování nic nebylo. Všichni tak začínáme a konáme. A jen pár z nás pak končí na skutečné cestě chemiků. Ze všeho nejvíc mě ale lákalo fotografování. To nebylo jen tak. Všechny potřebné věci a fotoaparát byly tehdy nedostupné. Že mě ho tatínek koupí, na to nebylo ani pomyšlení. Ale vydělat si na něj, to bylo možné právě v naší hospodě. U naší hospody byl kuželník a tam potřebují stavěče kuželek. Je to dost namáhavá práce, protože se stavělo od 14 do 23 hodin a v neděli od 10 do 23 hodin bez oběda. Pro hostinského za kuželník a pro stavěče platí prohraná strana pinku. Tatínek mi nechával pinku celou. A tak mi narůstal kapitál na aparát a prosté vybavení, až přišel ten slavný den a šli jsme s tatínkem pro něj do města. Koupili jsme ho za 120 korun u pana Kolmana na náměstí. Speciál a planát. Ještě dnes je k použití a dělá znamenitě. A pak jsem se začal sám učit fotografovat. První snímek, vodárenská věž, dopadla celkem dobře, vzdor tomu, že se v mé komoře čoudilo od svíčky pod rubínovým sklem. Pak jsem hledal motivy, samozřejmě, že začátečnicky. Jednou jsem se vydal ke špačkům, kde jsem chtěl něco fotografovat. A cestou mi vypadl z tašky babičin sváteční šátek, který mi půjčila maminka. Tenkrát jsem zažil něco pro mne neuvěřitelného. Jen jsem vešel mezi stromy u špačků. Zahlédl jsem tam malovat malíře. Že to byl malíř Šustr, pozdější můj učitel kreslení na měšťanské škole, jsem nevěděl. Velmi tiše jsem se přibližoval a koukal na to, co maluje. Krajina zelená a obraz celý růžový až červený a stále červenější místo, aby zelenal. Byl jsem z toho vyveden z míry. Šel jsem někam něco fotografovat a stále mi to táhlo hlavou. Proč? Co to má znamenat? Je blázen? Jak na to přišel? A podobné myšlenky se mi točily hlavou, až jsem došel k jezu a tam jsem si sednul jak tělo bez duše. Na nic jsem nemyslel. Nic nechtěl fotografovat. A přece jsem postavil fotoaparát na stojan, ještě chvíli tam civěl a nakonec jsem všechno zbalil a šel domů. Už jsem sám trochu kreslil a toho, kdo uměl kreslit, jsem měl ve veliké vážnosti. Jednou jsem viděl před reálkou, před začátkem vyučování, kdy jsme stávali v hloučcích, něco, co mě ohromilo. Kamarád ukazoval své kresby, indiány na koních, bitky s indiány, zapálené vesnice a všechno kolorované barevnou tuškou. To bylo pro nás něco obdivuhodného. Nemohl jsem se z toho zážitku dlouho vzpamatovat.
0: Až pojedu přes ten les.
1: Když jsem ukončil čtvrtý ročník měšťanské školy a mělo se uvažovat, kam se mnou, tak naši přemýšleli, že na nějaké větší malování by to nebylo, ale že by kluk mohl být lakýrníkem. Já nic nenamítal. Až do toho vstoupila náhoda. K nám chodili pro mléko Adámkovi a pan profesor Adámek učil na učitelském ústavu. Poradil tatínkovi, abych se podrobil zkoušce a tak snad protekcí jsem se dostal na učitelák. Při zkouškách chtěli také zaspívat nějakou píseň, protože na učitelách musel mít žák hudební sluch. Já jsem doma cvičil. Až já pojedu přes ten les, jen ty mě koníčku pěkně nes, stoupej, ach stoupej, jenom nedoupej, jen ty mě koníčku pěkně nes. Molovou, nevím, proč jsem si ji vybral. Na to, abych měl jistotu, že mě při tom cvičení nikdo neslyší, jsem si zalezl do vyprázdněné lednice. Pak při zkoušce mě udivil profesor Antonín Šebestík. Jak jsem začal, sáhl do klavíru a doprovázel mě až do konce písně. Bylo to pro něj asi muzikantským osvěžením oproti písničkám ostatních žáků. Antonín Šebestík byl žákem Antonína Dvořáka. Byl to vervní muzikant. Hudba jim prochvívala jak ve škole při vyučování, tak i na procházce, když jsme šli za ním v českobudějovických krumlovských alejích. Byl mužem praxe. O muzice vykládal velmi zřídka. Za to se hodně zpívalo a hrálo na housle. Z houslí jsem strach neměl, ani z harmonie, protože už jsem dost obstojně na housle hrál a o harmonii se zajímal předtím.

0: na učiteláku.
1: A tak jsem začal kantořinu. Muziky a kreslení jsem se nebál, ale ostatní předměty. Tehdy už jsem hrál dost obstojně na housle. V hodině houslí jsme hráli Wolfharta, což byla pro mě hračka, zatímco vedle padaly koule a šebestík byl vzteky bez sebe. Housle bývaly v 7 hodin ráno a šebestík ladil každému housle sám. Seděl na stupínku a my stáli ve frontě. Jeden po druhém přistoupil, šebestík vzal housle, dal je na kolena, natahoval kolíky, brnkal, pak si půjčil smyčec, něco hrál, měl přitom brblavé řeči, jako kdyby ho právě vytáhli z postele. Housle odevzdal a podíval se zle, jako by každý byl delikvent a navíc právě ten, který ho z té postele vytáhl. Mě a několika dalším šebestík housle jen kontroloval. Ale co jsme se naposlouchali řečí o slámě, která leze z bot. Za nějaký čas jsem se dostal do muziky na faru. Tehdy katolíci na Lineckém předměstí vytvořili při faře u kostela svatého Jana orchestr pro hraní při bohoslužbách a k tomu zvali staré i mladé. Hrál jsem ve druhých houslích. Byly tam zastoupeny všechny nástroje a spolu s varhanami to bylo hned z počátku velké osvěžení zvukové kulisy. Hrály se koledy, pak ve farním sále koncerty a také se hrálo divadlo. Získal jsem tehdy docela pěknou zkušenost a sám jsem začal i skládat skladby. Když jsme poprvé poznávali, jak se klube pomalu a do bohaté harmonické krásy dílo, které jsme měli v notách, zatoužili jsme i my po něčem takovém a dali si dohromady studentský smyčcový kvartet. Pracovali jsme právě tak pomalu a přesně, jak nás to šebestík učil, aby to sluchu lahodilo. Hrávali jsme u nás doma, ve velkém tanečním sále hospody u Tetřeva. Tady jsem později měl i starý klavír a ze sálu malířský ateliér, snad největší v jeho českém kraji. S jedinou závadou, když v něm byl jednou za rok bál, musel jsem všechno vystěhovat. Druhý profesor, který na mě nejvíc zapůsobil, se kterým jsem přišel do úzkého osobního kontaktu a který často otevřel i své srdce a pronesl neobyčejná slova o obyčejném životě, byl Emil Pitr. Ve škole chodil v černém glotovém pracovním plášti, vcházel do třídy rychle a už se dělalo. Nasadil ostré tempo. Vždycky až na málo výjimek ve vzduchu něco viselo. Já kreslil rád a snažil jsem se o to, abych úkol splnil co nejlépe. Viděl jsem, co to bylo za divadlo, když se Pitr postavil někomu za záda a počal vytýkat chyby. Pocit napětí vyplýval asi z mé nedůvěry k vlastním schopnostem. Když se Pitr zlobil, bylo slyšet jen šustění tušky. Když byl jednou u nás v hospodě, poprosil jsem ho, jestli by se podíval, co maluju. Dělal jsem tenkrát něco jako primitivismus. Nesmál se mě. Měl prohledání pochopení. Byl to zvláštní člověk. Ale jedničku z kreslení jsem u něj neměl. Tak co, Walter, tak to nejde? Nikdy jsem si nepomyslel, že tenhle člověk mě přizve k práci v Línii. Že bude se mnou mluvit jako rovný s rovným a přijde a řekne, tuhle ruku jste namaloval moc dobře. To byla hřejivá pochvala.

0: učitelem. Jak ale žít?
1: Byl jsem učitel, ale o životě jsem toho věděl málo. I když jsem byl schopen porovnávat, jak se u nás doma žije, jak se těžko schánějí peníze a na druhé straně jen tak škvírou zahlídnout život bohatých rodin, přece jsem jen zůstával v zajetí zvyku a ani ve snu mě nenapadlo, že by to mělo být jiné. Že bych býval bídu neviděl, viděl, ale nevnímal. Po vystudování učitelského ústavu jsem nastoupil do českých velenic a začal učit. A tam jsem teprve poznal, co jsem se od Šebestíka a Pitra naučil. Ve velenicích jsem byl od roku 1928 až do září 1938. A pořád jsem kolísal mezi muzikou a malováním. Mezitím do toho téměř osudově vstoupil Josef Bartuška, který byl mým kolegou. Bartuška, který byl nejen vynikajícím učitelem, muzikantem, malířem, fotografem a básníkem, ale i výtečným organizátorem, mi doslova otevřel nový svět. Ale to neznamenalo, že by mě Bartuška něco učil nebo by něco vysvětloval. Všechno přirozeně vyplynulo z našeho setkávání. Další zajímavý člověk, se kterým jsem se na velenické škole setkal, byl Oldřich Nouza, zkušený učitel, psal básně a maloval. Oldřicha Nouzu měl velice rád E.F. Burian. V programu D38 mu uveřejnil jednu z nejpěknějších básní z Rozmluvy přes plot a z téže sbírky mu Burianův voiceband v Mánesu zarecitoval Dešťové kapky. A týž program otiskuje katalog výstavy třetího salonu na chodbě v Mozarteu, v němž má Nouza 8 suchých jehel a jednu koláž z majetku Františka Halase. To byla právě výstava, na kterou nás Burian pozval, když v červnu 1937 hrálo D38 v Českých Budějovicích Lazebníka Sevilského. Já byl o takových 10 let mladší než oni a tihle dva, Nouza a Bartuška, mě vlastně vychovávali. Velké potěšení bylo jít s Bartuškou a toulat se krajinou okolo Velenic. Někdy s námi chodíval Oldřich Nouza nebo Pavla Mikolášková, naše kolegyně a později moje žena. Chodili jsme okolo Vitoravských rybníčků, byly tam nádherné loučky, pole, lesíky i hluboké lesy, travnaté cesty, krásné výhledy, skály a osamělé balvany, vysoké traviny a houští. Tam jsme si dělali záznamy, náčrty a doma jsem pak maloval. Snažil jsem se ty nádherné zážitky nějakým výtvarným způsobem zachytit. Byly to akvarely, kresby, stříkané plochy doplněné kresbou, pastely. To znamená nutné zjednodušení toho, co jsem při našich procházkách viděl. Proto jsem měl u kreseb, vlastně náčrtů, záznamy, jak a co malovat. Ale nejdůležitější ze všeho, a to bych rád zdůraznil, bylo to toulání. Pozorovat přírodu zblízka, vnímat a poznávat a opírat se o takové věci, které nejsou mnohdy známé, nebo si jich lidé ani nepovšimnou. Ty se pak stávají v obraze novým objektem. Ku podivu jsem tak jakoby předznamenal princip, jakým budu dělat obrazy za 40 let.

0: členem Línie.
1: Do Línie jsem přišel před první výstavou v roce 1933 a přivedl mě tam Josef Bartuška. Emil Peter právě chodil po výstavní síni a staral se o uspořádání výstavy. Ten také práce přijímal a hodnotil. A to si vzpomínám, že mi něco poradil, něco pochválil, protože měl možnost mě dlouho sledovat. Jakmile se mohl ve své práci opřít o Bartušku, nabralo jejich úsilí velkou energii a směr. Pak se přidali další přátelé. Josef Stejskal, Miroslav Haller, Richard Landr. Byla jich celá řada, už se vlastně začala vytvářet skupina, která měla literární a výtvarné zájmy. A to přineslo plán na založení Línie. Myslím, že i název vymyslel Peter a byl také hned zvolen jejím předsedou. Bartuška měl na starosti redakci časopisu Línie. To, že jsem se stal členem Línie, mi přineslo mnoho nového. Tam jsem se vlastně učil malovat a kreslit. Byla to nejlepší škola. Začal jsem s dokonalením kresby, pak jsem maloval temperu, oleje, prospělo mi, že jsem dělal grafiku, napřed linority, dřevořez a také jsem dělal lepty. Samozřejmě jsem fotografoval a dělal fotogramy a vystavoval s ostatními na výstavě Fotolínie. Jako člen Línie jsem dostal za úkol připravovat na zahajování výstav muziku, to znamenalo zpočátku jen sehnat dobré muzikanty. Zájem o naše výstavy, vernisáže a časopis Línie byl čím dál větší a tak se postupně z 8 zakládajících členů vytvořila velká skupina lidí, kteří se navzájem obohacovali. Tak to běželo dost dlouho, ale situace se zhoršovala a s nástupem nacismu Línie skončila. Přišel zákaz spolčování, zákaz vydávání Línie a tak jsme se postupně rozešli. V době, kdy Línie měla mnoho členů a bohatý program i obsah, všechno skončilo. Ale jak už to bývá, teprve po čase se zjistilo, co všechno naše práce Českým Budějovicím přinesla. V roce 1938 jsme dostali nařízení vystěhovat se z českých Velenic do vnitrozemí. Tehdy už jsem byl ženatý a oba jsme učili v Mladé Vožici. Najednou jsme byli všichni rozběhlí. Bartuška učil v Rudolfově u Českých Budějovic, Oldřich Nouza v Besednici, bydlel v domě přímo nad Četnickou stanicí, Emil Peter učil na učitelském ústavu. Někteří nesměli vyjít vůbec ven, a když, tak se museli hlásit. Tehdy to bylo hodně těžké. Kdybych to bral jen z hlediska Línie, sněli jsme o tom, že válka skončí a my snad najdeme sílu pokračovat. Ale do té doby jsme potom už nevstoupili všichni. Emil Peter předčasně zemřel, doktora Stejskala popravili za heidrichiády, doktor Karel Fleischmann zahynul v koncentračním táboře v plynové komoře a řada dalších už neměla dost sil. Já jsem byl v únoru 1943 pro účast v odboji zatčen gestapem a vyšetřován v táboře. Odtud mě v květnu 1943 odvezli do Terezína a v září do Buchenwaldu. Byl jsem jedním z těch, kterým se podařilo přežít.

0: Buchenwald.
1: Mé slunce, žárovka. Můj potok, vodovodní odpad. Můj les, nohy klecí. A zpěv ptáků, pískot morčat. Bolestné bohatství, schlupaté ruky, bohatství z ochuzení.
0: Zápis zemřelého pavouka.
1: Žil jsem v rohu tmavé místnosti. O kousek dál, kde byla police, měl pavučinu soused. Tam dál zas jiný a jiný, krátce žila nás tam celá kolonie. A jednoho dne to přišlo. Velmi hrubou a jistě od velkého pavouka zhotovenou pavučinou byli jsme všichni smeteni. Já sám jsem nebezpečí vůbec netušil, neboť jsem byl úplně odán tuposti, až teprve v jakémsi koutě, kde jsem dodělával, zaslechl jsem uspěchaný hlas. Rychle, rychle, přišel generál.
0: Zahrádka z růží.
1: Vedle našeho bloku číslo 50, kde taky stálo to malé krematorium, najednou přišla skupina Židů, viděli jsme je z okna. Nesli holé keříky růží, takové, jaké se na jaře vysazují. Měli lopaty a rýče a s nima přišli esesáci. Řev, mlácení, esesáci křičeli na Židy, aby kopali díry, pak začali do Židů střílet. Ti druzí, živí, je museli zahrabávat do těch děr a pak navrch ještě zasadit ty růžové keříky. Za chvíli bylo po všem. Během pár minut tady byla zahrádka z růžových keříků. Ani snad nikdo nevěděl, co je pod nimi. A také nikdo nevěděl, proč.

0: Gustav Mahler a Kaliště.
1: Když jsme byli na Kališti, já se tam nemohl ničeho chytit. Na Kališti je hospoda, je tam barák, nic tam není kolem, nějaká silnice, chalupa támhle, chalupa tuhle, támhle hřbitov. Já si říkám, na Kališti vůbec nic neudělám. Pak jsem uviděl cestičku, šel po ní dolů a díval se nahoru k té hospodě. Viděl jsem krásné zorané pole, před ním dvě igelitové boudy, ve kterých lidé pěstují salát, potom červený pruh karafiátů, trávu a vzadu stromy, břízy nebo lípy. Tak jsem si to nakreslil. Z toho se mi snad něco podaří udělat ten dojem Kaliště. Něco takového, co k Mahlerovi patří. Byla tam taková krajina rozespívaná. Když jsem přijel domů, pustil jsem se hned do práce. Našel jsem plátno podmalované černou barvou, dal ho na stojan, ubral nebe. Tím mi vznikly ty černé stromy. Pak jsem udělal ta pole a dole ty dva domečky, jak v nich pěstují salát. Jeden se podobal kolébce, druhý měl dva otvory jako lebka. Na jedné straně jsem měl Mahlerovo narození, protože tam byl dům, kde on se narodil, a na druhé straně už byl vedle na stejném obraze obraz jeho smrti. Pak jsem počtrejchnul tu červeň. To nebyl žádný problém nějakých úvah. To mě přinesl ten podnět. Prostě přirozeně se promítnul. Takže taková náhoda vás přivede k tomu, že uděláte obraz. Ale málo kdy se něco takového stane. A já ho udělal za 20 minut.

0: dopisů plzeňským přátelům.
1: Vladimíru Vendovi 22. května 1982. Milý pane Vendo, moc toho teď nedělám. Nějak chcípám. Nastyt jsem pěkně v té kamenné kapli v Jindřichově Hradci. To byla lednice. Teď jsem upikasovaný, protože tu mám 4 tlusté knížky. Ale malovat podle něho nejde. Je to jen závratnost a podnět k tomu, jak se ozbrojujeme odvahou. Ale stejně odvaha je jen impuls k činu, který byl už dávno teoreticky vybojován v samotném těle malíře. Vladimíru Vendovi 30. ledna 1984. V skutku maluju málo a nevím jak. Barvy mám pravý, francouzský a anglický, ale jen na ně koukám. Kdy to rozběhnu, to nevím. A pokud jde o vás, žádný amatér nejste, to už pusťte z hlavy. Amatéři malují jinak. Za prvé se líbí, ach, a za druhé prodávají, jú, a za třetí malují a k ničemu nepřispívají. No ne? Teď vidím, že bych toho měl napsat moře, ale to by bylo moc stran. Josefu Hrubému 1. června 1985. Nezapírám, že se mi líbilo a potěšilo nalezení stopy české hudebnosti v mé malbě a zvlášť poznámka v závorce živenou odevšad a přeloženou do české řeči. Slibujete, že napíšete moji krajinu. Jeje, to se těším. Mohlo by mi to i pomoci. Jak člověk stárne, tak ten mobiliář krajiny mu i chudne. Vůbec jak si mám slabé lokty rozhrnout to křoví představivosti. Nutit se však do toho nemohu, ač i tu zkušenost mám, že stačí malý zásah vůle nebo i včerejší zdánlivě bezvýznamný impuls, abych se našel. Josefu Hrubému 1. srpna 1986. Vlastně musím uhnout někam jinam, všechno kolem sebe zmlžit jako sepie a na moje obrazy koukat jako, že nejsou moje. Jestli v nich je patos, tak o tom nic nevím. A je-li tam skutečně, pak je to svým způsobem štěstí. To, co Janáček říká o tónech, je už asi v povaze, nedá se naučit. To dělá ten druhý v nás, kterému se nikdy nechce do kadlubu, který je stále na stráži a ke slovu se hlásí tajně a neviditelně. Nevybrali jsme si ho a projevuje se jen zásah. Vladimíru a Heleně Vendovým 26.6.1989. Milý Vendovi, vy jste mi napsali tolik pěkných slov a uznání, že takové chvály těžko polikám. Já v podstatě nevím, jaké jsou ty moje obrazy, v nich se nezhlížím a popravdě řečeno, vy jste viděli víc než já. Kdybych to měl přehnat, tak jsou pro mne mrtvé. Nic mi neříkají, jenže byly vysloveny, něco splnili a zaplnili jakousi duchovní díru. Jiná zas už čeká, ale kde je její místo, nevím. A kdy se udělá, také ne. Ale její zrod je čím dál těžší, protože mozek i srdce jsou ošoupané. Připadám si spíš jako ztracení ve všednosti. A v ní se blízkne, ale při prověření nemá to vtip ani razanci. Rozebírám to schválně takhle šedivě, protože je to pravdivé. Ale přesto něco udělám a je toho málo, ale vždycky jako z jiného světa, což je můj cíl. Bronislavu Losenickému 25. července 1997. Já teď dělám

0: Cesta do Popelic.
1: Před mnoha lety jsem se chtěl znovu podívat do Popelic. Vytáhl jsem starou speciálku zděděnou po otci a proškrtanou fialovou tuškou svědka první světové války, abych si našel cestu. Je to německá mapa a tam, co mají být Popelice, v Úžlabině pod Kohoutem, je jenom pár malých černých obdélníčků s názvem Daleken. Daleken. To by snad mohly být Popelice. Podle mapy tam vede cesta ze Soběnova. Pustil jsem se tedy po ní a zmizel v houštinách a ztracených stezkách. Popelice jsem nenašel. Následovala řada dalších pokusů se stejným výsledkem. Vždycky to ale bylo malé dobrodružství. Už jsem se sám sobě smál a měl přichystanou odpověď nahodilému zvědavci, který by se na mne obrátil s otázkou, co považuji za svůj životní cíl. No přece dostat se do Popelic. Chtěl jsem je znovu vidět, už proto, že jsem tam kdysi byl s Milenou a Nouzou a hlavně proto, že jsem si stále podržoval vzpomínku na kouzelnou krajinu a na neobvyklý zážitek dráždivě se vracející svým nevyjasněným a nerozřešeným podnětem. Do té doby jsem prošel Kaplicko křížem krážem a zvláště tu část, která leží na pravém břehu Malše. Tu jsem znal tak podrobně, že mi nebylo zatěžko chodit nejužšími cestičkami, dostat se na místo, které jsem si vybral, a přitom se vždy vyhnout asfaltovým silnicím. Jedině tak se mohl stát tváří v tvář tomu Kaplicku, kterému jsem úplně podlehl. V těchto místech jsem cítil nevyslovitelné potěšení. Kaplicko mě přitahovalo pravěkou syrovostí, křovinami, překvapivostí, stále se proměňujícími situacemi. Přitahovalo mě loučkami, kde kyklopové dohráli svou hru z balvany, vali polí ustupujícími před nápory lesa, cestičkami, které pohybem užovek prolézaly spleteninami houští, kopci i prohlubinami, ale i stromy osamělými velikány s podhoubím vyloužených opadaných pahýlů. Stál jsem oněmělý nad hřbitovem suchých tors hrušní, nad rozedranými klacky, nad žlaby vydlabanými v kmenech stromů, nad půdorysy seníků obklíčenými černým bezem a nad samotinkou rozkvetlou jabloní. Neměl jsem pro tyto dojmy jiné jméno než stará tvář. A ta mi uhranula. Vyhlížela ze všech koutů a její svraskalost byla podobna borovicovým svalům, které se perou o kořist země. Té šedé, písčité, s miniaturním blýskáním slídy. Mluví těžkou řečí. Všechno zde patří k soucnu. Pod tímto nebem není zvláštního rozdílu mezi listem, stromem, vodou, kmenem i zemí. Jedno její slovo je jakoby všeobsáhlé. Den a noc jeho významu nic neubírají. I barvě a tvaru jakoby se vymklo z rukou. Všechno v neobvyklé kategorii. Stojím nebo vysedávám. Kolem přelétá motýl, pak pták, letadlo rozprašuje až ke mně. Jdu cestou lemovanou kameny až k ukazateli Daleké Popelice. Náhoda? Ale tak tahle cesta z velkých skalin mě povede. Teď je široká už pro buldozer. Stoupá, až příliš stoupá. Popelice. Z 8 domů zbývá jeden. V něm odchov telat. Nahoře v louce staví vodojem. Vychází krmička, povídáme si. Já stojím, ona obrací seno na kousíčku louky. Pár ovocných stromů, za nimi přerostlá louka a já po ní klouzám očima a hledám, co mě tenkrát vzrušovalo. A kam jdete? Přiznávám, že právě jsem, ale že se mi nepodařilo najít cestu do Popelic ze Soběnova. Měl jste jít kostelní cestou, vlastně ta už dnes bude zarostlá. Prosím vás, kdo by dneska odtud chodil do kostela? Jsem v Popelicích. Vracím se cestou, necestou a slyším kolem sebe onu těžkou řeč. Tehdy jsem ji neslyšel. Daleké Popelice. Daleken. Tak je to. I s pouhým jménem si pohrál čas. Popelice jsem si namaloval, jen tak pro sebe. Ale kde jsou ty Popelice? Tam přece, za těmi kmeny stromů. Tady všude se schovává ta stará tvář krajiny.

A to už byl poslední úryvek z prvního smyčcového kvartetu Leoše Janáčka. Skladby, která nás provázela dnešním vltavským souzvukem. Skutečně jenom pár tónů bylo ze slavného Adagietta z páté symfonie Gustava Mahlera. No a poslouchali jsme literární pásmo s názvem Stará tvář krajiny, sestavené z textů jihočeského umělce, v prvé řadě výtvarníka a zejména nevšedního krajináře Karla Waltra. Připravila jeho dcera Marie Waltrová, účinkovali Miloš Hlavica a Hana Kofránková, která měla také režii, natočeno v roce 2013. A rád bych ještě doplnil, že existuje celá Waltrova vzpomínková kniha. Jmenuje se Z náčrtníku vzpomínek, v pořadu byla dokonce zmíněná. A přímo z této knihy byly v roce 2014 připraveny pětidílné osudy Karla Waltra. Malíř v nich hlasem Pavla Soukupa vypráví o svém dětství a mládí, o svých přátelích, učitelích a jiných lidech, kteří ho nějakým způsobem ovlivnili, byť to byli třeba jen štamgasti v jejich hospodě. A samozřejmě vzpomíná taky na své umělecké začátky i na pozdější působení v avantgardní umělecké skupině Linie. Co je důležité, rozhlasové memoáry Karla Waltra, připravené podle jeho vzpomínkové knížky, jsou stále k dispozici na webu Českého rozhlasu a snadno je najdete, například když do jakéhokoliv internetového vyhledávače zadáte Karel Walter z náčrtníku vzpomínek a k tomu třeba Vltava. Ještě slovíčko o příštím souzvuku, v něm si připomeneme před 6 lety zemřelého básníka Jana Krále. Poslouchejte v pondělí 31. srpna opět od 22 hodin. A teď je tu ještě jeden Janáček.

0: To byl Dymák z Lašských tanců Leoše Janáčka. A za chvilku se znovu vrátíme k tajnému deníku 14-leté Lory ze severoamerického městečka Twin Peaks.
1: Fifeli.
2: Filmový festival Litoměřice. Letošní téma?
3: Na konci světa.
2: Od 28. do 30. srpna. 3 dny plné výjimečných filmů. Koncerty Berlin Manson a Amelie Siba, podcasty, debaty i nečekané zážitky. Objevte filmy, které na velkém plátně běžně neuvidíte.
3: Litoměřice jsou blíž, než si myslíte.
2: Program a vstupenky na fifeli.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.
3: Co je na konci světa?
4: Četba s hvězdičkou.
0: Když bylo Jennifer Lynchové 12, přála si prý získat deník nějaké jiné 12-leté dívky a zjistit z něj, po čem tajná dívka touží a čeho se bojí. A když byla Jennifer o necelých 10 let starší, vzpomněl si na to její otec, režisér David Lynch, a požádali o sepsání tajného deníku Lori Palmerové. Od jejíž vraždy se odvíjí televizní seriál městečko Twin Peaks. Jennifer dostala pouze seznam, co všechno musí v románu zmínit, a samozřejmě také informaci, kdo Loru zabil. Stala se tak teprve třetím člověkem na země kouli, který tuto informaci měl. Ale jinak si mohla, a také to udělala, Lorin vnitřní život kompletně vymyslet. Hotová s tím tehdy byla za pouhých 9 dní, což bylo jen o 2 dny déle, než jak dlouho si my už čteme z tajného deníku Lory Palmerové. Dnešní epizoda je totiž 7. A čte opět Kateřina Císařová.

3. srpna 1986. Je právě krátce po 10. ten večer po tom neštěstí s Bobby Briggsem. Překvapeně zjišťuju, že telefonoval. Ani ne před 15 minut. A z nějakých důvodů vychrlil příval slov, která působila spíš na cvičeně než procítěně. A omlouval se jimi, že odříkával milostná vyznání až moc rychle. A mě se to vůbec nechtělo poslouchat. Naznačil, že bych možná od partnera chtěla, aby byl trochu víc na měko, než s tím začne. Dál říkal, že to všechno myslel vážně, ale že je to jeho chyba, že to řekl tak překotně. Ty jeho řeči budily dojem, že si je vybral slovo od slova z nějakého obsáhlého slovníku a já, abych se přiznala, jsem z toho mohla mít smrt. On se tu omlouvá za něco, o čem sní holky na celém světě, nejenom v Twin Peaks. Volil pečlivě slova, pokoušel se dokázat, že ještě teď, dlouho po orgazmu, je jeho láska věčná. Další zázrak. A co na to já? Musím do telefonu mlčet. Potlačovat slova lásky, která mi příští ze srdce. A to jenom ze strachu, protože to všechno je část velkého plánu, který mě v rychlém dálničním pruhu žene bez brzd na cestu šílenství. Jedna část mě samotné, ta, kterou nenávidím, mě lapila do pasti. Ta moje necitelná mužská část vyplula na povrch a bojuje. Útržky paměti a jizvy ze mě odcházejí s takovou prudkostí, která je stejně střízlivá jako hrůzná. A já svádím boj, abych zachránila Lóru. Byla bych strašně ráda, kdybych mohla být zase tou starou Lórou. Tou, o níž si každý myslí, že tu pořád ještě je. Já v plavkách, vlasy mi vlají, úsměv jejíž vryl do mé tváře strach, že jeden muž může každým okamžikem přijít sem ke mně a pokusit se mě zabít. L.

Milý deníčku, 4. srpna 1986, 3:30 ráno. Teď ke mně přichází a já se rozhodla spolupracovat. Když jsem si to opakovala do omrzení, zazdálo se mi, že jsem konečně pochopila smysl toho všeho, o co se pokouším. Spojím se s ním za jedním jediným účelem. Svést bitvu. Spojím se s temnotou a snad mě ta troška světla udrží nad vodou. Ta troška, která ve mně zbyla a která by měla zapůsobit jako neotřesitelná síla. Ten zvláštní okamžik, kdy se ruka vymrští v gestu viditelném nebo slovním a křičí: "Zadržte! Ona umírá!" To dítě umírá a nikdo mu nepodá pomocnou ruku, ačkoliv by ho to nic nestálo. Po pečlivém zkoumání jsem uvnitř sebe našla prostor, který odhaluje, sice na poslední chvíli, že oči té 14-leté dívky nepatří mně, ale jsou to oči někoho, kdo se bál rozhlédnout kolem sebe a zeptat se na ty nejprostší věci. Výčet pokračuje. Moje rozumování není mudrování mladé dívky, která si představuje, že život je hřejivý svetřík v čase přechodu studené vlny. Je to pro mě výstraha, že to uvažování, které se mě zmocňuje, patří někomu jinému, kdo ví o životě až příliš. Ba i to, že i sám život končí nejčastěji bez výstrahy. Uštědřuje nám rány a vyzývá nás ke snění v době, kdy je to k ničemu. Způsobuje i to, že nepočítáme s tím, co je nám předurčeno na planetě Zemi. Ta skutečnost, že neexistuje volba mezi všedními událostmi. Dokonce ani volba okamžiku, kdy malý človíček otevře oči, aby poprvé zahlédl světlo, způsobuje, že je člověk obětí volby mezi velkým zlem a lstí. Někdo neznámý spřádá náš osud a vysmívá se nám i v prosté hře volby a náhody. Laura. Srpna 1986. Milý deníčku, 4:47 ráno. Nemůžu si dovolit dál spát, protože musím vidět Boba, jak přichází oknem. Musím být připravená. Hodně jsem přemýšlela o svém životě. Stárnu a nikdo se mě neptá na svolení. Věřím, že až pro mě přijde, buď odejdu z domova, nebo se možná vrátím, sice s pocitem příkoří, ale uspokojená krutou smrtí jednoho nepřítele. Nebo se nevrátím vůbec. A ve smrti mlčky uznám, že jsem si neuvědomovala ani sílu svého návštěvníka, ani jeho vůli. Zatím jsem otupělá a napůl krvácím. Jsem dívka, která je dosud ještě schopná denně ráno vstávat a opouštět místo, o němž si musí dodatečně připomínat, že se nazývá domov. Stopa krve po mých krocích je téměř neznatelná. Nepochybuji o tom, že Bob ví o každém mém pohybu. Že tato hrůzná bytost, která se nazývá člověkem mužského rodu, sedí a číhá, ať slunce svítí nebo už zašlo. Pozoruje mě očima, které se do mě zavrtávají. Vidí sebe menší náznak pochybností. Vycítí, že se mi zrychluje tep srdce, deli kolem nějaký kluk. Vytuší každé obětí matky, která neví nic o tom, že pokojík její dcery se jí na hony vzdálil. Denně se pokouším vrýt si do paměti tvář, která na mě hledí ze zrcadla. Jsem k ní pevně připoutaná. Představuju si, že odlétám pryč, když tu tvář srovnám s tím, čím byla, a o níž doufám, že ji zase objevím. Mám vztek. Chci hlasitě zakřičet na ty dva, kteří mi dovolili se narodit. Volání o pomoc adresované každému, kdo ho uslyší. Vykřičet do každé ulice, že sama matka příroda nemá po ruce žádné zázraky. Její božství je lež.

V hlubokém lese mezi stromy jsem byla už tolikrát sražena k zemi. Podivná a nepopsatelná příroda provádí jistou operaci. Krev odchází. Ta slavná matka příroda neodstranila tohle zlo, ani neotevřela svůj les, aby se z něj dalo zavolat o pomoc. Místo toho je ten muž jejím chráněncem, kterého brání před prozrazením a před denním světlem. Jeho doba je večer. Hodina, kdy je záchrana téměř vyloučena a kdy většina lidí s čistými nadějemi, sny a vzpomínkami na houpání v houpacím křesle rychle usíná. Jejich oči pod víčky rychle mžikají. Nevidí nic. Nikdy není slyšet hluk, který by rušil spící vedle v pokoji. Svět mi nikdy neposkytne sebemenší oporu. Neposkytne mi znělý hlas a neotevře pro mě ani jedno oko. Pozoruj toho muže. Pozoruj, jak se jeho oči strnule zarývají do mé tváře jako výkřik. Nikde žádné vysvětlení. Proč jsi zvolil právě mě? Nebo jaký je jeho konečný záměr? Můžu jenom čekat. Mít své unavené oči otevřené a v nich odhodlanou výzvu. Boj o to, abych viděla, kým opravdu je ten nejtemnější. Může vůbec přežít ten, kdo je nucen zahlédnout to, co je na druhé straně za životem? Sedím a čekám na jeho příchod. V bdělosti mě udržuje představa, že budu růst a zvyknu si na temnotu mnohem snáze, než on na světlo. Laura.

Milý deníčku, 10. září 1986. Můj rozum a má paměť součástí mě samé. A pak ještě něco, co tomu nepříteli absolutně chybí. Svědomí. Vina. Toho slova užívá, aby mě umlčel. Neohlíží se na lidi, nebojí se nebezpečí. Co pak se takový vetřelec může bát smrti nebo vězení? Prostě si zařídil trvalý přístup do mého domova oknem, jako by všechno důvěrně znal. Pošklebuje se mi v převleku za někoho, kdo by mohl být můj nejlepší přítel. Soused. Pojišťovák, který se sám pozve dovnitř a ještě požádá o kávu. Opravdu příjemný chlapík. Počká někdy vůbec, jestli mu nabídnou, aby se posadil? Popovídá si? Ne. Unese z domu a z pokojíčku jediné dítě a jedná s ním jako s pokusným králíkem. Buď si představuju, že opravdu existuje a já sebe samou pomalu zabijím, a nebo řekl mým rodičům o svých příchodech a navrhl jim, výměnou za jejich bezpečí, že jeho návštěvy budou trvalé, nesmějí přestat a prostě si jich nikdo nebude všímat. Řekla bych, že by mě měli slyšet, když mě unáší. Je vůbec možné, že si toho rodiče nevšímají? Laura.

Milý deníčku, 11. září 1986, 2:20 ráno. Ani ti nedokážu vylíčit, jak mě rozčiluje, že ho nedokážu ničím ohrozit. Cítí se příliš v bezpečí, protože si může kdykoliv prosadit vstup do mého domova a může zase kdykoliv odejít, jako by ani nespůsobil tolik bolesti a křiku. Ví, že ve tmě snadno nahmatá mou ruku a stiskne mě dost silně na to, aby mě umlčel a aby mě odtáhl jako dítě svou panenku na místo, kde je jisté, že mě tam nikdo nenajde. Ví to, protože to místo je na míle vzdáleno právě od světla, které někdo ukradl z mého nitra. To světlo je jiné než to, které někdy tryská, jak to vidím živě ve své paměti z jeho úst a očí. A ta dívka se od nepaměti trpělivě snažila snášet a držet v tajnosti toho, který by rád bral za vděk její nevinností a nikdy by jí nedovolil dospět, nikdy by jí nedovolil užívat si dospělosti. Byla doba, kdy tahle malá holka měla sny, jak uteče a zmizí, jak se bude radovat i z té nejbezvýznamnější maličkosti. To jí vzrušovalo. Nesobecky se rozdávala a zbavovala se všeho něžného v sobě. I své duše. Doufám, že ho brzy přivolám k oknu. A zároveň se bojím, že na mě unavenou tím celonočním spisováním už čeká. Jako bych byla i nebyla tou částí sebe samé, která by ráda otevřela okno a s radostí k němu vztáhla ruku. Tou částí, která pochybuje, zda vůbec něco doopravdy existuje a proto není třeba se bát něčeho, co je pouze za oknem. Odvážím se proto jen tam, kde jsem zvyklá a už se nebudu bránit. A to dělám já, která se zapřísahám, že mě ani sebesilnější zvuk, ani žádná rána v nejmenším neodradí od vytyčené cesty. Je to ta část mě samotné, která opakovaně a nepřetržitě volá po dalších a dalších řezech skalpelem, po dalších pronikáních, po dalších urážkách a hrozbách. Ta část, která nezmlkne, dokud se jeho nenasytný chtíč neukojí. Jsem znehybnělé zvíře, strnulé před jeho hlavní, které prosí, aby mohlo být terčem jeho střely. Uvolni to napětí. Načasuj se. Bude to bolet, ale nebude to horší než dřív. Musíš se držet pevně své představy domova, svojí postele a teplého pachu toho člověka, i když bys ho ráda ze sebe spláchla. Domov tě čeká stejně jako jindy. Hraj si s ním stejně, jako on si hraje s tebou. Nikdy nesmíš rodit děti, neboť nikdo nezná tváře, které jsou v nich zaklety od narození do smrti. Měj to na paměti, ale nevšímej si toho. Věř, že ho fascinuje jenom jeho vlastní strach. Jak se pošklebuje tobě, tvému životu, tvým nadějím, tvým nejosobnějším nejistotám, jak pozoruje tvůj zápas s pocitem, že nejsi hodná vůbec jen vstoupit do domu, kde si zkoušela první krůčky. Cítíš, že tě pozoruje, když si stíráš slzu, která se ti zaleskla v oku. Zahlédneš ho, ale už je pryč.

Usilovala jsem o vnuknutí, jako bych byla věřící. Celé dny jsem kvílela, chrlila výčitky a posměšky, ale přesto jsem si skoro přála, aby přišel. Nepřišel. Možná, že se úplně pletu s tím jeho chtíčem, za kterým se skrývá strach. Čestné slovo, mám těch dohadů pokrk a myslím, že jestli hned nepůjdu spát, začnu vidět Boba všude. A myslím, že teď by mi to zrovna neprospělo. Jsem opuštěná a vidím se, jak myslím na Bobyho, který mě objímá tak, jak by to nikdo jiný nedokázal. Pozor, Loro!

Můj deníčku. 2. října 1986. Je mi líto, že jsem dlouho nic nepsala, ale mezi tím se stalo strašně moc věcí. Když jsem se začala před spaním svlékat, pod oknem se objevil Bobby Briggs. Podíval se na mě krásným, zasněným pohledem, který mě rozechvěl. Pověděl mi o večírku na druhém konci z Parkwoodu, kde bychom neměli chybět. Jeden jeho kamarád, Leo, o kterém jsem zaslechla nějaké drby, pořádá mejdán. Řekla jsem mu, že jsem tak ospalá, že už nejsem s to se tvářit společensky. Řekl, že by na mě vyzkoušel něco, po čem se mi vůbec nebude chtít spát. A teď jdu vylézt oknem ven, deníčku. Až se vrátím, všechno ti povím. Teď si tě schovám. Pozor na Boba. Dochvilnost nebývá jeho silnou stránkou. L

Můj deníčku. 3. října 1986. Nevím, kde začít. Vrátila jsem se domů až druhý den večer. Myslela jsem si, že budu zpátky doma brzy ráno. Ani náhodou. A ještě bych snad měla poznamenat, že jsem vstoupila do dimenze, kde se vůbec nespí. 3 dny a 4 noci. A když uvážím, že jsem snědla jen sousto na odchodu, mohla bych už během měsíce ztratit bez problémů pěkných pár kilo. Od té doby, co nespím, to dělá už přes 3 kila. Nevím, co je to za prášky, nebo jestli to vůbec jsou prášky, ale čím míň spím, tím míň jím. Mami, je zrovna 5 ráno a já se pořád a pořád pokouším znova usnout. Když už jsem to zkoušela přes 2 hodiny, najednou jsem si vzpomněla na paseku, kde jsem byla tuhle odpoledne. Můj poník Troj se schutí pásl a myslím, že deka a kniha mi pomohly, abych byla ode všeho dál. A ten pocit potřebuju. Ale ne dál od tebe, mami. Zdá se mi, že si to bereš osobně, ale tak to není. Chci říct, že chci být daleko od lidí. Pár hodin s mým poníkem Trojem trochu si zdřímnout. Nedělej si, prosím tě, starosti. Zavolám před 6, pokud už nebudu doma. Tvoje Laura. Crank up that radio. Let me tell y'all a story. V noci jsem byla na té nejnesnesitelnější párty v životě a máma seděla doma a myslela si, že jsem se začetla do nějaké dobré knihy na měkké dece na louce. Budu muset zajistit, aby si s Trojem dneska večer někdo zajezdil. Ježíš Maria, ani jsem si na něj doteďka nevzpomněla. Jak to všechno bylo? Bobby si půjčil na noc strejdovu dodávku. Bobby bez řidičáku. Já nevyspalá a ta lež jako věž pro mé rodiče. Umíš si to představit? Vyjeli jsme, všechno bylo OK. Kvetoucí stromy na silnici, rychlá jízda, hudba, moje vzrušení, když jsem se začala oblékat šaty, dárek k narozeninám, který mi letecky poslala sestřenice Medy. Ty šaty jsou absolutně perfektní. Přiléhají těsně k tělu a kolem podprsenky je tam taková vložka, nastavitelná podle přání. Místo sploštění tvarů, jak to bývá u některých šatů, se dají prsa nadzvednout. Bobby jako šofér nás skoro přizabil, když minul strom asi o palec. Prohlásil, že by to stálo za to umřít s očima upřenýma na tak sladký prsa, jako máš ty. Pomohl mi vystoupit a pak jsme šli do toho domu. Políbil mě a dodal, že bych měla vědět něco o Leovi. Na první pohled prý je to strašný číslo, srandista, který se dovede v každé společnosti prosadit. Potom zavrtil hlavou a energicky vyrazil ne. Chtěla jsem vědět, co to k čertu znamená. Teprve ve dveřích se ke mně Bobby přitočil a povídal. Dneska večer na tom nezáleží, spoléhám na to, že jsme tu spolu, ale jen aby ses nedala náhodou od Lia přefiknout. Je to takovej divnej vošoust. Přikývla jsem, to spojení divnej vošoust i s tou sexuální narážkou mě zaujalo. Bobby pro mě splašil jedno pivo a vedle mě se zjevil Lio. Vošoust. A už je tady. Oba jsme se okamžitě orientovali a on hned na mě. Laura Palmrová, kde se tu bereš? Naposled, co jsem tě viděl. Dostala jsi od ředitele nějaký vyznamenání nebo cenu? Přerušila jsem ho. Nejlepší prospěch za posledních 5 let. Zeptal se, jestli ten můj prospěch byl opravdu takový a já ho ujistila, že je to fakt, ale že teď omdlím nebo umřu žízní. Nebo nejspíš obojí najednou. Když viděl, jak kráčím směrem k ložnici, zavolal na Bobbyho, za což jsem mu byla povděčná. Abych ještě naškrábla nějaký řádek, byla jsem už vevnitř a hned ti povím úžasné věci. Jdeme na to. Tak, v té ložnici jsme já, Leo a Bobby. A když chceme jít pomalu na to, otevřou se dveře od koupelny. A z nich vypochoduje Ronette Pulaski, která vypadala, jako kdyby si šňupla bílýho prášku.
Začala si hned třít a prohmatávat celé tělo, kromě nosu. Je to vysoká holka. A z toho gesta, jak na ní Leo kývnul hlavou a zavolal Hele! Jsem poznala, že tahle situace je naprosto normální. Chceš slyšet něco úplně extra? Až do teďka mi nebylo všechno úplně jasný, ale když jsem se octla na místě, kam mě bere Bob, už jsem s tebou mluvila o tom, jak jsem čuchala ke svým kalhotkám a tehdy jsem měla 100 chutí ponořit obličej mezi dívčí nohy a ochutnat ji. Pro boha, jednou se tohle říct dá a jindy to zase nejde. Zrovna teď mě to samý napadlo při pohledu na Ronet. Byla to jediná holka kromě Donny, kterou jsem viděla nahou. Byli jsme totiž s Ronet asi před 2 roky, možná, že je to ještě déle, spolu v jednom souboru a měli jsme se převlíknout uprostřed programu. Převlíkli jsme se a usmívali se na sebe. Myslím, že mě už tehdy nějak přitahovala. Její oči, jen tak mimochodem, vypadaly smutně a chladně. Líbilo se mi její tělo, ale stejně působilo divně, když jsem ji najednou viděla tady. Nemám ponětí, co si myslí ona a pochybuju, že by bylo chytré se na to ptát. To poslední, o co stojím, jsou fámy o mě a o Ronet. Chce se mi spát, ale to vyřešíme. Vydrž chvilku. Laura.

0: Když Jennifer Lynchová v roce 1990 přiletěla se svým čerstvě dopsaným tajným deníkem Lori Palmerové do New Yorku a odevzdala nakladateli příslušné tehdy ještě diskety, byly ty diskety prázdné. V zoufalé obavě, že už to nikdy nedá dohromady, vytočila číslo svého učitele tvůrčího psaní ze střední školy a ten jí řekl něco, co jí prý změnilo život. Hele, jestli to nedokážeš napsat znova, tak to asi za moc nestálo. A tak Jennifer hned sedla a ve vzteku na učitele sepsala Lorin tajný deník podruhé a zabralo jí to pouhé 3 dny. A to už přitom nepsala na počítači, ale pro jistotu na psacím stroji. No a my jsme dnes si četli z jejího románu Po 7. Překlad Sáva Heřman, příprava textu pro rozhlas Marie Nováková, režie Jakub Doubrava a čte nám, a zítra v tom bude pokračovat už po 9, Kateřina Císařová. Částí je celkem 15 a postupně se hromadí v našem audioarchivu. Za chvilku si zopakujem úvodní část rozhlasových vzpomínek filmového historika Borise Jachnina.
1: Zapadlé město Dogville, kde si v Kolorédu.
2: Bezpečné útočiště nebo vězení, kde panují středověké poměry.
1: Premiéra dvoudílné rozhlasové hry Dogville podle kultovního snímku Larse von Triera. Poprvé 25. srpna od 20 hodin.
2: A taky na vltava.rozhlas.cz.

0: A po jednom z malých preludí Johanna Sebastiana Bacha v podání Barok Jazz Quintetu už je tu pravidelná repríza z 11.30.
1: Osudy.

Prožil dětství v rodině ruského lékaře, který před bolševiky uprchl do Prahy a jehož osud spečetila německá okupace. Po studiích na FAMU se ocitl v Českých Budějovicích a psal tam své knihy o filmu, ale pouze takzvaně do šuplíku. Publikovat až do pádu totality nemohl a živit se směl pouze rukama. Až po listopadu 89 mohla vyjít jeho největší práce o Waltu Disneym. Tolik v kostce o českém filmovém historikovi Borisi Jachninovi. A samozřejmě mnohem zajímavěji vypráví o svém životě on sám. Tady je repríza dnešní úvodní části.

Moje dětství až do 4 let mýho věku bylo neobyčejně šťastné. Já myslím, že dnešním jazykem by se řeklo, že jsem to prožil v pohodě. Narodil jsem se v Praze, bydleli jsme na Staroměstském náměstí ve velkém bytě. V jehož součástí byla ordinace, čekárna. Pak ještě za ordinací byl jeden pokoj, to byla redakce časopisu Ruský lékař. No a teď jsem už u toho. Moje maminka, tradiční jihočeška, celý život pracovala, pač byla dobrá na jazyky, tak nás tím vlastně potom živila. Chodila do nějaký firmy francouzský a tam přes den pracovala, večer přišla a dělala tatínkovi papíry pro ordinaci. Tatínek byl Rus. Byl felčarem v bílý, tedy carský armádě a byli to ti bělogvardějci. No, když je vytlačila ta rudá armáda po první světové válce, je vytlačila a oni se shromáždili v Turecku a tam se ta bílá carská armáda znovu formovala a vyzbrojovala, no tak tenkrát si velmoci nepřáli, aby znovu se rozhořela válka v Evropě, tak velmoci se dohodli, že ta armáda se rozpustí a že vytipujou 3 země, které přijmou tyhle ty mladí lidi, který by byli jako demobilizovaní, jako z armády. A teď to byli většinou například nedoštudovaní studenti. To byl případ mýho tatínka taky, páč. Ten studoval lékařství a v 3. ročníku jako dobrovolník odešel na frontu a tam se stal teda zdravotníkem a potom felčarem. Teď tam byl v tom Turecku s nima. Tam taky onemocněl tyfem a prostě léčil si 2 průstřely, měl těžký a tohle. No a ty velmoci jim nabídly Francii, Německo a Československo. Každá ta země vzala určitý počet těchto mladých lidí a umožnila jim na Nanzenovský pas, se tomu říkalo, to byl pas pro vyhnance, který neměli občanství, protože se nechtěli hlásit k Sovětskému svazu. No, on, tatínek, si vzal maminku, která ho tak nějak podporovala, že mohl dostudovat tady lékařskou fakultu, měl takový svoje malý stipendium. Takže to byla taková bída z nouzí, ale všichni byli, tak bych řekl, takový spokojení a šťastní, že se našli, až na mýho dědečka, to byl teda maminčin tatínek, to byl přísnej takový jihočeský katolík, řídící učitel. No a musím říct, že ten to považoval za takový omyl nějaký tohle, ten vztah a tu svatbu potom a to všecko. Tomu se to nezdálo. Tatínek se přihlásil v 30. roce, když bylo sčítání lidu, tak tam napsal národnost židovská. No, nevěděl si rady s tím ruským, protože on vlastně byl Bělorus, on pocházel z Vitebska. No a maminka tou svatbou s ním ztratila český občanství. Teď žili oba dva jako vyhnanci v té Praze. No, to dědečka šíleně rozčiloval. A byly tam ještě další věci, taky to náboženství samozřejmě. Tatínek to nebral tak úplně vážně, jo. Tatínek byl takovej, já bych řekl, křesťanský bezvěrec, jo. On měl svýho boha, on uznával morální zákony, jako lékař samozřejmě. Ale zase na druhé straně jako nechodil do kostela. Nedodržování. A vůbec ne, už to židovský. Takže já jsem jako dítě neměl tušení, že je mi přisouzený osud židovského dítěte, nebo napůl teda míšence. A tatínek neměl tušení, že to, co si tam napsal, že je vlastně rozsudek smrti, že za 10 let to bude tenhle rozsudek. Jo? No tak to bylo tak. A já jsem se narodil v roce 1932, bydleli jsme na Staroměstském náměstí, před tím Týnským chrámem jsou 2 domy a v tom rohovém do Celetné ulice jsme bydleli v 2. patře, takže my jsme měli jako na dlani ten pohled na celé náměstí
a zejména na Červenou radnici staroměstskou naproti, a před radnicí hořely dva věční ohně, se říkalo, nebo řecký ohně, a u toho stáli dva gardisté, to byla vlastně hradní stráž. To byl totiž hrob neznámého vojína. Tatínek chtěl mít v ordinaci to nejlepší zařízení, aby ordinace, když je na Staroměstském náměstí, aby to mělo tu úroveň. No jenomže to bylo hodně drahý, měl to na splátky a tak vlastně od rána do noci pracoval pořád jako lékař i v sobotu a v neděli. A to bylo tak, že do 2 hodin měl pacienty v ordinaci, potom dole čekal v podloubí pan Rosol s taxíkem a jeli na návštěvy. Tatínek si vzal na krk 5 pokladen. No a večer měl službu v nějakém divadle, sloužil v Komorním a ve Vinohradském. A taky odtud herci k němu chodili, jakože ho už znali, tak chodil Vladimír Hlavatý a další herci prostě pražský do ordinace jako pacienti, tou čekárnou. No, musím říct ale, že kromě tohodle všeho, že to nebyla jenom práce, že taky bylo hromada návštěv u nás, většinou ruských, protože ty spolu vojáci, tatínkovi a spolu bělogvardějci, kteří už v Praze taky měli ordinace a tak dál, tak ty se scházeli jednak kvůli časopisu Ruský lékař a jednak kvůli tomu, že maminka, když pekla jeho český zelňáky, no tak to byl takový svátek. Rusové přicházeli, nesli kytku v jedné ruce, v kapse měli flašku s vodkou a už se usadili tam v té zadní místnosti, rozdali šachovnice na stolky a taky 2 dny nepřetržitě se tam hrála třeba 1 partie, kdy oni přemýšleli a kouřili a maminka pekla ty zelňáky, byla úplně nešťastná z toho, protože jak začala péct něco dobrýho, tatínek, jak jí viděl, že peče, tak šel k telefonu a svolával schůzi Ruský lékař, jo. No a to bylo prostě pro maminku dost namáhavý všecko. Tak já jsem ale na tom vydělal v tom, že prostě jsem měl vlastně dvojazyčnou takovou výchovu. Taky byly 2 Vánoce, že jo, byly český Vánoce a za týden ruský Vánoce a pořád celou tu dobu byla ta jolka, jo, teda ten vánoční stromek ozdobený. No a zapomněl jsem říct asi, že když se stalo, že tatínek měl v sobotu a v neděli odpoledne volno, tak buď šel se mnou do zoologické zahrady a nebo sloužil u filmu. Většinou na Vinohradech. Barrandov začal pracovat v roce 1933 a já jsem hrál ve filmu mezinárodním, vlastně byly mi 3 měsíce a maminka hlídkovala s kočárkem tam u kavalírky, u té zahrady, kde se natáčelo a Němci tam natáčeli film se svojí velikou hvězdou Lille Dagover. Kdo zná klasiku filmovou, tak si hned vzpomene Kabinet doktora Caligariho a takovýhle filmy úžasný, kde ona hrála dívku krásnou. No a já jsem ji poznal jako maminku filmovou svojí, protože ona hrála v příběhu, jmenovalo se to Dobrodružství krásné ženy a ona měla zatajenýho synáčka a toho synáčka zatajila před svým milencem nebo manželem, to já nevím, protože já jsem ten film nikdy neviděl. Na nějaký prostě čas se uvolnila na nějakou hodinku a běžela ho jako polaskat a pochovat. No a to vím, že mě zvedla z toho kočáru a že mě dala pod levý ňadro. No jako dneska to úplně cítím, jaká to byla krásná scéna, jak já jsem to odehrál vlastně v němčině, jo. No oni zapomněli to dítě objednat na to odpoledne. A najednou pan režisér řekl, no a kde je kojenec?
A teď všichni říkali, já ježišmane, kde je kojenec? A tatínek řekl, jak má být starý? No co, jak má být starý? Kojenec to má být. On říkal, tamhle jezdí moje žena po chodníku s kočárem a máme kluka 3měsíčního, stačilo by to? No to je úžasný, ukažte nám ho. No tak oni přijeli, já, když jsem viděl kameru a všechny ty známé věci, jo, tak jsem prostě okamžitě tam hodil úsměv, jo, no a bylo to jasně smlouva hned. Tak jsem tam vystoupil v tom jako to dítě. Možná, že to bylo osudový, víte, že ta Lil Dagover, že byla vlastně moje filmová sudička. Je to taky možné.

Tahle pohoda trvala do mých 4 let. Pak jsem vážně onemocněl. Po úrazu byla z toho tuberkulóza kosti a strávil jsem 2 roky v ústavě na Slovensku, ve Šrobárově ústavě. Teď jsem viděl tu budovu a ty polomy okolo, prostě v těch lesích, a řekli taky to slovo fujavica v televizi. No to já jsem zažil. Já jsem tam byl 2 roky, od 4 do 6 let jsem byl v tom sanatoriu. Nemělo to úspěch, já jsem odtaď byl převážený, byl jsem asi 9-kilová taková kostřička, jo. A zažil jsem tam taky jednu takovou hrůzu. Musím říct, že do dneška to pro mě je vzpomínka velmi živá a je to jakýsi osudový takový okamžik, kdy já jsem věděl, když přišla ta fujavica, tak jsem ležel v posteli pod obrovským oknem, který bylo asi 3 metry vysoký, a to okno drnčelo a trošku se chvělo v tom větru a já jsem věděl, že to okno na mě spadne. Jo. Tak jsem volal sestřičku a řekl jsem, že na mě spadne to okno, jestli by mě někam neodvezla. Ona se mě smála a říkala, že takový fujavice tam jsou. A já jsem se podíval do toho okna, ještě jsem viděl v dálce, jak jeden strom se úplně v polovině ohnul přes druhý strom, jako kdyby ho chtěl chránit. A v ten moment jsem si vytáhl deku přes hlavu a to okno letělo. Jo. 1000 ostrých střepů do té deky se zabodlo. A to byl druhý takový okamžik osudový, protože asi necelý rok předtím, když jsem ještě byl zdravý, tak tatínek nás vezl na letní byt do Liběchova umělníka, půjčil si auto a já jsem seděl u zadního okýnka a díval jsem se na silnici a za náma jel linkový autobus. A já jsem věděl, že do nás ten autobus narazí. Tak jsem to pořád říkal mamince a říkal jsem, jede za náma ten autobus a on do nás narazí, tak co budeme dělat? A ona říkala, proč by do nás narazil autobus, to je nesmysl. Nevěděla, že ten šofér toho autobusu je nasmrt opilej. A prostě, když do nás ten autobus narazil, pohodil nás o kus dál na silnici, no ale jinak se nic zlýho nestalo. No tak to byly 2 takový osudový okamžiky, kterým je navždycky utkvěly v hlavě proto, že jsem pochopil, že jsou věci, které jsou někde nad náma a někdy se jim můžeme přiblížit a dostat nějakou informaci. Bohužel nikdy jsem nedostal tu informaci o někom druhým, jako třeba o svém otci. My jsme nevěděli třeba, že zemřel v koncentračním táboře a čekali jsme, celý rok jsme ho hledali, jo? Nevěděli jsme to. A tam jsem tu informaci nedostal, vždycky jsem ji dostal jenom o sobě. Převezli mě do Vlašimi, kde bylo soukromé sanatorium doktora Schillera, to byl tenkrát vyhlášený takový zázračný lékař. Tak já jsem prostě byl roka půl nebo 2 roky další v sanatoriu ve Vlašimi. Doktor Schiller byl skutečně zázračný lékař a postavil mě na nohy, jenomže když jsem prostě tam ležel, tak zrovna byl rok 39, byla válka, přišly norimberský zákony a jako prvního ve Vlašimi uvěznili doktora Schillera s celou rodinou, pač odmít nosit hvězdu. Byl to velký člověk s růstem malý a duchem veliký. A já teda jsem vyšel z toho tak, že jsem ještě potom nemohl chodit. Pořád jsem nechodil do školy a jezdil jsem na dětském kočárku. A teď děti se mi smály, že jo, když mě viděli nějaký cizí děti na chodníku, tak říkali, hele, mami, je, podívej se. A maminky říkali, nesměj se, je to mrzáček, jo, dívej se jinam. A teď jim dávali tu výchovu, jako přede mnou, ne? A já jsem tenkrát pochopil, že

Začala okupace a nad naší rodinou už visely nějaké neznámé maléry a maminka začala zařizovat emigraci do Bruselu. Tam měla dohodnuté místo sekundáře v nemocnici pro tatínka a ona by se tam uchytla s těmi jazyky, francouzština, angličtina, němčina, i ruština vlastně. No takže prostě to chystala. Tatínek to odmít, protože řekl, že nebude po druhé v životě emigrovat a že jestli tato země jako česká mu dala ten nový domov, takže on je povinen taky s ní snášet i ty horší chvíle a jemu, že se nemůže nic stát, protože je lékař a žádnému Němci nikdy neublížil, že zůstane tady a s ním samozřejmě my, ale věděl, že by mohly nastat nějaké komplikace s tím jeho židovským původem, ke kterému se přihlásil, tak měl jiný řešení té situace, a sice rozvod. No tenkrát nebyl rozvod to, čím je dnes. Tenkrát nebyl rozvod prvním řešením nesnází jako dneska, ale posledním řešením. To už byla katastrofa pro tu rodinu. Tady tatínek nastolil tohleto. Řekl, ne, ty budeš bydlet jinde, já budu bydlet jinde. Kdybych dostal předvolání do transportu, tak vy se mnou nemusíte a tak dál. A kluk musí prostě se léčit. No, maminka stejně už říkala nějakou dobu, že na Staroměstském náměstí dál už nemohu být a nemohu se tam léčit. Totiž, co se stalo? Do toho velkého bytu přišlo nám 9 dalších osob, který tam Němci přidělili. Byli to židovský takový starý dámy a babky, který měli na Starém městě svoje byty. Oni je Němci odtud přešoupli a dali jim přihlášku k nám do bytu a tam se museli všichni vejít a ty jejich byty zabrali. No, to znamenalo, že musí se zlikvidovat ordinace, ta se zlikvidovala lehko, protože tatínek nesměl už nic prodat, už prostě všechen majetek musel přihlásit a nesměl z něj nic prodat. Takže to zkonfiskovali, ty věci, a tam se objevilo 9 starých paní. Tatínek udělal z překlišky a z takových materiálů udělal přepážky v těch místnostech. Ten byt celý se změnil. Za prvé, ty Židi neměli ty potravinové lístky v plné hodnotě, takže většinou se jedly věci bez lístku a to bylo hlavně zelí, což to je taková tradiční součást židovské kuchyně. A tak 9 babek mělo 9 lihových vařičů primus a na těch stálo 9 hrnců a v každém hrnci se vařilo zelí, ale každá ho vařila trošku jinak. A já po jedné noze jsem hopkal mezi těmi známými a zároveň novými neznámými místnostmi a byl jsem všude úžasně vítaný, protože jsem byl jediný host, který přišel a kterýmu bylo možné nabídnout to zelí s takovou jako výzvou. No posuď to, jestli tohle není lepší zelí, než má paní Zilberstein anebo paní Lévy. To přeci oni to tak zakuchtají, jo? Oni tam dají ty mouky tolik a je to hnědý potom. Tohle to je zelíčko, no co říkáš? No já jsem ochutnal teda všech 9 zelí, ono to vonělo i páchlo. Ten byt potom po těch vařičích a potom zelí. Ale já jsem tam byl spokojený, protože zase jsme byli jedno srdce, jedna duše, prostě ty lidi byli strašně hodní, všichni byli ohrožený a tak se v tom ohrožení takhle semkli a já jsem tam mezi nima teda poskakoval a ochutnával jsem to zelí.

ale maminka řekla, že takhle se nevyléčím, že musím ležet. Měl jsem ortopedický přístroj, v kterým jsem ležel a bylo to dost otravný, teda musím říct. No ale hledali teda taky kvůli tomu rozvodu. Hledali nový byt. Ten byt našli v Nuslích a měli jsme se tam stěhovat já s maminkou a tatínek by zůstal zatím jako údržbář v tom velkém bytě. A to družstvo, který bylo majitelem těch domů družstevních a těch bytů, to už v tom vedení byli takoví český družstevníci mazaný, který už chytli ten nový vítr protektorátní a řekli, no jo, paní, ale vy jste manželkou Žida, no to my tady nemůžeme ale takový lidi mít a vy nemůžete se sem vůbec nastěhovat. A to byl nejsilnější argument pro toho tatínka a pro ten jeho rozvod. Takže ten rozvod se uskutečnil. Nakonec jsme se ocitli v Nuslích, v malým bytě. Tatínek za náma chodil v hodinách, kdy Židům bylo povoleno vycházet na ulici. No, když k nám přišel odpoledne, tak samozřejmě jsme hráli spolu Člověče nezlobce a povídali jsme si a všecko a najednou bylo 6 hodin a maminka ho strkala ze dveří a říkala, musíš jít, protože kdyby tě chytla kontrola na ulici a tak dále, jo. No taky, že samozřejmě se na to nemuselo dlouho čekat, protože ty družstevníci to zjistili. A v naší ulici, Jaromírově ulici v Nuslích, na konci byla policejní stanice, no tak tam chodili takový usmolený jako vzkazy, že za paní Jachninovou chodí pán s hvězdou, jo, v hodinách nevhodných a tohle, a že hvězdu si přikrývá aktovkou, jo, a že to je všecko prostě podvratná činnost. A navštěvoval nás z té policejní stanice, ten český policajt, jeden starší pán, takovej úžasně slušný, a ten vždycky říkal mamince, paní, prosím vás, dávejte si větší pozor. A maminka přede mnou lhala. To byla pro mě druhá velká škola, protože moje maminka nikdy nelhala. A tomu policajtovi lhala, aby mu usnadnila tu návštěvu, tak říkala, no ale u nás opravdu nikdo nebyl. A on na to vždycky řekl, jo, jo, já vím, no dávejte si větší pozor, hlavně tady v domě, jo. No tím nám taky řekl, že jo, že ty sousedi se o nás starají. No, tak to takhle probíhalo až do chvíle, kdy tatínek měl jít do transportu. Tatínek nejdřív se živil tím, že vyráběl zatemnění, ale potom tatínek přestal dělat to zatemnění a měl úplně nový povolání. Já nevím, jestli někdo druhý takový povolání měl na světě. Když dostal někdo pozvánku do transportu, tak zavolali tatínka, ten tatínek přišel do té rodiny, vytřídil všecko šatstvo. Nesmíme zapomínat, že to byl voják, který prodělal tažení Evropou a emigraci a tohle všechno, tak on měl nějaké zkušenosti. A zároveň lékař, no tak on jim vytřídil, co si mají vzít sebou, jaký si mají vzít sebou brýle, protože nepřipouštěl brýle ve zlatých obroučkách, protože věděl, že to jim okamžitě seberou a ty lidi budou bez brýlí. Celý noci v těch bytech vařil na vařiči zvláštní hmotu, která se skládala z mlíka a cukru. Karamel, který když jste nalili do kelímků, tak ono to v nich stuhlo a to byly železné zásoby, rezervy pro dobu hladu. Vybrali jim boty, museli si vzít takový pevný turistický boty, nechali si je třeba podrazit. No prostě byla s tím spousta práce. A on je vybavil do toho transportu, že odjížděli, třeba jim to život nezachránilo, třeba jim to učinilo ten život v lágru jenom snesitelnějším a možná někomu i zachránilo. Teď v těch bytech zůstávalo zlato, šperky, koberce, nábytek, všecko možný a ty lidi prosili toho otce, aby si z toho vzal, co chce. Nikdy v životě si nevzal nic, než jednou od Karla Poláčka si vzal dvě knihy, brožované knihy, první vydání bratří Čapků,
kde bratři Čapkové mu napsali věnování Karlu Poláčkovi. Tak tatínek si ty dvě knihy vzal a řekl, tohle je nejcennější v tom bytě, to vám schovám u mě. A jeden z nás to třeba přežije, tak zase ty knihy bude mít. No. Takže ty knihy mám já. No.

0: Pořad Osudy poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava vždy v 11.30 a pak v repríze půl hodiny před půlnocí. Kdykoliv pak na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: To byl můj film.
2: Rozhlasový průvodce dějinami české kinematografie.
1: Filmy, osobnosti, vzpomínky.
2: Polední Vltava během filmového léta mezi 12. a 13. hodinou. Český rozhlas D-dur na vlnách Vltavy.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení posluchači, od mikrofonu rádia D-dur vás zdraví Petr Budín. Náš pořad zahájíme předehrou Sen noci svatojanské, kterou Felix Mendelssohn Bartholdy napsal v pouhých 17 letech jako jedno ze svých prvních mistrovských děl. O 16 let později tuto původně koncertní předehru začlenil do scénické hudby k Shakespeareově hře Sen noci svatojanské, která se jí stala inspirací. Vyslechneme ji v podání Londýnského symfonického orchestru, který diriguje John Elliot Gardiner.

0: Dozněla předehra Sen noci svatojanské, dílo Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Londýnský symfonický orchestr dirigoval John Eliot Gardiner.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Vespere solennes de confessore, česky slavnostní nešpory o vyznavači, zkomponoval Wolfgang Amadeus Mozart roku 1780 v Salzburku. Je to jeho poslední velké liturgické dílo určené pro salzburskou katedrálu. Mozartovy slavnostní nešpory vyslechneme v provedení sboru a orchestru The English Concert se solisty Barbara Bonney soprán, Catherine Wynne Rogers alt, Jamie McDougall tenor, Stephen Gutt bass. Provedení řídí Trevor Pinnock.

0: To byly Vespere solennes de confessore, slavnostní nešpory Wolfganga Amadea Mozarta v provedení sboru a orchestru The English Concert se solisty Barbara Bonney Soprán, Catherine Wynne Rogers Alt, Jamie McDougall Tenor, Stephen Gutt Bass. Provedení řídil Trevor Pinnock.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Septet S-dur pro neobvyklé obsazení klarinet, fagot, lesní roh, housle, violu, violončelo a kontrabas napsal Ludwig van Beethoven v letech 1799 až 1800 a od počátku se stal jedním z jeho nejoblíbenějších děl. Vyslechneme jej v provedení francouzského souboru historických nástrojů Le Concert de la Loge, který vede od houslí Julien Chauvin.

0: Septet S. dur Ludwiga van Beethovena přednesl soubor Le Concert de la Loge, který vedl od houslí Julien Chauvin.
1: Český rozhlas D. dur.
0: Dvě orchestrální serenády Johannesa Brahmse můžeme považovat za významný předstupeň jeho symfonické tvorby. Serenádu číslo 2 A dur napsal roku 1859 a věnoval ji Kláře Schumannové. Skladba je pozoruhodná mimo jiné neobvyklým obsazením orchestru. Chybějí v ní housle, díky čemuž mohou výrazněji vyniknout dechové nástroje. Významnou inspirací se Brahmsovi staly kromě jiných právě Mozartovy serenády pro dechové nástroje. Serenádu číslo 2 A dur vyslechneme v provedení orchestru dobových nástrojů Orchestre Révolutionnaire et Romantique pod vedením Johna Eliota Gardinera.

0: Vyslechli jsme serenádu číslo 2 A dur v provedení orchestru dobových nástrojů Orchestre Revolutionnaire et Romantique, který řídil John Eliot Gardiner.
1: Český rozhlas D dur.
0: Moteto pro pět hlasů Jesu meine Freude napsal Johann Sebastian Bach pravděpodobně mezi léty 1723 až 1735, patrně pro smuteční bohoslužbu. Svým rozsahem i kompoziční a interpretační náročností by jej bylo možné s trochou nadsázky označit za koncert pro sbor. Basso continuo sice není v partituře výslovně předepsáno, jeho účast se však v Bachově době předpokládala. Moteto Jesu meine Freude vyslechneme v podání francouzského vokálně instrumentálního souboru Pygmalion, který vede Raphael Pichon.